0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám nebudu vyprávět o žádném zpěvákovi ani o žádné zpěvačce. Dneska vám budu vyprávět o sobě. Narodil jsem se 8. června roku 1964 v Pardubicích, za chvíli mi bude 62. Vzpomínejme tedy se mnou na dobu, když jsem já byl tenkrát kluk.

Díky mým rodičům, Emílii Adamové, rozené Petrovické, a Janu Adamovi jsem prožil nádherné dětství, jaké bych přál z celého srdce všem dětem. Naši mě ve všem podporovali, motivovali mě, ve všem mi drželi palce. A když se mi něco povedlo, nechválili mě, brali to jako naprostou samozřejmost. Někdy mě to hodně štvalo, ale zpětně docenuji, že to bylo to nejlepší, co pro mě mohli udělat. Máma učila celý život na prvním stupni základní školy a byla i hodně vyhledávanou logopedkou. Hodně dětí v Pardubicích naučila sykavky a správně vyslovovat R a Ř. Báječně vařila a pekla, a to klidně i pro 15 lidí, když byl u nás na návštěvě Karel Gott. Karel si od nás odvážel svíčkovou nebo vepřové výpečky, Charlotte a Nelince máma pekla perničky a vánoční cukroví. To vše do 10. května roku 2014, kdy v den svých 70. narozenin upadla tak nešťastně, že si zlomila druhý krční obratel a poranila míchu. Totálně ochrnula. Zpočátku pilně rehabilitovala a vypadalo to, že se přece jen jednou postaví a bude chodit. Nepodařilo se. Kdysi nesmírně aktivní ženská najednou jen ležela a celý den koukala do stropu. Denně jsem za ní chodil do Motola a do soukromé kliniky na Košíku, nebo za ní jezdil do rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Když za mnou přijel z Havířova můj přítel Lukáš, chodil za mámou se mnou. Díky Lukášovi se mi podařilo těchto 9 nejtěžších měsíců v životě zvládnout. Jednou jsem si z nemocničního pokoje odskočil ven na cigáro a když jsem se vrátil, mamka diktovala Lukášovi recept na mé milované francouzské brambory. Konec jejího utrpení nastal začátkem roku 2015. Moc mi chybí. Denně si na ní vzpomenu, povídám si s ní. Myslím si, že by jí moc těšilo, že 16. rokem abstinuji, že jsem šťastný po Lukášově boku, že mám tenhle rozhlasový pořad. Mami, díky.

Luciano Pavarotti dospíval nádhernou árii z Pucciniho opery Tosca a já budu pokračovat v mém vyprávění o tátovi. Taťka pracoval celý život v pardubickém Semtíně, konkrétně ve výzkumném a vývojovém ústavu v oboru výbušnin, energetických materiálů a munice. Strašně si přál, aby se ze mě stal uznávaný právník. To se mu bohužel nesplnil. Když jsem právnickou fakultu dokončil a myslel si, že s právem nebudu mít už konečně nikdy nic společného, zjistil jsem, že mě paní Ivana Myslínová ze studijního oddělení právnické fakulty přihlásila k doktorandskému studiu. Měl jsem ale tehdy v plánu úplně jiné věci a dodělání doktorátu se mi vůbec nechtělo. Karel Gott mě tenkrát řekl: Honzo, jdi do toho. Vždyť můj tajemník Miroslav Zitko je doktor práv. A mámě a tátovi uděláš radost. A mě nakonec taky. A tak se ze mě stal doktor práv. Když mě Karel Gott někomu představoval, říkal s pýchou: to je pan doktor Adam. Když přišel taťka z práce domů, na půl hodiny se zavíral do skleníku ke svým milovaným kaktusům. To vše předtím, než se mnou začal učit mnou nenáviděné předměty matiku, fyziku a chemii, nebo si se mnou začal opakovat ruská, německá nebo anglická slovíčka. Miloval všechno, co mamka uvařila a napekla. Máma se někdy snažila uvařit i něco, co nebyla až tak klasická česká kuchyně. A víte, jak v takové chvíli, když máminu novinku dojedl, táta zareagoval? Obvykle řekl: Miluško, bylo to výborné, ale příště už to nedělej. S tátou jsme se milovali, ale jak už to mezi otci a syny bývá, vedli jsme spolu malicherné šarvátky, žabomyší války. Podobně to měl se svým tátou i Karel Gott.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mám sestru Kateřinu, která je o 2 roky mladší než já. Vystudovala na Karlově univerzitě speciální pedagogiku a dnes v našem rodném domě v Pardubicích provozuje logopedickou poradnu. Je šťastně vdaná a jsem moc rád, že se naši rodiče díky Katce dočkali vnoučat. Zuzanky a Ondřeje, kteří nám dělají jen samou radost. Katka to se mnou neměla v dětství jednoduché. Od rána do večera u nás zněly písně Heleny Vondráčkové a Karla Gotta. A dneska vím, že Katka trpěla asi jako zvíře. Karla nakonec vzala na milost, ale Helenu nikdy moc ne. Určitě si pamatujete na závěrečnou scénu filmu Hvězda padá vzhůru, kdy se Švanda vrací ze světa domů ke své Dorotce. Katku jsem nutil, abychom si na loukách a polích pod Kunětickou horou na Švandu a Dorotku hráli. Musela rozpřáhnout ruce a se slovy Švando mi běžet v ústrety, zatímco já jí běžel naproti se slovy Dorotko nartech.

Já a sport to nešlo nikdy moc dohromady. Naučil jsem se bruslit, plavat, lyžovat. Mámin táta, děda Josef Petrovický, byl vášnivým fotbalistou a musel být děsně zklamaný, že ani jeden z jeho tří vnuků nešel v jeho stopách. Bratranec Tanda hrával závodně basket, vystudoval fakultu elektro na ČVUT a dnes je z něho vášnivý hráč golfu. Druhý bratranec Vladimír byl vždy neskutečným milovníkem zmrzliny a vášnivým čtenářem. Dymova hraběte Monte Krista přečetl snad 15krát. Jsem rád, že s oběma bratranci a jejich rodinami máme krásné vztahy. Ale zpátky k mému vztahu ke sportu. Nikdy jsem nebyl na žádném fotbalovém ani hokejovém zápase. Nikdy jsem ani jeden z těchto sportů nesledoval v televizi. Takový Karel Wagner nebo Martin Michal to prostě nechápou. V této oblasti jsem doslova tabula rasa, deska nepopsaná. Na devítiletce a na gymplu jsem jezdil pravidelně, takřka víkend co víkend, lyžovat do nedaleké Pece pod Sněžkou nebo do Špindlerova mlýna. Loni jsem se po letech díky bratranci Standovi do Pece a na Pomezní Moudy vrátil. Bylo to ovšem v létě, ale i tak jsem Lukášovi ukázal na sjezdovce zahrádky Čapkovu Boudu, kam jezdívala v zimě Helena Vondráčková. A Lukáš nemohl uvěřit to,

Jako malého kluka neokouzlila knížka Příběh lvice Elzy a film Volání divočiny, který byl na její motivy natočen. Snil jsem o tom, že se stanu ochráncem divoké zvěře v Africe. Bohužel se ale tenhle můj sen rozplynul jak pára nad hrncem. Krásná je ale i naše příroda a tak mi díky bohu dodnes zůstaly lovy beze zbraní.

Jsem celoživotně zatížený na jeleny a na jejich sledování v oborách nebo ve volné přírodě. A je zcela jedno, zda jde o jeleny evropské, bílé jeleny nebo jeleny dybovského syka. Upřímně řečeno, nepohrdnu ani daňky skvrnitými. S rodiči a se ségrou jsme jezdili sledovat jeleny do práčovské obory na Chrudimsku, kde se natáčel slavný televizní seriál Dobrá voda. A v 80. letech jsem tam jezdil s tatínkem Heleny Vondráčkové Jiřím. A v posledních 10 letech chodíme s Lukášem pozorovat jeleny dybovského syka do obory svatý Linhard v Karlových Varech. Největší zážitek s jeleny na mě ovšem čekal v 80. letech v Krkonoších. Jezdili jsme tam na podnikovou chatu nedaleko Pomezních Bud. Jednou mě tam táta o Velikonocích vzbudil slovy: pojď se na něco podívat, Honzo, to musíš vidět. Když jsem se podíval na louku, na které jsem lyžovával, nemohl jsem od ní odtrhnout oči. Popáselo se na ní snad 30, ne-li víc jelenů. A od jelenů se teď přenesme zpátky v čase do druhé poloviny 70. let, kdy jsem v Pardubicích chodil do tanečních. Protančil jsem je jen s jedinou tanečnicí.

Jmenovala se Renata Marková, chodili jsme spolu na devítiletku a na gympl. Byla to sošná blondýna, která, když si na sebe vzala bílé vyšívané šaty, připomínala mi Helenu Vondráčkovou ve filmu Romance za korunu. Renatu jsem platonicky miloval a věnoval se jí mou první a poslední básnickou sbírku, kterou jsem pojmenoval Marné touhy. Renata patří mezi mé nejlepší kamarádky a jsme v kontaktu i dnes. Oslovujeme se jako v mládí. Říkáme jí paní Rena. A ona mě, děde Haďane.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Jak jsem trávíval prázdniny během gymnaziálních studií, to vám napoví následující písnička.

0: jsou z něho.
1: V letech 1978 až 1982 jsem prováděl česky, rusky a anglicky na východočeských zámcích v Náchodě, v Ratibořicích, na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou a na zámku v Opočně. Uvědomoval jsem si, že provázení mi přináší zdokonalení slovního projevu, procvičení cizích jazyků a taky milý přívídělek. Klidně jsem vzal návštěvníky na prohlídku i během hodinové pauzy na oběd, až to kolegům začalo být podezřelé. A tak když jsem se jednou v Náchodě loučil s rozjařenými návštěvníky z Jižní Moravy a těšil se na nějaký ten peníz, uviděl jsem, že kolegové průvodci na jednu z mříží nainstalovali ceduly s nápisem Neponižujte nás, prosím, svými úplatky. A bylo. Vlastně nebylo. Když jsem zase jednou přišel na zámku v Ratibořicích do ložnice Kateřiny Vilemíny Zaháňské, což byla kněžna z babičky Boženy Němcové, překvapilo mě, že se návštěvníci pochechtávají, šeptají si a výrazně po mně pokukují. Aby taky nepokukovali. Když kolegové na pelest kněžniny postele, na kterou jsem neviděl, zavěsili ceduly s nápisem Provází vás sexuální loudil Jan Adam ve víru erotických vášní. Vyváděli jsme fakt strašně. Mám na co vzpomínat. Byli jsme hodně mladí, hodně neklidní. Jo, a na zámku v Opočně se doslova legendárním stal zápis jednoho středoškolského profesora, který do pamětní knihy napsal Průvodce Jan Adam plně uspokojil 38 studentek Půchovského gymnázia. Pevně věřím, že mé zámecké vzpomínky neurazily váš jemnocit. Maminka mojí babičky Alžběty Petrovické, Marie Leningová, byla na zámku Opočno vrchní kuchařkou u Colloredo Mansfeldů a jezdila s nimi do Vídně, kde na vlastní oči viděla Františka Josefa I. a jeho manželku Sisi. A taky Johana Strause II. Z jehož autorské dílny si teď poslechneme slavnou Trič trač polku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Nikdy by mě nenapadlo, že se ze mě stane švihák lázeňský. Milovat lázně mě naučil můj přítel Lukáš. Před 10 lety jsem za ním přijel do Karlových Varů, když byl ubytován na Dvary v hotelu Imperial. A Vary jsem si tenkrát navždy zamiloval. Hned o rok později jsem už byl ubytován v Imperiálu taky. Byla nás tam celá parta a hned v den nástupu jsme si říkali, jaké prameny nám lázeňští lékaři předepsali. Hrdě jsem hlásil, že mě doktor předepsal hadí pramen, protože je prý skvělý na potenci. Kluky, co tam byli s námi, to zarazilo, protože jim paní doktorka haďák nepředepsala a hned druhý den se jí na to zeptali. Lékařka se jen pousmála a pravila, že pan doktor mi hadí pramen předepsal proto, neboť je od hotelu Imperial nejdál. V průběhu let začal být Imperial nad naše finanční možnosti a tak útočiště nacházíme právě u hadího pramene v sanatoriu Kryváň. A jsme tam maximálně spokojeni. Díky ubytování s výhledem na hotel Thermal, skvělé kuchyni a naprosto skvěle poskytovaným procedurám. Cítíme se tam jako doma a našli jsme tam skvělé přátele, na které se rok co rok moc těšíme. A na mysli nemám jen vedení hotelu a jeho zaměstnance, ale i lázeňandy a lázeňáky, se kterými se tam vždy na přelomu srpna a září potkáváme.

posledních letech mám čím dál víc pocit, že to, co jsem nezvládl v dětství a mládí, se snažím ze všech sil dohnat v podzimu svých let. Jak jinak si vysvětlit, že jsem před několika lety skočil v egyptské Marsa Alam do Rudého moře ze 6 metrů vysoké jachty? Nebo že jsem se rozhodl na kánoji sjet, jes, nejes, ohřiz lokte do Karlových Varů?

Na nápad sjet na kánoji Ohři z Lokte do Karlových Varů přišel Lukáš. Jen co jsme v Lokti nasedli do kánoje, se na mě Lukáš otočil se slovy. Honzo, přestaň pádlovat, děláš to úplně blbě. Seď a kochej se okolní přírodou, koukej na skály, hlavně fakt nepádluj. Poslechl jsem ho a tak jsme v klidu a míru dojeli k proslulým svatošským skalám, kde jsme se zastavili na báječnou makovou štrůdl. Řádně posilněni jsme se vrátili na loď a přesně v tom nejklidnějším místě jsme se udělali. Převrátili jsme se, Lukáš zachránil barel se suchým oblečením, moje pádlo nám uplavalo. Drkotal jsem zuby, byla mi strašná zima. Pádlo nám chytila po hodné chvíli vietnamská rodina, která si u svatošských skal hned vedle nás dávala hranolky s tatarkou a s kečupem. To už Lukáš jen sýpal vsteky, lehce zbrunátnil a cedil mezi zuby. Adame, já tě zabiju. Já tě fakt zabiju. Díky Lukášovi jsme nakonec jeli i obávaný jez v Karlových Varech. Často a rád Lukášovi říkám, s tebou vždy.

Měl jsem v životě dvě opravdové lásky. V 90. letech jsem prožil krásného rok a půl s Jitkou Šustovou. Jitka mi byla oporou v době, kdy jsem sváděl boj s alkoholem a upřímně řečeno spíš prohrával, než vyhrával. S Lukášem jsme se dali dohromady díky Karlu Gotovi. Lukáš jezdil s přáteli ze Severní Moravy na Karlovy koncerty a když jsem zjistil, že si kupují lístky na všechny koncerty turné 2012, začal jsem je brát na koncerty zadarmo a usazoval je ve sportovních halách na střídačku. Lidka Roupová ze Studenky pekla Karlovi, řidiči Oldovi Havránkovi a mně úžasné kremrole a tvarohové koláče s rozinkami máčenými v rumu. Lukáš vozil Karlovi a Oldovi domácí slivovici a Karlovi scháněl jeho zahraniční LP desky, které Karel ztratil. Po koncertě v Brně 26. listopadu roku 2012 jsme byli všichni ubytováni v brněnské restauraci Nebeský mlýn. Obvykle jsem měl pokoj hned vedle Karlova pokoje nebo apartma a v Brně jsem to zaonačil tak, že kvůli nedostatku pokojů musí Lukáš spát se mnou na jednom pokoji. Byl to zásadní okamžik mého života a děkuji osudu a Karlu Gotovi, že nás dal s Lukášem dohromady.

Vyrazil moře, o kterém vám teď Karel Gott francouzsky dospíval nádhernou píseň La Mer. V dětství jsem jezdíval s rodiči a se sestrou k Baltskému moři do Německé demokratické republiky, protože to blahodárně působilo na mé problémy s alergií na pyl a prach. Loni jsem se k Baltu vrátil, protože jsme se s Lukášem jeli podívat na Helenu Vondráčkovou do polských Sopot a byli jsme svědky jejího grandiozního úspěchu. Úplně zdravý už nikdy nebudu. Stáří je fakt jen prostatečné. Cukrovky a neuropatie se už nikdy nezbavím, ale pořád bojuju. A taky pořád o něčem sním. Bez snu to nejde. Rád bych se znovu vrátil do New Yorku, rád bych Lukášovi ukázal Londýn, sen o Las Vegas je stále v nedohlednu. A už nejspíš zůstane jen snem. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio. Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni ano. Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově, a já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže, no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: je. Nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, to je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, když tam není, to by marně jsme hledali na té Letný. To asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50 lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestovala, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo. On ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Toče,
2: dobře.
4: Toče, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den, Jana do Němčí volá. Já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý den, já bych si přála taky
5: Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové. To je vás Petr Zahoty. A zabijste pokračování s panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Sňatek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Big B, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Balón je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil děd od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.

0: Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě, vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
1: Myslíte CDček?
0: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
1: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
0: Připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
1: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v Říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
0: Aby si odpočinulo.
1: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
0: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky.

0: 7.
1: Tak moc blahopřeju. To znamená, že si můžete vybírat jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
2: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
1: Ano.
2: Takže bych asi poprosil o paní Konvalinkovou.
1: Radovánky, tu naše čtvrtou.
2: Ano.
1: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
0: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
1: Děkujeme, mějte se.
2: Děkuju moc rád, já taky děkuju, nashledanou.
1: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriadě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou

0: výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano.
0: Tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
0: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď? Protože je to na vás.
0: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu U Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
2: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
3: A jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
2: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
3: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
2: Aha,
3: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
2: Takže jsem rád, že mi to říkáš
3: taky. Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvílema, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverénní, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
2: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrát,
3: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
2: Tak já to si nebudu věřit.
3: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
2: Že bys mi v tom pomohl,
3: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval.
2: No, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
3: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mně.
2: Já ti věřím, na slovo.
3: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď show světla máme.
2: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida. Máme
3: šoupnutí světlo, to není show světlo.
2: Šoupnutí do show.
3: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
2: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
3: To
2: bude dobrý, ne?
3: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
2: Že bych tam byl já taky do
3: show. Showsaka.
2: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
3: To není japonský, to je japonský, je to saka na show. Jo, to je nutný, musíš knopé, ono tam.
2: Přinesli, saka na show, přinesli, ano. Už tam show, už tam vyšej, všim šiši.
1: Šo Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
0: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
0: To už snad je...
1: Burza?
0: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
0: proč ne?
1: Někdo v něm hrál, někdo ho vozil.
0: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu, tentokrát tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900
0: náš telefon. Souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili Humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo? Tom Humoriádnickém.
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na Humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: Pán u nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval? Já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco. Pá, to je blbost. Ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný. Já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůže, vy jsi mi rozvrátil úplně, prostě to tak nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí, ale nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jakýho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít jiný porušení a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říkala, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla Spray 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpajzlíky.
1: Schůzka sedmi trpajzlíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: No, asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás zuba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpaslíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtina?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně. A ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu. No ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra. Protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please. This. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem, ze tmy. A on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet. A v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je. A já k němu došel a říkal mu attention please, this.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu. A po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou. Thank you.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc korun. Loučovice na Českokrumlovsku rozšířili provoz pečovatelské služby. Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má rodičů, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richtrové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky.
2: Bohužel ta norma nezavádí stejný princip, jako je třeba u starobních důchodů. Ano, jednorázové navýšení samozřejmě podpoříme. My jsme ho i minule jako Piráti vyjednali, ale přáli bychom si, aby rodiče měli opravdu to stejné, jako například seniori.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela teď míří do prvního čtení. Pečovatelská služba v Loučovicích na Českokrumlovsku od června rozšiřuje provoz. Nově bude klientům k dispozici 7 dní v týdnu v čase od 6 do 18 hodin. Důvodem je stále rostoucí potřeba pomoci seniorům a osobám se sníženou soběstačností v regionu.
3: Mnoho rodin dnes pečuje o své blízké při zaměstnání a často je pro ně jakákoliv pomoc nesmírně důležitá. Proto obec pečovatelské služby rozšiřuje. Na webu to uvedla její vedoucí Pavla Vachová. Domácí prostředí má podle ní pro seniory a osoby potřebující podporu obrovský význam. Z Loučovic Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
0: 6 lidí se včera zranilo při srážce dvou osobních aut v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Jedna žena utrpěla vážná zranění a jeden muž středně těžká. 4 další lidé byli zraněni lehce, informoval mluvčí Jihočeské záchranné služby Vojtěch Míra. Všichni skončili v nemocnicích v Jindřichohradecké a Českobudějovické. Dánsko bude mít novou menšinovou vládu, uvedla to sociálně demokratická premiérka Mette Frederiksenová, která se domluvila s dalšími 3 levicovými a centristickými stranami. Frederiksenová tak bude vládnout už 3. funkční období v řadě. Dánové o složení vlády a parlamentu rozhodovali v březnu.
1: Sport.
0: Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž o štěpařek na memoriálu Josefa Odložila. Česká atletka si vítězství zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů, ale s výkonem spokojená úplně nebyla.
4: Jako jo, ale já bych asi chtěla jako házet ještě dál, mě tady to jako ještě nestačí úplně, ale samozřejmě musím to brát kruček po kručku, sezona teprve začala, ještě mám jako hodně před sebou, tak doufám, že se to bude postupně zlepšovat.
0: Soutěž dálkařů vyhrál Radek Juška výkonem 787 cm.
1: Počasí.
0: Dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne od jeho západu přibývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky, teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, na horách do 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ode dneška do pátku bude uzavřený železniční přejezd na silnici mezi Včelnou a Kamenným újezdem u Českých Budějovic. Dotkne se to i autobusové dopravy. Po dobu uzavírky nebude obsluhována ani zastávka na dolech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 5 hodin, k tomu 5 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 2. června. Dobré ráno a hezký den tady ze studia Luboš Voráček.

Miroslav Žbirka rozpíval 8 minut po 5 hodině. Dobré ráno, dnes je úterý 2. června, ten dnešní den už je s tým 53. dnem tohoto roku a svátek dnes mají nositelé jména Jarmil. Jarmil je jméno slovanského původu a jeho význam se dá stejně jako u jeho oblíbenějšího ženského protějšku Jarmila popsat jako milující prudkost. Tak Jarmilům k svátku všechno nejlepší. V roce 1297, právě 2. června, Václav II. Byl korunován českým králem a jeho manželka Guta Habsburská českou královnou. V roce 1848 v budově muzea v Praze začal první slovanský sjezd, na který přijelo 340 zástupců slovanských národů. Jejich úkolem tehdy bylo projednat možnost přeměnit Rakousko ve spolkový stát a stanovit, jaký má být vztah Slovanů, žijících v Rakousku, k ostatním slovanským národům. V roce 1948 prezident Edvard Beneš podepsal dopis československé vládě, v němž oznámil svou abdikaci. Pochopil, že po únorovém převratu může pouze přihlížet komunistické diktatuře bez možnosti ovlivňovat vývoj v zemi. A před 73 lety byla ve Velké Británii korunována královnou Alžběta II. 2. června roku 1922 zemřel sochař Josef Václav Myslbek. Před 93 lety zemřel rodák ze Slavonic Zikmund Polášek, houslista, skladatel a hudební pedagog. A v roce 1965 zemřel ve věku 58 let Bob Hurikán, skaut, cestovatel, tramp a písničkář. 2. června roku 1904 se narodil František Plánička, reprezentační fotbalový brankář. A 69. narozeniny dnes má režisér, scénárista a herec Tomáš Vorel. No má tady také právě dnes výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám. A hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 4:15, máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo převážně jasno, od rána pak se ojediněle vytváří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia, na horách bylo 9 až 6 stupňů, ale v mrazivých kotlinách mohlo být klidně i kolem nuly. Přes den nás čeká přibývání oblačnosti, srážky až večer. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, ranní mlhy se budou rychle rozpouštět. Odpoledne bude od jeho západu přibývat oblačnost, na horách se ojediněle vytvoří slabé přehánky, večer pak budou přehánky také od jeho západu přibývat. Místy se mohou vytvořit i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl mírný, jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který později pak večer se změní na západní. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den pak dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1 a to je mírná zátěž. Hned po ránu se také podíváme na SMSky. První zpráva dnes přišla z Kamenice nad Lipou, kde je mlha 9 stupňů. Pohodové úterý přeje Věra. Věro, děkujeme. A mám tu také SMSku ze Zduchovic. Ve Zduchovicích je jasno 9 stupňů a bez větří. Ten v pohodě všem přeje Josef. Josefe, i vám děkujeme za zprávu a přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Chronová choroba může v těle sídlit řadu měsíců i let, úplně skrytě. Jak se projeví a následně pak léčí, tak o tom budeme mluvit za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat Marek Ztracený.

0: když jde o zdraví.
1: Bolesti břicha, dlouhodobé zažívací potíže, také únava a časté průjmy. Chronová choroba a ulcerózní kolitída patří mezi chronická zánětlivá onemocnění střev, která dokážou výrazně ovlivnit každodenní život pacientů. Jaké jsou jejich nejčastější projevy a jaké množství léčby dnes medicína nabízí? Na to se zeptala Hanka Šuberová, primáře gastroenterologického oddělení Českobudějovické nemocnice, doktora Martina Bortlíka.
2: Chronová choroba je onemocnění, které má na rozdíl od ulcerózní kolitidy trošku takové méně nápadné a charakteristické projevy. Ti pacienti si zpravidla stěžují na pobolívání břicha. Ty bolesti mohou a nemusí být intenzivní. Ta jejich lokalizace může být také různá. Nejčastěji to bývá pravá dolní část břicha. Bývají doprovázeny takovým celkovým neprospíváním, únavou, někdy váhovým úbytkem. Pacient může mít samozřejmě i typické střevní obtíže, může mít průjmy. V případě, že je to onemocnění už pokročilé a bohužel se to stává někdy i skutečně v samém úvodu nebo v době té diagnózy, protože ta nemoc může probíhat řadu měsíců, někdy i let skrytě, tak se mohou objevit i známky porušené průchodnosti střeva v důsledku zúžení, které je vlastně způsobeno tím zánětlivým procesem. A část těch pacientů může mít i obtíže, které jsou mimo trávicí trubici, my jim říkáme mimostřevní, a to mohou být záněty kloubů, mohou to být kožní projevy, takové zarudlé boule vznikající na kůži většinou na bercích, mohou to být záněty očí, mohou to být afty v ústech a některé další projevy.
3: Ulcerózní kolitída, ta má podobné projevy?
2: Ulcerózní kolitída je taková charakterističtější ve svých projevech v tom, že tam dominují ty střevní projevy naprosto jednoznačně. Ti pacienti trpí zpravidla velkým nucením na stolici, často průjmem a také ve stolici je jasná příměs krve. V té akutní nebo v té aktivní fázi toho onemocnění jsou toto typické projevy, které je těžko zaměňovat. Zejména u těch mladších pacientů by to mělo vždycky vyvolávat podezření, že se může o to onemocnění jednat.
3: Kdy už je ten správný čas navštívit lékaře? Protože s nějakými obtížemi trávicího traktu jsme se setkali asi každý.
2: Velmi důležitá otázka. Myslím si, že by to mělo být v okamžiku, kdy to tomu člověku začíná nějakým způsobem narušovat jeho, řekněme, životní rytmus. Pokud se objeví krvácení, tak to je většinou takový alarmující symptom, který sám o sobě většinou vede k vyhledání lékaře, což je naprosto správné a pacient by měl v takovéto situaci podstoupit zpravidla endoskopické vyšetření. No a u těch méně charakteristických projevů, jako jsou bolesti břicha, váhový úbytek, únava. Záleží také na tom, samozřejmě jaká je, řekněme, individuální tolerance. Ono se to dá těžko stanovit, ta hranice, každý máme ten práh vnímání obtíží někde jinde, ale v zásadě by si takový člověk jistě zasloužil to, aby své obtíže konzultoval minimálně s praktickým lékařem, podstoupil třeba základní laboratorní vyšetření, kde už mohou být změny, které ho potom nasměrují k nějakému dalšímu konkrétnímu dovyšetření.
3: Jaká vyšetření pacienta následně čekají?
2: Jsou to vyšetření, která můžeme rozdělit do tří kategorií. Laboratorní vyšetření, to znamená odběry krve, ale také vzorek stolice se vyšetřuje v této situaci. A právě ten vzorek stolice dnes nám poskytuje velmi jaksi důležitou informaci a je to samozřejmě velmi jednoduché. Je to metoda stanovení takzvaného fekálního kalprotektínu, čili zánětlivého parametru ve stolici, který je velmi často u pacientů s ulcerózní kolitidou, ale také chronovou chorobou zvýšen. A běžně se to používá třeba u dětí, kde samozřejmě ta neinvazivnost toho vyšetření je velmi prospěšná. Dále jsou to různá zobrazovací vyšetření a sem patří jednak vyšetření taková, řekněme, méně nepříjemná, méně náročná pro pacienta, jako je břišní ultrazvuk, může to být CT břicha nebo magnetická rezonance. No a konečně je to vyšetření, kterého se zpravidla pacienti zpočátku obávají. Ale my myslím si, že ne zcela adekvátně, a to je endoskopické vyšetření, především koloskopie. Koloskopie, vyšetření tlustého střeva a části tenkého střeva, endoskopem, ohebným přístrojem, kterým si prohlížíme ten vnitřek střeva, a je v dnešní době prováděno v naprosté většině případů po injekci, tlumící injekci, takže pacientovi to nezpůsobuje žádné významné obtíže a přináší to naprosto zásadní a klíčovou informaci pro tu finální diagnostiku.
3: Jak se tyto choroby následně léčí? Je opět více způsobů?
2: Základem léčby obou těch nemocí je medikamentozní léčba, to znamená podávání léků. Ty léky se podávají různým způsobem, jako tablety nebo polikáním různých forem léku. Oni to nemusí být jenom tablety, jsou to třeba takzvané granuláty a tak dále. Někdy medikamenty aplikujeme také do konečníku v podobě čípků nebo takzvaných mikroklizmat. A v určitých situacích se používají léky, které musíme aplikovat formu injekční, buď jako podkožní injekce, nebo jako infuzní léky.
3: Dají se tyto dvě nemoci zcela vyléčit?
2: My je bohužel vyléčit neumíme. Umíme léčit.

0: V podstatě neskracují život pacientům, těží víceméně stejně dlouho jako běžná populace, ale dramaticky zhoršují kvalitu života a invalidizují ty pacienty. Oni mají velký invalidizující potenciál a jsou schopni těm pacientům skutečně způsobit takové potíže, že nemohou žít normálním způsobem, nemohou normálně pracovat, fungovat ve své rodině a tak dále. Správně a dobře léčený pacient by měl ale mít tu kvalitu života, jak jsem už zmínil, srovnatelnou s běžnou populací.
1: Když jde o zdraví.

0: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel dnes zahájí dvoudenní návštěvu Zlínského kraje. Navštíví leteckou střední školu v Kunovicích nebo žáky v Boršicích na Uhersko-Hradišťsku. Bude jednat s vedením Zlína a zastaví se také na Zlínském filmovém festivalu pro děti. Večer se setká na veřejné debatě s lidmi ve Valašských Kloboukách. Obyvatelé Českých Budějovic budou od července využívat novou síť sdílených kol. Město společně s dopravním podnikem jich nasadí až 400. K jejich půjčení bude lidem stačit předplatné na MHD nebo jednorázová jízdenka. Službu sdílených kol České Budějovice nabídnou jako první město v republice, uvedl náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko. V sále základní umělecké školy Velešín se uskuteční

0: Klavírní koncert Lucie Líkařové a Františka Hudečka. Společně zahrají od 18 hodin slovanské tance od Antonína Dvořáka. Výtěžek bude věnován na pečovatelskou službu Charity Český Krumlov, informuje škola na svém webu. České reprezentantky si v úvodní den mistrovství světa v basketbalu 3-3 ve Varšavě připsali porážku a výhru. Nejprve podlehli obhajkyním zlata Nizozemkám a poté zdolali domácí Polky, čtvrtý tým z minulého šampionátu. A ještě počasí. Na jihu Čech bude dopoledne slunečno, odpoledne bude přibývat oblačnosti, na horách se ojediněle vyskytnou slabé přehánky. Teploty vystoupí maximálně k 26, na horách k 21 stupňům. Vítr bude mírný jihovýchodní a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: U Kozlova blízko Střelských Hoštic na Strakonicku začala rekonstrukce mostu přes Veřechovský potok. Silnice třetí třídy je v místě uzavřená, objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Vědkyně, také univerzitní atletka, ale dokonce i baristka a servírka. To všechno zvládla Eliška Pinterová, studentka biomedicíny na Trinity College v irském Dublinu. Ačkoliv nemá v rodině akademické zázemí, tak absolventka píseckého gymnázia se dokázala dostat na jednu z prestižních univerzit v zahraničí. O jejím příběhu si s ní včera povídal v našem vysílání kolega Matěj Vodička. Část rozhovoru nabídneme za chvilku, teď necháme zaspívat Leonu Machálkovou.

0: gymnázia na malém městě, rovnou na univerzity v Melbourne, v Dublinu i přímo v Oxfordu. Říkáte si, že to je nemožné? No tak Eliška Pinterová, studentka původem z Písku, dokazuje pravý opak. Momentálně studuje genetiku na Trinity College v Dublinu. Zanedlouho ji čeká stáž na Oxfordské univerzitě. Jaká byla její cesta a jak své studium kombinuje se sportem, tak nejenom o tom mluvila v rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: K tomu, že jste se vydala cestou studia biomedicíny na prestižních univerzitách zahraničí, prý tak trochu přispělo i naše vysílání. Je to pravda? Povězte, co konkrétně k tomu vedlo.
2: Ano, byl to konkrétně rozhovor s Honzou Hrebíkem, který právě také studoval v Dublinu, na University College Dublin. A to mi dodalo motivaci k tomu opravdu vycestovat a trochu mi to i přiblížilo to studium zahraničí a to je i důvod, proč jsem dneska tady.
1: To je velmi dobrý důvod a každopádně to byl tedy rozhovor přímo na naší stanici.
2: Ano, ano.
1: I přesto, že jste byla původně přijata na lékařskou fakultu tady v Česku, tak jste na ní nakonec nenastoupila, vydala jste se potom tady posléze do Dublinu. Tak proč jste vlastně zamítla studium medicíny tady v Česku?
2: Tak kolem mě se vytvořila taková bublina lidí, kteří říkali, jak je studium medicíny náročné a že to rozhodně nemůžem zvládnout, že celý život se bude točit jen kolem učení. A že já jsem tomu uvěřila a trošku jsem se od té medicíny oddálila a bylo to i tím, že jsem si moc nevěřila a paradoxně studium v zahraničí mi dodalo to sebevědomí. Ti lidé, kteří kolem mě byli, jako například z Ameriky, kteří opravdu mají to sebevědomí větší a věří si, tak mi dodali to sebevědomí v tom, že opravdu mám si jít za svým snem a dělat to, co mě opravdu baví. A právě i to je to studium, to, co právě dělám.
1: No a dodalo vám to i sebevědomí přijít sem k nám do studia. Jak jste se dostala na změnu Trinity College v Dublinu? Co všechno musí maturant z Česka vlastně udělat pro to, aby se na takovou vysokou školu dostal?
2: Tak vlastně lidé si mnohokrát myslí, že to je neuvěřitelně komplikované a že k tomu potřebuje člověk velké množství financí, ale Irsko je vlastně součástí Evropské unie, což znamená, že jsou tam nejrůznější granty od Evropské unie, které to umožní a nám jakožto studentům z Evropské unie stačí maturita z 5 předmětů, což znamená jeden předmět navíc a certifikát C1 z angličtiny. Což já jsem vlastně nikomu neřekla, že bych ráda studovala v zahraničí, takže jsem si dala 5. předmět s tím, že mám matematiku nesmírně ráda a že potřebuji z ní maturovat, takže to bylo pro spolužáky také jako překvapení, proč ta holčina si dává extra předmět a je důležité mít dobré známky z té maturity, musí to být opravdu samé jedničky na Trinity, no.
1: Kromě toho všeho vy máte i certifikovaný kurz první pomoci, jste trenérkou atletiky a dokonce trénujete i horolezectví. Jak se tohle všechno dá zvládnout dohromady, když jsme mluvili i o tom, že jste pracovala v kavárně, abyste si vydělala na to ubytování?
2: Tak je to o managementu času, ale jsou to také mé koníčky, v které mě baví a dělám je právě ve svém volném čase a právě atletika budu teďkom v následujícím semestru právě budu i prezident atletického klubu, čímž budu vlastně ty tréninky i běhat jakožto trenér, takže budu dělat vlastně dvě věci v jednom. A potom při školních prázdninách většinou dělám ten zbytek, takže buď trénuju horolezectví, anebo právě i tu atletiku.
1: Vy jste sama v úvodu našeho dnešního rozhovoru zmínila, že jste tady právě proto, abyste předala taky své zkušenosti. Představte si třeba, že nás poslouchají nějací maturanti, kterým je 19-18 let, přemýšlí třeba o tom studiu v zahraničí. Co byste jim ráda sdělila?
2: Rozhodně nebát se to vyzkoušet, nedá se opravdu nic kazit. Pošlete tu přihlášku a i se nebojte těch financí, zkuste to.
0: Celý rozhovor s Eliškou Pinterovou je k poslechu na našem webu budějovice.rozhlas.cz. A také dnes si v našem vysílání popovídáme o sportu. Moderátor Matěj Vodička ve studiu přivítá zlatou medailistku z loňského mistrovství světa ve fitness Petru Vackovou. Rozhovor s dopoledním hostem si můžete naladit jako vždy po 11. hodině. Dopolední.

0: Počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:15. V noci bylo převážně jasno, od rána se ojediněle vytváří mlhy, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8, na horách bylo mezi 9 až 6 stupni Celsia. Přes den nás čeká přibývání oblačnosti, srážky budou až večer. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, ranní mlhy se budou rychle rozpouštět, odpoledne pak bude od jeho západu přibývat oblačnost a na horách se ojediněle vytvoří slabé přehánky. Večer budou přehánky také od jeho západu přibývat, místy se mohou vytvořit i bouřky. Nejvyšší denní teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů Celsia. Vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který pak později večer se bude měnit na západní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Zítra ve středu očekáváme velkou oblačnost a deštivo a odpoledne pak bude klidněji. Bude zataženo zítra s občasným deštěm nebo přehánkami a s ojedinělými bůřkami. Odpoledne pak přejde oblačnost v proměnlivou a jenom místy se vyskytnou slabé přehánky. Večer bude pak oblačnost dále ubývat a srážky budou ustávat. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 15 až 11 stupňů a nejvyšší denní zítra 15 až 19 stupňů Celsia. Zítra by měl vát mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. To bude zítra. Zpátky k dnešnímu dni přichází nám další zprávy od vás, ať víme, jak je u vás ve městě. V Plané nad Lužnicí je 11 stupňů, je mlha, klid a tlak je 1015 hektopaskalů. Hezký den přeje všem Marie. Marie, děkujeme. A ve Větrní je 11 stupňů, mlha. Zdraví Zuzka s Honzou a dva pejsci, jak se píše v SMS-ce. Tak i za tuto zprávu děkujeme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 8,5 minuty před 6 hodinou pro vás máme pár tipů, kam zajít. Pokud máte rádi atmosféru letních zahrad a hudbu, která umí rozesmát, také roztančit, zaměřte do botanické zahrady v Táboře. Od půl šesté tam zahraje skupina Dixie Street Band a přinese také klasický Dixieland, tedy muziku z časů, kdy jazz teprve hledal svou podobu. V 5 hodin odpoledne vás přivítá také Galerie M v Milevsku, vernisáž výstavy Když se realita nadechne, představí tvorbu Heleny Burša Petřinové, Milana Burši a Margit Burza. Výstava bude otevřena až do konce června. Ve Veselí nad Lužnicí můžete nahlédnout do světa neuvěřitelně propracovaných miniatur. Kulturní dům zve na novou výstavu Pidibity Kláry Hanské. Vedle drobných interiérů čeká na děti také hrací koutek a také soutěž. Milovníky historie zve na 17. hodinu do Českých Budějovic státní okresní archiv. V rámci cyklu V úterý do archivu vystoupí Alexandra Tesaříková s přednáškou o rodině a domácnosti Humprechta Jana Černína z Chudenic. Někdy právě každodenní život minulých století vypráví ty nejzajímavější příběhy. V Českých Budějovicích můžete od 4 hodin zamířit také do návštěvnického centra Kohinoor Hartmut. Setkání připomene historii slavné továrny a také rodiny Hartmutů, jejichž jméno je s městem spojené už více než 2 století. Večer pak ten nabídne 2 výrazné kulturní zastávky. V Jindřichově Hradci od 7 hodin ožije kulturní dům Střelnice komedii Slaměný klobouk a neb Helenka bude ráda, to bude v podání divadla Pluto. Čeká vás svižná francouzská fraška plná omylů, nedorozumění a také překvapivých zvratů. A pokud dáváte přednost hudbě, tak ve 20 hodin a 15 minut začne v dominikánském klášteře na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích kytarový festival na 12 strunách. Úvodní koncert obstará duo Todo Bien, tedy Kristýna Machová a Jan Šustr. Magické prostory kláštera a zvuk klasické kytary vytvoří spojení, které stojí za večerní zastavení.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Šest hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Valná hromada ČEZu schválila rozdělení společnosti. Prodej podílu může trvat i 2 roky. Na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích se otevřelo modernizované hřiště Kolpík. V šumavském Srní se teď návštěvníci nedostanou na lávku nad výběhem vlků. Na jihu Čech bude odpoledne přibývat oblačnosti, teploty vystoupí k 26 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Valná hromada skupiny ČES v Kongresovém centru Praha schválila oba klíčové body programu. Na každou akci vyplatí dividendu 42 korun, tedy 80% očištěného zisku. Zároveň nejpozději během léta vznikne nová dceřiná společnost, do které ČES vyčlení vybrané zákaznické firmy.
3: Valná hromada ČES schválila reorganizaci 90% většinou. Během několika týdnů by měla vzniknout nová dceřiná společnost. Další vývoj popsal generální ředitel ČES Daniel Beneš.
4: Někdy na konci roku, nejpozději v prvním čtvrtletí příštího roku, bychom mohli mít vyčleněno se vším všudy tu dceřinu zákaznickou společnost.
3: Následovat by měl prodej až 49% dceřiné společnosti. V úvahu přichází prodej strategickým investorům i upsání akcí na burze. Výhodnější je první možnost, říká menšinový akcionář ČES Michal Šnobr.
5: By měl upřednostnit jednoznačně prodej spíš několika větším investorům v balíku.
3: Prodej podílu může podle místopředsedy představenstva ČES Pavla Cirányho trvat až 2 roky. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích včera slavnostně otevřely rozšířené a zrekonstruované dětské hřiště Kolpík na sídlišti Vltava. Za 9 milionů korun tam vznikl malý pump track, workout, koš na streetball, prostor pro malou kopanou, stolní tenis, ale také skluzavky, houpačky, lanové prvky, prolézačky i malé dopravní hřiště. Nechybí ani lavičky nebo stojany na kola, informovala mluvčí magistrátu Jitka Brůhá-Valclová. Přímo ve výběhu v Srní na Šumavě lidé vlky pozorovat teď nemohou. Lávka nad vlčím výběhem u návštěvnického centra je od pondělí z technických důvodů až do odvolání uzavřená.
6: O uzavírce informuje správa Národního parku Šumava na svém webu s upřesněním, že v areálu začínají opravné práce. Kromě lávky tak jsou uzavřené i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstává jen budova návštěvnického centra a přilehlé parkoviště. A to denně mezi 8:30 až 16:00 hodinou. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dopoledne očekávejte na jihu Čech jasno až polojasno, odpoledne od jeho západu přivývání oblačnosti, na horách ojediněle slabé přehánky. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia, na horách maximálně k 21. Vítr bude mírný, jihovýchodní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na Jindřichohradecku počítejte s uzavírkami silnice 23 u obce Pleše nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je 6 hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 2. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. Dnes považují obyvatelé malé vesničky na jihu Dánska svou energetickou komunitu za skvělou věc. Mají elektřinu levnější a navíc také část peněz, které za ní zaplatí, pak zlepšuje život právě ve vesnici. Vedení komunity ale na zřizování celé organizace vzpomíná jako na obrovský kus práce, jak za chvilku sami uslyšíte. Ale ze všeho nejdříve bude zpívat Věra Špinarová.

0: Začít používat obnovitelné zdroje energie může mít různé důvody. Pro někoho je to ohled na klima, pro další to pak může být také soběstačnost. Obyvatelé dánské vesnice, která se jmenuje Skorup, ale mají ještě jednu motivaci. A to je ta, aby se jejich vesnice, která je vzdálená 3/4 hodiny od velkého města, co nejvíce rozvíjela. Podívat se tam vydal také redaktor Jakub Lucký.
1: Tak už jsem ve Skorupu, teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem. A ono to slouží skoro jako všechno, tady vidím fitness, kavárna, archiv, knihovna, no prostě všechno, co by si člověk asi tak vspomněl. Tam nahoře zasedá teď teda, schůzka energetické komunity, ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše, tak to možná jsou jejich. Schůzka skončila a my se můžeme pustit do rozhovoru. Zůstává tu se mnou Thorsten, což je takový důchodce a Stine, která je šéfka celé té energetické komunity.
2: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
3: Vysvětluje Stine Scott-Stensnová, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
2: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Kdokoliv, kdo produkuje elektřinu, ji tak sdílí s ostatními. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
3: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale všichni se zdají být spokojení. Uživatelé elektřiny mají celoročně příjemnou stabilní cenu a ti, co vyrábějí, ji prodávají zhruba stejně, jako by prodávali přebytky běžně do sítě.
2: Jernovi, který vlastní větrníky, je to vlastně jedno, jestli je to plus nebo minus pár tisíc. Je hlavně rád, že má stabilní cenu, ne jako na energetickém trhu. A hlavně je součástí naší komunity a chce, aby to tu vzkvétalo.
3: Výsledkem jsou třeba dvě nabíječky elektroaut, které stojí před kulturním centrem a které může použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Pozitivní dopad na klima a komunitu se prý teprve objevuje. Jeden dopad, o kterém ví, je prý nižší zatížení rozvodné sítě, protože se elektřina spotřebovává lokálně. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Thorstena byla neuvěřitelná spousta práce.
4: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
3: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Oba se ale shodují na tom, že Dánsko na zavádění energetických komunit nebylo připravené. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat. Z jeho Dánska, Jakub Lucký, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě minuta. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo převážně jasno, od rána se pak ojediněle vytváří mlhy. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 11 až 8 stupni Celsia. Přes den nás čeká přibývání oblačnosti, srážky budou spíš až večer. Ráno a dopoledne bude jasno až polojasno, ranní mlhy se budou rychle rozpouštět. Odpoledne bude od jihozápadu přibývat oblačnost, na horách se ojediněle vytvoří slabé přehánky. Večer pak budou přehánky také od jihozápadu přibývat, místy se mohou vytvořit i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 26, na horách pak 18 až 21 stupňů Celsia a vád by měl mírný jihovýchodní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který se později pak večer změní na západní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se jako podíváme na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete ten text vaší SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMSka z Trhových Svinů, kde je jasné ráno a 7 stupňů. Pěkný den všem do studia, přeji zdraví Boža. Božu děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: 6,5 minuty po čtvrt na 7 posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A když budete poslouchat také po 13. hodině, tak budeme vysílat pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala?
1: Pozvání do Alex a host přijala Gábina Partyšová, moderátorka především lifestyleových pořadů. Vzpomene si ještě na své moderátorské začátky na Nově, kde strávila nakonec 27 let. Co musela vše absolvovat, aby se dostala před kameru? Kolik trapasů zažila a co jí baví a živí dnes? Zeptám se v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Pojďte všichni.

Na dálnicích, okreskách, polních cestách i necestách. Kamkoliv, kdykoliv. Vždycky jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

0: Švédské duo Rock se teď vystřídá Pavlína Fendeková, která připravila zprávy.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nabídek letních brigád je zatím zhruba o 5% méně než loni, ukazují to data společnosti Alma Career, která provozuje několik pracovních portálů, jako třeba Jobs.cz. Nabídek letních brigád by ale ještě mělo přibývat. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové firmy většinou nabízejí zaměstnancům minimálně 160 korun za hodinu. Prachatice dokončují rekonstrukci městských bytů v Národní ulici. Za téměř 7 milionů korun v 21 bytových jednotkách obnoví sociální zařízení, kuchyň a koupelny. Navržené opravy zahrnují podle starosty za ODS Jana Bauera také nové rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Při dopravních nehodách na jihočeských silnicích zemřeli v květnu dva lidé. Byl to stejný počet jako loni v květnu. Od začátku letošního roku si nehody v kraji vyžádaly 13 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Celkem se v květnu v jižních Čechách stalo 440 nehod, o 73 víc než ve stejném měsíci loni. Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. Bronzová medailistka z únorových olympijských her

0: vystřídala na trůnu Markétu Davidovou. Druhé místo v hlasování členů Českého svazu biatlonu obsadil Michal Krčmář. Třetí skončil Vítězslav Hornik. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno. Více oblačnosti bude přibývat až k večeru. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách ke 20 stupňům. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí. Biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ode dneška do pátku bude uzavřený železniční přejezd na silnici mezi Včelnou a Kamenným újezdem u Českých Budějovic. Dotkne se to i autobusové dopravy. Železniční přejezd se opravuje také ve Velešíně nádraží na Českokrumlovsku. Silnice směrem na Markvartice je v místě uzavřená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl sedmé a k tomu 2 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. V jeho české vlastivědě si za chvilku připomeneme, proč stál a proč už nestojí u Týna nad Vltavou pomník připomínající letecké neštěstí. V neděli 7. září roku 1929 nedaleko Týna nad Vltavou tehdy končilo velké vojenské cvičení a skončila také tragédií pádu vojenského letadla. A ten pomník tam místním spolek postavil rok po nešťastné události. Jeho českou vlastivědu pro ten dnešek připravili archivář Daniel Kovář a také redaktor Zdeněk Zajíček. Za chvilku všechno uslyšíte ty podrobnosti, ale ze všeho nejdřív trocha hudby. Právě teď Helena Vondráčková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ve 20. letech 20. století provázela československé vojenské letce smůla a my si je připomeneme v jihočeské vlastivědě. Nedokonalost letadel, ale i výcviku vedly v počátcích letectví k mnoha nehodám s tragickými následky. Jedna taková se odehrála v neděli 7. září 1929 nedaleko Týna nad Vltavou. V jižních Čechách tehdy končilo velké vojenské cvičení, jehož se účastnil i první letecký pluk TG Masaryka z Prahy k Bel. Od provizorní plochy polního letiště v Čihovicích odstartoval dvoumístný letoun pilotovaný desátníkem Václavem Benešem. V jehož druhém sedadle byl k plnění cvičných úkolů připraven pozorovatel svobodník Václav Černý. Když letadlo dosáhlo výšky asi 100 metrů, naklonilo se a začalo klouzat po křídle k zemi. Veškeré pilotovy snahy o vyrovnání byly marné. Stroj se v několika vteřinách zřítil do pole nedaleko vesnice Třitimi. Nádrž měl krátce po startu ještě plnou a tak došlo k prudkému vznícení paliva. Pokud oba letci nepodlehli hned po dopadu zraněním, v zápětí uhořeli. Rok po nešťastné události vznikl na místě havárie důstojný pomník, zřízený zásluhou Vltavotýnského spolku založeného za tímto účelem. Nikdo se však o tento památník nestaral, ještě v 70. letech byl celkem v pořádku, ale později se rozvalil a zanikl. Dnes tragédii dvou letců pod Třitimí připomíná alespoň informační tabule, ale je snaha pomník obnovit.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu 4 minuty, i proto jsme se také spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Od západu k nám postupuje převážně vysoká průsytná oblačnost. Máme tedy převážně polojasno, na východě kraje ještě stále jasno. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 9 až 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuálně tedy polojasno, teplota 12,8 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jihovýchodní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1015 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno s vysokou průsvitnou oblačností, teplotu 9,9 stupně Celsia a vítr slabý jižní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne k nám bude od západu zasahovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno a více oblačností bude přibývat až k večeru od západu. Místy, převážně v západní polovině kraje, se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Maximální denní teploty dneska budou mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude odpoledne mírný, jihovýchodní až jižní, 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Později večer se potom vítr bude měnit na západní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 2. červnu?
2: Nejvyšší teplota v Českých Budějovicích byla naměřena v roce 1927, a to 34,7 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1977, a to 1,1 stupně Celsia.
1: A slunce vyšlo v kolik a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 2 minuty a zapadat bude ve 20 hodin a 59 minut.
1: A jak bude zítra?
2: V noci nás od západu bude přecházet studená fronta. Bude tedy zataženo s občasným deštěm nebo s přehaňkami a místy se mohou tvořit bouřky. Minimální teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia. Přes den bude potom zataženo s občasným deštěm nebo přehaňkami, ojediněle se mohou stále tvořit bouřky. Během odpoledne budou srážky ubývat a večer pak budou zcela ustávat a od západu začne ubývat i oblačnosti. Maximální denní teploty budou o trošku nižší, mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně opět zesílí. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Za chvilku se společně vypravíme za sportem. Redaktor Kamil Jáša se bude věnovat fotbalu, baseballu a také půlmaratonu.

0: sportovní ozvěny.
1: Táborsko prohrálo v baráži o první fotbalovou ligu s Baníkem. Povedený baseballový supercup pod Hlubockým zámkem. Matony půlmaraton rozběhal centrum Českých Budějovic. První polovinu sportovních ozvěn věnujeme fotbalové baráži. Nabídneme vám rozhovory s brankářem klubu FC Silono Táborsko Martinem Pastornickým a také s trenérem, teď už bývalým, Radkem Kronďákem. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny s Kamilem Jášou.
1: Začneme na táborském stadionu v Kvapilově ulici. Součet dvou barážových zápasů o první fotbalovou ligu je pro Tábor snad až moc krutý. Baník Ostrava Silon Táborsko 8-0. První zápas v Ostravě 3-0, odveta na jihu Silon Baník 0-5. Brankář Martin Pastornický celkem pochopitelně nadšený být nemohl. Pár vteřin po zápase velmi ochotně odpovídal na dotazy sportovních ozvěn.
0: Nemohli jsme u toho chybět.
2: Hosté FC Baník Ostrava střílí branku.
1: Jaká ta sezona byla?
3: Náročná.
1: Úspěšná pro FC Silon Táborsko?
3: Asi bych hlál, kdybychom se nepřáli postoupit, věděli jsme, že to je těžké a bohužel nám to nevyšlo. No.
1: Projevila se kvalita první ligy nebo výrazný rozdíl mezi první a druhou ligou?
3: Kvalita. Asi to normálně teda řeknu, že daroval jsem jim dva góly, dá se říct, doma a tady jedou za stavu 3-0, kde už jsou uvolnění. Věřím, že kdybychom tam udrželi 1-0 stav, tak tady ten zápas dneska vypadá úplně jinak. Dneska jsem jim taky daroval gól na 5-0, ale to už stejně nic nehrálo roli a tam už mi jenom hlava fungovala blbě, že nejdřív vyrážím balón, pak to chci chytit, no a je z toho takové, že si to tam dám za spod břevno, takže.
1: Celkově ale Táborsko nazbíralo nejvíc bodů v historii, obsadilo druhé místo, postoupilo do baráže, z tohoto pohledu to jsou přece samé plusové body.
3: Před deseti lety se postupovalo podle mě z druhého místa, no, takže škoda, že to tak není dál, ale podle mě takhle se na to můžeme podívat, že dostat se do baráže, ano, je to úspěch, ale říkám, mám za sebou 3 barážové série a vlastně úspěšnou jednu, takže to mi mrzí.
1: Trenér Radek Kronďák odcházel zklamaný. Navíc hned po rozhovoru pro sportovní ozvěny oznámil, že v Táboře končí.
4: Sezona byla fantastická. Samozřejmě na jaře jsme měli nějaké problémy, bohužel zdravotního rázu, ale to se bohužel asi nevyhne nikomu, ale jinak klobouček dolů před klukama, co se tady udělalo a jak jsme dopadli.
1: Projevil se rozdíl mezi první a druhou ligou?
4: Vypadá, že se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
0: Sportovní ozvěny výsledkově.
1: Silon Táborsko Baník Ostrava 0-5. Baník zůstává v lize, jeho Češi budou pokračovat o soutěž níž. Nejrychlejším mužem Matony půlmaratonu České Budějovice byl Španěl Blanco. Nejlepšími českými běžci byli Hrochová a Weber. Štafetový běh zvládla Anna Štrbáková z Týna nad Vltavou.
5: Z Dobšic přesněji. Jsme parta z celé republiky. Třeba z Prahy. Máme dobrou partu a nikdo z nás by nedal 21, tak jsme se rozhodli, že to dáme takhle kouskovaně. Je to hustý. Takových lidí jako na jednom místě neskutečný. Určitě je to jedna z věcí, proč člověk běhá, ale člověk běhá hlavně pro radost.
1: Hluboká nad Vltavou prožila maraton baseballových zápasů. Největší mládežnický turnaj v Evropě nabídl téměř 100 utkání. Nabízíme výsledek sobotní večerní exibice. V All Stars Games zvítězil český výběr nad mezinárodním 15-1.
6: Jsou to děti do 10 let a pěkné na tom je, že nenadhazují si sami, ale je to couchball, to znamená, že nadhazuje jim trenér.
1: Vysvětlila ředitelka baseballového turnaje Eliška Tenklová. Sportovní hala ve Strakonicích nese jméno Miroslava Vondřičky. Slavnostního přejmenování původní Stars Areny se zúčastnila i Eva Blašková Kalužáková.
7: Nejdůležitější zážitek, to by ho určitě potěšila, vítězství nad Sovětským svazem a tudíž zisk juniorské zlaté medaile. Byli jsme evropský šampionky a to, co předal. No, myslím si, že to je taková ta náruživost, odpovědnost v každém zápase, v každém tréninku. Věřit si, že člověk může dokázat všeličo, když chce.
0: Tabulka.
1: Tabulka fotbalové divize. První je Benešov po 28 zápasech 72 body. Druhé místo Povltavská akademie 63 a třetí Soběslav 58 bodů. Hluboká je pátá, nazbírala 50 bodů. Český Krumlov je aktuálně na 41 bodech a to stačí na velmi solidní sedmou pozici. 11. je Milevsko, 33 body.
0: Kam v týdnu za sportem.
1: Dnes odpoledne se můžete vydat na zaměstnaneckou ligu do Borovan. Hrát se bude až do večera a zápasy jsou atraktivní, padá v nich hodně gólů. Tak možná se společně potkáme na fotbalovém hřišti. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša.
0: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice. Neberte život tak vážně.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
2: Sedm hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: 9 mrtvých a desítky zraněných si vyžádali noční ruské vzdušné útoky na Kyjev a Dnipro. Jihočeský kraj navýší odměny zubařů za pohotovosti v okresních městech. Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách 2 slabší tornáda na jihu Čech. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Rusko v noci provedlo rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a Dnipro. Tamní úřady hlásí celkem 9 mrtvých a téměř 80 zraněných. Z toho v Kyjevě zemřeli 4 lidé a 5 v Dnipru.
4: Rusko na Kyjev a Dnipro vystřelilo přes 40 balistických raket nebo střel s plochou dráhou letu a vyslalo asi 300 nepilotovaných letounů. Střely a drony nebo jejich trosky zasáhly budovy v 7 obvodech Kyjeva, vypukly požáry a město zahálil hustý kouř. Zasaženy byly bytové domy, obchody a také první a druhé patro polikliniky v Holosívském obvodu, uvedla kyjevská radnice. Mohutné exploze byly slyšet i v Dnipru, kde zahynulo nejméně 5 lidí a 25 bylo zraněno, uvedla tamní oblastní vojenská zpráva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Na zajištění zubních pohotovostí půjde z rozpočtu Jihočeského kraje víc peněz. Radní to schválili na květnovém zasedání. Kraj uvolní do dotačního programu dalších několik milionů korun. Důvody vysvětlil hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
5: Většina těch zubních lékařů v těch okresech řekla, a my za tohle sloužit vůbec nebudeme. My jsme museli tu částku v podstatě zdvojnásobit a to samé se dává pojišťovna tam dát v rámci tohoto dotačního programu, aby jsme byli schopni zajistit ty hodiny osloužené v těch víkendech.
2: Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila 2 slabší tornáda. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. První z nich bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často, v naprosté většině jsou slabá. Kvůli dlouhodobému suchu hrozí zemědělcům na západě Vysočiny nedostatek píce pro hospodářská zvířata. Někteří aktuálně sklízejí jen asi polovinu pícnin, než je běžné. Farmáři na Pelhřimovsku letos navíc očekávají také zhruba o třetinu nižší úrodu obilovin, než v minulých letech. Že tento region patří aktuálně k nejsušším v Česku, potvrdil i klimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
6: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už z části o zimu.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, více oblačnosti bude přibývat až k večeru. Místy převážně v západní polovině kraje se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí, biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Českých Budějovicích se srazilo osobní auto s nákladním na silnici 157 za nádražní a nehoda se vyšetřuje také u Bělče na Prachaticku na silnici 145. Dávejte tam pozor.
3: Zelená vlna z Známe lepší cestu.
7: Vítěze 16. ročníku výtvarné soutěže s názvem Lesy a příroda kolem nás právě dnes v 16 hodin vyhlásí zástupci Lesů České republiky. A podrobnosti k tomu přidá náš ranní host krátce po půl osmé ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 4:15 po 7. hodině, a to v úterý 2. června. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Také dnes pro vás máme připravený rozhlasový sloupek. Jeho titulek zní Ani mi to nepřipomínej. Slovo má Jan Flaška.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Možná vás ráno mobil budí jemným tónem s názvem Lesní pohoda. Pokud ale jako já patříte k většině lidstva, vzbudí vás už o 2 hodiny dřív agresivním pípnutím, protože do schránky právě dorazila přelomová poukázka na depilaci zad. Za dalších 10 minut se mobil připomene s tím, že máte v práci poradu a hned v zápětí vám oznámí, že dnes musíte zaplatit elektřinu, jinak strávíte zbytek roku při svíčkách. Na to, aby moderní člověk nezapomněl, jak má žít, si vytvořil celou plejádu připomínacích systémů. SMSky, e-mail, elektronický kalendář, WhatsApp, pracovní chat, soukromý chat, aplikaci na úkoly, aplikaci na správu aplikací na úkoly, papírový kalendář, pracovní diář, samolepící papírky, nápis na ruce propiskou a lísteček v peněžence s nápisem Důležité. Nikdo už netuší, co je důležité, ale vykřičníky naznačují, že by mohlo jít o evakuaci státu. Když mně osobně přijde nějaké důležité upozornění, nerozmýšlím se a abych nestrácel čas, i hned ho přesunu z jednoho toho systému do nějakého jiného. Například, odevzdat daně si nejprve zapíšu jako budík do mobilu, pak je přesunu do kalendáře, pak pošlu sám sobě e-mail a nakonec to všechno odložím na zítřek, díky čemuž se daně přestanou týkat mě a začnou být problémem nějakého cizího, zodpovědnějšího člověka z budoucnosti. Podle zvláštního psychologického mechanismu je totiž naše budoucí já zodpovědnější a odhodlanější čelit výzvám současné civilizace než my. Budoucí já vstává v 6 ráno, pravidelně cvičí, třídí účtenky, je vegetarián a dobrovolně telefonuje na úřady. Ve skutečnosti je to ale úplně stejně líný člověk, jenom je starší a unavenější. Zajímavé je, že všechny ty připomínkové systémy vycházejí z předpokladu, že si moderní člověk nemůže na nic vzpomenout. Jenže moderní člověk si pamatuje úplně všechno, neustále. Ve 3 ráno. A my, moderní lidé, ve skutečnosti nepotřebujeme další upozornění. Potřebujeme aplikaci, která nám jednou denně pošle zprávu. Klid. 3 z těch věcí nejsou skutečné problémy a tu 4. stejně nikdo kontrolovat nebude. Takovou aplikaci bych si stáhl okamžitě a instalaci odložil na zítřek.

0: počasí.
1: Je 7:15, máme pro vás informace o počasí. Dnes nás čeká přibývání oblačnosti, srážky budou až večer. Bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, s ranními mlhami, které se budou rychle rozpouštět. Více oblačnosti bude přibývat až k večeru od západu. Místy, převážně v západní polovině kraje, se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia a vát by měl slabý jihovýchodní vítr, který pak odpoledne zesílí na mírný rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude ještě přechodně zesilovat. Později večer se pak vítr bude měnit na západní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. A podíváme se na SMSky, zprávy nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMS také z Jindřichova Hradce, kde na sídlišti Vajgar je jasno, klidno a 9 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Táboře je dnes po ránu skoro jasno, mlhavo, teplota je 11 stupňů a je klidno. Klidný den také přeje všem děda Pája. Pavle, děkujeme. V Brloze je skoro jasno, slabý vítr a 11 stupňů. Zdraví, hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme i vám do Brloha za SMSku. A ještě tu mám také zprávu z Borovan, kde je jasno, rovněž 11 stupňů a bez větří. Příjemný den přeje Růža. Růžo, i do Borovan přejeme. Hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Po více jak 100 letech vychází v českém překladu povídky ze Šumavy od Johana Petera. Za chvilku o tom bude řeč.

0: Českobudějovický publicista a také novinář Radek Gális vydal výbor povídek ze Staré Šumavy z pera Johana Petera. Teď připravuje české vydání další jeho povídkové knihy Příběhy ze Šumavy. Povídat si o tom bude také dnes dopoledne, krátce po 9:45, s Filipem Černým v knižní hlídce. Tady je malá ukázka.
1: Tato knížka se jmenuje Ze Staré Šumavy a jejím autorem je Johan Peter. Johan Peter, to je takový zapomenutý Karel Klostermann, rodák ze šumavské Bučiny, který žil na přelomu 19. a 20. století, který ale psal pouze německy. Zatímco Karel Klostermann psal i česky a proto se dostal k českému čtenáři, tak Johan Peter psal pouze německy a do loňského roku mu nevyšla žádná knížka povídek v češtině. A my před 10 lety, když se otevíral pomník tenkrát tady Johanu Peterovi na Bučině, jsme si slíbili, že uděláme knížku jeho povídek v češtině. Tenkrát se v tom angažovala paní Květa Pěničková z Nových Hutích. Byla to taková velká osobnost zdejšího regionu, která hnedka po roce 90 scháněla peníze na opravy kapliček a na výstavbu pomníků převaděčům a takový renesanční člověk a ta právě přeložila, nebo či spíše volně převyprávěla několik povídek Johana Petera a ona právě, ta paní Pěničková, taky by byla ráda, aby vyšla ta knížka povídek a to se vlastně loni podařilo.
2: Paní Pěničková se bohužel vydání knížky nedočkala, nicméně ty ses rozhodl dál pokračovat s šumavskými knihami Johana Petera.
1: Už tenkrát před těmi dvěma lety, tak jsme se dali dohromady s panem Helmutem Wagnerem. Pan Helmut Wagner, ročník 45, který na neštěstí také letos na jaře zemřel, tak on právě překládal také povídky Johana Petera a přeložil právě celou knížku, která se jmenuje Příběhy ze Šumavy. On překládal několik takhle těch německých knížek, postupně se některé vydaly, některé se ještě nevydaly a v podstatě na tuhle třeba knihu těch povídek také nesehnal vydavatele a tak jsme si řekli, že tady po té loňské, tak vydáme tu knížku letos. A rozhodli jsme se vlastně, že ty peníze seženeme tak, že uděláme veřejnou transparentní sbírku na tom dárcovském portálu HitHit a proto jsme asi před měsícem tu sbírku otevřeli, takže na tom portále HitHit, knížka Příběhy ze Šumavy, tak tam vybíráme na knížku a tak je to tam.
3: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dinotárn teď střídá Pavlína Fendeková a zprávy.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde s ministrem obrany Jaromírem Zúnou za SPD. Na schůzce by měli řešit například červencový summit NATO v Ankaře. Věnovat by se ale měli i nové koncepci armády. Tu Zúna představil premiérovi na schůzce před dvěma týdny. Babiš ale s návrhem nebyl spokojený. Novou sbírku historických pohlednic Šumavy nabídne v digitální podobě regionální muzeum v Českém Krumlově. Jihočeští radní schválili dodavatele, který za téměř 3 miliony korun digitalizaci provede. Muzeum získalo pohlednice od rakouského sběratele Reinharda Finka. Jak uvedl ředitel muzea Martin Nechvíle, zájemci si pak zhruba 40 tisíc pohlednic budou moci prohlížet v databázi, vyhledávat podle klíčových slov a případně vybrat a vytisknout. Dominikánský klášter na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích bude ode dneška hostit 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách. Od 20 hodin 15 minut vystoupí Jan Šustr a Kristýna Machová s programem Italské ozvěny. Jde o absolventy Českobudějovické konzervatoře a brněnské JAMU. Festival potrvá do 30. června, informovali pořadatelé. Basketbalisté Nymburka dnes na domácím hřišti rozehrají finálovou sérii s Pardubicemi, v níž zabojují o třetí triumf za sebou a celkově 21. zlato v NBL. Dnešní zápas začne v 18 hodin. Nymburk poté bude hostit ve středu i druhé utkání. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v Pardubicích v neděli a v pondělí. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno. Večer bude přibývat oblačnosti a místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách ke 20 stupňům. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí, biozátěž bude na stupni číslo 1.
2: Více zpráv najdete na našem

0: zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují u Bělče na Prachaticku na silnici 145 a také na silnici 22 ve Strakonicích u odbočky na Třebohostice. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 7:30, k tomu 2¾ minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké ráno, to úterní. Život v lesních tůních, také hmyzí říši a také boj s lesním požárem. To jsou jenom některá témata, která letos zpracovali mladí výtvarníci v soutěži pořádanou Lesy České republiky. Podrobnosti přidáme za chvilku, teď necháme zaspívat Janka Ledeckého.

0: Vítěze 16. ročníku výtvarné soutěže, která se jmenuje Lesy a příroda kolem nás, právě dnes v 16 hodin vyhlásí zástupci Lesů České republiky. Slavnostní předání cen se uskuteční v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. O uměleckých dílech, která vytvořili jednak děti, ale také dospělí, se teď budu povídat s ředitelem oblastního ředitelství Jižní Čechy Lesů České republiky s Kamilem Bjačekem. Dobré ráno přeji.
1: Dobré ráno.
0: Vítejte ve vysílání. Tak pane Bjačeku, kolik výtvarných děl se vám letos v soutěži sešlo?
1: Tak v krajském kole vybírala odborná porota složená ze zástupců partnerů soutěže a z odborníků z více než 200 výtvarných děl. Na to, že to je 16. ročník, tak těch prací chodí pořád dost a z toho už máme velikou radost, že to tak pořád je.
0: Můžeme připomenout také, co je smyslem té celé soutěže?
1: Tak už když jsme ji vlastně někdy v roce 2011 vyhlašovali, tak to bylo to připomenout vlastně to, že má les pro člověka i v současné době prostě nezastupitelnou úlohu. Je to součást naší krajiny, je to domov pro spoustu živočichů a rostlin a taky je to zdroj nějakého poučení a inspirace pro výtvarníky, pro fotografy a další umělce. A to, že vlastně ty výkresy odezdávají děti a dospělí do knihoven, tak vlastně znamená pro ně často první krok nebo první seznámení s knihovnou a s knihami, což je i smyslem toho té soutěže, aby se prostě více seznámili i s tou, řekněme, ne s tím digitálním světem, ale s klasickým analogovým, když to řeknu takhle.
0: No, jaká byla témata toho letošního ročníku?
1: Tak letos to byly témata hmyzí říše, lesní čarování, lesní požáry, to znamená, jak se les vlivem třeba požáru mění a jak se s ním bojuje. Technika v lese, to znamená, děti mohly inspirovat tím, co mohlo v lese třeba vidět, anebo co by naopak chtěli vidět. Život v lesních tůních, lesní ptactvo a potom ta kategorie pro nějaké skupiny, znamená už třeba dětské třídy nebo kolektivy, které se věnovaly ručně vyrobené knížce o lese. Plus ty vlastně jencové práce, ta odborná komise hodnotí ve věkových kategoriích od mateřských škol přes jednotlivé třídy základních škol, umělecké školy a pak také kategorie dospělí, kterou jsme tam před několika lety přidávali, protože se nám i dospělí účastníci nebo ozývali s tím, že by prostě chtěli taky tvořit a chtěli by soutěžit.
0: Tak věřím, že jste měli hodně z čeho probírat, hodně obrázků přišlo.
1: Ano.
0: Pane Bjačeku, jsou někde ty výtvarné práce k vidění?
1: Tak po vlastně slavnostním vyhodnocení budou vystaveny v průběhu června v Jihočeské vědecké knihovně na Sadech. Potom během léta by měly být vystaveny na Lipně, no a pak klasicky, tak jak to bývá, budou od prosince do ledna příštího roku vystaveny v prostorách Jihočeské zoologické zahrady Hluboké nad Vltavou. A kromě toho fyzického vlastně vystavení, ty práce jsou zveřejněny ještě v elektronické podobě na stránkách Jihočeské vědecké knihovny a Lesů České republiky.
0: To už jen doplním, že vítěze 16. ročníku výtvarné soutěže, která se jmenuje Lesy a příroda kolem nás, dnes v 16 hodin vyhlásí zástupci Lesů České republiky. A podrobnosti teď pro nás měl ředitel oblastního ředitelství Jižní Čechy Lesů České republiky Kamil Bjaček. Pane Bjačku, děkuju za to povídání a přeji, ať stále ještě zjišťujete, že lidé o tu přírodu mají zájem.
1: Děkuji moc za pozvání a budu se těšit, že některý čas posluchačů se do naší soutěže zapojí, protože už podle ohlasů partnerů mají zájem o tom pokračovat, takže připravujeme pomaličku už 17. ročník.
0: Budeme se těšit. Děkuju. Tak hezký den.
1: Děkuju. Vám taky. Naschranou.
0: Naschranou.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt po 7:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme polojasno, zejména s vysokou průsvětnou oblačností. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 10 až 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme také polojasno s průsvětnou oblačností. Aktuální teplota je 14,9 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jeho východní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1014 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov hlásí také polojasno s průsvětnou oblačností, teplotu 11,6 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
1: A jak to aktuálně vypadá se stavem vody na jeho českých tocích?
2: Vody lehce přibylo, ale Soumarský most je stále nesízný, Vltava tedy Soumarský most. Tam je výška hladiny 46 cm. Lužnice, Pilař, tam je výška hladiny 127 cm, tedy nad hranicí síznosti. Bechyni potom pouhých 85 cm, tedy nesízne. A Otava Katovice je také pod hranicí síznosti 45 cm výška hladiny. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 15 až 19 stupni Celsia.
1: A jak dnes bude?
2: Odpoledne k nám bude zasahovat brázda nízkého tlaku vzduchu. Bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno a více oblačnosti bude přibývat až k večeru od západu. Místy, převážně tedy v západní polovině kraje, se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19 stupňů. Vítr bude odpoledne foukat mírný, jeho východní až jižní 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně potom zesílí. Později večer se vítr bude měnit na západní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta. Zítra odpoledne počasí u nás začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. Bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. V noci se navíc místy zítra pouze ojediněle mohou tvořit bouřky. Zítra potom během dne odpoledne budou srážky ubývat, večer potom zcela ustávat a od západu začne ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia a maxima budou nižší než dneska, mezi 16 až 19 stupni, na horách kolem 13. Vítr bude mírný západní až severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně opět zesílí, večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek přes naše území přejde další studená fronta od západu. Zpočátku dne bude jasno až polojasno, ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy. Dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne bude tedy se zvětšenou oblačností. Místy se budou vyskytovat přehánky, které večer potom budou na většině území a ojediněle se opět mohou tvořit i bouřky. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr slabý, jeho západní, do 4 metrů za sekundu se večer bude měnit na severozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Děkuji za to pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Věděli byste, kdy a kde se začalo s pozorováním počasí? Historie meteorologie, tak to bude patřit právě dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, společně s Martinem Pisaříkem. Všechno uslyšíte za chvilku. Ještě předtím je tu Michal Hrůza.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: písničky, které si zaspívá.
1: Na každém rohu mají fotku mou, vás od někud znám.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Sněmovna se začne zabývat zvýšením rodičovského příspěvku. Akcionáři schválili plán ČEZu na vytvoření dceřiné společnosti. Je to první krok k zestátnění skupiny. V Budějovické ulici a na Jordánské hrázi v Táboře přibudou infocedule o počtech parkovacích míst. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Poslanci dnes začnou jednat o zvýšení rodičovského příspěvku. Vláda navrhuje, aby od ledna příštího roku dostávali rodiče nově narozených dětí 400 tisíc korun, tedy o 50 tisíc víc než teď. Sněmovnu čeká debata o tom, jestli zvýšení nezajistit už stávajícím rodičům. Kromě části opozice to prosazuje také koaliční SPD. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO s debatou počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu.
6: Samozřejmě uvidíme, co udělá poslanecká sněmovna v rámci své kreativity, například ve druhém čtení, do jaké míry bude chtít samozřejmě zohlednit tu skupinu těch, kteří ten navýšený rodičák budou pobírat.
4: Novelu, která má rodičovský příspěvek zvýšit, dnes poslanci projednají v prvním čtení. Koalice kvůli tomu svolala mimořádnou schůzi. Skupina ČEZ může začít s vyčleněním nové dceřiné společnosti zaměřené na distribuci a obchod. Akcionáři společnosti to schválili na valné hromadě. Podle mluvčího ČEZu Ladislava Kříže vznikne firma za několik týdnů. Příští rok by do ní energetický koncern měl vyčlenit prodej a distribuci energií, obchodování nebo energetické služby. Jde o první krok k chystanému zestátnění skupiny, kterou má v plánu vláda ANO, SPD a motoristů. Stát v současnosti ve skupině drží zhruba 70% akcií, zbytek vlastní minoritní akcionáři. Novou síť sdílených kol od července využijí obyvatelé v Českých Budějovicích. Dopravní podnik společně s městem tak nahradí službu společnosti Rekola. Do ulic se dostane až 400 kol. K jejich zapůjčení bude stačit jednorázová jízdenka nebo předplatné MHD. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše z Hnutí Naše Česko budou kola na 170 místech po městě.
7: Máme již zájem o další 30 míst, které se ovšem musí dopravně vyřešit. Ten počet stanovišť takto budeme navyšovat a už se nám ozývají i některé privátní subjekty, obchodní domy, že by rádi, aby před jejich prodejnou bylo to místo, kde je možné kolo vyzvednout.
4: Světelný navigační systém parkování rozšíří Tábor. Investici za víc než 200 tisíc korun schválili radní. Zařízení usnadní řidičům hledání volných míst na parkovištích. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák doplňuje.
8: Nové infocedule přibudou například u Černých mostů v Budějovické ulici nebo na Jordánské hrázi. Řidiče budou cedule směrovat na parkoviště Tabačka, do parkovacího domu Centrum pod Střelnicí nebo k plaveckému stadionu.
3: Počasí.
4: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, více oblačnosti bude přibývat až k večeru. Místy převážně v západní polovině kraje se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí, biozátěž bude na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Ve Strakonicích se vyšetřuje nehoda na silnici 22 blízko odbočky na Třebohostice. Projíždějte opatrně.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kvůli volbě nového ředitele základní školy Sokolská v Třeboni se včera sešli zastupitelé na mimořádném zasedání. Do jednacího sálu přišli i zástupci rodičů a pedagogů. Proti rozhodnutí rady dokonce sepsali petici. Podrobnější budeme za chvilku ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 8 hodině v úterý 2. června. Tak dobré ráno a hezký a klidný den přeze studia Luboš Voráček.

0: Základní škola Sokolská v Třeboni bude mít od srpna nového ředitele. Rada města vybrala jednoho z uchazečů. Volba vedení města se ale nelíbí ani rodičům, ani pedagogům. Petici proti volbě nového ředitele podepsalo skoro 500 lidí. Zastupitelé kvůli tomu dokonce svolali mimořádné jednání zastupitelstva. Byla na něm reportérka Eva Marmarová, která je s námi ve spojení. Evo, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak situace v Třeboni se vyhrotila poté, co bylo vypsané výběrové řízení na nového ředitele základní školy Sokolská. Přihlásili se 4 uchazeči a jejich kompetenci posoudila odborná komise. Jejími členy byli zástupci pedagogů, školské rady, zřizovatelé, tedy města, a své zástupce jmenovala třeba také Česká školní inspekce a Jihočeský kraj. Ta komise doporučila současnou zástupkyni ředitele Janu Drtinovou. Jedna z členek komise Petra Augstenová shrnula to doporučení takto.
2: Ta koncepce byla jasná. Vycházela z toho, že zná prostředí jako jediná kandidátka. Ostatní kandidáti se ve škole předtím nebyli podívat. Vycházela ze svých dlouholetých zkušeností a i z toho, co na té škole už vlastně teďka podniká. Za mě to byl parník, jak jsem řekla, který se prostě by sem na rybník svět nevešel, a to je hodně velký rybník.
1: No, ale rada města nakonec zvolila uchazeče, který byl druhý v pořadí, Lukáše Bajerlinga, a svou volbu lidem ale nevysvětlila. Důvody pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva shrnuje jeden z iniciátorů, nezávislý zastupitel Ondřej Zbudil.
3: V tom oficiálním vyjádření, který podalo vedení města, tak nebyl žádný konkrétní důvod. Takže jsme chtěli znát akorát, co je tím důvodem, proč se přiklonili k volbě kandidáta číslo 2 nad kandidátem číslo 1. Jako úplně jednoduchý logický vysvětlení, jeden, stačil by jeden argument v podstatě.
4: Dostali jste ho?
3: Nedostali jsme nic.
0: Evo, vysvětlila nakonec rada města svou volbu?
1: No, ani po téměř 3 hodinách se lidé jasné odpovědi nedočkali. Starosta města Jan Váňa z ODS zopakoval, že volba ředitele školy je plně v kompetenci rady města, její jednání je neveřejné a nebude tedy uvádět, na základě čeho se rozhodovali. A nechtěl také veřejně probírat kvality jednotlivých uchazečů, a to prý kvůli jejich ochraně. Nabídl ale občanům, ať přijdou se svými dotazy na radnici, kde jim rád odpoví. Když se mu tu samou otázku, na kterou chtěli občané znát odpověď, položila po jednání, odpověděl takto.
5: Ty důvody, které k tomu vedly, já nebudu rozdělovat prostě do médií, neřekl jsem je tady, ale skutečně to byly takové důvody, které nás přesvědčily, že pokud bude zvolen pan Bajerling, že to bude prostě ku prospěchu té školy, ku prospěchu rodičů a žáků. Vyslechli jsme si ty jejich názory, já osobně jsem dával všem stejné otázky, dělal jsem si poznámky a prostě to přesvědčení ve mně vzniklo.
0: Evo, a přišlo také mnoho zástupců učitelů i rodičů, tak jak byli s výsledkem jednání spokojeni?
1: No, v jednací síni bylo opravdu znát, že tohle téma vzbuzuje mezi lidmi spoustu emocí. Několik řečníků si vysloužilo potlesk a někteří naopak museli čelit hlasitým námitkám. Starosta města opakovaně upozorňoval zúčastněné, aby nevykřikovali. Často totiž posluchači vyjadřovali svou podporu zvoláním jako my to chceme slyšet a odpovězte nám. Zástupce rodičů Pavel Janda, tak ten po setkání reagoval takto.
6: Prostě my chceme vědět, jako jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. Pedagogický sbor potom volá, rodiče potom volají a rada rozhodne absolutně v podstatě své volně jako jinak, jo? Bez vysvětlení. Netransparentně tím pádem, neotevřeně, za nás porušují i ty principy toho té otevřené zprávy. Ty důvody odmítli sdělit, to znamená, že to svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí, nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy v podstatě jednat jako předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje. Jako.
1: No a spokojeni nejsou ani učitelé. Jedna z nich, Jitka Havránková, tak vysvětlila svůj postoj takto.
7: My víme, za kým stojíme. Jsme velmi spokojení vlastně s paní Drtinovou. Udělala úžasné změny za 2 roky, co byla v pozici zástupce. Ta škola začala skvétat a já jsem úplně nadšená už jen z toho, jak moji prvňáci spolupracují s deváťáky, jak se mi tam dobře pracuje, vím, jakou má vizi. Jsme dobrý kolektiv a prostě víme, za kým půjdeme. A pocity bezpečí jsou pro nás rozhodně důležité.
0: Evo, ještě máte jednu otázku. Plánuje vedení města tedy své rozhodnutí nějak přehodnotit?
1: No, zastupitelé neodhlasovali usnesení, které bylo předloženo, které by požadovalo po radě města nové projednání volby toho ředitele. muset vypořádat s peticí, kterou podepsalo víc než 400 lidí.
0: Spor o ředitelku základní školy v Třeboni sleduje reportérka Eva Marmanová. Evo, díky.
1: Hezké ráno.

0: počasí.
1: Je 8:45, k tomu 2,5 minuty, máme pro vás informace o počasí. Dnes bude přibývat oblačnosti a srážky budou až večer. Bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, s ranními mlhami, které se budou rychle rozpouštět. Více oblačnosti bude přibývat až k večeru, od západu. Místy, převážně v západní polovině kraje, se večer budou vyskytovat přehánky anebo také bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Vát by měl slabý jihovýchodní vítr. Odpoledne pak zesílí na mírný, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Později večer pak se vítr bude měnit na západní. Rozptylové podmínky budou ráno ještě mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na jedničce, to je mírná zátěž. No a naposledy se ještě podíváme na SMSky, které posíláte. Přišla nám také zpráva z Nové Pece, kde v Nové Peci a Vltavském údolí to všechno obklopuje mlha a je 13 stupňů. Úspěšný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme za zprávu a přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je 8:45, k tomu 6,5 minuty a my pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pokud máte rádi atmosféru letních zahrad a hudbu, která umí rozesmát a roztančit, zaměřte do botanické zahrady v Táboře. Od 6:30 tam zahraje skupina Dixie Street Band a přinese klasický Dixieland, tedy muziku z časů, kdy jazz teprve hledal svou podobu. V 5:00 odpoledne vás přivítá také Galerie M v Milevsku. Vernisáž výstavy Když se realita nadechne, představí tvorbu Heleny Burša-Petřinové, Milana Burši a také Margit Bursa. Výstava bude otevřená pak do konce června. Ve Veselí nad Lužnicí můžete nahlédnout do světa neuvěřitelně propracovaných miniatur. Kulturní dům zve na novou výstavu Pidibity Kláry Jánské. Vedle drobných interiérů čeká na děti také hrací koutek i soutěž. Milovníky historie zve na 17. hodinu do Českých Budějovic státní okresní archiv. V rámci cyklu V úterý do archivu vystoupí Alexandra Tesařová s přednáškou o rodině a domácnosti Humprechta Jana Černína z Chudenic. Někdy právě každodenní život minulých století vypráví ty nejzajímavější příběhy. V Českých Budějovicích můžete od 4 hodin zamířit také do návštěvnického centra Kohinor Hartmut. Setkání připomene historii slavné továrny a také rodiny Hartmutů. Jejich jméno je s městem spojené už více než 2 století. Večer pak nabídne 2 výrazné kulturní zastávky. Tak v Jindřichově Hradci se od 7 hodin, nebo v 7 hodin ožije kulturní dům Střelnice, komedii Slaměný klobouk a neb Helenka bude ráda v podání divadla Pluto. Čeká vás svižná francouzská fraška plná omylů, nedorozumění a překvapivých zvratů. A pokud dáváte teda přednost hudbě, tak ve 20:15 začne v dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích kytarový festival na 12 strunách. Úvodní koncert obstará duo Todobien, tedy Kristýna Machová a Jan Schuster. Magické prostory kláštera a také zvuk klasické kytary vytvoří spojení, které stojí za večerní zastavení.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Máme pro vás zprávy, které připravila Pavlína Fendeková.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Pracovní portály nabízejí už teď tisíce letních brigád. V červnu a na začátku července přitom budou ještě přibývat. Třeba společnost Alma Career, která provozuje například pracovní portál Jobs.cz, eviduje přes 5 000 takových pozic. Firmy hledají brigádníky například v oblasti obchodu, logistiky nebo třeba v gastronomii. Podle vedoucí sekce zaměstnanosti Hospodářské komory Jaroslavy Rezlerové většinou nabízejí zájemcům minimálně 160 korun na hodinu. Prachatice dokončují rekonstrukci městských bytů v Národní ulici. Za téměř 7 milionů korun v 21 bytových jednotkách obnoví sociální zařízení, kuchyně a koupelny. Navržené opravy zahrnují podle starosty za ODS Jana Bauera také nové rozvody vody a kanalizace, elektroinstalace a vzduchotechniky. Jarní cyklus přednášek v úterý do archivu uzavře dnes v Českých Budějovicích Alexandra Tesaříková z Jindřichohradeckého archivu, která přiblíží život šlechtické rodiny v raném novověku. V přednáškovém sále archivu na Rudolfovské ulici bude od 17 hodin řeč o rodině Černínů v období let 1652 až 65. Vstup je podle informací na webu České archivy zdarma. Tenistu Jakuba Menšíka čeká dnes večer čtvrtfinálový zápas singlu Roland Garros. V něm se 20-letý český reprezentant utká poprvé na turnaji s mladším soupeřem, Brazilcem Fonsecou. Ten v Paříži už vyřadil třeba Novaka Djokoviče a také Kaspera Ruda. A ještě počasí. Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, večer bude přibývat oblačnosti, místy se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí maximálně k 25, na horách ke 20 stupňům. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí, biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V tuto chvíli nemáme na jihu Čech hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Písku pozor na odstavené osobní vozidlo na Dukelské, je to ukřížení s Burketovou.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je půl deváté a k tomu 2 3/4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. S jednou jízdenkou

pro městskou hromadnou dopravu, vlaky a také linkové autobusy se bude cestovat také v Táboře. Město se od července zapojí do krajské integrované dopravy. Na včerejším mimořádném jednání to svým hlasováním potvrdili zastupitelé. A podrobnosti přidáme za chvilku, ale ještě předtím bude zpívat Petr Kolář.

0: Městská hromadná doprava v Táboře se zapojí do krajského integrovaného dopravního systému. Na mimořádném zasedání o tom včera rozhodovali zastupitelé města. Táborští cestující tak od července využijí jednotné jízdenky pro městskou hromadnou dopravu, vlaky a také linkové autobusy. Podrobnosti teď sdělí redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, která jednání zastupitelů sledovala a teď se mnou sedí ve studiu. Evo, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak se táborská městská hromadná doprava, tedy zapojením do té IDESky Jihočeského kraje, promění?
1: Zdigitalizuje a zjednoduší se tím platba jízdenek i předplacených kupónů. Cestující si je budou nově kupovat přes aplikaci IDESka. Je to ale jenom jedna z možností. V prodeji u řidiče pořád zůstanou i papírové jízdenky. Od 1. července bude zároveň platit nový jednotný ceník, a to v Trojměstí, Tábor, Sezimovo, Ústí, Planá nad Lužnicí. Za základní hodinovou jízdenku dospělí zaplatí stejně jako teď 24 korun, 20-minutová bude stát 18. Zlevní se o 2 koruny. Seniori ani děti nepřijdou o svou 50% slevu. Další změna se týká tarifních pásem. Namísto dosavadních 3 bude v Táboře už jenom jedno pásmo. A podle místostarosty Martina Maredy za Piráty bude IDESka pro většinu cestujících městskou hromadnou dopravou výhodnější. Zlevní se jim jízda nebo rozšíří okruh zastávek.
2: My jsme se snažili ve výboru SMOT, což je zadavatel městské hromadní dopravy, vyjednat s Jihočeským krajem takové podmínky, aby to opravdu přinášelo benefity pro cestující. Jedním z těch negativních dopadů může být přečíslování lidek, kdy po nás Jihočeský kraj chce unikátní čísla spojů a linek.
1: V přechodném období budou autobusy jezdit pod dosavadními i novými čísly, tak aby měli lidi čas si na změnu zvyknout.
0: Evo, stihli táborští zastupitelé projednat ještě něco?
1: Ano, věnovali se žádosti hokejového klubu HC Tábor, aby město náklady na první ligu podpořilo kromě dřívější dotace ještě uzavřením reklamní smlouvy. Tu nakonec zastupitelé taky schválili. Za částku 2 miliony 900 tisíc korun hokejový klub umístí městské logo na ledovou plochu, mantinely, ochozy nebo multimediální kostku nad ledem. Všichni přítomní zastupitelé, tedy až na jednoho, hlasovali pro uzavření roční smlouvy. Zdržel se místostarosta Martin Mareda.
2: Ta smlouva o marketingu z mýho pohledu je trošku obcházení dotačních pravidel. Město si vlastně kupuje něco, co svým způsobem nepotřebuje, a je tam taková pandořina skřínka, že se můžou o tu marketingovou smlouvu přihlásit i další sporty, a pak samozřejmě tam je ten ekonomický dopad, to znamená, je to prostě dopad do rozpočtu.
1: Město už v březnu podpořilo hokejový klub dotací ve výši téměř 10 milionů korun.
0: Už jen doplním, že jednání zastupitelů v Táboře sledovala redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová. Evo, díky.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: 2:15 před 9:15 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu máme stále polojasno, zejména s vysokou průsvětnou oblačností. Teploty už postupně stoupají, pohybují se nejčastěji mezi 13 až 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 17,4 stupně Celsia. Fouká slabý jihovýchodní vítr 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1013 hektopaskalů a aktuálně klesá. Churáňov hlásí také polojasno s vysokou průsvětnou oblačností, teplotu 13,9 stupně Celsia a vítr slabý jihovýchodní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu od severozápadu. Bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno. Více oblačnosti se bude přibývat k večeru od západu. Místy, převážně tedy v západní polovině kraje, se večer budou vyskytovat přehánky anebo i bouřky. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách kolem 19. Vítr bude odpoledne mírný, jihovýchodní až jižní, 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách přechodně zesílí. Později večer se vítr bude měnit na západní. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta. Zítra odpoledne počasí u nás začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V noci bude tedy převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Navíc místy zítra, tedy v noci místy a zítra pouze ojediněle se mohou tvořit stále bouřky. Zítra během odpoledne budou srážky ubývat a večer pak budou srážky zcela ustávat a od západu začne ubývat i oblačnosti. Minima se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni a maxima mezi 16 až 19, takže budou o trošku nižší než dneska, na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu, v bouřkách opět přechodně zesílí a večer potom bude slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na čtvrtek?
2: Ve čtvrtek přes naše území bude přecházet další studená fronta. Zpočátku dne bude jasno až polojasno a ráno ojediněle s mlhami. Dopoledne začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne bude tedy se zvětšenou oblačností, místy se budou vyskytovat přehánky, večer potom přehánky na většině území a ojediněle se mohou tvořit opět bouřky. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 23 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na mírný, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách opět zesílí.
1: A jaké počasí očekáváte na pátek?
2: Pátek v první polovině dne bude zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se opět mohou vytvořit bouřky. Odpoledne budou srážky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Minima budou kolem 12 a maxima kolem 17 stupňů Celsia. A vítr bude mírný z západních směrů, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout.
1: Už víme, jak bude. Všechno jsme slyšeli od meteorologa Petra Fribauera. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Petra Janů dospívala 10 minut před 9. hodinou. Za 10 minut nás teď čekají zprávy, které připravuje kolegyně Pavlína Fendeková, a hned poté nás jihočeským dopolednem provede Hanka Šuberová, která se mnou sedí ve studiu. Hanko, vítej.
1: Hezké dopoledne, Luboši, tobě i našim posluchačům.
0: Na co se můžeme těšit?
1: Bude toho spousta opět. Dobrovolníci před začátkem sečí v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronu s termokamerou, zachraňují srnčata a my se s nimi vydáme do terénu. Poradíme taky, jak správně nakládat s květy divizny a na co se dají použít. Naši fotbalisté odcestovali na světové mistrovství do Spojených států amerických a my povíme, kdo že se nedostal do finální nominace. To je jenom malá ochutnávka z dnešního dopoledního vysílání. Bude toho samozřejmě mnohem, mnohem víc a sama se na to těším.
0: Říká Hanka Šuberová. Ani díky za tu pozvánku. No a Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Za 9 minut už nás tady čekají zprávy. A já se budu těšit potom ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.
2: Řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Tajvanský prezident ocenil Miloše Vystrčila řádem příznivých oblaků. Jihočeský kraj navýší odměny zubařů za pohotovosti v okresních městech. Tábor zapojí svou městskou hromadnou dopravu do krajského integrovaného systému. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Tajvanský prezident Lai Ching te udělil českému předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi z ODS řád příznivých oblaků za podporu česko-tajvanské spolupráce a její prohlubování. Jeho návštěvu ostrova označil za jednoznačnou a konkrétní podporu Tajvanu. Podle Vystrčila je potřeba, aby spolu podobně smýšlející demokratické země udržovaly dobré vztahy.
2: Naším úkolem je zvyšovat odolnost našich zemí a bránit a chránit naši svobodu a demokracii.
3: Předseda Českého senátu Miloš Vystrčil z ODS varoval před světovými mocnostmi, které na právo ani pravidla nehledí. Podle tajvanského prezidenta Lai Ching-tea sdílí Česko a Tajvan stejné hodnoty demokracie, svobody a lidských práv. Tajvanský prezident Česku také nabídl, že by místní firmy mohly Česku pomoci s projektem Gigafactory. Ostrov Tajvan je technologickým gigantem právě v oblasti umělé inteligence a čipů. V delegaci předsedy senátu jsou i proto zástupci českých technologických firm a univerzit. Z Taipeje Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Na zajištění zubních pohotovostí půjde z rozpočtu Jihočeského kraje víc peněz. Radní to schválili na květnovém zasedání. Kraj uvolní do dotačního programu dalších několik milionů korun. Důvody vysvětlil hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko.
4: Většina těch zubních lékařů v těch okresech řekla, a my za tohle sloužit vůbec nebudeme. My jsme museli tu částku v podstatě zdvojnásobit a to samé se dává pojišťovna tam dát v rámci tohoto dotačního programu, aby jsme byli schopni zajistit ty hodiny osloužené v těch víkendech.
0: Městská hromadná doprava v Táboře bude součástí krajského integrovaného dopravního systému, rozhodli o tom zastupitelé. Cestující od července využijí jednotné jízdenky pro MHD, vlaky i linkové autobusy. Za základní hodinovou jízdenku dospělí v městské hromadné dopravě zaplatí 24 a za 20-minutovou 18 korun. Dosavadní tři tarifní pásma se spojí v jedno, pokračuje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
5: My jsme se snažili ve výboru SMOT, což je zadavatel městské hromadní dopravy, vyjednat s Jihočeským krajem takové podmínky, aby to opravdu přinášelo benefity pro cestující. Jedním z těch negativních dopadů může být přečíslování lidek, kdy po nás Jihočeský kraj chce unikátní čísla spojů a linek.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, více oblačnosti bude přibývat až k večeru. Místy převážně v západní polovině kraje se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Mezi Vrátem a Rudolfovem u Českých Budějovic havarovalo osobní auto. U odbočky ze silnice 634 na Hlincovu horu zasahují záchranáři. Počítejte s omezením provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je úterý 2. června. Dnešní den má docela královský nádech. Právě 2. června roku 1953 se konala korunovace britské královny Alžběty II. Ve Westminsterském opatství v Londýně. Její uvedení na trůn se stalo jednou z prvních velkých televizních událostí, které sledoval celý svět. Jinak dnešní datum přeje taky oslavencům. Narozeniny má Tomáš Vorel, režisér kultovních filmů a taky člověk, který českému humoru už několik desetiletí dodává pořádnou dávku nadhledu. Je podepsán třeba pod filmy Gimpl, Kouř a nebo Cesta z města. No abych nezapomněla, gratulace Jarmilům k dnešním jmeninám. No a protože je úterý, tedy den, kdy už máme pondělí zdárně za sebou, ale pátek je ještě trošku v dálce, přeji vám pohodové dopoledne, ať vám dnešek uteče s úsměvem a v příjemné společnosti Jihočeského dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Desítka tůní a rybníčků, romanticky se klikatící potůček plný kamenů a přirozený mokřad. To všechno vzniklo na okraji Černovic na Pelhřimovsku, na místě, kde dřív byly jenom napůl zatrubněný potok a nevzhledné betonové koryto. Po několika měsících se ukazuje, že místo nejen zadržuje vodu, ale na místo se vracejí i některé druhy živočichů. Na toto téma bude první reportáž dnešního Jihočeského dopoledne, ale chybět nebude ani nestárnoucí muzika, třeba v podání Jiřího Schellingera Holubí dům.
1: Český rozhlas České

0: Na okraji Černovic na Pelhřimovsku se sešli lidé, aby si prohlédli krajinu změněnou během jediného roku. Na místě, kde dřív kromě pozůstatku starých meliorací nebylo nic zajímavého, vznikly tůně, mokřady, rybníčky a na povrch se po desítkách let vrátil potok. Vzniknul tam unikátní biotop, kam se vracejí původní druhy živočichů. Mokřad navíc zavlažuje kdysi vysušenou lokalitu.
1: Počkáme na tu skupinu, než dojde celá a začneme za chvilinku.
2: Do mokřadu na okraji Černovic přichází odhadem několik desítek lidí, aby si prohlédli lokalitu, která ještě před nějakými 2 lety nebyla vůbec ničím zajímavá. Jen pod zemí tu byl za doby meliorací zatrubněný potok.
3: Z Prahy.
4: Taky z Prahy.
2: Vy jste dorazili z Prahy, no tady se podívat na nějaké tuňky?
4: Přesně tak.
5: My jsme studenti zemědělství, takže to je samo sebou.
2: A proč ten velký zájem? Na to já se asi zeptám toho nejpovolanějšího hydrobiologa Jaromíra Maštery.
6: Snažili jsme se vrátit potok na povrch do přírodě blízké podoby.
2: Teď tady, když se podíváme, vznikla taková kaskáda tůněk, rybníčku možná. Mezi tím se klikatí ten potok teď už nahoře.
6: No, je to tak. Snažili jsme se právě doplnit sem nějaký jako drobné vodní plochy na podporu biodiverzity, podporu obojživelníků hlavně, a mezi tím vlastně ten potok, který má teď přírodě blízký vzhled. Celý projekt se připravoval asi zhruba 2,5 roku a než jsme se dostali k té realizaci, a realizace vlastně proběhla před rokem v březnu.
2: Já jsem slyšel, že jste snad museli někde vykupovat nějaké cihly.
6: Bylo tady právě opevnění vodního toku a to vlastně se musí odkoupit, protože je to majetek státu, takže to stojí zase nějaký více náklady.
2: A to se podařilo tedy nakonec?
6: To se nakonec podařilo, ale není to úplně jednoduchý, protože to musí platit vlastníci.
2: S velkým uspokojením tady všechno pozoruje také krajinářka Iva Procházková.
7: No, mám z toho obrovskou radost, protože vlastně vzniklo nádherné místo, které nám nyní zadržuje vodu. Zvýšila se tady biodiverzita a mám radost i z toho, že i lidé to přijali a chodí sem rádi.
2: Biodiverzita se zvýšila, takže už se tady objevily třeba některé druhy, které tady předtím chyběly.
7: Ano, po několika měsících vlastně z lokality, kde nebylo vůbec nic zajímavého, co se týče živočišných nebo rostlinných druhů, tak se tady objevilo spoustu druhů obojživelníků, bezobratlých. Máme tady skokana zeleného, skokana hnědého, blešivce, který je indikátorem vlastně čisté vody.
2: To, co tady vzniklo, je výsledkem spolupráce ekologů, města a také místních zemědělců. Celkové náklady se vyšplhaly na 3 miliony korun. Z Černovic Milan Soldán, Český rozhlas.
8: Jihočeské dopoledne s Hankou Šoberovou.
0: Šumavské povídky zapomenutého autora znovu vydává publicista Radek Gális. Představíme vám je už za chviličku v dnešní knižní hlídce. Počkejte si na ní.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den, knižní hlídce se podařil kapitální úlovek. Zatkla totiž novináře a publicistu Radka Gálise. Ten se bezcílně potuloval po Českých Budějovicích. Teď je uvězněn v rozhlasovém studiu a nebude propuštěn, dokud nám neřekne, co to je za knížku, kterou má v ruce.
2: Tato knížka se jmenuje Ze staré Šumavy a jejím autorem je Johan Petter. Johan Petter to je takový zapomenutý Karel Klostermann, rodák ze šumavské Bučiny, který žil na přelomu 19. a 20. století, který ale psal pouze německy. Zatímco Karel Klostermann psal i česky a proto se dostal českému čtenáři, tak Johan Petter psal pouze německy a do loňského roku mu nevyšla žádná knížka povídek v češtině. A my před 10 lety, když se otevíral pomník tenkrát tady Johanu Petterovi na Bučině, jsme si slíbili, že uděláme knížku jeho povídek v češtině. Tenkrát se v tom angažovala paní Květa Pěničková z Nových Hutích. Byla to taková velká osobnost zdejšího regionu, která hnedka po roce 90 scháněla peníze na opravy kapliček a na výstavbu pomníků převaděčům a takový renesanční člověk a ta právě přeložila, nebo či spíše volně převyprávěla několik povídek Johana Petera a ona právě, ta paní Pěničková, taky by byla ráda, aby vyšla ta knížka povídek a to se vlastně loni podařilo.
1: Paní Pěničková se bohužel vydání knížky nedočkala, nicméně ty ses rozhodl dál pokračovat s šumavskými knihami Johana Petera.
2: Už tenkrát před těmi dvěma lety, tak jsme se dali dohromady s panem Helmutem Wagnerem. Pan Helmut Wagner, ročník 45, který na neštěstí také letos na jaře zemřel, tak on právě překládal také povídky Johana Petera a přeložil právě celou knížku, která se jmenuje Příběhy ze Šumavy. On překládal několik takhle těch německých knížek, postupně se některé vydali, některé se ještě nevydali a v podstatě na tuhle třeba knihu těch povídek také nesehnal vydavatele a tak jsme si řekli, že tady po té loňské, tak vydáme tu knížku letos. A rozhodli jsme se vlastně, že ty peníze seženeme tak, že uděláme veřejnou transparentní sbírku na tom dárcovském portálu HitHit a proto jsme asi před měsícem tu sbírku otevřeli, takže na tom portále HitHit, knížka Příběhy ze Šumavy, tak tam vybíráme na knížku a k dnešku 14 dní dokonce chybí v uvozovkách vybrat jenom 40 tisíc, což je zhruba třeba, když si 80 lidí koupí knížku, tak je to tam.
1: Byl jsem tu už kdysi dávno a jako tenkrát mi i teď srdce hoří. Kolem je ale zase ticho a mír, zlo světa tohle místo boří. Tak to jsou verše Johana Petera o pramenu Vltavy. Jeho prózu si můžete vychutnat díky novináři Radkovi Gálisovi, který vydal výbor povídek Ze staré Šumavy a který připravuje české vydání další povídkové knihy Johana Petera Příběhy ze Šumavy. Čili to je takový výhled do knižní budoucnosti. Teď ale hurá za knížkami, které zrovna vyšly. Nejdříve vám dám pár otázek. Poslouchejte. Říkali vám rodiče, že jste špatní nebo bezcenní? Používali fyzické tresty, aby vás disciplinovali? Dělali vám věci, které jste museli tajit? Teď, když jste dospělí, máte pocit, že ať uděláte cokoliv pro rodiče, to nikdy není dost dobré? Pokud si na něco z toho odpovíte ano, tak právě vám je určena kniha Toxičtí rodiče od dvojice psycholožka Forwardová a publicista Buck. Český překlad z amerického originálu vychází poprvé. Naopak po třetí vychází ryze česká monografie Václav Havel z pera publicisty a protestantského kněze Martina C. Putny. Autor si ji i zahuhlaně zpropagoval na svém profilu na Facebooku.
3: Já se netvářím, že byl genius, že byl mesiář, že byl filozof. Naopak, já se snažím ukázat všechny možné myšlenkové vlivy na ní. Od okultismu, zednářství až po katolicismus, to všechno tak jak různě nasával a proměňoval.
1: No ale knižní hlídka začala prózou, tak pro dnešek prózou také skončíme a to prózou oddychovou. Jiří Charvát, Escape, Na útěku z kanceláře. Tohle humoristické dílko vyšlo aktuálně jako audiokniha v přednesu samotného autora.
4: Dneska jsem se probudil a bylo mi 30. 30. Nedůvěřivě a krapet odcizeně jsem studoval odraz své tváře v prosklených dveřích metra. Dobře, vlasy už to možná trochu balí, zase o to víc se daří těm v uších, v nose a na zádech, ale jinak určitě bych se ještě dostal do divadla na studentské vstupné.

Candle in the Wind, jeden z nejikoničtějších hitů hudební historie. Pojí se s touhle písní řada fascinujících detailů od původní pocty po celosvětový smutek. A když mluvím o tom smutku, tak já navždy budu mít tuhle písničku spojenou s úmrtí princezny Diany v roce 1997. Elton John text písničky přepracoval právě po tragické smrti princezny Diany. Ale pojďme teď k něčemu jinému, od smutných událostí k těm faktickým. Část staveb a zdí z místa, o kterém bude řeč v dnešního České vlastivědě, už jste určitě někdy viděli. Buď na fotografiích, nebo jste je sami navštívili, a nebo jste je viděli ve filmu Údolí včel. Možná už tušíte, že jeho česká vlastivěda bude dneska o nedostavěném klášteře v Kuklově na Českokrumlovsku. Dnešní díl jeho české vlastivědy pro vás připravili Tomáš Hunčovský, archivář a redaktor Zdeněk Zajíček. Za chviličku se vám, pánové, v našem vysílání přihlásí. Tohle je Michal David a vydává se Po cestách růžových. Hezké dopoledne.

klášterního kostela svatého Ondřeje na Kuklově zůstalo jen nedostavěné torzo. Proč? To si řekneme v Jihočeské vlastivědě. V Kuklově, západně od Brloha, můžeme narazit na obvodové zdi klášterního kostela svatého Ondřeje, který po staletí zůstává mementem na ambiciozní plány řádu Paulánů. Následovníci svatého Františka z Pauly byli do Kuklova povoláni Rožumberky v roce 1495, načež zde utvořili životaschopnou komunitu. Přestože žili podle přísných pravidel a ve skromných podmínkách, jejich hmotná situace jim zakrátko dovolila pomýšlet na stavbu nového kostela a klášterních budov, které by více odpovídaly jejich potřebám. Se stavbou kostela začali pravděpodobně někdy okolo roku 1510, ale nikdy ho nedostavili. Nastupující reformace zřejmě v kombinaci s hospodářskými problémy a upadající morálkou zapříčinili, že se konvent po necelých 50 letech své existence rozpadl. Poslední kuklovský Paulán Martin našel útočiště v minorickém klášteře v Českém Krumlově a v tomto městě také někdy mezi léty 1545 až 1551 zemřel. K dostavbě kostela neměl nikdo v budoucnosti vůli ani prostředky, a tak dnes místo k modlitbám a mším příležitostně slouží jako romantické místo k uzavírání občanských sňatků. Zdi kostela a sousedních budov můžete také vidět ve filmu Údolí včel. Režiséru Františku Vláčilovi posloužili jako kulisa tvrze na Vlkově.

Robbie Williams a písnička Angels. Sám Robbie často uváděl, že text a melodii k téhle písni složil se svým producentem za pouhých 25 minut při sezení v kavárně, kde sledovali vodní fontánu. No a vidíte to, tenhle hit z roku 1997 se stal jedním z nejvýznamnějších v jeho kariéře hudební. No ale pojďme dál, čeští fotbalisté odcestovali na mistrovství světa do Spojených států. Národní tým odletěl z Česka bezprostředně po výhře v úvodním přípravném utkání na šampionát nad Kosovem 2-1. Trenéři hned poté zúžili nominaci na konečnou verzi, ze které vypadla trojice Kabongo, Ladra a Bucha. Víc o tom uslyšíte za malou chvilku v našem vysílání. Předtím Věra Špinarová.

0: čeští fotbalisté porazili v úvodním přípravném utkání před mistrovstvím světa Kosovo 2-1. Hned poté vyrazili z pražské Letné na letiště a zamířili do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Po zápase rozhodl trenérský tým Miroslava Koubka o třech hráčích, kteří se nevešli do finální nominace.
1: Asi nejhorší okamžik mý tenisové kariéry.
2: Popisoval reprezentační kouč Miroslav Koubek moment po utkání s Kosovem, při kterém v kabině oznamoval týmu jména Kristof Kabongo, Pavel Bucha a Tomáš Ladra. Proč se trojice hráčů do konečné nominace nevešla, ale podrobně rozebírat nechtěl.
1: Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu a tím bych to asi takto vysvětlil.
2: Na šampionát naopak s národním týmem odcestovali třeba Adam Hložek, který byl velkou část sezóny zraněný, nebo Jan Kuchta, který se v utkání proti Kosovu zranil a musel střídat.
1: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3-4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou měli lékaři a ty se potom podepsali.
2: Řekl Koubek o zraněném Kuchtovi. Vedle něj do Ameriky odjeli i dva plzeňští fotbalisté, kteří ještě museli proti Kosovu o nominaci bojovat, Denis Višinský a Alexandr Sojka.
1: To byl velký bonus pro jeho nominaci, že použitelnost na více postech, jeho nejcennější vlastnost.
2: Ocenil Koubek největší přednost Sojky a vysvětlil i nominaci Višinského.
1: Má výborný čísla z ligy, prokazoval si výbornou formu. Je to rychlostní typ se schopností hrát jeden na jednoho. Určitě potřebujeme běhavý hráče, lehkonohý. Tam nebylo až tak moc polemik.
2: Reprezentaci teď po příletu do Ameriky čeká zbytek přípravného kempu, tréninky, duel s Guatemalou a pak už 3 zápasy ve skupině světového šampionátu proti Jižní Koreji, Jihoafrické republice a Mexiku. Z Letné Tadeáš Skalický, Český rozhlas.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: U Lipenské přehrady v posledních dnech uhynulo několik psů a dalšího se podařilo zachránit jenom díky rychlé veterinární pomoci. Příčinu nyní zjišťují veterináři, policie i vědci. Co zatím odborníci vědí a na co by si měli dát pejskaři na Lipensku pozor, tak to se od nás dozvíte za chvilku.

0: okolí Lipna nad Vltavou a Přední Výtoně řeší úřady i odborníci sérii náhlých úhynů psů. Zvířata podle svědků skolabovala krátce po pobytu u vody a měla podobné příznaky, včetně křečí nebo pěny u tlamy. Příčina zatím potvrzená není. Jednou z prověřených možností je otrava toxiny produkovanými některými druhy synic. Podrobnosti pro nás zjišťoval kolega editor Jan Kopřiva. Jinku, víte, hezké dopoledne.
1: Děkuji, hezké dopoledne.
0: Tak na Lipensku teď mezi majiteli psů panují obavy. Co se tam vlastně stalo?
1: Tak my o tom případu víme díky spolku Lipensko pro život, který ty informace přinesl jako první. A víme, že v posledních dnech jsou opravdu hlášeny nejméně 3 vážné případy. Víme, že 2 psy uhynuli v Vraclavi, další 2 mezi Přední Výtoní a Lipnem nad Vltavou. Rakouského labradora se podařilo zachránit jenom díky rychlému zásahu veterináře a ve všech případech šlo o podobný průběh, náhlý kolaps, silné křeče, pěnu u tlamy a rychlé, hodně rychlé zhoršení zdravotního stavu.
0: Už se ví, co za těmi úhyny stojí?
1: Zatím ne, odborníci zdůrazňují, že příčina opravdu stále není potvrzená. Nejdřív musí proběhnout pitvy a případné toxikologické rozbory. Jednou z prověřovaných možností je ale opravdu otrava neurotoxiny, které produkují některé druhy synic, ale ty definitivní závěry, tak ty zatím neexistují, nemáme je.
0: Přitom lidé mají synice většinou spojené s takovým tím zeleným povlakem na hladině. To je i případ Lipna.
1: No, tady v tom případě to tomu tak být nemusí. Vědci totiž upozorňují na takzvané bentické synice a ty se můžou nacházet ve slizu různě na kamenech, v bahně na dně nebo v různých naplaveninách u břehu. Voda přitom může na pohled působit čistě. Právě na místech, kde k těm úhynům došlo, tak odborníci našli materiál obsahující druhy synic, které jsou schopné produkovat toxické látky.
0: Jaká doporučení tedy odborníci a obec dávají?
1: No tak než se přijde na tu příčinu do vyjasnění té situace, vlastně experti doporučují nenechávat psy pít vodu z přehrady, neházet jim aporty do vody a vlastně zabránit kontaktu s bahnem nebo s nějakými podezřelými usazeninami u břehu. Pokud by se už u psa křeče objevila by se dezorientace nebo náhlý kolaps, tak je zapotřebí i hned okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Výsledky dalších analýz by měly napovědět, zda za těmi úhyny skutečně stojí toxické látky, anebo zda ten důvod je někde jinde.
0: No a my budeme další vývoj celé té situace sledovat. S aktuálními informacemi od Lipna přišel do studia Jan Kopřiva. Děkuju za to a hezký den, naslyšenou.
1: Díky, krásný den.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Deset hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policie navrhla obžalovat dva lidi kvůli loňskému požáru v Mostě. Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 11 mrtvých. Proti volbě nového ředitele na základní škole Sokolská v Třeboni podepsalo petici více než 400 lidí. Na jihu Čech vystoupí teploty maximálně k 25 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Podle něj vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí jim až 10 let vězení. Příčinou požáru restaurace v lednu 2025 byl pád plynového topidla, které omylem převrhl jeden z hostů. Noční ruské útoky na Ukrajinu nepřežilo nejméně 11 obyvatel, dalších více než 100 lidí je podle ukrajinských úřadů zraněných. Je mezi nimi i několik dětí. Terčem byla hlavně města Kyjev a Dnipro. V ukrajinské metropoli je kvůli úderům bez proudu asi 140 tisíc obyvatel. Ukrajinské letectvo na síti Telegram uvedlo, že Rusko v noci vyslalo 656 dronů a 73 raket. Víc než 600 bezpilotních letounů a 40 raket protivzdušná obrana sestřelila nebo zneškodnila. S volbou nového ředitele školy nesouhlasí část veřejnosti v Třeboni. Odborná komise doporučila současnou zástupkyni ředitele školy. Rada města ale nakonec dala přednost druhému kandidátovi v pořadí. Petici proti tomuto rozhodnutí podepsali více než 400 lidí, uvedl jeden z iniciátorů Petr Janda.
4: Ta petice je uzavřená, byla podaná na město tuším 18. května, to znamená, že městu běží nějaká lhůta na její vyřízení. Prosím, chcem vědět, jako jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. Pedagogický sbor potom volá, rodiče potom volají a rada rozhodne absolutně v podstatě své volně jako jinak, jo? Bez vysvětlení.
3: Kvůli volbě ředitele se včera sešli zastupitelé na mimořádném zasedání. Vedení města ale své rozhodnutí neplánuje měnit. Konkrétní důvody volby nechtějí členové rady města komentovat. Světelný navigační systém parkování rozšíří v Táboře. Investici za víc než 200 tisíc korun schválili radní. Zařízení usnadní řidičům hledání volných míst na parkovištích. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák doplňuje.
5: Nové infocedule přibudou například u Černých mostů v Budějovické ulici nebo na Jordánské hrázi. Řidiče budou cedule směrovat na parkoviště Tabačka, do parkovacího domu Centrum pod Střelnicí nebo k plaveckému stadionu. Sport.
3: Tereza Voborníková vyhrála podruhé v kariéře anketu Biatlonista roku. V hlasování zástupců svazu a novinářů suverénně zvítězila před Michalem Krčmářem. Voborníková v uplynulé sezóně získala olympijský bronz a ve světovém poháru byla včetně štafet ještě třikrát na stupních vítězů. Úspěchy jí pomáhají i teď v přípravě na novou sezónu.
6: Strašně moc. Mě vlastně drží taková motivace, fakt se mi teď na všechny ty tréninky chodí trošičku s větší chutí i do těch těžkých, nepříjemných tréninků, protože o to víc teď vím, že se to vyplácí, ta dřina.
0: Počasí.
3: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně až jasno, více oblačnosti bude přibývat k večeru. Místy převážně v západní polovině kraje se večer budou vyskytovat přeháňky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí, biozátěž je na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vážné nehody se vyšetřují mezi Vrátem a Rudolfovem u Českých Budějovic, u odbočky na Hlincovu horu a také v Jateční ulici ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: A krátce po 10. hodině pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Hanka Šoberová vám od mikrofonu přeje stále dobrý a ničím nerušený poslech. Podle odhadů spolku Stop sečení srnčat Plzeňsko zahyne v Česku při senosečích až 60 tisíc srnčat ročně. Spolek proto organizuje dobrovolnické akce na záchranu srnčích mláďat, ale například i ježků. Za chviličku uslyšíte o včerejší záchranné akci na Rokycansku.

0: Stokrát chválím čas píseně cover verzí celosvětového hitu Sometimes When We Touch, který v roce 1977 napsali Dan Hill a Barry Mann. No a tahle píseň, tak Karel Gott zpívá od roku 1978, originální romantický text přebásnil Zdeněk Borovec. No, tolik něco málo k muzice, ale my pojďme teď za záchranou srnčat. Během května a června se rodí právě srnčí mláďata. Srny je přes den ukrývají před predátory ve vysoké trávě, tam ale srnčata ohrožují zemědělské stroje. Dobrovolníci proto před začátkem sečí v brzkých ranních hodinách monitorují louky pomocí dronů s termokamerou. Kontrolovali i travnaté plochy u Klabavy na Rokycansku.
1: Jedna z dobrovolnic, paní Jiřina, proč jste se rozhodla pomoct s vyhledáváním srnčat?
2: Určitě kvůli záchraně těch životů nevinných. Zvířata, priorita.
1: Jak dlouho už se tomu věnujete?
2: Druhou sezonu jsem ve spolku.
3: Zatím máme dva zajíčky a co se týče srnčátek, tak zatím nic, takže hledáme dál.
1: Předseda spolku Stop sečení srnčat Plzeňsko a zároveň pilot dronu Roman Legát na termokameře sleduje, jestli na poli nejsou srnčata.
3: Budem doufat, že tady žádné nebude, tím pádem by se to nemuselo řešit.
1: Začínáte teda v kolik hodin?
3: Jak vidíte, v 5 hodin ráno. Za rozbřesku, dokud jsou ty kontrasty teplot nejvyšší, kdy teda je možné na těch dronech ty srnčata snáš dohledat, protože samozřejmě čím potom se zvyšuje teplota vzduchu, tak je prostě složitější ty srnčata díky té termovizi dohledávat, takže proto to probíhá v těchto ranních hodinách brzkých.
1: Když se najde nějaké srnče, co s ním potom děláte?
3: Musí jít někdo s nějakým odchytovým keserem, kterým se to srnče odchytne, a pak jsou k dispozici přepravní boxy, do kterých se to srnče umístí a vynese se mimo tu sečenou plochu prostě do nějakého remízu blízkého a musí se počkat, než teda ty sekačky tu plochu dosečou a pak se teprve mohou ty srnčata pustit.
1: Jak dlouho se takhle používají ty drony k tomu vyhledávání?
3: Do tohle z toho oboru pronikly zhruba před nějakými 3 lety, kdy se to začalo v masové míře jako využívat a samozřejmě tato technologie umožnila rychlejší, efektivnější práci, protože dříve to právě myslivci procházeli ze psy a ta šance najít ty srnčátka v těch porostech byla minimální, kdežto pomocí dronů je ta úspěšnost téměř 100%.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak vy jste myslivec?
4: Ano, já jsem myslivec. Václav Vitouš.
1: Co říkáte na tu technologii moderní, která se k tomu vyhledávání teď používá?
4: Ano, je to výborný. Ty termovize se pořád zlepšujou, ale vzniká ten problém, že ráno přijede dronař, ale samozřejmě stroje pokračujou a sekají do večera. Pak ty srnčata tam stráví 12 hodin.
1: Loni našel spolek na polích v Plzeňském kraji 661 srnčat. Z Klabavy Julie Suchá, Český rozhlas.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátorka a zpěvačka Gabriela Partyšová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud máte, přátelé, rádi atmosféru letních zahrad a hudbu, která umí rozesmát a roztančit, zaměřte do botanické zahrady v Táboře. Od 17:30 tam zahraje skupina Dixie Street Band a přinese klasický Dixieland, tedy muziku z času, kdy jazz teprve hledal svou podobu. Ve Veselí nad Lužnicí zase můžete nahlédnout do světa neuvěřitelně propracovaných miniatur. Kulturní dům zve na novou výstavu Pidi byty Kláry Jánské. Vedle drobných interiérů čeká na děti hrací koutek a připravené jsou i soutěže. V Českých Budějovicích můžete o 4 hodin zamířit taky do návštěvnického centra Kohinor Hartmut. Setkání připomene historii slavné továrny i rodiny Hartmutů. Jejichž jméno je s městem spojené už více než 2 století. No a večer potom nabídne 2 výrazné kulturní zastávky. V Jindřichově Hradci od 7 hodin ožije kulturní dům Střelnice komedii Slaměný klobouk aneb Helenka bude ráda v podání divadla Pluto. No a pokud dáváte přednost hudbě, od 8:45 začne v Dominikánském klášteře na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích kytarový festival na 12 strunách. Úvodní koncert obstará duo Todo Bien Kristýna Machová. No a Kristýna Machová a ke Kristýně Machové se přidá taky Jan Šustr. Magické prostory kláštera a zvuk klasické kytary vytvoří spojení, které stojí za večerní zastavení. Ať už vyrazíte za historií nebo za výtvarným umění, za divadlem a nebo za hudbou, já vám přeji, aby vám některý z těch typů zpříjemnil druhý červnový den.

Tak, to byl Eros Ramazzotti. Před chviličkou zaznělo několik tipů na dnešní den. A já přidám ještě jeden, a to hlavně pro vás, kdož máte rádi výtvarné umění a občas se rádi zastavíte u obrazu o něco déle než na pár vteřin. Tak právě vy zbystřete dneska odpoledne v 17 hodin

0: se v Milevské galerii M otevře výstava Když se realita nadechne. S jednou z vystavujících autorek, malířkou Helenou Borša-Petřinovou, si budeme povídat o tom, kde se rodí inspirace, co všechno může obraz sdělit beze slov, no a proč někdy stačí jenom trošku zpomalit a dívat se o něco pozorněji. Dobré dopoledne do Milevska. Vítejte v našem vysílání, paní Petřinová.
1: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače.
0: Tak na úvod mě bude zajímat, co čeká návštěvníky dnešní vernisáže. Představte nám výstavu.
1: Tak výstava, Když se realita nadechne, je společným projektem vlastně naší rodiny, manžela a dcery. Každý z nás maluje jinak, ale spojuje nás hledání jemných vrstev světa, které nejsou na první pohled viditelný, a návštěvníci uvidí kolem stovky obrazů od strukturálních pláten až po snovější, jemnější motivy. A mám velkou radost, že letos představujeme i 15 obrazů autorů z intuitivního malování, které vedeme s manželem v Centru duševního zdraví ve Strachonicích. Protože je krásné sledovat, jak se lidé skrze tvorbu otevírají, rostou, a jsem moc ráda, že jejich práce může být součástí této výstavy.
0: Kdy jste si uvědomila, že malování bude důležitou součástí vašeho života?
1: Tak ono to nastupovalo postupně. Malování se ke mně nepřihlásilo nějakým velkým gestem, ale spíš jako tichý, vytrvalý hlas. Až po letech jsem vlastně pochopila, že je to způsob, jakým se dívám já na svět a že bez toho už to prostě nepůjde.
0: Vy jste 8 let strávila v ateliéru Zdeňka Kleindiensta. Co vám tohle období dalo nejvíc?
1: No tak určitě to bylo období, které mě naučilo disciplíně, pokoře, ale i odvaze. Protože Zdeněk Kleindiens měl dar vidět pod povrch a zároveň nechával prostor. Prostor, aby si člověk našel vlastní cestu. A to je něco, z čeho čerpám vlastně dodnes.
0: Vaše obrazy byly k vidění nejenom v Česku, ale taky v Benátkách, v Berlíně, v New Yorku. Liší se podle vás způsob, jakým lidé umění vnímají?
1: Víte, každé místo má jinou energii a vlastně i jiný rytmus, ale překvapilo mě, že reakce lidí jsou často podobné. Když se obraz někoho dotkne vnitřně, je jedno, jestli stojíte v Praze nebo v New Yorku nebo v Boloni, protože v tomhle to umění je vlastně krásně univerzální.
0: Tak to máte pravdu, hezky řečeno. Jinak vy pracujete s akrylem, se strukturami, s přírodními kameny, se zlatem dokonce. Co vás na těchto materiálech přitahuje?
1: No, já mám ráda materiály, které mají vlastní paměť a energii, což kameny, písky, zlato, to všechno má. Každý z nich nese něco ze světa, který tu byl dávno před námi. A když je vlastně zpracovávám do obrazu nebo zapracovávám do obrazu, mám pocit, že propojuju vlastně různé vrstvy času.
0: Vy říkáte, že každý obraz si najde svého člověka. Poznáte někdy sama, že se to právě stalo?
1: Ano. A je to velmi zvláštní okamžik. Člověk se zastaví, stiší se a obraz se mu doslova otevře. A v tu chvíli vím, že už není můj, že si vlastně našel svůj vlastní domov.
0: Co vás na malování dodnes nejvíc těší, anebo třeba překvapuje?
1: No, že mě pořád vede někam, kde jsem ještě nebyla. Každý obraz je nový začátek, že? A také to, že i po letech mě dokáže překvapit barva, která se chová třeba malinko jinak, než jsem čekala. Je v tom pořádku s tajemství a magie.
0: No a na závěr, paní Petřinová, připomeňte ještě místo a čas dnešní vernisáže.
1: Vernisáž začíná dnes v 17 hodin v galerii M v Milevsku. Budu moc ráda, když přijdete do galerie M, kde na vás čeká tichý prostor plný barev a světů. I tvorba našich malířů z intuitivního malování ve Strakonicích. Těšíme se na vás všichni.
0: A kdyby to náhodou dneska někdo nestihl na vernisáž a chtěl by se ale přesto přijít na výstavu podívat, dokdy bude instalována v galerii.
1: Do 30. tohoto měsíce.
0: Výborně, času tedy dost. Děkujeme a já už snad jenom doplním, že nás pozvala malířka a jedna z autorek Helena Borša-Petřinová, omlouvám se. Mějte se moc hezky, ať se výstava líbí a nikdy zase v našem vysílání. Naslyšenou.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A vlastně o umění bude řeč v našem vysílání i v následujících minutách. České Budějovice a okolí totiž už postupně zaplňují sochařská díla v rámci festivalu Umění ve městě. Instalaci jedné sochy přímo v centru města teď sleduje náš regionální stopař Petr Kubát, který je s námi ve spojení. Petře, ahoj, pěkné dopoledne.
2: Ahoj Hanko, hezké dopoledne. Já jsem teď na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Čekáme tady každou chvilku, tady umělec Čestmír Suška přiveze monumentální instalaci s názvem Rytíři. Ta bude stát tady v rohu náměstí Ukrajinské ulice. Budou to takové pětimetrové velké postavy z kovových sudů. No a jaká další díla budou k vidění přímo v Českých Budějovicích? Na to už se tady ptám produkční festivalu umění ve městě Aleny Doležité. Žalové.
3: Hezké dopoledne všem i ode mě. V Budějovicích letos bude celkem 15 instalací, některé budou na tradičních místech, některé jinde, takže určitě narazí na sochu třeba na Lanovce, kde bude Jonský sloup od Zdeňka Rufera, nebo v parku Háječe, kde bude krásná, taková nenápadnější socha od Jaroslava Róny, robot Marvin. A i před novým kulturním domem Slávie plánujeme jednu instalaci, a to takový nerezový kruh od Lukáše Rajze. Ale sochu třeba letos najdou návštěvníci i v parku Čtyři dvory a nebo i u hlavní budovy vlakového nádraží.
1: Tak to říká Alena Doležalová. Jinak Petře, festival tradičně zasahuje i do dalších jeho českých měst. Pověz kterých?
2: Tak třeba do Hluboké nad Vltavou, kde bude mít Jaroslav Róna sochu Valdemara přímo u zámku, pak taky v Lipně nad Vltavou vyhlídkové molo, tam ozdobí dílo s názvem Gaia od organizátora festivalu a sochaře Michala Trpáka. No a další sochy jsou taky tradičně ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku.
1: No a já musím taky říct, že letos se festival poprvé rozšířil i za hranice našeho kraje. Říkám to správně.
2: Je to tak, díky partnerství s místní akční skupinou Šipka a mikroregionem Pelhřimov letos festival expanduje taky na Vysočinu, kde tvoří tematickou linku Umění nás spojuje. Celkem 9 autorů tam představuje sochy, pracující s křehkými vazbami a s materiály. No a já připomenu, že slavnostní zahájení Umění ve městě je tady v Budějovicích ve čtvrtek v 18 hodin před Rádmštejnskou věží, kde vystoupí taky zpěvačka Marie April a její kapela The Fools. A ta díla budou na jihu Čech i na Vysočině zdobit veřejný prostor až do září.
1: Říká náš regionální stopař Petr Kubát. Díky za to. Petře, měj se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Lékařské rady.
1: Divizna je oblíbená léčivka. Květenství je v hustém hroznu a květy nakvétají postupně od července do září. Má ráda slunné strahaně, už naše prababičky sbíraly její květy. Pro obsahové látky podporující dýchací cesty a celkovou obranyschopnost organismu. Diviznové květy se rozvíjejí přes noc, za svítání jsou plně rozvinuté a v poledne už odkvétají a opadávají. Nejlepší je usušit květy na přímém slunci během jediného dne. Doporučuje se je rozprostřít na papír či plech tmavé barvy, která přitáhne sluneční paprsky. V troubě se suší při teplotě do 60 stupňů. Pohlídejte si, aby usušené květy zůstaly krásně žluté. Divizna je oblíbenou součástí bylinkových čajů proti kašli a nachlazení. Pomáhá uvolňovat hleny, sklidňuje podrážděný krk a usnadňuje vykašlávání. Často se kombinuje s lípou nebo heřmánkem. Dá se využít i zevně ve formě obkladů.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Hodin 52 minuty. Pomaličku, ale jistě se blíží hodina 11. Vy dobře víte, že čas mezi 11. a 12. patří v našem vysílání hostovi, kterého si i tentokrát pozval Matěj Vodička. Matěj, ahoj, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne, Hanko.
0: Kdo je tím dnešním hostem? Je to dáma. Všimla jsem si jenom takhle z pozadí přes sklo.
1: Je to dáma a dáma, která má hodně velkou sílu. Minimálně alespoň tu fyzickou. Jestli myslím si, že i tu mentální, to se každopádně dozvíme za pár minut. Náš dnešní host je Petra Vacková, která je mistryně Čech, mistryně České republiky, mistryně Evropy a dokonce i mistryně světa ve fitness. Má za sebou velmi zajímavý příběh, protože k tomu posilování, řekněme, se dostala hlavně díky koronavirové pandemii, kdy se doslova a do písmene zavřela do své garáže, ve které si vybudovala malou posilovnu. No a když skončil covid a ona z té garáže pomyslně vylezla, jak se říká, tak pak se začaly nabalovat všechny tyhle velké úspěchy. Myslím si, že docela zajímavý příběh a Petra Vacková přijde do studia hned po zprávách v 11 hodin.
0: Tak očividně kulturistika není doménou jenom mužů,
1: přesně
0: ale
1: tak.
0: I dámy se snaží proniknout do téhle oblasti. Tak rádi si poslechneme povídání s touto zajímavou dámou. No a do té doby ještě, přátelé, něco málo muziky na našich rozhlasových vlnách. Třeba kapela Olympic. Nějak se vytrácíš, má lásko. Pěkné dopoledne.

0: Česká písničková klasika. Český rozhlas, České Budějovice.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Zprávy.
1: Tábor zapojí svou městskou hromadnou dopravu do krajského integrovaného systému. Od července začne v Českých Budějovicích fungovat nová služba sdílených kol. Zajistí ji město spolu s dopravním podnikem. Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž o štěpařek na Odložilově memoriálu v Praze. Na jihu Čech vystoupí dnes teploty maximálně k 25 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Městská hromadná doprava v Táboře bude součástí krajského integrovaného dopravního systému. Rozhodli o tom zastupitelé. Cestující od července využijí jednotné jízdenky pro MHD, vlaky i linkové autobusy. Za základní hodinovou jízdenku dospělí v městské hromadné dopravě zaplatí 24 a za 20-minutovou 18 korun. Dosavadní tři tarifní pásma se spojí v jedno. Pokračuje místostarosta Martin Mareda za Piráty.
3: My jsme se snažili ve výboru SMOT, což je zadavatel městské hromadné dopravy, vyjednat s Jihočeským krajem takové podmínky, aby to opravdu přinášelo benefity pro cestující. Jedním z těch negativních dopadů může být přečíslování lidek, kdy po nás Jihočeský kraj chce unikátní čísla spojů a linek.
1: Novou síť sdílených kol od července využijí obyvatelé v Českých Budějovicích. Dopravní podnik společně s městem tak nahradí službu společnosti Rekola. Do ulic se dostane až 400 kol. K jejich půjčení bude stačit jednorázová jízdenka nebo předplatné MHD. Podle náměstka primátorky Lubomíra Bureše z Hnutí Naše Česko budou kola na 170 místech po městě.
4: Máme již zájem o další 30 míst, které se ovšem musí dopravně vyřešit. Ten počet stanovišť takto budeme navyšovat a už se nám ozývají i některé privátní subjekty, obchodní domy, že by rádi, aby před jejich prodejnou bylo to místo, kde je možné kolo vyzvednout.
1: Při dopravní nehodě ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku zemřel dnes dopoledne 79-letý chodec. Zřejmě ho srazilo couvající vozidlo. Přesné okolnosti vyšetřují jeho čeští policisté, potvrdila to jejich mluvčí Lenka Pokorná. Jde o 14. oběť dopravních nehod na jihočeských silnicích od začátku roku. Jih Itálie zasáhlo krátce po půlnoci zemětřesení o síle 6,2 stupně. Epicentrum bylo v moři u pobřeží Kalábrie. Kromě ní podle italských médií otřesy pocítili obyvatelé i na Sicílii a Apulii. Italská civilní ochrana v noci svolala krizovou jednotku. Žádné oběti ani škody zatím nejsou hlášeny.
2: Sport.
1: Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech bude převážně polojasno, místy přechodně i jasno, více oblačnosti bude přibývat až k večeru. Místy převážně v západní polovině kraje se večer budou vyskytovat přehánky nebo i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Slabý jihovýchodní vítr odpoledne zesílí. Biozátěž je na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tragická nehoda ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku se stále vyšetřuje. V Jateční ulici počítejte s omezením provozu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Koronavirová pandemie změnila životy mnohým z nás. Své o tom ví i Petra Vacková, která se kvůli tehdejším opatřením zavřela do vlastní garáže, ze které si vybudovala malou posilovnu a v ní strávila opravdu hodně, hodně času. Dokonce tolik, že před 3 lety začala jezdit na kulturistické závody, no a dnes je z ní mistryně České republiky, Evropy, dokonce i světa. A my ji už za chvíli přivítáme v našem vysílání. Tak si na to počkejte, milí posluchači. Zvu vás a přeji krásné úterní dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Vodičkou.
1: Mistryně světa ve fitness Petra Vacková je naším dnešním hostem. Petro, díky za váš čas. Vítejte ve studiu. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne a děkuji za pozvání.
1: Kolik hodin denně stráví mistryně světa ve fitness posilováním?
2: No, aktuálně, když by jsem to vzala, tak je to hodina třikrát do týdne. Ale samozřejmě v přípravě potom té závodní přípravě je to i víc. Je to minimálně pětkrát v týdnu, hodina, hodina a půl.
1: To bych čekal osobně tedy mnohem víc. Mm.
2: Není to úplně vždycky o tom, jak dlouho tam jste, ale jak vlastně produktivní ten trénink je. A jako za mě spíš strávit čím méně času, ale produktivnějším tréninkem, tak za mě lepší.
1: To znamená, abychom si to představili, hodina produktivního tréninku je trénink, který vám dá opravdu zabrat a potom nějakým způsobem regenerujete, samozřejmě asi si nějak hlídáte stravu, nějaké doplňky stravy a tak dále.
2: Určitě to jde jako ruku v ruce. Strava je nedílnou součástí celého toho procesu vlastně a regenerace taky. To je velice důležitá, mnohdy podceňovaná, ale hraje tam neméně důležitou roli jako to posilování jako takový.
1: Vrcholoví sportovci mívají třeba problém, když mají utkání někdy večer, ani ne tak pozdě, ale třeba od 8 do 10 hodin mají problém potom utkání usnout. Mm-hmm. Máte třeba i vy problém usnout po posilování?
2: Já tenhle problém nemám, naštěstí. Ale vůbec celkově jako s usínáním a se spaním problém nemám, takže já můžu jít cvičit večer, ale takhle zase u mě je to spíš o tom, že já mám nejvíc energie právě dopoledne a tak nějak kolem týmě se osvědčilo do těch 2 hodin, když si ten svůj trénink jakoby stihnu odcvičit, tak je to za mě mnohem lepší než večer, protože večer už ty energie prostě tolik nemáte. A pak když jste v nějaký dietě ještě do toho, tak ta energie fakt ubývá, no. Takže za mě spíš dopoledne a večer už jenom ten odpočinek.
1: Vy jste se každopádně k posilování dostala oklikou přes jiný sport, je to tak? Který sport to byl?
2: No já jsem vlastně jakoby celý život tak nějak dělala nějaký sport, ale jako takový nejdůležitější a nejhlavnější a pro mě nejzásadnější byl vlastně jezdectví, byly koně, kterým jsem se věnovala vlastně odmala. Jsem začala někdy v 8 letech jezdit na koni. A vlastně postupně jsem se tak v tom, bavilo mě to, chtěla jsem se v tom zdokonalovat, až jsem se dostala vlastně ten koníček, to jezdectví přerostlo trošku i jakoby v mojí práci a začala jsem pracovat jako trenérka jezdectví, bylo to v Německu tenkrát a potom jsem vlastně začala jezdit i závody parkourový.
1: Takže se dá říct, že se z toho koníčku nebo sportu, který člověk dělá jako dítě, stalo vaše zaměstnání?
2: Stalo.
1: A proč jste nakonec tedy tu kariéru v jezdectví, tu trenérskou, jak jste sama zmínila, proč jste ji opustila?
2: No, bylo to vlastně tak, že já potom z toho Německa jsem se přesunula sem zpátky do České republiky, kde jsem si otevřela svůj sportovní stáj. A vlastně kontakty z Německa jsem využívala jakoby i tady u nás k práci v tom slova smyslu, že jsem vlastně mladý koně, který v tom Německu prostě ty chovatelé odchovali, jsem si já brala sem do výcviku a potom šli buď do sportu, anebo se prodávali dál. A vlastně tímhle jsem se teda živila, do toho jsem začala jezdit i sama parkourový závody a vlastně v tu jezdeckou stáj jsem měla v pronátém areálu, který jsme byli dohodlí vlastně s majitelem, že odkoupím a budu v tom jakoby dál pokračovat. Asi všechny okolnosti k tomu úplně nenasvědčovaly, takže před podpisem smlouvy tam došlo k nějakým jakoby úplně domluvě, tak jak jsem předpokládala, že bude. Takže jsem si nakonec k tomu odkupu nedošlo a já jsem musela vlastně tu jezdeckou stáj vybudovanou vlastně za ty 3 roky. Měla jsem tam nějakých třeba 30-35 koní za tu dobu, tak jsem musela vlastně jakoby opustit. Musela jsem vlastně všechny ty koně, i ty sportovní, i ty, co tam byly ustájený, jim sehnat teda náhradní ustání, protože jsme se na tom odkupu nedohodli s tím majitelem. A vlastně to pro mě bylo tak zásadní, že protože jsem to jako nečekala, tak to pro mě bylo tak zásadní, že jsem od toho prostě upustila, od toho sportu.
1: Chtěl jsem se zeptat, jestli i dnes třeba občas si zajezdíte na koni, jen tak pro radost.
2: Jo, tak já jsem se k tomu jako vrátila, sice je pravda, že jsem třeba 2 roky potom jako ani nejezdila na koni, protože mi to vzalo takovou chuť, nicméně svý 2 koně jsem měla už z té doby. vlastně, takže ty jsem si nechala a jezdila jsem si jen tak jakoby rekreačně pro radost a mám vlastně koně dodnes, takže teď jsem se k tomu právě po té závodní přípravě, kterou jako v té jsem úplně neměla na to tolik času, jak bych chtěla, ale teďkon jsem se k tomu zase vrátila, takže jsem zase začala jako rekreačně jezdit.
1: Zažila jste už během jezdectví nějakou výraznou kondiční přípravu? Musela jste třeba posilovat nějaké vybrané části těla a tak dál?
2: Posilování jako takový součástí nebylo, ale ono víceméně ta práce kolem toho jakoby je fyzicky náročná. Jo, kolem těch koní, ať už jakoby je člověk jenom, nebo jenom v uvozovkách jakoby jezdec, tak ač se to nezdá, tak je to velice náročný a i ta práce okolo, že jo, prostě manuální, tak je hodně náročná, takže tam už člověk nějaký ten základ asi si vybudoval, no určitě.
1: Máte na mysli to, když se o koně staráte,
2: ano.
1: Krmíte ho, uklízíte
2: přesně,
1: po něm a tak dále.
2: Přesně, vemete prostě vidle do ruky a svaly rostou, ne? Jasně, nějaký základ tam byl prostě už z téhletý práce, to určitě jo.
1: Mistryně světa ve fitness Petra Vacková je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď se konkrétně dostaneme tedy k té cestě, která vedla od koním k posilovně, Petro, ve vašem případě. Jak to tedy bylo? Jak jste se dostala do té posilovny?
2: No, tak ke cvičení jako takovýmu. Mně se vždycky, mi to bylo jako blízký, líbily se mi samozřejmě ty těla, ty prostě svaly se mi vždycky líbily, ale nikdy by mě asi nenapadlo, že mi to bude až takhle jednou blízký. Ale vlastně přivedl mě k tomu tenkrát můj bývalý přítel, s kterým jsem se seznámila, když jsem nahlídla nějak do toho jeho života, viděla jsem, jak cvičí, samozřejmě bylo to na něm jako vidět, teda na první pohled, ale to byla jedna stránka věci, ale ta druhá stránka věci byla vlastně ta disciplína, když jsem viděla, co zatím jako stojí, co se týče stravy, co se týče prostě opravdu každý den prostě se zvednout a jít do toho fitka. Tak mě to jako nějakým způsobem začalo fascinovat. A řekla jsem si, dobrý, tak já s tebou půjdu párkrát cvičit, zkusím si to. A zkusila jsem si to a ono mě to prostě začalo bavit. A možná, že to byl i nějaký, jakoby nějaká náplast v tu chvíli, vlastně, protože jsem byla zvyklá celý život něco dělat, nějak se, jakoby, být aktivní. Takže možná, že i to byla jako náplast nějaká na to, že najednou mi chyběl vlastně ten sport jako takovej. Takže jsem začala chodit do fitka, nejdřív to bylo jenom tak třeba 3x v týdnu a ono mi to docela jako začalo jít, docela rychle, bych řekla, ale přesně proto, že si myslím, že ten základ už jsem jakoby nějaký měla z té fyzické práce předtím. A mám k tomu i jako geneticky si myslím docela předpoklady. Jo, ono to tam taky hraje roli, jako ne úplně zásadní, ale hraje tam genetika jistou roli v tomhle případě. Co se týče nabírání svalové hmoty, no takže jsem, jako mi to šlo docela dobře, tak mě to začalo bavit. A ono samozřejmě, když vám něco jde, tak vás to baví. Takže jsem začala chodit častěji, 5x v týdnu třeba, no a takhle jsem se vlastně k tomu dostala.
1: A co si představit pod pojmem začalo mi to jít? Znamená to, že třeba nějaké, řekněme, nářadí, které jste používala, najednou jste si ho osvojila velmi rychle a tak dál?
2: No, spíš jde o to, že vlastně jsem jakoby měla rychle progres, co se týče jakoby síly a rychle začaly být vidět výsledky. Což je velice důležitý, protože ono, když ty výsledky nevidíte, tak vás to tolik nemotivuje, než jene dopředu. Ale když na sobě pozorujete během relativně krátký jakoby doby ty změny, tak to byl ten hnací motor asi, no.
1: A jak rychle konkrétně? Co si pod tím představit? Protože třeba u některých vrcholových sportovců jsem viděl progres, když nastoupí na nějakou kondiční přípravu, tak mě až zarazilo, že ty výsledky, jako o tom teď mluvíme, jsou někdy vidět třeba i za 3 týdny nebo za pouhý měsíc, což je doba, kterou bych úplně neočekával.
2: Jako co se týče síly, tak to bylo relativně jakoby rychlý, to je pravda. To jsem třeba s každým tréninkem, jakoby, když ty váhy jakoby rostly a třeba i na dřepy, už víte, že prostě před týdnem jste zvedl třeba o nějakých 10-20 kilo míň, tak prostě ta síla roste, ta rostla velice rychle, bych řekla. A samozřejmě s tím ruku v ruce šlo i to, že to začalo být vidět, ale třeba, já nevím, teďko řeknu, úplně si nepamatuju, třeba jak rychle na mě byly vidět změny, ale troufám si říct, že třeba jako měsíc a půl už jako viditelné změny, že na té postavě byly, no. Hmm. Což je rychlý, jako.
1: To je hodně, hodně rychlé. A pro mě jako pro lajka, který v posilovně upřímně nestrávil tolik času, tak by mě překvapilo, že to může jít až tak rychle.
2: Může, ale je potřeba samozřejmě si uvědomit, že ne vždycky. A to zase nesmí se nechat jakoby lidi odradit. Samozřejmě každý má trošku jinou genetiku, každý je na tom jinak a má jiný metabolismus, prostě jinak ty svaly prostě reagují. Takže nejde to brát všeobecně, že každému to půjde takhle rychle. Jo, je důležitý samozřejmě vydržet každopádně.
1: Co tělo, to jiný typ.
2: Ano.
1: No, vy jste se tady tomu smála, když jste přišla k nám do studia. Já jsem v úvodu zmiňoval, že jste se zavřela na 2 roky do garáže, ale právě ten koronavirus představoval opravdu zásadní zlom pro tu vaši, řekněme, aktuální kariéru, protože značnou část právě koronavirové pandemie, jak jsem se dočetl, jste opravdu strávila v garáži, kde jste si postavila malou posilovnu, prý to byly celé 2 roky, tak to nakonec taky uteklo asi hodně.
2: No, byly to opravdu celé 2 roky a vlastně ono na to došlo tak, protože já jsem si už v tu dobu, vlastně než teda začal koronavirus, tak jsem si vlastně dělala jsem úplně jakoby jinou profesi, dělala jsem původně to, co jsem měla vystudovaný, takže jsem dělala obchodní manažerku v jedné společnosti a vlastně s příchodem toho koronaviru se ty společnosti samozřejmě začaly potýkat s problémama a i ta naše a došlo k tomu, že vlastně se zavřelo a došlo k propouštění zaměstnanců a já jsem byla postavená před vlastně rozhodnutí, co budu dál dělat. A už jsem věděla, že tomu fitness a tomu cvičení se chci věnovat a chtěla jsem si udělat různý trenérské školy a kurzy. A i jsem začala vlastně. A v okamžiku, kdy jsem si dodělala teda svůj poslední kurz, což bylo v září 2020, a začala jsem pracovat jako fitness trenérka v jednom českobudějovickém fitku, tak v září jsem začala a v říjnu se to zavřelo.
1: Opět.
2: Přesně tak. Hmm. Takže to bylo výborné načasování a já jsem v podstatě opět byla postavena před to, jako co budu dělat dál. Jelikož už jsem měla nějaký klienty, vlastně nějaký rozjetý spolupráce a já sama jsem potřebovala někde cvičit, tak to rozhodnutí bylo vlastně velice rychlé. No a během týdne, myslím si, že týden to trvalo, že v garáži vzniklo fitko, no. Zařídila jsem během týdne fitko a byla jsem dál, no. Musela jsem si poradit.
1: Já když si to představuji, tak skoro bych řekl, že i zařízení té garáže jako fitness centra vám taky muselo dát hodně zabrat, nastěhovat tam všechny ty stroje a tak dále.
2: No, tak samozřejmě jako pomáhali mi s tím kamarádi různě, ale jako bylo to v podstatě takhle. A pak když jakoby se pro něco rozhodnu, tak je to víceméně docela rychlý. Takže já jsem sehnala stroje a jako troufám si říct, teda, že to je docela dobře vybavená garáž a fakt se tam dá plnohodnotně odjet jakoby trénink se vším všude jako fakt dobrý. A vlastně v té garáži já jsem udělala přípravu na svý první závody, no. Aniž bych teda věděla, že ji dělám, protože já jsem si tak cvičila právě, protože co teda bylo, nebylo vlastně nikam se nemohlo, do fitek se nemohlo, takže já jsem si tak cvičila a no a za 2 roky jsem byla vlastně 2x větší. Takže tam vznikla pak ta myšlenka, ono jakoby jsem ani v podstatě nechtěla jakoby jít na závody, nebo nikdy mě to jako nenapadlo, že bych o tom měla přemýšlet, ale potřebovala jsem nazbírat další zkušenosti a pro svoje klienty, kterým jsem je chtěla předávat, jelikož jsem nikdy třeba nedržela diety v životě, nepotřebovala jsem to, ale samozřejmě je to proces, kterým jsem si chtěla projít, tak mě napadlo, že si zkusím udělat předzávodní přípravu s tím, že nepotřebuji na závody, ale že si to jenom chci vyzkoušet, jak to funguje. A takhle jsem se k tomu vlastně dostala. No.
1: A čím si musí člověk vybavit garáž, aby v ní mohl mít plnohodnotnou posilovnu, tak abyste mohla třeba, jak jste říkala, v té posilovně, v garáži doma cvičit na tréninky, připravit se prostě plnohodnotně?
2: Musí přemýšlet hlavně prakticky, protože je to malý prostor, je to nějakých 23 metrů A vlastně, aby jsem tam odcvičila základně to, co potřebuju, tak to jsou samé jakoby základní multifunkční věci. To znamená klec na posilování, osa, kotouče, prostě všechno, s čím odcvičí člověk všechny partie víceméně. A jednoručky, předkopy na nohy, multifunkční věž a tohle všechno vlastně se tam vešlo, hrazda na schybování. A to jsou, jakoby, já jsem to stavila na základních cvicích, který je možný si na tomhle vybavení odcvičit tak, aby to splnilo svůj účel.
1: Hodně odborné terminologie v našem dnešním dopoledním vysílání. Čili tou největší motivací pro vás bylo opravdu se tím, řekněme, uživit, trénovat ostatní, tak abyste mohla najít nějakou náplň tohoto typu.
2: Abych jim mohla plnohodnotně přesně předávat ty zkušenosti, které jakoby sama jsem si tím chtěla projít, protože ona teorie je jedna věc, ale jak jsem brzy zjistila, nestačí to zdaleka na to, aby se tím člověk živil, jakoby takhle, aby to mohl předávat dobře a plnohodnotně i po nějaký profesionální stránce, tak jsem pochopila, že ta praxe a ty zkušenosti až člověka posunou a naučí, no.
1: Jak dlouho vedla ta cesta z pomyslné garáže až k titulu mistryně světa ve fitness, tak na to se Petry Vackové zeptám už za okamžik, hned po písnice, která je teď na řadě. 6 minut před 11:30 dopoledne posloucháte Český rozhlas České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Za 2 minuty bude 11:30 a to znamená, že se vracíme k rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, mistryní světa ve fitness Petrou Vackovou. My jsme tady podrobně probrali ten zlom ve vaší aktuální kariéře, což byl koronavirus, a po něm jste tedy měla opravdu hodně nacvičeno, hodně natrénováno. Začala jste taky trénovat ostatní, ale údajně jste vůbec prý nechtěla závodit. Proč?
2: No, nebyl to úplně můj plán ze začátku, protože já jsem si tak cvičila jako sama pro sebe, protože mě to bavilo pro radost a vlastně neměla jsem úplně ambice, jako nenapadlo mě to asi takhle v životě, že bych šla na soutěž. Ale tím, že jsem, jak jsem říkala, chtěla sbírat nějaké zkušenosti, tak mě k tomu dovedla ta myšlenka si projít nějakou teda tou předzávodní přípravou a dietou jako takovou, abych věděla, jak to funguje, jak to tělo vlastně se s tím vypořádává. Takže mě napadlo, že jsem v té době působila i částečně v Praze v jednou fitku a tam jsem se potkala s trenérem vlastně, který byl trenérem kulturistiky.

0: mít cíl a vizi, kam jdeš. Protože mezi tím si to můžeš prostě stokrát rozmyslet a nebude ta motivace taková. Jo. Takže já jsem říkala, no dobře, byl takovej neodbytnej trošku s tím a řekl mi, že mám jakoby hodně jako svalový hmoty, že vlastně já jsem v tomhletom případě hotová, že tam jde opravdu jenom o to stáhnout nějaký minimum tuku a projít tou dietou a jsem vlastně jakoby připravená. Takže jsem říkala, no dobře, aby jsme se domluvili teda nějaký spolupráci, tak jsem mu to jako odkejvala, ale pořád jsem mu opakovala, hele, ale není úplně nutný, jo, že bych musela jít na nějaký ty závody, fakt na tom jako netrvám. On říká, jo, no uvidíš, počkej, jak to bude vypadat na konci a tak dále. Říkám, no dobře. Takže vlastně jsem ještě ten den, co jsme spolu měli tu první schůzku, odcházela s termínem jakoby prvních závodů.
1: A tím se to zlomilo?
0: Tím se to zlomilo, protože takhle, čím jsem se blížila k těm závodům, tak samozřejmě člověk vidí, jak se to tělo mění, takže se říká, no, tak vypadá to jako dobře, ale pořád jsem nebyla taková ta, jako, že za každou cenu musím jít někam závodit a on mi říká, hele, to vypadá tak dobře, že by byla škoda to nejít ukázat prostě. Tak říkám, no tak jo. Takže už jsem prostě se začala koncentrovat na to, že teda jdu v listopad 2022, to bylo moje první soutěž a už jsem si tam vzadu teda udělal ten cíl a říkám, jo, tak jo, tak když už tím vším projdu, tak já si tam půjdu teda stoupnout a uvidíme, jak to dopadne.
1: No, měl pravdu váš trenér, protože od toho listopadu 2022 postupně mistryně Čech, mistryně České republiky, mistryně Evropy a loni na podzim mistryně světa. To je opravdu doslova raketový start.
0: No, bylo to v průběhu 3 let, ale z toho teda tyhle ty všechny tituly vlastně byly za sebou v jednom roce, teď v roce 2025. A v tom roce 2022 vlastně, když jsem začala poprvé závodit a vlastně přišla jsem teda na ty první závody, kde jsem vyhrála zlatou, tak on mi říká, takže musíš jít ještě tamhle, protože tam jsou taky jedny. To dopadlo úplně stejně a já říkám, dobrý, tak už jsem si to zkusila, jak už končíme. A on říká, no ještě ne, v prosinci je mezinárodní soutěž. A to je jakoby mezinárodní účast, už to nebyly tady naše jakoby pohárové soutěže, takže mě ještě přesvědčili tam a vlastně tam to dopadlo úplně stejně, takže to bylo zahájení. Pak jsem pokračovala na jaře s podobnýma výsledkama, pak jsem měla rok pauzu, protože po té jarní sezóně jsem si řekla, no dobrý, já už jsem byla vlastně mistryní Čech, republika, Evropa, tam jsem teda poprvé na té Evropě vlastně, když jsem byla, tak jsem skončila někde v polovině startovního pole, myslím, že nás bylo 19, já jsem byla někde 8., 9., což jsem považovala za úspěch a hlavně z toho důvodu, že to byly pro mě neskutečný jakoby nový zkušenosti, byly to úplně jiný závody, obrovský závody, obrovská konkurence a tam teprve člověk vlastně se podívá asi pravdě do očí a vlastně kde si jakoby stojí. A tam jsem věděla tenkrát, tam možná nastal ten úplný zlom, že jsem si řekla, že se tam chci ještě jednou vrátit a odnes si odtaď medaily.
1: Vy říkáte obrovská konkurence, ale 19 závodnic na mistrovství Evropy, mně osobně nepřijde zase tak velký počet.
0: Ono je v té mojí kategorii, jo, a oni vlastně je to rozdělený potom ještě jakoby na věkový kategorie, takže ono třeba já závodím v kategorii body fitness, což jsou takový jakoby trošku víc osvalený ženy, ale není to ještě jako dámská kulturistika, ty jsou vlastně už potom jakoby hodně a já jsem v té teda kategorii nižší a tam vlastně je to rozdělený ještě jakoby věkem od do, takže třeba já nevím, 35 až 40, 40 až 44 a tak dále. Takže v této mý vlastně daný věkový kategorii nás bylo 19. A i na to jakoby to pro mě byl jako veliký úspěch. No. Byly to moje první velký takovýhle závody v tom roce 2023. A tenkrát jsem si říkala, jako chtěla bych otáčet tu medaili si jednou odvést, no. Že pak přišla pauza, prostě tuhle sezónu jsem ukončila s tím, že si dám oddych, ono to tělo jakoby potřebuje vždycky po těch závodech se jako dá dohromady, trošku si odpočinout, zregenerovat, no a pak vlastně přišla příprava na sezónu 2025, kterou jsem teda zahájila vlastně tím mistrovstvím Čech a přišly tyhle ty závody, který jste jmenoval. A...
1: Hmm. No samozřejmě, pokud se budeme bavit o přípravě na takové závody, klíčovým faktorem je ta strava. Já jsem se dočetl, že 3 měsíce před záponem musí člověk začít

0: dodržovat striktní dietu. Popište posluchačům, jak taková dieta vypadá.
1: Ty 3 měsíce zase jsou takový jakoby obrazně řečeno, samozřejmě každý to má trošku jinak. Já jsem spíš zastánce pozvolných diet delší dobu, než to prostě nějak drasticky stahovat na konci narychlo. Takže já jsem měla nastavený tak nějak 3 měsíce a probíhá to tak, že vlastně postupně stahujete v té stravě, snižujete jakoby sacharidy a tuky, aby to tělo vlastně vypálilo veškerý ten podkožní tuk přebytečný, který tam je, tak se ubírají, zvyšují se naopak bílkoviny, protože ty jakoby drží tu svalovou hmotu, aby v dietě nemizely i svaly, a snižuje se příjem sacharidu a tuků postupně až k těm závodům, takže pak jich máte hodně málo třeba už na konci, ale zase jak do, no, říkám, každý je jiný, každý to tělo funguje jinak a mě teda musím říct, že úplně jakoby, myslím si, že nejdrastičtější pro mě příprava byla teď opravdu ta poslední, to mistrovství světa, protože tam už jsem věděla, že jako jde do tuhýho a že tam to musím fakt, tam jsem si sahla asi poprvé v té celé kariéře jako na dno. To bylo už krutý, no.
0: Já to teď překlopím do úplně druhého extrému a doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože jsem se dočetl, že když jste po mistrovství světa přijela domů za rodiči sem do Českých Budějovic, tak vaše první jídlo, které jste si dala, byla prý pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Je to pravda?
1: No, je to pravda, no. To já miluju. Ale já třeba, když nejsem jako v závodní přípravě, tak já takhle jim jako normálně, jo, protože vím zase, samozřejmě mám velký výdej, takže jako vím, že si to můžu dovolit, takže já se úplně jako neomezu v běžném životě, ale na to jsem se hrozně těšila, no to bylo takový moje první, to už maminka měla za úkol a už věděla, že musí být připravená kachna.
0: Tak jo. To jste si dopřála zaslouženě samozřejmě.
1: Jo.
0: Co je aktuálně vaším cílem pro tu nejbližší dobu? Chystáte se na nějaký další závod? Čeká vás nějaká další taková náročná příprava?
1: V současné době zatím se nechystám na žádné závody. Myslela jsem si teda takhle, já už nikdy neříkám nikdy, ale tím, že jsem vlastně tuhle tu poslední sezónu v tom roce 2025 měla, považuji za úspěšnou a vlastně dostala jsem na jedné mezinárodní soutěži profikartu. To znamená, že vlastně přijmete profikartu, když ji přijmete, tak máte vlastně otevřený přestup mezi profesionální sportovce. Já jsem po téhletý sezóně vlastně teda tu profikartu přijala a nechávám si trošku otevřený teda zadní vrátka, že bojuju s myšlenkou, že bych se jednou do těch profíků připravila. Samozřejmě vím, že to obnáší zase mnohem větší disciplínu a mnohem těžší přípravu, než byla teď, ale mám na to 4 roky, a do 4 let vlastně to jakoby v podmínkách bych měla odzávodit jednu soutěž. Takže říkám, teďkon je to 5,5 roku vlastně od mistrovství světa, který mám za sebou. Je to krátká doba na to, abych uvažovala o nějakých dalších závodech, protože to trvá, to tělo fakt se potřebuje srovnat. A já až teď cítím po těch 6 měsících, že se tak nějak dostávám do normálu, mám zpátky svoji energii a až teďkon jakoby si připadám docela relativně dobře, i co se týče jako schutí do tréninku, ta taky se mi vrací až teď. Takže si to nechávám trošku jako otevřený, nikam nechvátám a no, uvidíme.
0: Uvidíme, budeme držet palce a budeme vám fandit. Mistryně světa ve fitness Petra Vacková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Ještě jednou díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom v posilovně a při tréninku. Naslyšenou.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost. No a s přáním krásného dne vás ještě krátce pozvu k poslechu našeho pravidelného rozhlasového sloupku, který nás čeká za okamžik. Prozatím se tedy s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: světě dokola.
1: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
2: 11 hodin a 44 minut i v úterý 2. června pro vás máme rozhlasový sloupek. Jeho titulek zní Ani mi to nepřipomínej. Slovo má Jan Flaška. Příjemný poslech.
1: Rozhlasový sloupek.
3: Možná vás ráno mobil budí jemným tónem s názvem Lesní pohoda. Pokud ale jako já patříte k většině lidstva, vzbudí vás už o 2 hodiny dřív agresivním pípnutím, protože do schránky právě dorazila přelomová poukázka na depilaci zad. Za dalších 10 minut se mobil připomene s tím, že máte v práci poradu, a hned v zápětí vám oznámí, že dnes musíte zaplatit elektřinu, jinak strávíte zbytek roku při svíčkách. Na to, aby moderní člověk nezapomněl, jak má žít, si vytvořil celou plejádu připomínacích systémů. SMSky, e-mail, elektronický kalendář, WhatsApp, pracovní chat, soukromý chat, aplikaci na úkoly, aplikaci na správu aplikací na úkoly, papírový kalendář, pracovní diář, samolepící papírky, nápis na ruce propiskou a lísteček v peněžence s nápisem důležité. Nikdo už netuší, co je důležité, ale vykřičníky naznačují, že by mohlo jít o evakuaci státu. Když mně osobně přijde nějaké důležité upozornění, nerozmýšlím se a abych nestrácel čas, i hned ho přesunu z jednoho toho systému do nějakého jiného. Například, odevzdat daně si nejprve zapíšu jako budík do mobilu, pak je přesunu do kalendáře, pak pošlu sám sobě e-mail a nakonec to všechno odložím na zítřek, díky čemuž se daně přestanou týkat mě a začnou být problémem nějakého cizího, zodpovědnějšího člověka z budoucnosti. Podle zvláštního psychologického mechanismu je totiž naše budoucí já zodpovědnější a odhodlanější čelit výzvám současné civilizace než my. Budoucí já vstává v 6 ráno, pravidelně cvičí, třídí účtenky, je vegetarián a dobrovolně telefonuje na úřady. Ve skutečnosti je to ale úplně stejně líný člověk, jenom je starší a unavenější. Zajímavé je, že všechny ty připomínkové systémy vycházejí z předpokladu, že si moderní člověk nemůže na nic vzpomenout. Jenže moderní člověk si pamatuje úplně všechno. Neustále. Ve 3 ráno. A my, moderní lidé, ve skutečnosti nepotřebujeme další upozornění. Potřebujeme aplikaci, která nám jednou denně pošle zprávu. Klid. 3 z těch věcí nejsou skutečné problémy a tu 4. stejně nikdo kontrolovat nebude. Takovou aplikaci bych si stáhl okamžitě a instalaci odložil na zítřek.
1: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli vyzvánění zvonu svatý Josef, který je zavěšen ve zvoničce na střeše hřbitovní síně v Horní Stropnici na Novohradsku. Má hlavní tón G3, průměr 28 cm a váží přibližně 13 kg. Roku 1997 ho ulil Rudolf Perner v německém Pasově. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Proti netransparentní volbě nového ředitele základní školy v Třeboni se psali lidé petici. České ministerstvo zahraničí kvůli fotbalovému šampionátu posílilo velvyslanectví ve Spojených státech amerických. Basketbalisté Nymburka a Pardubic se utkají o titul v nejvyšší české soutěži. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 19 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendyková. Část rodičů a učitelů nesouhlasí s volbou nového ředitele základní školy Sokolská v Třeboni. Odborná komise doporučila na pozici současnou zástupkyni ředitele. Rada města ale nakonec dala přednost druhému kandidátovi v pořadí. Nastoupit má 1. srpna.
2: Prosím, chcem vědět, jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. To svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí. Nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy na to předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje.
3: Říká zástupce rodičů Pavel Janda. Rada města v čele se starostou Janem Váňou z ODS odmítá volbu nového ředitele komentovat.
4: Ty důvody, které k tomu vedly, já nebudu rozdělovat prostě do médií, neřekl jsem je tady, ale skutečně to byly takové důvody, které nás přesvědčily. Vyslechli jsme si těch názorů, já osobně jsem dával všem stejné otázky a v podstatě to přesvědčení ve mně vzniklo.
3: Proti volbě nového ředitele vznikla také petice, kterou podepsalo víc než 400 lidí. Střeboně Eva Marvanová, Český rozhlas.
0: České ministerstvo zahraničních věcí kvůli letošnímu fotbalovému mistrovství světa posílilo velvyslanectví ve Washingtonu i generální konzulát v Los Angeles. Řekl to ministr zahraničí za motoristy Petr Macinka. Mistrovství hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko. Rezort na svém webu zveřejnil základní doporučení pro fanoušky, kteří se na šampionát vypraví. Česká diplomacie radí například registraci do systému DROST nebo kontrolu platnosti cestovních dokladů. Upozorňuje také na podmínky vstupu do pořadatelských zemí. Zástupci ministerstva budou u všech zápasů české reprezentace. Příběhy dobrovolníků a dobrovolnických organizací představí nová výstava Muzea Jindřichohradecka. Výstava s názvem Čiň dobrovolně začne dnes vernisáží v 16.30 v kapli jezuitského semináře na Balbínově náměstí, bude k vidění až do konce prázdnin. Pokračuje mluvčí muzea Marcela Kozlová.
5: Připomíná význam dobrovolnické práce pro život celé naší společnosti. V letošním Mezinárodním roce dobrovolnictví představí výstava činnost nejen v Jindřichově Hradci působících organizací, jejichž dobrovolníci svou nezištnou pomocí obohacují občanský život a podporují místní komunity. Sport.
0: V mužské nejvyšší basketbalové soutěži začíná finálová série. O titul se utkají Nymburk a Pardubice. První dva duely se budou hrát na palubovce Středočechů. Kapitán pardubických basketbalistů Kamil Švrdlík vnímá Nymburk jako favorita, ale věří, že si půjdou Východočeši za vítězstvím.
6: Není to takový, jako, že by někdo byl jako, jo, Nymburk to bude mít zadarmo nebo vyhraje. Asi nikdo nepopírá, že jsou favorit, ale my si na ně věříme. Je to takový pocit, jako, že myslím, že dlouho nebyl, já nevím, samozřejmě teďka jsem já ve finále nebyl, ale spousta týmů třeba do toho šla trošku odevzdaněji a doufám, že nebo cítím to takhle z kluků, že všichni si to jdou s Nymburkem prostě rozdat.
0: Úvodní duel finále basketbalové ligy začne v 18 hodin. V boji o třetí místo vede 1-0 na zápasy Brno, které porazilo Opavu 99-97.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1011 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech převážně polojasno, místy přechodně i jasno. Více oblačnosti bude přibývat až k večeru od západu. Místy, zejména v západní polovině kraje, se pak mohou vyskytnout přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně ke 20. Vítr bude mírný, jihovýchodní až jižní a v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni, na horách mohou klesnout k 8. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou bouřky. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku se došetřuje tragická nehoda v Jateční ulici, opatrně také mezi Hůrami a Adamovem u Českých Budějovic. V Hraniční ulici se srazila dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
8: Je 12 hodin a k tomu 7 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 2. června roku 2026 a právě nyní také začínají písničky pro radost. Těmi vás provede a hezké poledne přeje ze studia Luboš Voráček. Hned v úvodu je připravena veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála jednak do Rodinova, ale také do Komárova. S přáním začnu v Komárově. Přišel nám dopis, ve kterém máme 2. června, což je dnes, zahrát paní Marii Píchové ke jmeninám. Štěstí a hodně zdraví přeje ke jmeninám sestra Jana. Paní Marie Píchové do Komárova budeme hrát za okamžik, ale budeme hrát také do Rodinova, kde významné životní jubileum měla 31. května paní Jitka Babková. A tak zástupci obce Rodinov v čele s panem starostou přejí paní Babkové k narozeninám, které oslavila na konci května, mnoho pevného zdraví, spokojenosti a pohody do dalších let. Paní Jitce Babkové do Rodinova a také do Komárova pro paní Marii Píchovou bude hrát veselka píseň Kde je zálší, jsou mažice.

V písničkách pro radost Veselku teď vystřídá keramička, která zahraje jednak do Pamětic, ale budeme hrát také a přát do Plané nad Lužnicí a tam právě začnu. To je trochu spojené s keramičkou, protože v Plané nad Lužnicí 64. narozeniny má emeritní zpěvák keramičky Josef Dušek. Ale já ten dopis přečtu tak, jak přišel. Dnes 2. června roku 26 oslavuje své 64. narozeniny pan Josef Dušek ze Sezimova Ústí, který je náš báječný kamarád a zpěvák v záloze pro jihočeskou keramičku. Chtěli bychom mu touto cestou k jeho narozeninám popřát mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a radosti z pěkné písničky. Zároveň mu děkujeme za to, co pro kapelu vykonal v dobách, kdy v keramičce působil jako stálý zpěvák, a jsme moc rádi, že i nadále se na něho můžeme obrátit, když potřebujeme pomoc. Moc si toho všichni vážíme. Děkujeme ti, Pepo. Jen vše dobré do dalších let přeje kapelník Petr Kolář a celá jihočeská originální kapela Keramička. A právě Keramička, Čbánek malovaný, bude hrát do Plané nad Lužnicí ke 64. narozeninám pro Josefa Duška. A bude hrát také do Pamětic pro Vladimíra Kvěcha, ten má 65. narozeniny a přišlo k nám blahopřání. Blahopřejeme k významnému životnímu výročí panu Kvěchovi a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, píše obecní úřad v Drhovli. K 65. narozeninám do Pamětic pro Vladimíra Kvěcha a také pro Josefa Duška do Plané nad Lužnicí ke 64. narozeninám teď bude hrát tedy keramička Čbánek malovaný.

písničkách Prarorast už je připravena keramičko vystřída Doubravanka, která bude hrát do šumavských Hoštic, ale také do Raditic. V Raditicích 75. narozeniny má paní Miloslava Dubská. A tak za celou rodinu přejeme pevné zdraví, radost v srdci, úsměv na tváři a spoustu krásných chvil v kruhu rodiny a přátel. To vše přejí dcery Martina a Jana s rodinami. Paní Miloslavě Dubské do Raditic za okamžik zahrajeme. Ještě předtím přát budeme do šumavských Hoštic, kde 80. narozeniny má paní Ružena Vondrášková. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše, že právě dnes oslavuje své krásné 80. narozeniny paní Růženka Vondrášková ze šumavských Hoštic. A tak do dalších mnoha let jí přejí pohodu, radost, štěstí, zdraví, lásku celé rodiny, prostě krásné narozeniny. A zároveň se těším na další společné akce, píše a přeje kamarádka Maruška. Pro Růženu Vondráškovou do šumavských Hoštic k 80. narozeninám a do Raditic k 75. narozeninám pro paní Miloslavu Dubskou bude hrát Doubravanka Slzečky nad Šumavou.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: 7 minut po čtvrt na jednou už je v písničkách pro radost připraven zaspívat Josef Zíma, a to konkrétně do Varvažova, také do Březnice u Příbrami a také do Dolního Dvořiště. A s přáním začnu v Dolním Dvořišti, kde 70. narozeniny má paní Dagmar Gavrucová. Všechno nejlepší vám, paní Gavrucová, k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje pan starosta z Dolního Dvořiště a také občanská komise. Paní Dagmar Gavrucové za okamžik zahrajeme, ale ještě předtím tu mám přání také do Březnice u Příbrami, kde 75. narozeniny má paní Jaroslava Břicháčková. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: milá redakce, prosím o zahrání písničky pro paní Jaroslavu Břicháčkovou k jejím dnešním krásným 75. narozeninám. Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví, ať tvé oči štěstím září, ať máš úsměv na své tváři. Vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. Vše nejlepší z celého srdce přeje bratr Milan a Josef a také sestra Marie s rodinami. I paní Jaroslavě Břicháčkové do Březnice u Příbrami za chvilku zahrajem, ale ještě tu mám přání do Varvažova, kde 79. narozeniny má pan Jan Ebert. Milý tatínku, přejeme ti všichni vše nejlepší k tvým narozeninám, hlavně hodně zdravíčka a hezky to s babičkou oslavte. To vše přejí manželka Anna a všechny děti. Pro Jana Eberta do Varvažova u Písku k 79. narozeninám, také do Březnice u Příbrami k 75. narozeninám pro Jaroslavu Břicháčkovou a také do Dolního Dvořiště, kde 70. měla Dagmar Gavrucová. Všude tam bude zpívat Josef Zíma píseň Já jsem malý.

písničkách pro radost už je připravena zahrát krajanka do Žimutic a také do Českých Budějovic. V Českých Budějovicích 80. narozeniny má paní Jana Bělíková. Právě dnes slaví své významné narozeniny moje milovaná manželka Jana. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí do dalších roků. A ještě přání pro paní Bělíkovou. Milá Jano, ať se ti všechno daří, hlavně na zahrádce a také v životě. A redakci písniček pro radost prosím o zahrání písničky To byla kočka, píše manžel Josef. Paní Janě Bělíkové k 80. nám do Českých Budějovic za chvilku bude hrát píseň To byla kočka a bude hrát také do Žimutic, kde rovněž 80. narozeniny má paní Jana Hájíčková. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky pro paní Janu Hájíčkovou, která právě dnes slaví své 80. narozeniny. A všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a radosti přejí zástupci obce a také pan starosta ze Žimutic. A právě do Žimutic pro paní Janu Hájíčkovou k 80. a rovněž k 80. narozeninám do Českých Budějovic pro paní Janu Bělíkovou bude hrát krajanka píseň To byla kočka.

Krajanka dohrála v písničkách pro radost a teď v půl jedné je připravena zahrát řečická kapela. Do Dolního Bukovska a také do Popelína. V Popelíně 80. narozeniny má pan Stanislav Dolák. A přišel k nám dopis, ve kterém se píše: vážené písničky pro radost, chtěli bychom nechat zahrát dnes 2. června panu Stanislavu Dolákovi z Popelína, který právě tento den oslaví své 80. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody přeje jménem obce a zástupců obce Popelín pan starosta. Do Popelína Stanislavu Dolákovi za okamžik budeme hrát, ale ještě předtím musíme popřát také do Dolního Bukovska, kde také 80. narozeniny má pan Josef Žahour. Sbor dobrovolných hasičů z Dolního Bukovska přeje svému dlouholetému členovi Pepovi Žahourovi k dnešním 80. narozeninám hlavně hodně zdraví a zas jenom zdraví. V tomto věku je to vlastně jediné dobré přání. A také hodně štěstí a mnoho spokojenosti do dalších tak rychle ubíhajících, tak do dalšího tak rychle ubíhajícího života. Sbor zároveň také panu Žahourovi děkuje za dosud vykonanou práci pro sbor. Přáníčkovi s pěknou písničkou zasílá výkonný výbor sboru dobrovolných hasičů Dolní Bukovsko. A právě tam, do Dolního Bukovska, kde 80. narozeniny má pan Josef Žahour, a také do Popelína k 80. nám pro pana Stanislava Doláka teď bude hrát řečická kapela Bukovskou polku.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč,

0: si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: 6 minut po půl jedné v písničkách pro radost jsou připraveni zahrát Babouci. A to jednak do Husince, ale také do Bernardic. V Bernardicích 80. narozeniny má pan Antonín Stejskal. A tak úřad městyse Bernardice blahopřeje panu Antonínu Stejskalovi z Bernardic ke krásným 80. narozeninám a přeje hodně zdraví a pohody do dalších let, jak píše pan starosta. Panu Stejskalovi Antonínovi do Bernardic za okamžik Babouci budou hrát, ale ještě předtím tu mám přání do Husince, kde 80. narozeniny má pan Jan Krump. Přišel k nám dopis, který začíná. 2. června oslaví 80. narozeniny pan Jan Krump z Husince, rodák z Nestanic u Libějovic. Celá léta pracoval na mape Mydlovary a jeho koníčkem byl fotbal. Přejeme mu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a ať babičku moc nezlobí. A protože je celoživotním fanouškem Babouků, prosíme o zahrání písničky právě od nich. To vše přejí manželka Anna, dcera Lenka a Eva s manželem Václavem, také vnoučata Honza s přítelkyní Ruckou, Evina s manželem Jirkou, Michal, Tereza, Adam a ještě velkou pusu posílají pravnoučata Kristýna, Jirka, Gábina, Andrea a Vašík. Do Husince k 80. narozeninám pro pana Jana Krumpa a také do Bernardic, kde 80. narozeniny má pan Antonín Stejskal, budou hrát Babouci píseň Ty naše Luka.

písničkách na přání, respektive v písničkách pro radost. Věřím, že teď uděláme radost v Bernardicích v domově důchodců panu Jaroslavu Máchovi. Má totiž, respektive měl, 90. narozeniny. 30. května oslavil pan Jaroslav Mácha z Bernardic z domova důchodců své 90. narozeniny. Přejeme panu Jaroslavovi moc a moc zdraví, štěstí, radost z vnoučat a pravnoučat. To přeje manželka Marie, také dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata. Panu Jaroslavu Máchovi do Bernardic k 90. narozeninám má hrát prý píseň Havířova růže.

V písničkách pro radost dohrála pražská kapela Petra Finka připravené Veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála jednak do Košic u Tábora a také do Bechyně. S přáním začnu v Bechyni, kde 80. narozeniny měla paní Jiřina Zochová. Přišel nám dopis, ve kterém se píše: Vážená redakce, prosím vás o hudební dárek pro moji dlouholetou kamarádku Jiřinku Zochovou. 28. května oslavila 80. narozeniny. Přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let. Přeje kamarádka Marie. Paní Jiřině Zochové do Bechyně k 80. nám za okamžik bude hrát Veselka Ladislava Kubeše a bude hrát také do Košic u Tábora, kde 92. narozeniny měla Anna Koblasová. 28. května oslavila naše babička krásné 92. narozeniny, se píše. A my ji tímto chceme popřát vše jen to nejlepší a hlavně zdravíčko. Za celou rodinou přeje vnučka Petra a prapravnučka Viktorka posílá spoustu pusinek. Pro paní Annu Koblasovou do Košic u Tábora k 92. narozeninám a také do Bechyně k 80. narozeninám paní Jiřině Zochové bude hrát Veselka Ladislava Kubeše píseň Když odchází mládí.

0: a dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v písničkách pro radost ještě budou hrát Božejáci na Jindřichohradecko, konkrétně do Březiny u Deštné, kde před pár dny si 55 let společného života připomněli manželé Stejskalovi. Ale vemu to po pořádku, jak je psáno. Vážená redakce, prosíme o zahrání písničky Moudrá krása od Božejáků pro naše rodiče Milana a Růženku Stejskalovi ze Březiny, kteří 23. dubna oslavili 55 let společného života. Touto cestou vám, milí rodiče, společně gratulujeme k nádhernému jubileu 55 let společného života. Je to obdivuhodný důkaz vaší lásky, trpělivosti a vzájemné úcty. Po celou dobu jste si byli oporou v dobrém i zlém a vytvořili jste nám domov plný lásky, bezpečí a krásných vzpomínek. Děkujeme vám za vše, co jste pro nás udělali. Za vaši péči, obětavost, lásku, výchovu a také možnost vyrůstat ve spokojeném a milujícím prostředí. Díky vám máme nejen krásné vzpomínky, ale i pevné rodinné zázemí. A největším darem pro nás všechny je, že se máme stále kam vracet. Do dalších společných let vám přejeme především pevné zdraví, hodně radosti, klidu a ještě mnoho šťastných chvil naplněných láskou. Přejí vaše milované děti s rodinami. To bylo přání do Březiny u Deštné, kde smaragdovou svatbu 55 let společného života si připomínají paní Růžena a Milan Stejskalovi. A právě Stejskalům mají hrát Božejáci moudrou krásu.

Písničky pro radost se dostaly k závěru a tak ještě na konec dnešního pořadu ještě připomenu obsazenost. Červenec se nám plní, už je souvisle obsazeno od 1. do 5. včetně, pak ještě 17. 18. července je obsazeno, pak od 23. do 28. července je včetně tedy těchto dnů je souvisle obsazeno. Ale jak to vypadá s tou obsazeností našeho pořadu, najdete na našich internetových stránkách budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost, kde rovnou také můžete někomu udělat radost a využít z toho formuláře a objednat také píseň a poslat přání. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo na Včelné, od 17 hodin a 30 minut bude hrát Patriot. A ještě pozvánka na sobotu. V sobotu budou homolské slavnosti, respektive homolské setkání malých dechových hudeb. Bude taková dechovková slavnost. V sále v kulturním domě v Homolích na návsi budou hrát Novoveská kapela, Správná pětka a také Rožnovanka. Začátek už je ve 13 hodin odpoledne v sobotu. A ještě pozvánka na Budvarku. Budvarka bude v rámci Smržovské pouti hrát v sobotu ve Smržovské hospodě. V sobotu 6. června. Stane se tak od 16 hodin odpoledne. A to je vše. Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost. Přeji hezký jarní den. Všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Poslanci projednají zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst na 400 tisíc. U Temelína začíná první průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Tábor zaplatí hokejistům téměř 3 miliony za propagaci města. Jeho logo bude na ledové ploše i mantinelech. K večeru může v západní polovině kraje začít pršet. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Poslance čeká debata o rodičovském příspěvku. Vláda navrhuje zvýšení podpory o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Týkat se to má až rodičům, kterým se dítě narodí po 1. lednu příštího roku. To chce změnit koaliční SPD i část opozice. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové by se navíc měl příspěvek navyšovat automaticky. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO s debatou ve sněmovně počítá. Návrh je ale podle něj maximem možného i kvůli napjatému rozpočtu. Novela dnes míří do prvního čtení. V lokalitě Janoch u Temelína na Českobudějovicku dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Informuje o tom ředitel správy úložišť radioaktivního odpadu Lukáš Vondrovic. Vrty o hloubce 30 a 100 metrů se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa. Na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Kromě Janocha jde o Březový potok v Pošumaví a lokality Hrádek a Horka na Třebíčsku. Obce ze zvažovaných lokalit podaly proti povolení geologického průzkumu žaloby, soud je ale zamítl. Město Tábor uzavřelo s hokejovým klubem HC Tábor reklamní smlouvu za bezmála 3 miliony korun. Hokejový klub za to bude propagovat město, například umístěním loga na ledovou plochu, mantinely, ochozy nebo multimediální kostku nad ledem. Smlouvu schválili zastupitelé na svém včerejším zasedání. Hlasování se zdržel místostarosta Martin Mareda za Piráty.
2: Ta smlouva o marketingu z mýho pohledu je trošku obcházení dotačních pravidel. Město si vlastně kupuje něco, co svým způsobem nepotřebuje a je tam taková pandořina skřínka, že se můžou o tu marketingovou smlouvu přihlásit i další sporty a pak samozřejmě tam je ten ekonomický dopad, to znamená, je to prostě dopad do rozpočtu.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jihu Čech převážně polojasno až jasno, k večeru bude víc oblačnosti a místy se můžou tvořit přehánky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách maximálně k 20. Mírný jihovýchodní až jižní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách maximálně 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na křižovatce silnic z Veselí do Soběslavy a od Jindřichova Hradce se u Dráchova na Táborsku srazilo osobní auto s motorkářem. Na místě jsou záchranáři. A pozor taky, v Českých Budějovicích na Mariánském náměstí, konkrétně na Husově třídě, srazil se tam trolejbus s osobním autem. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve Snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
4: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům nebo spíš posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám, i s tím jsou. A já jsem vlastně, ano, začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka, no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem o 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem z hodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tedy vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou a jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějak zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo. Já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání, i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty si zmiňovala to období, kdy si moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to tak?
0: Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večery a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo si byla ve střižně. No dnes by ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne, už
0: je prostě
1: ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodiny nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní,
1: řekněme. Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ty si potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla, až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, takže tam jsem si dala takovou pauzu. Já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova. Zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slz, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize, nejsledovanější televize, že jsem šla do menší třeba televize regionálnějšího charakteru, ale mě to vůbec nevadilo, protože dnes vlastně, když si budou chtít posluchači poslechnout nebo se dívat na můj pořad, tak si to můžou zkouknout na YouTube, můžou si to zkouknout na různých jako jiných kanálech a my jsme i na OnePlay, takže jako já nemám pocit, že když, že tu moji práci, kterou dělám, že bych někde házela hrách o zeď, kde by to člověk vlastně si nemohl dohledat, takže dnes už to asi není úplně o tom, jestli seš ve velkém nebo malém médiu, ale spíš o tom, jestli dobře děláš svoji práci a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
0: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych Party Show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
1: Je to pravda,
0: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých

0: profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
1: Musím ti říct, že já vlastně tam mám dva pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže, my se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
0: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
1: Ano.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
0: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš. A
1: musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho. Hmm.
0: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
1: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
0: Bližší vztahy, takové rodinné?
1: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
0: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Ale už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
1: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Canadian, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš a takže měla jsem stažený žaludek hodně tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl. Potom jsem teda ten měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
0: Hmm, Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Kristián zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Kristiána byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Po kom to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Kristián mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Kristián někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to si najde nějakou skotku. A já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přece jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tom letom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dospělé člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. Možná ještě hodně dlouho, ne, ale když se ti syn Kristián po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy a děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškeré ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to dá dozabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc přišla. Užij si léto a ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Letošní jaro v Česku bylo nejsušší za posledních 65 let. Nejméně 17 mrtvých a přes 100 zraněných je po masivních ruských vzdušných úderech na ukrajinská města. Další ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás zakončí dnešní vyhlášení výsledků v Jihočeské vědecké knihovně. Zítřek bude na jihu Čech zpočátku deštivý, během dne srážky ustanou. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré odpoledne. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. Na Ukrajině odstraňují následky ničivých ruských úderů. V Dnipru a Kyjevě při nich zahynulo nejméně 17 lidí, včetně jednoho dítěte. Úřady hlásí přes 100 zraněných. Noc plnou explozí prožili mnozí Kyjevané v metru. Na záběrech ze sociálních sítí jsou vidět výbuchy a požáry prakticky po celém městě. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko se na zasažená místa vydal a na svém telegramovém účtu řekl, že rakety zasáhly obytné i kancelářské budovy, 4 nemocnice a obchody. Rusko použilo nadzvukové rakety, balistické střely, rakety s plochou dráhou letu a vyslalo přes 600 útočných dronů. Vítěze 16. ročníku výtvarné soutěže s názvem Lesy a příroda kolem nás dnes v 16 hodin vyhlásí zástupci Lesů České republiky. Slavnostní předávání cen se uskuteční v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích. Tématem letošního ročníku byl například život v lesních tůních, hmyzí říši nebo boj s lesním požárem. Svá díla přihlásili soutěžící všech věkových kategorií, uvedl ředitel oblastního ředitelství Lesů České republiky Kamil Bjaček.
3: Od mateřských škol přes jednotlivé třídy základních škol, umělecké školy a pak také kategorii dospělí, kterou jsme tam před několika lety přidávali, protože se nám i dospělí účastníci ozývali s tím, že by prostě chtěli taky tvořit a chtěli by soutěžit.
2: V regionálním muzeu v Českém Krumlově se dnes uskuteční v rámci doprovodného programu k výstavě Seidl fotografické dílo v minulosti a dnes přednáška o prvním šumavském muzeu. Začalo fungovat před 103 lety v Horní Plané a v době největší slávy přivítalo až 5000 návštěvníků ročně. O část původních exponátů dodnes pečují kurátoři Českokrumlovského muzea nebo taky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Od 18 hodin bude na toto téma hovořit Ivan Slavík, historik umění, knihovník a kurátor sbírek. Jarní cyklus přednášek v úterý do archivu uzavře dnes v Českých Budějovicích Alexandra Tesaříková z Jindřichohradeckého archivu. Přiblíží život šlechtické rodiny v raném novověku. V přednáškovém sále Českobudějovického archivu na Rudolfovské ulici bude od 17 hodin řeč o rodině Černínů v polovině 17. století.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude převážně polojasno, k večeru bude víc oblačnosti a místy se můžou tvořit přeháňky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, na horách maximálně k 20. Mírný jihovýchodní až jižní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupně Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na křižovatce silnic z Veselí do Soběslavy a od Jindřichova Hradce se u Dráchova na Táborsku srazilo auto s motorkářem a v Kostelním Vidří u Dačic se narazilo auto do domu. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. V této hodině navštívíme jednu slavnou vídeňskou restauraci, také se budeme věnovat keramice a nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zaspívá Věra Martinová. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Ve 14 hodin a 10 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké odpoledne. Ve Vídni pravděpodobně neexistuje známější hospoda než Schweizerhaus v Prátru. A přitom je to vlastně tak trochu česká hospoda. Provozuje jí rodina Kolariků, původem z jižních Čech, a přesně 100 let tam z píp teče budějovický budvar. Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem tohoto piva na světě. Tenhle příběh přitom začal docela nečekaně.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout, on bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici, a takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková, v němčině jako ve Vídni Lidia Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A každý pil dost piv a platil to na chodbě toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, právě, aby kolik pili. A oni měli takovou svou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
1: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
2: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace, pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovickému pivu.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez budvaru a zrovna tak je by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádi.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice, pěkné odpoledne. Koronavirová pandemie změnila životy mnohým z nás. Své o tom ví i Petra Vacková. Ta se kvůli tehdejším opatřením zavřela do vlastní garáže, ze které si vybudovala malou posilovnu. V ní strávila opravdu hodně času. Dokonce tolik, že před 3 lety začala jezdit na kulturistické závody. Postupně se z ní stala mistrně České republiky, následně Evropy a závěrem loňského roku získala zlato i na mistrovství světa. Jak se na šampionát připravovala z pohledu stravy, tak nejenom o tom mluvila dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Já jsem spíš zastánce pozvolných diet delší dobu, než to prostě nějak drasticky stahovat na konci narychlo. Takže já jsem měla nastavený tak nějak 3 měsíce a probíhá to tak, že vlastně postupně stahujete v té stravě, snižujete jakoby sacharidy a tuky, aby to tělo vlastně vypálilo veškerý ten podkožní tuk přebytečný, který tam je, tak se ubírají, zvyšují se naopak bílkoviny, protože ty jakoby drží tu svalovou hmotu, aby v dietě nemizely i svaly a snižuje se příjem sacharidu a tuků postupně až k těm závodům, takže pak máte hodně málo třeba už na konci, ale zase jak do, no, říkám, každý je jiný, každý to tělo funguje jinak a mě teda musím říct, že úplně jakoby, myslím si, že nejdrastičtější pro mě příprava byla teď opravdu ta poslední, to mistrovství světa, protože tam už jsem věděla, že jako jde do tuhýho a že tam to musím fakt, tam jsem si sahla asi poprvé v té celé kariéře jako na dno, to bylo už krutý, no.
2: Já to teď překlopím do úplně druhého extrému a doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože jsem se dočetl, že když jste po mistrovství světa přijala domů za rodiči sem do Českých Budějovic, tak vaše první jídlo, které jste si dala, byla prý pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Je to pravda?
1: No, je to pravda, no. To já miluju. Ale já třeba, když nejsem jako v závodní přípravě, tak já takhle jim jako normálně, jo, protože vím zase, samozřejmě mám velký výdej, takže jako vím, že si to můžu dovolit, takže já se úplně jako neomezuju v běžném životě, ale na to jsem se hrozně těšila, no to bylo takový moje první, to už maminka měla za úkol a už věděla, že musí být připravená kachna.
2: Tak jo. To jste si dopřála zaslouženě samozřejmě. Jo. Co je aktuálně vaším cílem pro tu nejbližší dobu? Chystáte se na nějaký další závod? Čeká vás nějaká další taková náročná příprava?
1: V současné době zatím se nechystám na žádné závody. Myslela jsem si teda takhle, já už nikdy neříkám nikdy, ale tím, že jsem vlastně tuhle tu poslední sezónu v tom roce 2025 měla, považuji za úspěšnou a vlastně dostala jsem na jedné mezinárodní soutěži profikartu. To znamená, že vlastně přijmete profikartu, když ji přijmete, tak máte vlastně otevřený přestup mezi profesionální sportovce. Já jsem po téhletý sezóně vlastně teda tu profikartu přijala a nechávám si trošku otevřený teda zadní vrátka, že bojuju s myšlenkou, že bych se jednou do těch profíků připravila. Samozřejmě vím, že to obnáší zase mnohem větší disciplínu a mnohem těžší přípravu, než byla teď, ale mám na to 4 roky, a do 4 let vlastně to jakoby v podmínkách bych měla odzávodit jednu soutěž. Takže říkám, teďkon je to 5,5 roku vlastně od mistrovství světa, který mám za sebou. Je to krátká doba na to, abych uvažovala o nějakých dalších závodech, protože to trvá, to tělo fakt se potřebuje srovnat. A já až teď cítím po těch 6 měsících, že se tak nějak dostávám do normálu, mám zpátky svoji energii a až teďkon jakoby si připadám docela relativně dobře, i co se týče jako schutí do tréninku, ta taky se mi vrací až teď. Takže si to nechávám trošku jako otevřený, nikam nechvátám a no, uvidíme.
0: Celý rozhovor s Petrou Vackovou najdete na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra přijde řeč na výchovu psů, lépe řečeno o tom, co byste měli vědět a uvědomit si, než si 4nohého kamaráda pořídíte. Hostem moderátora Matěje Vodičky bude Leona Pospíšilová, autorka vzdělávacích projektů zaměřených na vztah člověka se zvířaty. Povídání si můžete naladit jako vždy po 11. hodině dopoledne.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Hrnčíř a keramik Pavel Kovářík z Rabšachu na Jindřichohradecku používá staleté metody k výrobě zahradní keramiky. Historickou pec roztápí dřevem a pak své výrobky rozváží po zahradnictvích. Vyjel se za ním podívat i náš regionální stopař Petr Kubát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím z Rabšachu, jsem tady na okraji téhle obce na Jindřichohradecku u garáží, kde má právě Pavel Kovářík velkou dílnu. Už z dálky tady poznáte modle mohutného komína a spousty složeného suchého dřeva. On používá velkou kaselskou pec na dřevo. Ta se jmenuje podle německého města Kassel, kde bylo v 19. století rozšířený její konstrukční typ pro výpal keramiky. No a odtud se ta technologie rozšířila i do českých hrnčířských oblastí. Například sem na Třeboňsko. Historickou pec Pavel Kovářík roztápí jednou za 3 týdny. A jak vypadá ten samotný výpal keramiky, to už mi říká Pavel Kovářík.
3: Tu pec musíme naložit zbožím, zazdít a potom provést ten výpal. No a jde o to, že ta pec má takový speciální tvar na to, aby ten oheň tam krásně prošel. Vzadu je samozřejmě komín vysoký, no a nepoužíváme žádný umělý foukání větru nebo prostě větráky do toho, který by to jako živili kyslíkem, ale ten komín je natolik široký a mohutný, že když se zahřeje, tak prostě tady dvouma malýma otvorama táhne dovnitř tolik vzduchu, že on je jinak metr na metr téměř tam v průměru a táhne tolik vzduchu, že to prostě dokáže to dřevo okamžitě vytáhnout na tu teplotu těch u nás 1200-1300 stupňů.
1: Už jsme naznačili, že Pavel Kovářík udržuje staré tradice Vitoraska. Petře, jak se k tomu vůbec dostal?
2: Tak on odsud pochází, konkrétně ze Suchdola nad Lužnicí, a jeho otec pracoval celý život jako keramik. Pavel Kovářík to po něm převzal a ta pec, kterou tady používá, je zajímavé, že je poprvé doložena v záznamu kroniky obce v roce 1905. Pavel Kovářík doplňuje, že právě v Rabšachu i v sousedním Klikově bývalo před 100 lety spoustu pecí.
3: Tam měl každý skoro v baráku něco. A přes zimu vždycky si nakopali nějakou hlínu na dvoře. Vzhledem k tomu, že tady bylo vždycky dost dřeva a výhoda je ta, že to tady leží všechno na té pánvi, která je částečně tvořená jílem. Takže kdo měl jíl a zjistil, že ten jíl je vhodný na to, protože každý na to vhodný není, tak dělali hrnečky doma, točili a přes zimu a pak to na jaře v létě prodávali. Dost často chodili tamhle na Agberk až do Vídně s tím.
2: No a já doplním, že Pavel Kovářík se svým týmem dodává keramiku do zahradnictví po celé republice. Jsou to hlavně květináče. Můžete se ale přijet podívat i přímo sem do jeho dílny v Rabšachu, pozorovat ho při práci a můžete si odvést i nějaký kousek taky přímo odtud.
1: Říká a zve regionální stopař Petr Kubát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a přesně ve 41. minutu. Základní škola Sokolská v Třeboni bude mít od srpna nového ředitele. Rada města vybrala jednoho z uchazečů. Volba vedení města se ale nelíbí ani rodičům, ani pedagogům. Petici proti volbě nového ředitele podepsalo skoro 500 lidí. Zastupitelé kvůli tomu dokonce svolali mimořádné jednání zastupitelstva. Byla na něm reportérka Eva Marvanová, která vše podstatné probrala v ranním vysílání s moderátorem Lubošem Voráčkem.
1: Tak situace v Třeboni se vyhrotila poté, co bylo vypsané výběrové řízení na nového ředitele základní školy Sokolska. Přihlásili se 4 uchazeči a jejich kompetenci posoudila odborná komise. Jejími členy byli zástupci pedagogů, školské rady, zřizovatelé, tedy města, a své zástupce jmenovala třeba také Česká školní inspekce a Jihočeský kraj. Ta komise doporučila současnou zástupkyni ředitele Janu Drtinovou. Jedna z členek komise, Petra Augstenová, shrnula to doporučení takto.
2: Ta koncepce byla jasná. Vycházela z toho, že zná prostředí jako jediná kandidátka. Ostatní kandidáti se ve škole předtím nebyli podívat. Vycházela ze svých dlouholetých zkušeností a i z toho, co na té škole už vlastně teďka podniká. Za mě to bylo parník, jak jsem řekla, který se prostě by sem na rybník svět nevešel, a to je hodně velký rybník.
1: No, ale rada města nakonec zvolila uchazeče, který byl druhý v pořadí, Lukáše Bajerlinga, a svou volbu lidem ale nevysvětlila. Důvody pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva shrnuje jeden z iniciátorů, nezávislý zastupitel Ondřej Zbudil.
3: V tom oficiálním vyjádření, který podalo vedení města, tak nebyl žádný konkrétní důvod. Takže jsme chtěli znát akorát, co je tím důvodem, proč se přiklonili k volbě kandidáta číslo 2 nad kandidátem číslo 1. Jako úplně jednoduchý logický vysvětlení, jeden, stačil by jeden argument v podstatě.
4: Dostali jste ho?
3: Nedostali jsme nic.
5: Evo, vysvětlila nakonec rada města svou volbu?
1: No, ani po téměř 3 hodinách se lidé jasné odpovědi nedočkali. Starosta města Jan Váňa z ODS zopakoval, že volba ředitele školy je plně v kompetenci rady města, její jednání je neveřejné a nebude tedy uvádět, na základě čeho se rozhodovali. Nechtěl také veřejně probírat kvality jednotlivých uchazečů, a to prý kvůli jejich ochraně. Nabídl ale občanům, ať přijdou se svými dotazy na radnici, kde jim rád odpoví. Když se mu tu samou otázku, na kterou chtěli občané znát odpověď, položila po jednání, odpověděl takto.
6: Ty důvody, které k tomu vedly, já nebudu rozdělovat prostě do médií, neřekl jsem je tady, ale skutečně to byly takové důvody, které nás přesvědčily, že pokud bude zvolen pan Bajerling, že to bude prostě ku prospěchu té školy, ku prospěchu rodičů a žáků. Vyslechli jsme si ty jejich názory, já osobně jsem dával všem stejné otázky, dělal jsem si poznámky a v podstatě to přesvědčení ve mně vzniklo.
5: Evo, a přišlo také mnoho zástupců učitelů i rodičů, tak jak byli s výsledkem jednání spokojeni?
1: No, v jednací síni bylo opravdu znát, že tohle téma vzbuzuje mezi lidmi spoustu emocí. Několik řečníků si vysloužilo potlesk a někteří naopak museli čelit hlasitým námitkám. Starosta města opakovaně upozorňoval zúčastněné, aby nevykřikovali. Často totiž posluchači vyjadřovali svou podporu zvoláním jako my to chceme slyšet a odpovězte nám. A zástupce rodičů Pavel Janda, tak ten po setkání reagoval takto.
7: Prostě my chceme vědět, jako jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. Pedagogický sbor potom volá, rodiče potom volají a rada rozhodne absolutně v podstatě své volně jako jinak, jo? Bez vysvětlení. Netransparentně tím pádem, neotevřeně, za nás porušují i ty principy toho té veřejné zprávy. Ty důvody odmítli sdělit, to znamená, že to svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí, nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy v podstatě jednat jako předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje. Jako.
1: No, spokojeni nejsou ani učitelé. Jedna z nich, Jitka Havránková, tak vysvětlila svůj postoj takto.
8: My víme, za kým stojíme. Jsme velmi spokojení vlastně s paní Drtinovou. Udělala úžasné změny za 2 roky, co byla v pozici zástupce. Ta škola začala skvétat a já jsem úplně nadšená už jen z toho, jak moji prvňáci spolupracují s deváťáky, jak se mi tam dobře pracuje, vím, jakou má vizi. Jsme dobrý kolektiv a prostě víme, za kým půjdeme. A pocity bezpečí jsou pro nás rozhodně důležité.
5: Evo, ještě mám tam jednu otázku. Plánuje vedení města tedy své rozhodnutí nějak přehodnotit?
1: No, zastupitelé neodhlasovali usnesení, které bylo předloženo, které by požadovalo po radě města nové projednání volby toho ředitele.
0: Říká reportérka zpravodajství Eva Marvanová. A už za chvíli se také dozvíte, že v takzvaných babických procesech totalitní justice odsoudila 100 lidí. 11 z nich popravila, včetně farářů Buly s Drbolou, které bude katolická církev blahořečit.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Katolická církev se chystá na sobotní blahořečení prvních uznaných mučedníků v moderních českých dějinách. Faráře Jana Bulu a Václava Drbolu popravil komunistický režim. Přičítal jim podíl na zastřelení tří funkcionářů ve vesnici Babice na Třebíčsku. Oba kněží se do vraždy ani nemohli zapojit. Tehdejší justici ale stačilo, že se předtím potkali s Ladislavem Malým, který velel útoku v Babicích.
1: V květnu on byl popravený, no já jsem si v červnu narodil. 52.
2: Antonín Bula svého strýce Jana zná jen z vyprávění od rodičů.
1: No co říkali, no, že to byl dobrý člověk, no a že bylo škoda, no, že jako jen teda nikomu neubížil.
2: Synovec se v dospělosti oženil a přestěhoval do Rokytnice nad Rokytnou, takže teď bydlí jen na dohled od fary, kde působil Jan Bula. Ve farní kronice nachází o páteru Bulovi dnešní farář, taky Jan, ale příjmením Krbec, až vzpomínku v roce 1953.
3: Spravoval farnost do 30. dubna 1951. Potom byl zatčen a popraven.
4: Byl vtažen do babického případu, jako kdyby patřil k jednomu z iniciátorů spolupodílnictví na těch vraždách, byť to bylo úplně absurdní, protože už více než 2 měsíce seděl. Vlastně ho propojili s těmi vraždami.
2: Popisuje historik Michal Stehlík ukázku právní praxe 50. let.
4: Bez přehánění se dá říct, že šlo o nejrychlejší soudní proces mezi dokonaným činem a soudním rozsudkem a následně exekucí v celých dějinách komunistického režimu, protože babické vraždy se odehrají 2. července 51 a to, že soud začne v Jihlavě 12. července, je neuvěřitelná rychlost, včetně rozsudku 14.
2: Jan Bula šel na popraviště jako poslední v květnu 1952. Mezi prvními v srpnu 1951 byl Václav Drbola, taky katolický duchovní, přímo z Babic. Záminkou byla u obou návštěva Ladislava Malého.
5: Spolupracoval se skupinou agenta americké rozvědky emigranta Ladislava Malého. To byli Kati.
2: Představil se jako americký agent, který se snaží na západ převést internovaného arcibiskupa Berana. Drbola i Bula byli v době, kdy v Babicích Malého skupina střílela, už ve vězení. Propagandistická verze ve filmovém Zpravodaj z 80. let přitom faráře se skupinou spojuje.
5: A tak byla zorganizována vražda 4 funkcionářů Národního výboru v Babicích.
3: Až v 68. roce, už tam budeme, k 9. květnu vyhlásil prezident amnestii a dne 10. se vrátilo poslední z uvězněných za zdejší politickou aféru.
2: V 15 babických procesech bylo odsouzeno 107 lidí, 11 trestu smrti. Střebíčska, Daniel Zach, Český rozhlas.

naši písničku už 100.

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu dál.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
5: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Ministerstvo zahraničí chce před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce do systému Drost. Tábor zapojí svou městskou hromadnou dopravu do krajského integrovaného systému. Výstava věnovaná dobrovolnictví začíná dnes v muzeu Jindřichohradecka. Noční teploty budou kolem 12 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemné odpoledne. České ministerstvo zahraničí pracuje na úpravách cestovatelského systému Drost, řekl to šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů, s tím, že chce úřad ještě před letní turistickou sezónou doplnit nové funkce. Po plánovaných změnách by tak například to mohl systém usnadnit Čechům v zahraničí přístup k lékům na předpis. Resort začal na úpravách podle Macinky pracovat po nedávné repatriační krizi. Poukázal na organizování návratu tisíců Čechů z Blízkého východu kvůli americko-izraelské válce s Íránem. Do Drozdu se lidé můžou registrovat před cestami do konkrétní země a pak dostávají aktuální informace o situaci v daném státě. Městská hromadná doprava v Táboře bude součástí krajského integrovaného dopravního systému. Rozhodli o tom zastupitelé. Cestující od července využijí jednotné jízdenky pro MHD, vlaky i meziměstské autobusy. Za základní hodinovou jízdenku dospělí v MHD zaplatí 24 a za 20-minutovou 18 korun. Dosavadní tři tarifní pásma se spojí v jedno. Naopak jedním z negativních dopadů je podle místostarosty Martina Maredy z Pirátů přečíslování linek. Příběhy dobrovolníků a dobrovolnických organizací představí nová výstava Muzea Jindřichohradecka. S názvem Čiň dobrovolně začíná slavnostní vernisáží dnes v 16:30 odpoledne. V kapli jezuitského semináře na Balbínově náměstí bude k vidění až do konce prázdnin, pokračuje mluvčí muzea Marcela Kozlová.
6: Připomíná význam dobrovolnické práce pro život celé naší společnosti. V letošním Mezinárodním roce dobrovolnictví představí výstava činnost nejen v Jindřichově Hradci působících organizací, jejichž dobrovolníci svou nezištnou pomocí obohacují občanský život a podporují místní komunity.
5: Dominikánský klášter na piaristickém náměstí v Českých Budějovicích bude ode dneška hostit 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách. Dnes od 20 hodin a 15 minut vystoupí Jan Schuster a Kristýna Machová s programem Italské ozvěny. Jde o absolventy Českobudějovické konzervatoře a Brněnské JAMU. Festival potrvá do 30. června.
2: Sport.
5: Kateřina Siňaková postoupila na tenisovém Roland Garros do semifinále deblu. S americkou parťačkou Taylor Townsendovou porazili ve dvou setech belgicko-slovinský pár Kempenová-Klepačová 6-1 a 6-3. Večer mezi muži zabojuje o první postup do semifinále Grand Slamu v kariéře 20-letý Jakub Menšík. Soupeřem českého reprezentanta bude po 20. hodině o rok mladší Brazilec Fonseca.
2: Počasí.
5: Odpoledne bude na jihu Čech převážně polojasno, k večeru bude víc oblačnosti a místy se můžou tvořit přehánky hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí maximálně na 25, na horách 20 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní a jižní vítr v bouřkách přechodně zesílí. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Žádná nehoda by teď podle našich informací neměla komplikovat provoz na jihu Čech. Kvůli pokračující údržbě železničních přejezdů na trati z Českých Budějovic do Rakouska je od dneška uzavřený přejezd u Kamenného újezdu v lokalitě na Dolech směrem na Včelnou. Zítra pak zavřou přejezd v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby. Sledujte proto značené objížďky a dobře dojďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. Už za pár týdnů budou všude po Českých Budějovicích vidět nová červená jízdní kola. Vedení města díky nim chce ulevit přetížené dopravy na silnicích. Podrobnosti už za chvíli v živé reportáži. A také se budeme věnovat obnovitelným zdrojům energie. A pro odpolední pohodu si namícháme i písničky, které nestárnou. Bude tady pro vás Hana Zagorová. Hezký poslech vám stále přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice 12 minut po 15. hodině. Desítky míst po celých Českých Budějovicích už v červenci obsadí červená sdílená kola. Vedení města s dopravním podnikem plánuje službu zapojit do městské hromadné dopravy. Podle zástupců radnice se tak České Budějovice stanou prvním městem, které vlastní sdílená kola nabízí. Část by jich měla v ulicích zůstat i v zimních měsících. A detaily o sdílených kolech už teď rozebereme s redaktorkou zpravodajství Evou Marvanovou, kterou vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Hezký den. Jak už na začátku zaznělo, vedení města chce na začátek pořídit 200 kol. Ještě letos by se ale měl jejich počet zdvojnásobit. No a tím hlavním důvodem, proč je radnice společně s dopravním podnikem pořídila, je přetíženost dopravy v Českých Budějovicích. Město prozatím do projektu investovalo okolo 6 milionů korun. Pokračuje náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
2: My potřebujeme ty lidi nutně dostat z aut na nějaký jiný dopravní prostředek. Z toho důvodu ta služba sdílených kol bude integrovaná pod dopravní podnik a bude využívána i v rámci předplatného v dopravním podniku. To znamená, ten, kdo bude využívat sdílená kola, tak ho to nebude stát vůbec nic navíc.
1: Celý koncept sdílených městských kol tak bude zahrnutý do městské hromadné dopravy. Cestující s předplaceným kuponem si ho můžou bezplatně půjčit 4x za den po 30 minutách. Šanci ale budou mít i zájemci bez předplatného. Například půl hodina jízdy bude stát 20 korun a za každou další minutu se pak bude připlácet po koruně. Jednou z možností je půjčení kola na celý den za 400 korun a nebo měsíční předplatné, kdy bude mít cestující kolo k dispozici denně na 6x30 minut a to
0: vyjde to na 250 korun, tam nám bohužel vypadl signál. Evo, kde všude je zájemci najdou?
1: Kola by měla být vesměs na všech místech, kde je prozatím ještě provozuje společnost Rekola. Ta ale ještě letos v Českých Budějovicích skončí a právě na jejich stanoviště obsadí město. Takových míst je okolo 170 a další by mohla v nejbližších měsících ještě přibýt, potvrzuje náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
3: Máme již zájem o další 30 míst, které se ovšem musí dopravně vyřešit. Ten počet stanovišť, tak to budeme navyšovat a už se nám ozývají i některé privátní subjekty, obchodní domy, že by rádi, aby před jejich prodejnou bylo to místo, kde je možné kolo vyzvednout, případně ukončit jízdu.
1: Podle náměstka Bureše by navíc přibližně 100 kol mohla v ulicích zůstat i v zimních měsících. A to díky stále mírnějšímu počasí. No a zájem o službu mají v některých okolních obcích, jako třeba ve Včelné nebo v Boršově na Vltavou. Tam by se podle zástupců města časem mohla kola rozšířit.
0: Co všechno bude třeba k vypůjčení kola?
1: Lidem bude stačit jen speciální aplikace, kterou teď zástupci dopravního podniku testují. Díky ní si můžou na celou hodinu kolo půjčit i cestující s jednorázovou papírovou jízdenkou. Nejdřív se ale do aplikace musí zaregistrovat a propojit ji s platební kartou. Pak dostanou možnost si kolo půjčit buď na místě přes QR kód, nebo si ho 15 minut před jízdou zarezervovat. Právě tyhle funkce teď dopravní podnik testuje, jak potvrzuje jeho ředitel Slavoj Dolejš.
4: Máme vlastně měsíc na to doladit a vychytat tu aplikaci. Teď si budeme zkoušet, jestli tam nejsou nějaké chybky a posledním týdnu před spuštěním té služby umožníme si aplikaci stahovat, registrovat se a od 1.7. využívat.
1: Jak ředitel Slavoj Dolejš upozornil, tak sdílená kola si od července půjčí pouze dospělé osoby. Nezletilí na ně kvůli bezpečnosti nebudou moct.
0: Tolik redaktorka zpravodajství Eva Marvanová, které děkujeme za aktuální informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zaostříme na historii meteorologie. Slovo dostává Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: které Český rozhlas České Budějovice začít používat obnovitelné zdroje energie může mít různé důvody. Pro někoho je to ohled na klima, pro dalšího to může být soběstačnost. Obyvatelé dánské vesnice Skorup ale mají ještě jednu motivaci. A to, aby se jejich vesnice vzdálená 3/4 hodiny od velkého města co nejvíce rozvíjela. Podívat se tam vydal i náš redaktor Jakub Lucký.
1: Tak už jsem ve Skorupu, teď jsem zaparkoval tady před místním kulturním centrem a ono to slouží skoro jako všechno, tady vidím fitness, kavárna, archiv, knihovna, no prostě všechno, na co by si člověk asi tak vspomněl. Tam nahoře zasedá teď schůzka energetické komunity. Ale teď, když se dívám, tak vlastně tady jsou solární panely nahoře na střeše. Tak to možná jsou jejich. Schůzka skončila a my se můžeme pustit do rozhovoru. Zůstává tu se mnou Thorsten, což je takový důchodce a Stine, která je šéfka celé té energetické komunity.
2: Začali jsme ustavovat energetickou komunitu v roce 2022 a loni na podzim se nám podařilo spustit vlastní produkci.
3: Vysvětluje Stine Scott-Stensnová, šéfka celé komunity, která funguje jako družstvo. Zaplatíte vstupní poplatek a pak už odebíráte energii, kterou produkují ostatní členové komunity.
2: Naše větrníky vlastní soukromník. Ten je členem naší komunity a prodává elektřinu komunitě za rozumnou stabilní cenu. Od komunity si ji pak kupují její členové, opět za pevnou cenu. Kdokoliv, kdo produkuje elektřinu, ji tak sdílí s ostatními. Třeba Thorsten má na domě solární panely a tak jeho elektřinu používám teoreticky já doma v kuchyni.
3: K větrníkům patří právě i panely, které jsou kromě soukromých domů taky na kulturním centru. Tam už je přidala s pomocí dotací právě energetická komunita. Když elektřina chybí, dokupuje ji komunita ze sítě. Ekonomicky prý celý proces neznamená významné úspory nebo výdělky, ale

0: použít kdokoliv, třeba i návštěvníci nebo turisté. Pozitivní dopad na klima a komunitu se prý teprve objevuje. Jeden dopad, o kterém ví, je prý nižší zatížení rozvodné sítě, protože se elektřina spotřebovává lokálně. Zřízení celé energetické komunity ale podle Stine i Torstena byla neuvěřitelná spousta práce.
1: Víme, že je možné dosáhnout i velkých změn, ale kdybychom tehdy věděli, co všechno to bude obnášet, tak bychom si to možná rozmysleli.
0: Vyřizování prý bylo hodně a nebýt jednoho z grantů, který jim umožnil získat odborné konzultanty, možná by dnes ještě nefungovaly. Oba se ale shodují na tom, že Dánsko na zavádění energetických komunit nebylo připravené. Teď pevně doufají, že se jejich práce zúročí a skoro bude vzkvétat. Z Jihu Dánska, Jakub Lucký, Český rozhlas.

0: Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde vám už za chvíli zaspívá Helena Vondráčková. Benešov a jeho osadu Brč propojila nová cyklostezka. Město za ní zaplatilo téměř 13 milionů korun. Obyvatelům Bedrče má umožnit bezpečnou cestu do práce a školy. Lidem z Benešova zase rychlejší přístup do přírody. Stezku slavnostně otevřeli básničkou děti z blízké školky Úsměv.
1: S klukama vždy po škole závodíme na kole, do pedálu směle šlapem, uháníme vpřed. Dnes objedem naše město, zítra celý svět.
2: Tak okloňte se.
3: Provoz na cyklostezce zahájili děti z mateřské školky Úsměv, tedy tematickou básničkou.
4: A kdo bude chtít z delegace, můžeme se projít po cyklostezce.
3: Abychom si novou cyklostezku lépe představili, tak se na ní ještě zeptám místostarosty Benešova Romana Tichovského z ODS.
5: No, tak cyklostezka je široká 2,5 metru, což je minimum pro cyklostezky, a dlouhá je 2,5 kilometru. Hlavně cílem bylo, abychom v úseku mezi Benešovem a Bedrčí, protože Bedrč je osadou města, tak aby tato trasa byla bezpečnější, protože v současné době veškerý cykloprovoz byl vedený po silnici.
3: Na otevření té nové cyklostezky dorazila taky hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková z Hnutí STAN.
4: My jsme v tom loňském roce dali do podpory cyklostezek asi 67 milionů korun a v letošním roce plánujeme investovat 327 milionů korun.
3: Kamil Jiránek, jeden z prvních, který si projel právě otevřenou cyklostezku, tak jak se vám líbila?
6: Je to krásná cyklostezka, určitě bude lidem dobře sloužit pro jízdu do práce i do škol. Je tady krásné okolí a jede se po ní krásně.
3: Paní Marcela, obyvatelka Benešova, se přišla podívat na cyklostezku, zatím se dívám teda bez kola, takže přišla jste na takovou obhlídku.
7: Líbí se mi to moc, i tady jsme viděli ukázku, jak děti ze školky jezdili, takže si myslím, že to bude bezva i pro moje děti.
3: Tak a protože jsou tady v učení taky kola, tak jsem si jedno teď vzala, jdu se svést po té cyklostezce. Vidím tady před sebou i dva kopečky, ale dají se přežít. A jak mi říkali ti, kteří už projeli cyklostezku tam a zpátky, tak je to celé tak na 20-25 minut. Z Benešova Věra Hájková, Český rozhlas.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí jako na houpačce, tak to vypadalo v posledních dnech a bude to tak vypadat i ve dnech následujících.
1: Počasí.
0: Slovo nyní dostává Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
0: Pojďme se nejdříve podívat na předpověď pro zítřek, ale ještě předtím předpověď na noc.
2: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta. Zítra odpoledne pak počasí u nás začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V noci a během první poloviny zítřejšího dne bude tedy převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou tvořit i bouřky. Zítra během odpoledne budou srážky potom ubývat, večer budou zcela ustávat a od západu začne potom večer ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupni Celsia. Ty maximální denní budou nižší než dnes, mezi 16 až 19 na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
0: Ve čtvrtek na nás vykoukne sluníčko.
2: Ve čtvrtek bude zpočátku jasno až polojasno, ráno s ojediněle s mlhami. Dopoledne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne bude tedy se zvětšenou oblačností a místy se potom odpoledne budou vyskytovat přehaňky, večer potom postupně na většině území s přehaňkami a ojediněle se opět můžou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maximální denní kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Petře, jaký bude pátek?
2: V pátek se k nám opět začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne bude ještě zataženo s občasným deštěm nebo s přehánkami. Ojediněle se opět můžou vytvořit i bouřky. Odpoledne potom srážky budou ustávat a večer bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 12 a maximální kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout.
0: Nakonec přidáme ještě ochutnávku na víkend, konkrétně na sobotu.
2: V sobotu těch srážek bude méně. V první polovině nebude jasno až polojasno. V noci ojediněle se mohou tvořit mlhy zase, které se potom ráno budou rychle rozpouštět. Odpoledne ale od jeho západu začne přibývat oblačnosti a právě se ojediněle mohou objevit i slabé přehánky nebo občasný déšť. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu a během dne se potom bude měnit na jeho východní.
0: Říká meteorolog Petr Friebauer. Petře, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jak se připravit na příchod psa do rodiny, jak svému čtyřnohému parťákovi co nejlépe porozumět a co si dobře promyslet, než si psa vůbec pořídíme? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá nová kniha Leony Pospíšilové s názvem Já a pes. Autorka dlouhodobě vytváří vzdělávací projekty zaměřené na vztah člověka se zvířaty. O tématu si s ní v našem vysílání popovídáme ve středu 3. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Proti volbě nového ředitele na základní škole Sokolská v Třeboni podepsalo petici více než 400 lidí. Policisté řeší případ otravy psů na Lipensku. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne, u nafty naopak lehce vzroste. Teploty se ve středu dostanou maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré odpoledne. S volbou nového ředitele školy nesouhlasí část veřejnosti v Třeboni. Odborná komise doporučila současnou zástupkyni ředitele školy. Rada města ale nakonec dala přednost druhému kandidátovi v pořadí. Petici proti tomuto rozhodnutí podepsali víc než 400 lidí, uvedl jeden z organizátorů a iniciátorů Pavel Janda.
3: Ta petice je uzavřená, byla podaná na město tuším 18. května. To znamená, že městu běží nějaká lhůta na její vyřízení. Prostě mi chcem vědět, jako jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. Pedagogický sbor potom volá, rodiče potom volají a rada rozhodne absolutně v podstatě svévolně jako jinak, jo? Bez vysvětlení.
2: Kvůli volbě ředitele školy v Sokolská v Třeboni se včera sešli zastupitelé na mimořádném zasedání. Vedení města ale své rozhodnutí neplánuje měnit. Konkrétní důvody volby nechtějí členové rady města komentovat. Několik psů se v posledních dnech otrávilo v blízkosti vodní nádrže Lipno. Informace zveřejnil na svém facebookovém profilu spolek Lipensko pro život. Případem se zabývá i policie, potvrdil policejní mluvčí Miroslav Šupík.
4: Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou Jack Russell terierů, ke kterému mělo dle oznamovatelky dojít v příčinné souvislosti s otravou synicemi z vodní nádrže Lipno. Případ si nyní od policistů převzali kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově, kteří se jim nyní intenzivně zabývají.
2: Policisti mají k dispozici informaci z povodí o pravidelném monitoringu kvality vody. Ten nasvědčuje, že je voda v nádrži zdravotně nezávadná. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice ho budou moct prodávat nejvýš za 42 korun a 25 haléřů za litr. To je o 21 haléřů méně než dnes. Vyplývá to z informací ministerstva financí. U nafty se naopak pokles ceny po dvou týdnech zastaví. Cenový strop u ní proti dnešku vzroste o 9 haléřů na 39 korun a 44 haléřů za litr. Regulace cen paliv bude pokračovat do konce června. V sále základní umělecké školy Velešín se uskuteční klavírní koncert Lucie Líkařové a Františka Hudečka. Společně zahrají od 18 hodin slovanské tance od Antonína Dvořáka. Výtěžek organizátoři věnují pečovatelské službě Charity Český Krumlov, informuje škola na svém webu.
1: Počasí.
2: Večeru bude přibývat oblačnost a místy se můžou tvořit přehánky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: V Dlouhé ulici na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích srazil řidič auta cyklistu. Je to tam se zraněním. Záchranáři jsou na místě. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Ahoj, dobře vyladěný též.
2: I dnes nás čeká soutěžení nad větší zábavu, prostě není skromně řečeno. Pojďme do toho.
1: Humoriáda.

0: Skupina Kryštof si podala svůj inzerát hudební úvodem dnešní humoriády. Ještě doplním informaci o soutěžení, které tu dnes máme, ve stejně jako skoro po celý červen. Můžete si vybrat jednu knížku z edice humoriády. Máme tu Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. To můžete vyhrát, až přijde čas, a zároveň budete mít šanci na týdenní losování o digitální rádio, takže ještě můžete poslouchat v digitálu. A Jirka se na mě dívá a chce říct, že by doplnil ještě o knihu Ptákoviny Jirky Ptáčníka, nebo?
1: No, něco takového zaznělo. To bys...
0: Tak třeba to přijde. Doufej, vyšli do vesmíru přání. Ne, myslím jako knihu.
1: To by
0: bylo
1: několik dílů asi.
0: Myslím knihu. Ty jsi myslel Ptákovinu nějakou, kterou si teď vymyslel pro nás tady? Ne,
1: ale on něco takového zmínil Patrik a aha, já teďka jsem jako dodal jenom, že by to mělo několik pokračování, protože těch ptákovin za můj život bylo hodně.
0: Dobře, tak tolik přiznání Jirky. Ještě se mi přiznej, jak se máš, co děláš?
1: No, děkuju, mám se dobře, jak na dotaz, nebo na, ano, na tento dotaz já odpovídám. Je to dobrý, domů a do huby trefím.
0: Tak, to by stačilo pro začátek.
1: Taky se mě někdo ptal a říkal, jestli ještě pracuju, a já jsem říkal, že to je dobrý, že už mám všecko hotové.
0: Tak bezva, ale co nemáme hotové, je první výběr pro naše posluchače, takže prosím tě, zapracuj na tom, koho nabídneme právě teď.
1: Teď nabídneme Josefa Dvořáka a Ivu Janžurovou, která slaví významné výročí, a teď je teda bohužel nemocná, ale je na tom velice jako lépe, takže jí přejeme brzké uzdravení a hodně síly do té slávy, která teď určitě vypukne.
0: A teď navštívíme?
1: No ano, protože jsme v humoriádě, tak můžeme navštívit Humorest u Stonožky.
0: Z Českého rozhlasu nahrávka dokonce, možná i z československého, téma svatební fotografie.
2: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
3: Víte, já bych chtěla, mistře...
2: Ano?
3: Fotografii. Ano? No, ale aby to bylo něco...
2: Chápu. Jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
3: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
2: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
3: Jo.
2: A ta očka, kukadýlka.
3: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
2: No tak já a Alain Delon, no, že? Ne, to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
3: No.
2: Tedy ten váš obrázek, že? No. Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
3: Jo.
2: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
3: No, totiž...
2: Ano?
3: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
2: Svatební... Ovšem, v tom případě, takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte, kam jste ho schovala?
3: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
2: Upřímnou soustrast.
3: No, dík.
2: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
3: Co? Klofnout?
2: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
3: Jo, vlastně proč ne?
2: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
3: Akt?
2: Akt.
3: Akt?
2: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal něco takového uměleckého.
3: Jo.
2: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí. Tak takový solidní, až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
3: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátu.
2: Ano, já čůně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
3: No, to předpokládám. Ano. V opačném případě bych vás musela upozornit, ano, že se o svou pověst dovedu sama postarat.
2: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
3: Fajn.
2: No, já totiž znám muže, že?
3: Jo.
2: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
3: Zajíc v pytli? To ano, mám být já?
2: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt. Vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
3: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
2: No, jak myslíte?
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Josef Dvořák, Iva Janžurová. Tak Jirko, co ty a fotografování? Máš to rád? Jako když někdo tebe fotí?
1: Ne. Strašně to nemám rád. A dokonce mi tak jako, musím říct, někdy to nepříjemný, i když jsou to třeba kamarádi, nebo tak jako, že se pořizují obrázky, protože můžou být v různý kvalitě. No já jsem totiž...
0: Scenzorovat potom, že jo, řekneš, tohle je hezký, to si můžeš nechat, tohle smaš.
1: No to nemůžu přece to jako do toho zasahovat, nemůžu, to jejich majetek. Ale jako pokud jde o profesi, tak jsem samozřejmě byl na to zvyklý a měl jsem tu obrovskou kliku, že jsem jednou v životě měl nejkrásnější fotky, takový už nikdy mít nebudu, nikdy jsem je ani předtím neměl, od Lenky Hatašové. Uh-huh. Když mi bylo 70, tak jsem dělal nějaký rozhovor a ona k tomu dělala fotky a poslala mi, abych vybral. A já jsem říkal, to se mi ještě nikdy nestalo, když jsem ještě v pradávnu byl v divadle a dostali jsme kontakty a vybírali jsme fotky, které bychom chtěli, aby nám zůstaly nebo aby se vyvěsily. Tak já jsem všechny ty fotky, které ona poslala, jsem říkal, se všema souhlasím. Samozřejmě,
0: vyber,
1: že je to úplně jedno, která to bude. Ona je nesmírně. Ona totiž vůbec, tam není nic, žádný počítač, nic, ona se tebou zabývá, ona s tebou si povídá a to je na tom vidět.
0: A umí to vyfotit i bez úprav dodatečných.
1: Přesně tak.
0: A je tam atmosféra.
1: Ano.
0: Tak prostě to umí. Dobře. A co z druhé strany, ty, když něco fotíš nebo někoho, baví tě to?
1: Tak já se snažím jako vyhnout tomu, co sám nemám rád. Takže nikoho nechci zvětšovat, komu by se to nelíbilo. Ale jo, no tak teďka je to úžasný, protože máme telefon a tam je všecko, tam je video, tam je fotoaparát a mě to na tu jako dobu, kdy si to chci zaznamenat a chci se na to podívat a abych se vyvolal určité vzpomínky, tak mi to stačí.
0: Dobře, tak my jdeme teď vyvolávat vzpomínky na humorná vystoupení. Bude pokračovat z našeho archivu Josef Dvořák s Ivou Janžurovou, anebo nastoupí Jiří Krampol s Alexandrem Hemalou, vydá tvůj kolega z Hlasatelny, někdejší. Tak posluchači nám vyberou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 SMS-kou, anebo zavolají na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jiří Ptáčník a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování na telefonu. V tuto chvíli chceme přidat další hlasy. Ještě připomenu pro koho. Pro Josefa Dvořáka s Ivou Jančurovou nebo Jiřího Krampola s Alexandrem Hemalou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Dane Zemník vás oba borci i Humoriády zdraví.
2: Ano, my vás.
4: Pan Ptáček vybral dobře, já bych chtěl slyšet ten dovětek i v Janžurovi, takže jsem pro Ačko.
2: A taky to v ocení, jak dopadne, že jo? Tak děkujeme, no. Naschledanou.
3: Díky za tip.
2: Dobré odpoledne, zdravíme dalšího, dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Michal, Dobromic, hlasuji pro Ačko.
2: Ačko,
3: no, děkujeme.
2: Michale, díky, naslyšenou.
3: Naschle.
2: Další, prosím, je kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Už se slyšíme. My vás, ano, vy nás.
6: Jirka Šerčan, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak, povídejte.
6: Pozdravuju vás i vašeho hosta ve studiu. Přeju vám hodně zdraví oběma.
3: Ano, my vám taky.
6: A chtěl bych Bčko.
2: Bčko, máme zapsáno. Hlas pro Jiřího Krampola s panem Hemalou.
3: Zdravíme do Čerčan.
2: Přesněji. Dobré odpoledne, vítejte.
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Ptáčínko, a zdravím taky Pavlíčka. Přeju vám oběma krásný den a zbytek dne a večera. A byla bych pro pokračování.
2: Dobře, děkujeme. Za vás a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Hodně zdraví.
2: Kdo je dál s námi?
3: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčníka. Dobrý den, pane Ptáčník.
3: Taky zdravím, dobrý den.
8: Jsem ráda, že vás po delší době slyším, přeju vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer či příjemné středeční ráno všem posluchačům, možná trochu deštivé. Mějte se krásně.
3: Taky se mějte krásně.
2: Děkujeme pěkně. Tak přátelé, sečteno, přičteno, SMS hlasy, všechno, co dorazilo a výsledek je tady, pokračujeme ve focení.
9: Myslíte, takže madame... Grafia basta, na co ještě čekáte?
10: No na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře. Chcete chlapa? Dejte si udělat akt.
9: Tak vy s tím nepřestanete?
10: No.
9: V tom případě vás musím upozornit, že na těhle těch rukou ještě neoschla krev.
10: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
9: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
10: Na hřbitově? To vy, madam?
9: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
10: Na hřbitově leží.
9: Kde pak? Na dvorku. Jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
10: Paní, já mám slabé nervy.
9: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chropněl při tom vášní, a kde je teď?
10: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
9: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každej knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
10: Ty taky? Ale paní, prosím, dítě, mrtvejk je jako hub po dešti.
9: Nebo ten... Hele...
10: Ano?
9: Vy ale máte pěkný krček.
10: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
9: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
10: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
9: Nebo tehdy ten Kubánec? U pasu mačety? Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev? Chlípně se na mě pousmál, a kde je teď?
10: Mějte smilování, paní.
9: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
10: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
9: Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
10: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
9: Jo, a hezky mě obejmout.
10: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
9: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal, a kde je teď?
10: Ne, já to nechci vědět.
9: No,
10: já to nechci vědět.
9: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
10: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
9: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
10: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
9: Jo.
10: Já vás radši obejmu.
9: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
10: Ano.
9: Je to naše svatební fotografie.
10: Ano.
9: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
10: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
9: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
10: Ano?
9: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Tak přátelé, Tichá dohoda, to byla skupina, která nám zahrála další písničku v Humoriádě a my jdeme hrát o zmíněnou výhru v naší humoriádnické soutěži. V tuto chvíli na telefonu 731 800 900 čekáme jednoho z vás. Kdo pak to bude, kdo se nám umístí na lince? Dobré odpoledne, zdravíme.
1: Dobrý den.
0: Stlumte si rádio, prosím, uslyšíte nás ve sluchátku.
1: Už jdu vedle, jo.
0: Ano.
1: Tady Petr z Letovic.
0: Petře, vy víte, že budeme hrát o jednu z knížek z edice Humoriáda. Kterou jste si vybral? Máte ano. Už nějakou vyhlídnutou?
1: No, mám už dvě.
0: No.

0: Kolín
1: to
0: byl.
1: Tak se vám nepřines štěstí.
0: Tak nezanevřete na nás, bavte se s námi i dál.
1: Štěstí v lás.
0: Určitě.
2: Jo, díky.
0: Naschledanou. Anebo ve sportce, nebo v jiné hře.
1: No,
0: jo, kde jde o daleko méně než u nás v Humoriádě, samozřejmě. Tak, ten Kolín, to byla léta 70 až 90.
1: Přesně.
0: 20 tak. let si vydržel.
1: Ano.
0: To už se dneska nenosí úplně u mladé generace.
1: Já si nevím tak úplně přesně, ale nebo skoro bych řekl, možná i s jistotou, že už ne asi, protože dneska se hraje na různých scénách a jako pokud je někdo v angažmá, tak je to bílá vrána, skoro bych řekl, ale možná, že třeba na oblasti ano. Je pravdou teda, že ke svým kolegyním hlavně, které měly třeba děti, jako jsem neskutečně z nich nadšenej a skláním se před nima, protože oni se starali o děti, starali se o rodinu, jezdili zkoušet, vraceli se v noci ze zájezdu a to nebyla jako legrace, navíc tam ještě bylo nutné vzít v ohled to, že neexistovaly telefony, mobilní telefony, teda telefony existovaly, ale neexistovaly
0: to už byly.
1: Mobilní telefony, ano. Takže se tam jezdili do Kolína koňkou.
0: A svítili petrolejové lampy.
1: Tak to ne, ale přece jenom to do určitý míry jako nervy byly, že jo, protože jedna kolegyně Evička Kelemenová třeba se vrátila, měla dvojčata, vrátila se v noci ze zájezdu ve 3 hodiny a ráno vstávala v 6 hodin, aby byla na zkoušce, že jo, aby tam připravila. Takže ty děvčátka, který s námi byli v angažmá, tak opravdu hluboko sklon.
0: Ano, vzpomínáš na to rád.
1: Je, moc. Byli každý
0: kolínské
1: rok,
0: zastavení mnoha leté.
1: Tak, každý rok vzpomínám na to, jak jsme se o prázdninách nebo po prázdninách na sebe těšili, že jsme se těšili na to, kdy ty prázdniny vlastně skončí.
0: A my v tuto chvíli připomeneme jinou tvou milou kolegyni, která také slaví, už jsme zmínili, Ivu Janžurovou s narozeninami a ano. Přáním hodně zdraví. Tak
1: ano, to je pravda.
0: Pojď.
1: Ano, já jsem si na to vzpomněl, protože shodou okolností je to spolužačka Ivy Janžurové z divadelní fakulty a je to Madlenka Drahokoupilová, která 12. tohoto měsíce oslaví stejné výročí, čili 85. Takže já bych si dovolil takhle předčasně jí popřát všecko nejlepší a aby byla pořád v té fazoně, v jaké je.
0: A my se s dovolením i s našimi posluchači k tomu rádi přidáme všechno nejlepší.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: A pokračujeme, jsme u našeho archivu, koho vylovíme a pustíme posluchačům.
1: No výborně, dopřejeme si finanční kontrolu ze Silvestra televize Nova a uslyšíme Petra Novotného.
4: Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2,5 tisíce. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat. My jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rosák řekl památnou větu. Ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli. Rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost. Když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně 2, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane Rosák. No takže, prostě on byl rád, že to také dopadlo. Podal mi ruku. Na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty? A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera? Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční

0: taky kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to ptákovi.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak téma finanční kontrola, Jiří, taková otázka jednoduchá, asi spořivý nebo spíš přející? Třeba co se týká spropitného, když jsme u návštěvy restaurace?
3: Já si myslím, že celkem jsem asi s určitou mírou, no podle toho, když jsem spokojený, tak jako to dám znát. Já si myslím, že to patří, protože tím jako vyjadřuju vlastně spokojenost, jak proběhla ta večeře, či oběd, nebo prostě návštěva.
2: Myslím, že spokojenost restaurace. Je v tom, že to zaplatíš.
3: No to samozřejmě snad. To,
2: ten základ.
3: To bych dopadl nějak špatně, jak šel v pau, to utek
2: asi. Krace samozřejmě.
3: No to je dobrý. Takže tohle to je jenom jako... Taková nadstavba, no, ale jako myslím si, že snažím se být spořivej, protože jsem celkem ve věkové kategorii, kdy jako to musím, to mi nic jiného nezbývá.
2: Svůj polštář, takový, ale zobecníme.
3: Co, jestli mám polštář?
2: Finanční. Polštář no, asi máš,
3: mám,
2: jinak by tě bolo
3: za krke. Já jsem si ušetřil na polštář.
2: I postel k tomu má. Je to bohatý no. Muž. Však je to herec.
3: No jo, tak samozřejmě, že musíme mít nějakou rezervu, že?
2: Ano,
3: když
2: určitě.
3: Se něco porouchá,
2: tak opustíme
3: třeba,
2: to. Já, ty jsi to vzal moc vážně. Ty jsi to vzal moc vážně. Dobře, pojďme do toho Vesela. Posluchačům nabídneme Petra Novotného anebo Františka Nepila. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Stojí to 4 koruny. Myslím si, že to nezdražilo. Nevím, teď ještě to ověřím. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tak popojedem v naší humoriádě. Jiří Ptáčník je zvědavý, koho si vyberete. Bude to Petr Novotný anebo František Nepil. Chceme znát váš názor na telefonu 731 800 900. Co bude humor podle vašeho gusta? Prosím, máte slovo. Dobrý den.
2: Dobrý den. Halo, halo.
1: Špatně slyšíme. Zkuste ještě. Halo.
3: Dobrý den, Brian z Martina.
1: Už je to v pořádku. Tak.
3: Hlasujem za Pečko a prajem vám pohodový šok a dovidenia.
1: Děkujeme.
2: Ano, my vám taky přejeme všecko dobré. Až do Martina.
1: Mm-hmm. Dobré odpoledne. Kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady je Monika. Zdravím pana Ptáčníka a pana Kučaru. Trošku mě mrzí, že zdravíte jenom posluchače, pane Kučaru, a přátelé, a ne posluchači a přítelkyně.
1: A tak Jiří taky říkal celý život, milí diváci, a ne divačka, divačata, divačačata.
4: Já si panu Ptáčníkovi nenávidím dubbing, ale vy jste jednička dubbingu. Melrose Place, to prostě úžasný dubbing. A chci ještě pozdravit pana Patrika Rozehnala a nedávejte tomu název ptákoviny, vy jste gentleman, smůžník, byste tomu měl dát název něco jako tajnosti nebo smůžníky. Moc se na knížku těším a chci Petra Novotnýho. Děkuju, hezký den.
2: Děkuju.
1: Děkujeme.
2: Dělala jste mi radost s Merlows Place, to je tak dávno. Děkuju, mějte se krásně.
1: Tak jo, další prosím, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jelena z Roudnice nad Labem, oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si Bčko.
1: Zdravím divačku.
2: Díky.
1: Mějte se hezky, díky moc.
2: Naschledanou.
1: Přátelé, máme vyrovnáno, kdo pak nám to rozhodne? Petr Novotný nebo František Nepil bude vystupovat v dnešní humoriádě z našeho archivu. Finanční kontrola bude pokračovat ze Silvestra televize Nova, anebo se dostaneme do Řecka s panem Nepilem. Tak čekáme na telefon anebo na SMSku. Kdo bude rychlejší? Tak, SMSka Ačko, je to tam, takže pokračujeme s Petrem Novotným.
6: Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel, ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný, okamžitě jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám a furt jsem si říkal, kde mají ty prvi ti tu kameru, he? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hraje dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkal, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu svým vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když chci. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není. A ta bude tady. To je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali, ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů, já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečený rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Tak, tolik Petr Novotný v Humoriádě, tolik i Jirka Ptáčník, uteklo to je jako voda. Jiří, na co se těšíš? Máme červen, to už je pro meteorology v podstatě léto.
2: No, nejenom pro ně, ale já si myslím, že i pro běžného člověka, protože my jsme už zažili vlastně horka, který jsou už tropický, že kolem 30.
1: No, to bylo i v květnu, ale no, to neoficiální, že?
2: No takhle, já bych přál všem krásné počasí, a aby se radovali z toho, že je sluníčko, aby se radovali z toho, že jsou na světě a aby měli spoustu důvodů k té radosti. Protože já si myslím, že to je jediná věc, kterou nám nemůže nikdo vzít.
1: Tak bručouny umíme udělat každý ze sebe
2: ne,
1: někdy,
2: ne,
1: že jo?
2: Ne, neumíme.
1: Ať nejsme mračouny, ty neumíš nikdy. Ale teď se přiznej, že si někdy zabručíš.
2: No tak určitě, to určitě, ale nedělám to rád. No.
1: Nic velkého, nedobrovolně prostě.
2: Tak.
1: Tak přátelé, ať máte úsměv na tváři, ať se vám dál dobře poslouchá Český rozhlas. Těšíme se opět příště v Humoriádě. Jiří Ptáčník i Pavel Kučera vám přeji pěkný den.
2: Naschledanou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna podpořila růst rodičovského příspěvku. Od ledna má stoupnout o 50 tisíc korun. Areál zkrachovalého Kovosvitu v Sezimově Ústí koupila firma Tropner. Kendeho vila v Českých Budějovicích získá novou fasádu a střechu. Zítra bude zpočátku deštivo, později oblačnosti ubude. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Rodičovský příspěvek by mohl od ledna stoupnout, počítá s tím návrh vládní koalice, který v prvním čtení schválili poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má příspěvek zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla vzrůst na 800 tisíc. Změny by ale měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. To kritizuje část opozice i koaliční SPD. Podle nich by se měl příspěvek zvýšit i stávajícím rodičům. Opozice pak navrhuje, aby se příspěvek automaticky valorizoval. Návrh teď projednají výbory. Areál zkrachovalého podniku Kovosvit Mass Machine Tools v Sezimově Ústí na Táborsku koupila společnost Tropner. Ta je součástí české zbrojařské skupiny STV Invest. ČTK to dnes řekl insolvenční správce Lukáš Vlašaný. Společnost Tropner je dodavatelem vojenské výstroje. Kupní cenu správce neuvedl. Další informace budou zveřejněné v insolvenčním rejstříku v následujících dnech. Odhadní cena areálu byla téměř 600 milionů korun. Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravě radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky, pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
3: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady a to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům.
2: Český voják po návratu z mise v Kongu skončil v izolaci ve specializovaném centru armády v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Ve středoafrické zemi se šíří ebola, voják příznaky nemá. Informaci deníku N potvrdila Českému rozhlasu mluvčí armády Zdeňka Sobarňa Košvancová. Voják do Česka dorazil předminulý pátek. Podle Košvancové jde o standardní postup, když se voják vrátí z exotické země. V regionálním muzeu v Českém Krumlově se dnes uskuteční v rámci doprovodného programu k výstavě Seidl fotografické dílo v minulosti a dnes přednáška o prvním šumavském muzeu. Začalo fungovat před 103 lety v Horní Plané a v době největší slávy přivítalo až 5000 návštěvníků ročně. O část původních exponátů dodnes pečují kurátoři Českokrumlovského muzea nebo taky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Od 18 hodin bude na toto téma hovořit Ivan Slavík, historik umění, knihovník a kurátor. Sbírek.
1: Počasí.
2: K večeru bude přibývat oblačnost a místy se můžou tvořit přehánky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u nehody motorkáře na silnici 122 z Opařan do Bechyně na úrovni Haškovcovy Lhoty. 2 auta se srazila v Českých Budějovicích na kruhovém objezdu u Nových Hodějovic a taky na okraji Vodňan směrem na Bavorov. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Tady je Český rozhlas České Budějovice. Na Lipensku řeší odborníci záhadné úhyny psů. Příčinu teď zjišťují veterináři, policisté i vědci. Podrobnosti v této hodině. Vrátíme se také do Třeboně, kdy zastupitelé jednali o sporné volbě nového ředitele základní školy Sokolská. A podíváme se i do Vídně, jak se z tamního podniku stal největší odběratel budějovického piva na světě. Dozvíte se. Hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 8,5 minuty po 17. hodině dostává slovo Lukáš Pelikán. Je to zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Část rodičů a učitelů nesouhlasí s volbou nového ředitele základní školy Sokolská v Třeboni. Odborná komise doporučila na pozici současnou zástupkyni ředitele. Rada města ale nakonec dala přednost druhému kandidátovi v pořadí, říká zástupce rodičů Pavel Janda.
3: Prostě mě chcem vědět, jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. To svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí. Nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy jednat to předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje.
2: Rada města v čele se starostou odmítá volbu nového ředitele komentovat. V Třeboni zjišťovala detaily naše reportérka, víc už za chvíli. V lokalitě Janoch u Temelína dnes začal první geologický průzkum pro možnou stavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu. Vrty o hloubce 30 a 100 metrů se zaměřují na vodu. Janoch patří mezi 4 vytipovaná místa, na jednom z nich by se v budoucnu mohlo vyhořelé jaderné palivo skladovat. Při dopravní nehodě ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku zemřel dopoledne 79-letý chodec. Přesné okolnosti vyšetřují policisti, zřejmě ho ale srazilo auto při couvání. Havárie se stala na Malém náměstí. Jihočeští záchranáři dnes zasahovali na Táborsku taky u střetu motorkáře s osobním autem. U Dráchova na křižovatce hlavních silnic od Veselí a od Jindřichova Hradce kvůli tomu přistával vrtulník záchranářů. Mladý muž utrpěl středně těžká poranění nohy. Požár bytu, při kterém v lednu v Českých Budějovicích zemřel starší muž, vznikl od svíčky na vánočním stromku. O příčině požáru v jednom z panelových domů v Průběžné ulici dnes informovala na webu jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Švarcová. V době požáru byla v bytě i žena, která utrpěla zranění. Při požáru se nadýchali kouře další lidé v domě. Šumavský národní park znovu otevřel sezónní informační středisko Idina Pila pod Boubínem. Od června nabídne centrum program pro děti i dospělé, říká mluvčí národního parku Jan Dvořák.
4: Na malé návštěvníky tady čeká nově upravený dětský koutek ve stromě, kde si mohou hrát a objevovat Šumavu. Dospělí si mezi tím mohou vychutnat fotografickou výstavu, která je vtáhne do jedinečné atmosféry místní divoké přírody.
2: Naopak lávka nad Vlčím výběhem u návštěvnického centra v Srní bude kvůli opravám uzavřená.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Základní škola Sokolská v Třeboni bude mít od srpna nového ředitele. Rada města vybrala jednoho z uchazečů. Volba vedení města se ale nelíbí ani rodičům, ani pedagogům. Petici proti volbě nového ředitele podepsalo skoro 500 lidí. Zastupitelé kvůli tomu dokonce svolali mimořádné jednání zastupitelstva. Byla na něm reportérka Eva Marvanová, která vše podstatné probrala v ranním vysílání s moderátorem Lubošem Voráčkem.
1: Tak situace v Třeboni se vyhrotila poté, co bylo vypsané výběrové řízení na nového ředitele základní školy Sokolska. Přihlásili se 4 uchazeči a jejich kompetenci posoudila odborná komise. Jejími členy byli zástupci pedagogů, školské rady, zřizovatelé, tedy města, a své zástupce jmenovala třeba také Česká školní inspekce a Jihočeský kraj. Ta komise doporučila současnou zástupkyni ředitele Janu Drtinovou. Jedna z členek komise, Petra Augstenová, shrnula to doporučení takto.
2: Ta koncepce byla jasná. Vycházela z toho, že zná prostředí jako jediná kandidátka. Ostatní kandidáti se ve škole předtím nebyli podívat. Vycházela ze svých dlouholetých zkušeností a i z toho, co na té škole už vlastně teďka podniká. Za mě to byl parník, jak jsem řekla, který se prostě by sem na rybník svět nevešel, a to je hodně velký rybník.
1: No, ale rada města nakonec zvolila uchazeče, který byl druhý v pořadí, Lukáše Bajerlinga, a svou volbu lidem ale nevysvětlila. Důvody pro svolání mimořádného zasedání zastupitelstva shrnuje jeden z iniciátorů, nezávislý zastupitel Ondřej Zbudil.
3: V tom oficiálním vyjádření, který podalo vedení města, tak nebyl žádný konkrétní důvod, takže jsme chtěli znát akorát, co je tím důvodem, proč se přiklonili k volbě kandidáta číslo 2 nad kandidátem číslo 1, jako úplně jednoduchý logický vysvětlení, stačil by jeden argument v podstatě.
4: Dostali jste ho?
3: Nedostali jsme nic.
5: Evo, vysvětlila nakonec rada města svou volbu?
1: No, ani po téměř 3 hodinách se lidé jasné odpovědi nedočkali. Starosta města Jan Váňa z ODS zopakoval, že volba ředitele školy je plně v kompetenci rady města, její jednání je neveřejné a nebude tedy uvádět, na základě čeho se rozhodovali. Nechtěl také veřejně probírat kvality jednotlivých uchazečů, a to prý kvůli jejich ochraně. Nabídl ale občanům, ať přijdou se svými dotazy na radnici, kde jim rád odpoví. Když se mu tu samou otázku, na kterou chtěli občané znát odpověď, položila po jednání, odpověděl takto.
6: Ty důvody, které k tomu vedly, já nebudu rozdělovat prostě do médií, neřekl jsem je tady, ale skutečně to byly takové důvody, které nás přesvědčily, že pokud bude zvolen pan Bajerling, že to bude prostě ku prospěchu té školy, ku prospěchu rodičů a žáků. Vyslechli jsme si ty jejich názory, já osobně jsem dával všem stejné otázky, dělal jsem si poznámky a v podstatě to přesvědčení ve mně vzniklo.
5: Evo, a přišlo také mnoho zástupců učitelů i rodičů, tak jak byli s výsledkem jednání spokojeni?
1: No, v jednací síni bylo opravdu znát, že tohle téma vzbuzuje mezi lidmi spoustu emocí. Několik řečníků si vysloužilo potlesk a někteří naopak museli čelit hlasitým námitkám. Starosta města opakovaně upozorňoval zúčastněné, aby nevykřikovali. Často totiž posluchači vyjadřovali svou podporu zvoláním jako my to chceme slyšet a odpovězte nám. A zástupce rodičů Pavel Janda, tak ten po setkání reagoval takto.
7: Prostě my chceme vědět, jako jakým způsobem došlo k tomu, že nebyl vybrán jasný kandidát. Pedagogický sbor potom volá, rodiče potom volají a rada rozhodne absolutně v podstatě své volně jako jinak, jo? Bez vysvětlení. Netransparentně tím pádem, neotevřeně, za nás porušují i ty principy toho otevřené zprávy. Ty důvody odmítli sdělit, to znamená, že to svalují na to, že můžou hlasovat a chtějí, nemůžou, mají v rámci té veřejné zprávy v podstatě jednat jako předvídatelně a transparentně otevřeně, což se v podstatě neděje. Jako.
1: No a spokojeně nejsou ani učitelé. Jedna z nich, Jitka Havránková, tak vysvětlila svůj postoj takto.
8: My víme, za kým stojíme. Jsme velmi spokojení vlastně s paní Drtinovou. Udělala úžasné změny. Za 2 roky, co byla v pozici zástupce, ta škola začala skvétat a já jsem úplně nadšená už jen z toho, jak moji prvňáci spolupracují s deváťáky, jak se mi tam dobře pracuje, vím, jakou má vizi. Jsme dobrý kolektiv a prostě víme, za kým půjdeme. A pocity bezpečí jsou pro nás rozhodně důležité.
5: Evo, ještě mám tady jednu otázku. Plánuje vedení města tedy své rozhodnutí nějak přehodnotit?
1: No, zastupitelé neodhlasovali usnesení, které bylo předloženo, které by požadovalo po radě města nové projednání volby toho ředitele.
9: Český rozhlas České Budějovice, Den

0: Posloucháte Den v kraji ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Ve Vídni pravděpodobně neexistuje známější hospoda než Schweizerhaus v Prátru. A přitom je to vlastně tak trochu česká hospoda. Provozuje ji rodina Koláriků, původem z jižních Čech, a přesně 100 let tam spíp teče budějovický Bodvar. Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem tohoto piva na světě. Tenhle příběh přitom začal docela nečekaně.
1: V zahrádce Schweizerhausu teče budějovické pivo proudem, a to myslím naprosto doslova, protože vrchní u výčepu ani na vteřinu nezavírá kohout. On bleskově plní jednu sklenici za druhou, ovšem ne doplna, ty půl litry ještě pokračují po dlouhém stole k jeho kolegovi, který je u druhé pípy doplní a přidá jim ještě vrstvu pěny navrch, takzvanou čepici. A takto toto díky rodině Kolariků chodí už 100 let.
2: Já jsem Lidie Kolaříková. Němčiny, jako ve Vídni, Lidia Kolarik, a jsem dcera pana Karla Kolaříka, který 1926 poprvé to budějovické pivo dovezl do Vídně.
1: Schweizerhaus je v rodině paní Lidie už od roku 1920. Tehdy ho její tatínek převzal jako schátralý prázdný podnik, na kterém se podepsala první světová válka. Tehdy mu přitom bylo teprve 19 let. Původně tu točili plzeňské, ale když přišel za pivovarem žádat o úvěr na rozšíření podnikání, dostal košem. A Vídeňané se navíc tou dobou začali ohlížet po méně hořkých pivech. No a tak začal Karel Kolařík hledat náhradu. Našel ji i díky zemědělské výstavě v Českých Budějovicích, kam zamířil se svým otcem.
2: A každý pil dost piv a platil to na chodbě od toho číšníka sám, protože já se nechtěl ukázat tatínkovi, nebo dědeček, právě, aby kolik pili. A oni měli takovou svou společnost přitom, tak si jim to chutnalo. Příští den oni tam přespali, neměli bolení hlavy. A tak říkali, co jsme to za pivo pili? A to je samozřejmě budějovické.
1: Od té doby se ve Schweizerhausu jiné pivo už neprodávalo. Hospoda přitom zažila i hodně krušných chvil. Po druhé světové válce dokonce začínala prakticky od nuly. Místo bylo zpustošené a Karel Kolařík s manželkou chvíli čepovali pivo i v jedné z vyřazených kabin Riesenrádu, tedy vídeňského obřího kola, které je dnes oblíbenou atrakcí v Prátru.
2: Můj tatínek, to bylo jedno, jaké politické, nebo co se dělo, taky byla pak ta inflace a pak i ta válka, ale vždycky byl věrný a tomu budějovickému pivu.
1: Dnes je Schweizerhaus největším odběratelem budějovického Budvaru na světě. A to i navzdory tomu, že má jenom sezónní provoz, jak upozorňuje ředitel pivovaru Petr Dvořák.
3: Schweizerhaus je náš největší zákazník globálně, zároveň nejstarší a největší zákazník, kterého máme.
1: O tom, že bude spolupráce pokračovat i dál, Dvořák nepochybuje.
3: Je těžké si představit Schweizerhaus bez Budvaru a zrovna tak by už dneska těžké tím, že jsme spolu 100 let, představit si Budvar bez Schweizerhausu.
1: Lidia Kolarík s rodinou k tomu dodává jen jedno.
2: Jsme rádi, že máme to budějovické, musí to zůstat v českých rukách.
1: No a podle tempa, v jakém číšníci mění prázdné sklenice za ty krásně orosené s pěnou, se to tady ve Schweizerhausu jenom tak nezmění. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice.

0: Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Den v kraji. V okolí Lipna nad Vltavou a Přední Výtoně řeší úřady i odborníci sérii náhlých úhynů psů. Zvířata podle svědků skolabovala krátce po pobytu u vody a měla podobné příznaky, včetně křečí nebo pěny u tlamy. Příčina zatím potvrzená není. Jednou z prověřovaných možností je otrava toxiny produkovanými některými druhy synic. Na podrobnosti se editora Jana Kopřivy zeptala moderátorka Hanka Šoberová.
1: Tak na Lipensku teď mezi majiteli psů panují obavy. Co se tam vlastně stalo?
2: Tak my o tom případu víme díky spolku Lipensko pro život,

0: opravdu stále není potvrzená. Nejdřív musí proběhnout pitvy a případné toxikologické rozbory. Jednou z prověřovaných možností je ale opravdu otrava neurotoxiny, které produkují některé druhy sinic, ale ty definitivní závěry, tak ty zatím neexistují, nemáme je.
1: Přitom lidé mají sinice většinou spojené s takovým tím zeleným povlakem na hladině. To je i případ Lipna.
0: No, tady v tom případě to tomu tak být nemusí. Vědci totiž upozorňují na takzvané bentické sinice a ty se můžou nacházet ve slizu různě na kamenech, v bahně na dně nebo v různých naplaveninách u břehu. Voda přitom může na pohled působit čistě. Právě na místech, kde k těm úhynům došlo, tak odborníci našli materiál obsahující druhy sinic, které jsou schopné produkovat toxické látky.
1: Jaká doporučení tedy odborníci a obec dávají?
0: No tak než se přijde na tu příčinu do vyjasnění té situace, experti doporučují nenechávat psy pít vodu z přehrady, neházet jim aporty do vody a vlastně zabránit kontaktu s bahnem nebo s nějakými podezřelými usazeninami u břehu. Pokud by se už u psa křeče objevila by se dezorientace nebo náhlý kolaps, tak je zapotřebí i hned okamžitě vyhledat veterinární pomoc. Výsledky dalších analýz by měly napovědět, zda za těmi úhyny skutečně stojí toxické látky, anebo zda ten důvod je někde jinde.
1: No a my budeme další vývoj celé té situace sledovat. S aktuálními informacemi od Lipna přišel do studia Jan Kopřiva. Děkuju za to a hezký den, naslyšenou.
0: Díky, krásný den.
2: Den v kraji.

Jak se připravit na příchod psa do rodiny, jak svému čtyřnohému parťákovi co nejlépe porozumět a co si dobře promyslet, než si psa vůbec pořídíme? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá nová kniha Leony Pospíšilové s názvem Já a pes. Autorka dlouhodobě vytváří vzdělávací projekty zaměřené na vztah člověka se zvířaty. O tématu si s ní v našem vysílání popovídáme ve středu 3. června po 11. hodině dopoledne.

0: tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Koronavirová pandemie změnila životy mnohým z nás. Své o tom ví i Petra Vacková. Ta se kvůli tehdejším opatřením zavřela do vlastní garáže, ze které si vybudovala malou posilovnu. V ní strávila opravdu hodně času, dokonce tolik, že před 3 lety začala jezdit na kulturistické závody. Postupně se z ní stala mistrně České republiky, následně Evropy a závěrem loňského roku také získala zlato i na mistrovství světa. Jak se na šampionát připravovala z pohledu stravy, tak nejenom o tom mluvila dnes dopoledne v našem vysílání při rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou.
1: Já jsem spíš zastánce pozvolných diet delší dobu, než to prostě nějak drasticky stahovat na konci narychlo. Takže já jsem měla nastavený tak nějak 3 měsíce a probíhá to tak, že vlastně postupně stahujete v té stravě, snižujete jakoby sacharidy a tuky, aby to tělo vlastně vypálilo veškerý ten podkožní tuk přebytečný, který tam je, tak se ubírají, zvyšují se naopak bílkoviny, protože ty jakoby drží tu svalovou hmotu, aby v dietě nemizely i svaly a snižuje se příjem sacharidu a tuků postupně až k těm závodům tak, že pak máte hodně málo třeba už na konci, ale zase jak do, no, říkám, každý je jiný, každý to tělo funguje jinak a mě teda musím říct, že úplně jakoby, myslím si, že nejdrastičtější pro mě příprava byla teď opravdu ta poslední, to mistrovství světa, protože tam už jsem věděla, že jako jde do tuhýho a že tam to musím fakt, tam jsem si sahla asi poprvé v té celé kariéře jako na dno, to bylo už krutý, no.
2: Já to teď překlopím do úplně druhého extrému a doufám, že se na mě nebudete zlobit, protože jsem se dočetl, že když jste po mistrovství světa přijala domů za rodiči sem do Českých Budějovic, tak vaše první jídlo, které jste si dala, byla prý pečená kachna s knedlíkem a se zelím. Je to pravda?
1: No, je to pravda, no. To já miluju. Ale já třeba, když nejsem jako v závodní přípravě, tak já takhle jim jako normálně, jo, protože vím zase, samozřejmě mám velký výdej, takže jako vím, že si to můžu dovolit, takže já se úplně jako neomezu v běžném životě, ale na to jsem se hrozně těšila, no to bylo takový moje první, to už maminka měla za úkol, už věděla, že musí být připravená kachna.
2: Tak jo. To jste si dopřála zaslouženě samozřejmě.
1: Jo.
2: Co je aktuálně vaším cílem pro tu nejbližší dobu? Chystáte se na nějaký další závod? Čeká vás nějaká další taková náročná příprava?
1: V současné době zatím se nechystám na žádné závody. Myslela jsem si teda takhle, já už nikdy neříkám nikdy, ale tím, že jsem vlastně tuhle tu poslední sezónu v tom roce 2025 měla, považuji za úspěšnou a vlastně dostala jsem na jedné mezinárodní soutěži profikartu. To znamená, že vlastně přijmete profikartu, když ji přijmete, tak máte vlastně otevřený přestup mezi profesionální sportovce. Já jsem po téhletý sezóně vlastně teda tu profikartu přijala a nechávám si trošku otevřený teda zadní vrátka, že bojuju s myšlenkou, že bych se jednou do těch profíků připravila. Samozřejmě vím, že to obnáší zase mnohem větší disciplínu a mnohem těžší přípravu, než byla teď, ale mám na to 4 roky, a do 4 let vlastně to jakoby v podmínkách bych měla odzávodit jednu soutěž. Takže říkám, teďkon je to 5,5 roku vlastně od mistrovství světa, který mám za sebou. Je to krátká doba na to, abych uvažovala o nějakých dalších závodech, protože to trvá, to tělo fakt se potřebuje srovnat. A já až teď cítím po těch 6 měsících, že se tak nějak dostávám do normálu, mám zpátky svoji energii a až teďkon jakoby si připadám docela relativně dobře, i co se týče jako schutí do tréninku, ta taky se mi vrací až teď. Takže si to nechávám trošku jako otevřený, nikam nechvátám a no, uvidíme.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: počasí.
1: Slovo nyní dostává Petr Friebauer z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Petře, hezký den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejdříve podívat na předpověď pro zítřek, ale ještě předtím předpověď na noc.
2: V noci přes naše území bude přecházet studená fronta. Zítra odpoledne pak počasí u nás začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V noci a během první poloviny zítřejšího dne bude tedy převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a ojediněle se mohou tvořit i bouřky. Zítra během odpoledne budou srážky potom ubývat, večer budou zcela ustávat a od západu začne potom večer ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 14 až 11 stupně Celsia. Ty maximální denní budou nižší než dnes, mezi 16 až 19 na horách kolem 13 stupňů. Vítr bude mírný, západní až severozápadní, 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách může přechodně zesílit. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: Ve čtvrtek na nás vykoukne sluníčko.
2: Ve čtvrtek bude zpočátku jasno až polojasno, ráno s ojedinělé smlhami. Dopoledne ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a odpoledne bude tedy se zvětšenou oblačností a místy se potom odpoledne budou vyskytovat přehánky, večer potom postupně na většině území s přehánkami a ojedinělé se opět můžou vytvořit i bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 9 a maximální denní kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek slabý, jihozápadní do 4 metrů za sekundu a večer se bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Petře, jaký bude pátek?
2: V pátek se k nám opět začne rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od jeho západu. V první polovině dne bude ještě zataženo s občasným deštěm nebo s přehánkami. Ojediněle se opět můžou vytvořit i bouřky. Odpoledne potom srážky budou ustávat a večer bude ubývat i oblačnosti. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 12 a maximální kolem 17 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, západních směrů 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude vítr slábnout.
1: Nakonec přidáme ještě ochutnávku na víkend, konkrétně na sobotu.
2: V sobotu těch srážek bude méně. V první polovině nebude jasno až polojasno. V noci ojediněle se mohou tvořit mlhy zase, které se potom ráno budou rychle rozpouštět. Odpoledne ale od jeho západu začne přibývat oblačnosti a právě se ojediněle mohou objevit i slabé přehánky nebo občasný déšť. Minima budou kolem 9 a maxima kolem 21 stupňů Celsia. A vítr slabý, jeho západní do 4 metrů za sekundu a během dne se potom bude měnit na jeho východní.
1: Říká meteorolog Petr Friebauer. Petře, děkujeme za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji končí, ještě přidám pozvánku na zítřejší vysílání. Podíváme se do Českých Budějovic, kde začíná oprava historické Kendeho vily. Zamíříme také do Písku na duhové divadlo a nahlédneme i do zákulisí Českokrumlovského muzea v zítřejším vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Starají se o své děti i stárnoucí rodiče. Zbývá jim čas na vlastní život? Nový publicistický pořad Rozpleteno sendvičová generace. ČT2. Příběh muže, který předběhl kata. Dokument Martin Fruwein, 28. odsouzený. A ČT Art. Jak se vlastní život proslulé spisovatelky promítl do jejich věhlasných detektivních románů. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Letošní jaro v Česku bylo nadprůměrně teplé a nejsušší od roku 1961. Kraj navýší odměny zubařů za pohotovosti v okresních městech. Jihočeské divadlo přestěhovalo kvůli opravě svou pokladnu. Lidé ji najdou ve vchodu z nábřeží. Noční teploty budou kolem 12 stupňů, zítra vystoupí maximálně k 19. Zprávy a Lukáš Pelikán. Příjemný podvečer. Letošní jaro bylo podle meteorologů nejsušší od roku 1961. V období od začátku března do konce května spadlo jen 89 mm srážek. To je asi 60% normálu, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Letošní jaro bylo taky osmé nejteplejší od začátku měření v 60. letech. Výrazné sucho podle meteorologů prohloubila slabá zima, která byla teplotně nadprůměrná a chudá na sníh. U pražského letiště Točná spadlo soukromé ultralehké letadlo. Nedohodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě. Policie o tom informovala na síti X. Na místě kromě ní zasahují i záchranáři a hasiči. Okolnostmi pádu letadla teď budou vyšetřovat kriminalisti společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Víc peněz půjde na zajištění zubních pohotovostí z rozpočtu Jihočeského kraje. Kraj uvolní do dotačního programu dalších několik milionů korun. Hejtman Martin Kuba z Hnutí naše Česko vysvětlil, že většina zubařů v okresech nechtěla za dosavadní částku sloužit. Kraj proto do dotačního programu uvolní zhruba dvojnásobnou částku pro zajištění služeb zubních lékařů právě o víkendech. Město Tábor uzavřelo s hokejovým klubem HC Tábor reklamní smlouvu za bezmála 3 miliony korun. Hokejový klub za to bude propagovat město, například umístěním loga na ledovou plochu, mantinely, ochozy nebo multimediální kostku nad ledem. Smlouvu schválili zastupitelé na svém včerejším zasedání. Hlasování se zdržel místostarosta Martin Mareda za Piráty.
3: Ta smlouva o marketingu z mýho pohledu je trošku obcházení dotačních pravidel. Město si vlastně kupuje něco, co svým způsobem nepotřebuje a je tam taková pandořina skřínka, že se můžou o tu marketingovou smlouvu přihlásit i další sporty a pak samozřejmě tam je ten ekonomický dopad, to znamená, je to prostě dopad do rozpočtu.
2: Pokladnu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích ode dneška lidé najdou na jiném místě. Lístky si zájemci koupí ve stejné budově divadla, jen je nutné z ulice doktora Stejskala obejít směrem na nábřeží Malše. Jihočeské divadlo přemístilo pokladnu dočasně kvůli rekonstrukci. Po dobu jejího trvání nebude v provozu ani pevná telefonní linka. Jihočeské divadlo na změnu upozorňuje na svém Facebooku.
1: Počasí.
2: Večer bude přibývat oblačnost a místy se můžou tvořit přehánky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Z Jihočech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu. Kvůli pokračující údržbě železnice z Českých Budějovic do Rakouska je ode dneška uzavřený přejezd u Kamenného újezdu v lokalitě na Dolech směrem na Včelnou. Zítra pak uzavřou přejezd přímo ve Včelné na třídě 5. května a v Českých Budějovicích v Rožnově v ulici Ludvíka Kuby a taky v Křižíkově ulici. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
4: krátce po 18. hodině jsou tu Melodie podvečera, známé písničky ve společnosti Českého rozhlasu České Budějovice. Jejich hezký poslech vám přeje Michal.

0: A do melodií podvečera se právě teď dovolala paní Ivana ze Sousedovic. Krásný podvečer vám přeji.
1: Krásný podvečer vám taky přeju. Dneska ještě neprší, zapojím mu za ty rady, ale mu může pršet. Ale posílám písničku Renace Dokájova, Jaruse Brabcovej do Radomyšle a přejem hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, spokojenosti. No a všem, co mě znají a mají rádi, tak tu písničku jim věnuju, co jsme spolu vybrali.
0: Ta má název
1: Děkuju
0: Cestu znám jen já.
1: Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Dobře, mějte se hezky naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: další volající v Melodích pro večera je už paní Růžena. Krásný podvečer vám přeji.
1: Já taky a chci poděkovat do rozhlasu dvou mladým lidem, kteří prostě neváhali a zastavili, když jsem měla nehodu před týdnem 25. kolem 4. hodiny, kdy jsem sjela nešťastně při odbočování zadkem do příkopu. A tímto chci poděkovat mladým řidičům. Jeden s bílým autem zastavil napřed, pak s černým autem zastavil tak 3 minuty po něm a snažili se mě pomoct. Auto vytáhli bez problémů a než jsem se stačila zpamatovat, že jsem jim teda poděkovala, ale abych se jich zeptala na jméno, nechtěli nic. Nechtěli prostě nic a odjeli. Byli strašně hodní, jsou to mladí lidi a já jim tímto chci moc a moc poděkovat a třeba zahrát i nějakou pěknou písničku. Protože takhle mladí lidi a takhle ochotní, to se třeba nevidí, ale jsou.
0: Jsou, dobří lidé stále existují a musíme tomu věřit.
1: Existují a bez nějakých nároků, prostě říkám, než jsem se stačila nějak zpamatovat, tak se odjeli, protože zřejmě každý měl doma nějakou rodinu, za kterou pospíchal, protože už to bylo kolem 4. hodiny.
0: A vy jste v pořádku, jenom se zeptám, všechno v pořádku u vás?
1: No, tak byla jsem z toho špatná, protože to víte, zrovna nejmladší nejsem a prostě jsem se nemohla z toho pamatovat, takže jsem z toho dostala křipajznu, který jsem nemohla ani mluvit. Tak teď jsem se už odhodlala, že musím jen poděkovat, i když nevím, komu, kde je hledat, jak se jmenovali, nechtěli mi říct, jenom prej, jeďte a je všechno v pořádku.
0: Tak to je hlavní.
1: Takže bych prosila nějakou hezkou písničku pro ně, jestli je možný. A
0: určitě
1: nevím, jakým
0: rádi
1: způsobem bych já je získala, to nevím.
0: Já si myslím, že určitě to poslouchají. Určitě to poslouchají. A pokud ne oni, tak určitě třeba jejich rodiče, prarodiče.
1: Možný, že nějaký známý. No, bylo to opravdu před včelnou v té neděli kolem té 4. hodiny. A říkám, úžasný opravdu. Ani chvilku neváhali, že by se sebrali a odjeli a nechali mi tam.
0: Tak to je krásný příběh. No. Hlavně se šťastným koncem a to je důležité. To je důležité, že ten příběh měl šťastný konec.
1: To víte, že jsem byla vytřesená, protože jsem taky tam byla ráda třeba, že od jiných lidí, že bych měla zavolat někoho. No nevěděla jsem honem, co mám dělat. Já jako prostě ženská, no.
0: Ale tak to nemyslím, že to by jenom o ženský. Já si myslím, že kdokoliv, kdo by se naskytl v této situaci, že by zůstal v šoku a že by v tu chvíli opravdu nevěděl, co dělat. Ani já bych nevěděl, co mám dělat, kdybych takhle skončil.
1: Ani vy, ale říkám, ty dva, ty byly úžasní, protože jenom se ptali, jestli chci pomoct a
0: hned se pustili do práce.
1: I když nezávisle na sobě, že by se znali nebo to, protože zastavili nezávisle tak do těch 5 minut za sebou a prostě hned věděli, co mají dělat a kde mají co sebrat a lano a takový. No a že říkám, byli opravdu strašně ochotní.
0: Takže to uzavřeme tím, že prostě dobří lidé existují, tento příběh má šťastný konec.
1: Já jsem se teda nesetkala se špatnýma lidma. Já si myslím, že dobrý lidi existují a že jsou, jo. Já jsem stará a říkám opravdu, nemůžu si stěžovat, že by byli lidi zlí.
0: Dobře. No. Tak jo. Tak posíláme písničku od skupiny Holky, Letní ráno. Je to taková hezká, veselá, taneční muzika. Tak pokud ji budou slyšet, tak třeba si můžou i společně zaspívat. Tak tady máte a já vám přeju moc štěstí v dalších řidičských kláních, které budete tady mít po silnici.
1: Já vám moc děkuju, protože já vám něco řeknu ještě. Já jsem ráno vyjela jako normálně, ale zapomněla jsem určitou věc, jo. Tak jsem se jela vrátit a jsem říkala, to je smůla, to se nemá. A už do dneška tvrdím, že se to nemá. Proto se mi to znamení. Potom stalo večer.
0: To je to znamení.
1: Jo.
0: Dobře, takže... tak mějte se moc, paní Růženko, hezky. Posíláme písničku a držím palečky, ať jste zdravá po všech stránkách a snad se vám písnička také bude líbit.
1: Já vám moc a moc děkuji a těm pánům taky moc a moc vřelý dík.
0: Mějte se moc hezky.
1: Já bych jim byla něco dala, já jsem za třeba velkou frašku nějaký kořálky nebo něco. Ne, a už byli pryč. No, neměla jsem jí sebou, ale já jsem chtěla jméno. Ne, oni mi jméno neřekli nic.
0: Chtěli jenom pomoct, a to je důležité, byli. To je důležité.
1: Jo.
0: Tak posíláme, mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Já vám přeju hezký zbytek večera a naschledanou. Děkuji.

0: Posloucháte Melodie podvečera ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, kde ve všední den můžete posílat telefonické gratulace a o víkendu je to včetně písemných přání. A máme tu další vzkaz, který už si řekne Nela. Krásný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla zahrát mojí mamce k 48. narozeninám. Přeju jí s taťkou všechno nejlepší, ať se dnešek ještě pořádně užije, oslaví to a ať má s námi pořádně ještě nervy a ať prostě jděte s náma dlouho.
0: Dobře. Jakou písničku jste vybrala pro maminku?
1: Tak vybrala jsem Františkové lázně od skupiny Mandraže.
0: Dobře, tady máte. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Dobrý den, vážení posluchači. Týden uplynul jako voda a tak už zase sedím já, Pavel Zajíc, ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích, abych vám odvysílal čerstvě připravený další díl folkového antikvariátu. To je, jenom pro ty, kteří se k rozhlasovému přijímači v tuto dobu dostali nedopatřením, pořad, ve kterém si pro radost posloucháme písničky z let minulých, abychom si připomněli mládí a vůbec, abychom se potěšili. Jak už název pořadu napovídá, nejedná se o žádné horké novinky, které si můžete poslechnout v kterémkoliv jiném pořadu, ale v podstatě o zhudebnělé vzpomínky. Mnohé z nich jsou písničky, které se sem dostaly z tehdejší zlé kapitalistické ciziny, ale když byly opatřeny českými texty, tak už do toho nikdo naštěstí moc nešťoural a tak mohly vejít ve známost u veřejnosti. Kapely jako třeba zrovna Rangers byly koncem 60. a v průběhu 70. let velice populární, mohli jste je vídat i v televizi a tak si je lidé pamatují dodnes. V roce 2002 vznikla deska, na níž byly nahrány staré písničky Rangers a z té budeme dnes chvíli poslouchat.

Mnozí z vás, kterým už se podařilo bez ztráty kytičky dosáhnout kmetského věku, jako třeba mě, budou znát tyhle písně v podání Rangers v trošku jiné podobě. Tyhle písně, tak jak jsou v dnešním dílu folkového antikvariátu, byly natočeny znovu, jak už jsem se zmínil, v roce 2002, a na jejich natočení se podíleli všichni, kdo ve folku v onom roce něco znamenali. U předchozí písně to kromě Rangers byly Helena Maršálková a Marcela Voborská, ke kterým se v písni následující přidá ještě Robert Křesťan. Pane.

Krásný spirituál s názvem Kopej hrob můj s českým textem Milana Dufka tentokrát obstarají sami Rangers bez cizí výpomoci. Ale myslím, že Rangers v této sestavě v roce 2002 původním nahrávkám, jak originálním, tak starým rangersovským z 60. let rozhodně neudělal.

zaplatil tam dole a jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi přece pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý den hrát na harfy a tak všelijak. Jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč, pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane, a věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice, tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný. A vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovaly opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

V roce 2008 vznikla zajímavá deska, kdy v jednom nejmenovaném rádiu nabídli posluchačům, aby formou ankety vybrali 20 nejznámějších písniček, které lze slýchat v prostředí táborových ohňů. Vznikla velice zajímavá kompilace, neboť hlasiduje hlasem božím, zejména co se týče poslechovosti. A tak tahle deska obsahuje písně, které se údajně hrávají u táboráků, ale v podání interpretů, kteří písně samozřejmě znali, ale mnohé z nich byste zrovna v kombinaci s tou, kterou písní možná nečekali.

původních 20 písní zbylo řízením osudu a různých jiných důvodů pouhých 16. Deska byla tedy nazvána 16 nej od táborových ohňů a objevila se na ní i nečekaná spojení, jako třeba v následující písni, kdy místo zamýšleného hospodského sboru byla píseň ponechána interpretaci jediného zpěváka, kterým je velice překvapivě Ivan Mládek.

Stejně překvapivě dopadla i poslední píseň, kterou si v dnešním folkovém antikvariátu můžete poslechnout. Ve slavném evergreenu Greenfields, který původně natočili američtí Brothers Four a který do češtiny otextoval Ivo Fischer, se vedle Pepíčka Zimy a Spiritual Quintetu jako interpret objevil i Mickey Rivola. A píseň dostala opět další rozměr.

Poslední píseň dnešního folkového antikvariátu, na níž se v úloze vokálního křoví podíleli i nezmaři, ukončila dnešní vzpomínání. Doufám, že jsem vám svým výběrem udělal radost a jestli vám ne, tak sobě jo. Takže nadešel čas loučení, mějte se krásně, zpívejte si a z toho, co se děje kolem vás, si nedělejte hlavu, ono to nějak dopadne. No a naslyšenou příště se těší Pavel Zajíc.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. Zemědělci z Pelhřimovska se kvůli suchu obávají o úrodu. V Budějovické ulici a na Jordánské hrázi v Táboře přibudou infocedule o počtech parkovacích míst. Středa bude na jihu Čech s velkou oblačností, může taky zapršet. Odpoledne budou mraky ubývat, teploty se dostanou maximálně k 19 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobrý večer. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
2: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO jednat.
3: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1. 1. 27.
2: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
4: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
2: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Kvůli dlouhodobému suchu hrozí zemědělcům na západě Vysočiny nedostatek píce pro hospodářská zvířata. Někteří aktuálně sklízejí jen asi polovinu pícnin, než je běžné. Farmáři na Pelhřimovsku letos navíc očekávají taky zhruba o třetinu nižší úrodu obilovin než v minulých letech. Že tento region patří aktuálně k nejsušším v Česku, potvrdil i klimatolog a hlavní koordinátor portálu Intersucho Miroslav Trnka.
5: V tuhle chvíli právě na západě Vysočiny vidíme ten stres vlastně z nedostatku vláhy se trvalé téměř jeden měsíc. Respondenti Intersucha vlastně na to reagují i tím, že signalizují jaksi nedobré vyhlídky jařin a teď už z části o zimu.
1: Město Tábor rozšíří světelný navigační systém parkování. Investici za víc než 200 tisíc korun schválili radní. Zařízení usnadní řidičům hledání volných míst na parkovištích. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák upřesnil, že nové infocedule budou například u Černých mostů v Budějovické ulici nebo na Jordánské hrázi. Řidiče budou směrovat na parkoviště Klapačka, do parkovacího domu Centrum pod Střelnicí nebo k plaveckému stadionu.
0: Počasí.
1: Večer bude přibývat oblačnost a místy se můžou tvořit přehánky, hlavně v západní polovině kraje, ojediněle i bouřky. V noci budou teploty mezi 14 a 11 stupni. Ve středu očekávejte zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Odpoledne budou srážky ubývat, večer pak zcela ustávat. Teploty budou mezi 16 a 19 stupni Celsia, na horách do 14. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Biozátěž bude zítra na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz na jihočeských silnicích v tuto chvíli nekomplikuje žádná hlášená dopravní nehoda. Ať je tomu tak i dál, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: S pozdravem Jiří Borovička. Končí dotaz, který k nám přišel do Hezky česky a na co se pan Borovička ptá. Vážení v Českém rozhlase, chtěl bych poprosit o radu, proč se nad písmenem ú na začátku slova píše čárka, třeba úl, a uprostřed slova kroužek. Moc by ho to zajímalo, asi se ptá na to, jak to vůbec vzniklo a proč existuje v češtině čárka i kroužek.
2: Je to fakt, je to opravdu dáno historickým vývojem. Proč ten vývoj probíhal tak, jak probíhal, to teda nevím, ale vím, jak to bylo. Tak se to pokusím vysvětlit. Ono je to hrozně jednoduché, ale já se při tom vysvětlení jsem se dříve vždycky zamotávala, tak to zkusím
1: trochu. Zkuste se nezamotat a říct to v pár větách.
2: Přehledně, tak. Totiž úplně na začátku měla čeština dlouhé U, to máme pořád. A pak ještě měla dlouhé O. A to dlouhé O zaniklo. Nemělo by nás mást, že nám zůstalo, nebo máme ho v cizích slovech. Tak. Tam jsme to převzali a to se vlastně toho vývoje netýká. No, ale to dlouhé O, s tím se na konci 14. století stalo to, čemu se říká diftongizace, neboli stala se z něj dvojhláska. Stalo se z něj UO. Z nějakého důvodu to nevydrželo. A už zase v 16. století se z něj stalo U.
1: Máme příklad nějakého slova, kterého by se to týkalo. Mně napadá úterý, úterý.
2: Tohle není ono.
1: Ne?
2: To není ono ještě. Tohle je ten případ třeba dom, dům, dům.
1: Takže uprostřed to U.
2: Taky, ale jde tam o to UO. No a ve chvíli, kdy se tedy z toho UO stalo U, tak písaři byli, tak jako jsme i dneska, něco se naučíme a pořád to píšeme stejně, tak oni byli trošku pozadu a pořád psali UO. Ale protože už se vyslovovalo U dlouhé, no tak to vyřešili jednoduše a z toho O udělali kroužek nad
1: U. Jo, že to očko dali jako kroužek. Takže kroužek nad U je vlastně O trošku tak z minulosti.
2: Původní O, ano.
1: A na začátku nebyl proto důvod, tak tam zůstala ta čárka?
2: Na začátku zůstalo to U dlouhé, ale zhruba ve stejnou dobu, jako se nám vyvíjelo to dlouhé O, tak se z toho U stalo OU. Teď jsme u toho vašeho příkladu.
1: Outerek.
2: Outerek nebo ouřad. A pak do toho vstoupila spisovnost. A mohlo tam zůstat ouřad a měli jsme to vyřešené a ú s kroužkem by bylo dlouhé a jiné žádné. No ale tvůrci spisovné češtiny řekli, že na začátku se jim to nezdá dost spisovné a vrátili se k tomu dlouhému ú. Takže z ouřadu se zase zpátky stal úřad.
1: A dali jako tam byl tu čárku.
2: No, ona tam vždycky byla. Tam nebyl důvod dávat to O, ten kroužek, protože tam nikdy nebyl. No ale uprostřed slov a na konci slov to v té spisovnosti prý nevadilo. Takže dneska nemáme sůd, ale máme soud, no ale máme úřad a nemáme ouřad.
1: Ani jste se moc nezamotala nějak, tak jsme to asi pochopili.
2: Děkuju.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že kořeny meteorologie sahají až do starověkého Řecka? Pozorovat počasí a vyvozovat z toho závěry a předpovědi se snažili lidé od nepaměti. První sofistikovaná měření prováděl už Aristoteles. V prvním století před naším letopočtem nechal astronom Andronikos z Kyrhu postavit v Aténách věž větrů, která je považována za jednu z nejstarších meteorologických stanic vůbec. Detailnější pochopení atmosférických procesů potřeboval později například Kryštof Kolumbus při svých zámořských výpravách. A to vyžadovalo nové přístroje. K vlhkoměru a teploměru přibyl v 17. století i barometr, který umožnil měření tlaku vzduchu. O 100 let později vynesly horkovzdušné balony přístroje i do vyšších vrstev naší atmosféry. O vybudování tamní hvězdárny se zasloužil německý jezuitský kněz, fyzik, astronom, matematik a meteorolog Joseph Stepling. Systematická meteorologická měření se v Klementinu kontinuálně zaznamenávají od roku 1775, nejdéle ve střední Evropě. Jsou ojedinělým a nesmírně cenným zdrojem informací pro moderní vědu o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Manga vlačera te šukar šuniben. Dnes navštívíme nově otevřený barber salon v Praze a také se podíváme do Neratova, poutního místa v Orlických horách. O své práci na tomto výjimečném místě nám poví kněz Josef Suchar.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a poslech nám zpříjemněla Monika Bagárová. V chráněných dílnách v Neratově v Orlických horách pracují Romové a zástupci národnostních menšin. Kněz Josef Suchár, který se řídí heslem Společně s lidmi, zde spolu s nimi bojuje a rozvíjí toto výjimečné poutní místo. Romům i příslušníkům dalších národnostních menšin slouží bohoslužby a dlouhodobě se snaží bourat předsudky, překonávat bariéry a podporovat vzájemné porozumění, natáčel Karel Sladký.
1: Ty, který my tam máme, tak jsou spojený buď životem třeba z dětského domova nebo s různým odebráním, s různými bolestmi a trápením, které s tím bylo spojené, který vstoupil do jejich života. I když si myslím, že dneska ta romská komunita, identita je taky hodně roztříštěná. I tím, jak ten svět žije, jak se do toho dostali třeba právě drogy, násilí a všechny možné věci, které to, co patřilo vždycky k romské tradici, kultuře, identitě, tak to roztříštilo. Snažíme se pomoci těm, kterým můžeme pomoct. A protože nemůžeme pomoct všem, neděláme rozdíly, jestli ten člověk patří mezi Romy nebo ne. Byl bych moc rád, kdyby se nám podařilo i to, abychom pro různé menšiny, které prožívají někdy bolestně ten svůj stav, který cítí jako vyloučení. Myslím si, že třeba v naší republice už vztah třeba hodně jako vstřícný, myslím tím v té většinové společnosti. Myslím si, že máme velký rezervy v tom pojetí a vidění toho jejich světa. Neměli by mít právě tyhle ty bolavý pocity, že to odmítání, že nejsou milováni. Je mým snem, abychom i v tom našem kostele mohli být i s možnostmi, které oni by potřebovali, tak abychom mohli být vstřícnější. Se modlíme, aby trošku se to proměnilo a mohli jsme se zase vrátit k tomu hledání těch propojování těch světů a ne stavění bariér a likvidaci těch jiných světů.
2: Vy se setkáváte právě i s Romy.
1: Ve svém dětství jsem vyrůstal, protože pocházím z brněnského Bronxu, jak se tomu říká, tak jako kde jsem žil a chodil do školy, kde teda těch Romů všude kolem nás bylo hodně. Je to právě o té jinakosti a také i o té jako otevřenosti a hledání těch věcí, které společně můžeme dělat. A hledání a vazeb přátelství, na kterých by to mělo začínat. Ne na té různosti, ale na tom, co bychom společně mohli dělat a zkoušet to. A třeba jinak, ale abychom to nevzdali.
2: Jak právě s Romy a s menšinami pracujete v Neratově? Co je důležité v tom přístupu k ním?
1: Samozřejmě, že i ta identita vlastně a přirozenost toho člověka určuje potom i některé věci, které cítí nebo vnímá víc či míň a podobně, tak je potřeba být vnímavý a hledat ty cesty, jak to udělat, abychom společně mohli dělat to, co společně dělat chceme a aby to na sebe nenaráželo.
2: Daří se to?
1: Myslím si, že se to daří, ale to neznamená, že je všechno v pořádku. To, že se to daří, znamená, že to pořád můžeme zkoušet. Protože zase tím, že jsme vázáni těmi různými pravidly, standardy a podobně, které mnohé ty věci sešněrovávají. Neseme odpovědnost za všechny, kteří tam jsou. Osobně si myslím, že je velice důležité, aby v té naší zemi byla velká paleta různých zařízení, které pomáhají různým lidem a abychom si ty lidi mohli nějakým způsobem předávat. Může začít někde jinde, ale že o něj je nějak postaran, že nezůstane někde sám.

0: Tak to byla kapela Gypsy Brothers a David Kraus. Dříve převažovala klasická dámská kadeřnictví a pánská holičství. Dnes se však muži stále častěji obracejí na specializované barbershopy. Současné pánské holičství už dávno není jen místem pro rychlý střih. Stává se spíše tradičním pánským klubem, kde si muži mohou odpočinout, popovídat si nebo si dát drink a samotná návštěva se tak mění v malý rituál. Pro Daniela Lola, který působí v gastronomii, bylo otevření vlastního barbershopu splněným snem. Připravila Iveta Durduňová.
1: Pane Krauzi, jsme na otvíračce nového barbershopu. Vy jste byl první zákazník. Jste spokojený?
2: Jsem spokojený, přemlouvám, abych mohl zaplatit, protože odvedli tady vynikající práci. A já jsem docela citlivý na tohleto a z těch barbershopů jsem dal vlastně přednost takový paní kadeřnici starší, která stříhá 30 let, protože mě ostříhá normálně. Ale musím říct, že tohle je první barbershop. Na první pokus mě tady ostříhali tak, jak to mám rád, dokonale. Ještě jsme si u toho skvěle popovídali. Ještě tady vlastně jsou moji milovaní Romové, takže já jsem, tohle je můj barbershop teďkonc. Půjdu sem na podzim a to vám ještě musím říct, já s ním otrvalý. Já se jmenuji David Kraus, což znamená David Kudrnatý. Jo. Ty mý židovský předci, který přišli vlastně z Izraele, tak hledali německý jméno a byli asi kudrnatý. Já už tak kudrnatý nejsem, protože je to několik generací. Ale byl jsem kudrnatý, když jsem byl malinký a mně se to hrozně líbí. Jsem zpěvák, prostě k tomu show patří občas nějaká změna. Jo, a já jsem se styděl, a tady se nestydím, tady si to nechám vyrobit na hlavě.
1: Pane Lolo, čím všem jste museli projít, než jste otevřeli tento barber?
3: Je toho spoustu samozřejmě rozhodování, jestli člověk do toho má jít, nemá jít. Já mám zkušenosti z gastra, jelikož dělám šéf kuchaře a švagr dělá kadeřníka. Takže nějaké zkušenosti on má zase v kadeřnictví, já mám nějaké zkušenosti v gastru, v podnikání, takže jsme to dali dohromady a vymysleli jsme to. Ale já nebudu stříhat, já se jenom o to budu se starat o reklamy a o další věci.
1: Jsou to miniburgery, chlebíčky, je to vaše práce?
3: Ano, je mýho týmu, mý kuchyně. Samozřejmě bychom rádi i tady vařili, ale to bohužel z hlediska hygienického nejde, ale jako nějak příležitostně můžeme něco třeba nějaký VIP klienty něco uvařit někde jinde a dovést to sem, anebo je pošleme za námi do restaurace.
1: Tvůj tatínek, Viktorko, je šéf kuchař, ale pracuje i v barbershopu.
4: Ne, to tady jenom uklidil všechno, ale bude pracovat tady možná trošku, si myslím, ale pracuje ve své práci.
1: Co se ti líbí na stříhání?
4: Že prostě udělá krásný ty vlasy. Má ještě dobrý v takový plášenky.
1: Pane Čonko, vy jste jeden z barberů, který momentálně tady stříhá zákazníka. Jaký má požadavky zákazník?
5: Zdravím, Marek. Pán to chce dostat se na trojky do záru lízaný.
1: Co vás nejvíce baví na této práci?
5: Mám tady plno kamarádů, je to druhý můj domov.
1: Co jste dělal předtím, než jste začal dělat barbera?
5: Byl jsem na stavbě a odmala jsem byl takový, že jsem chtěl být jiný. Pomalu časem jsem se naučil stříhat. Potkal jsem Martina, tady kolegu, co vlastně se mu stříhá, tak jsem mu řekl, jestli mě to nenaučí a on řekl, že OK, dám ti 3 měsíce, jestli se nenaučíš, tak musím se rozejít. Ale já vlastně jsem se naučil 5 měsíce, protože jsem to chtěl.
1: Já mám u mikrofonu přítelkyni Marka, Sáru Hrehovou. Váš přítel stříhá už 7 let. Když začínal, byla jste jeho oporou.
6: Já jsem mu kupovala první stroje, když se rozhodoval, že bude stříhat. A to bylo vlastně takový, že měl svoji práci a koukal na nějaký různý videa, jakože chce stříhat, tak se to učil na známých, na kamarádech. Potom se seznámil s Martinem, se to vlastně pomalu jako rozjíždělo.
1: V současné době mu také kupujete strojky?
6: Ne, teď už si to kupuje sám.
1: Pane Bologu, jak vy dlouho máte zkušenosti se stříháním?
7: Tak stříhám od 14 let a je mi 25. Začínal jsem 17 letech v salonu, kde jsem se teda hodně naučil. Největší školu mi dalo to, že jsem pracoval u toho Luckyho, kde jsem se teda první jenom koukal na to, jak se stříhá. Začínal jsem tam úplně od nuly, takže jsem prostě skládal ručníky, uklízel záchod, měl nádobí, dělal kávu. Pak jsem se teda dostal ke stříhání, začal mě to bavit, začal jsem se v tom zdokonalovat, tak jsem se furt zlepšoval a šel jsem si pro to.
1: Co se změnilo za tu dobu, co stříháte?
7: Když jsem začínal stříhat, tak to nebylo tak moc mediální a nebylo to tak moc in. A dneska už je to tak, že to dělá každý druhý a je to hodně medializovaný. Takže ta klientela se získala pomocí internetu a člověk musí s dobou, aby klientelu furt nějakou budoval a udržel si. Co znamená, musíte furt dávat nějaký fotky a být aktuální na internetu.
0: A jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangal Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
8: Český rozhlas zprávy.
9: Rodičovský příspěvek by se od ledna mohl zvýšit o 50 tisíc korun. V prvním čtení to odhlasovali poslanci. V pražských Vršovicích srazila tramvaj dva lidi. Oba jsou vážně zranění. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Rodičovský příspěvek by se mohl od nového roku zvýšit o 50 tisíc korun. Návrh vládní koalice schválili v prvním čtení poslanci. Rodinám s jedním dítětem se má zvýšit na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka stoupla na 800 tisíc.
10: Změny by měly platit jen pro děti narozené od 1. ledna 2027. Na tom se ale koalice neshodne. SPD by chtěla zvýšit podporu i pro stávající rodiče. Koalice o tom ještě bude podle ministra práce a sociálních věcí Aleši Juchelky z ANO jednat.
11: To rozhodne nějaké další jednání. Ta bazální shoda je samozřejmě na tom navýšit to o 50 tisíc korun od 1.1.27.
10: Opozice navrhuje místo jednorázového navýšení pravidelnou valorizaci, říká předseda poslaneckého klubu lidovců Marian Jurečka.
12: To by se valorizovalo pravidelně, stejně jako peněžitá pomoc mateřství nebo například minimální mzda.
10: Návrh teď projedná sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
9: V Praze ve Vršovicích srazila večer tramvaj ženu a muže. Záchranáři je převezli s vážnými poraněními do nemocnice. Informoval o tom mluvčí záchranářů Karel Kirs. Nehoda se stala kolem 6:30 večer na křižovatce ulic Vršovická a Sportovní. Tramvaje tam jezdily zhruba půl hodiny odklonem. Povodí Moravy instalovalo na novomlýnských nádržích nové sondy. Ty od půlky května pomáhají s měřením stavu kvality vody. Díky tomu můžou vodohospodáři lépe reagovat a zmírňovat třeba dopady znečištění fosforem, který podporuje rozvoj sinic. Loni v souvislosti s tím vždy uhynuli desítky tun ryb. Pokračuje ředitel pro správu povodí Moravy Antonín Tůma.
13: Dokonce už byly vyvinuty přístroje, které nám můžou měřit kontinuálně a dávat věrohodná data, což ještě v minulým a předminulým roce nebylo. Takže budeme zjišťovat, co se děje na nádrži a budeme se snažit, pokud to bude možné, vyloučit stav, který by byl horší.
9: Podle Tůmy by pomohla taky nižší koncentrace fosforu z měst a obcí a posílení jeho odbourávání v čistírnách odpadních vod.
8: Počasí.
9: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 19. Místy ve Slezsku a v západní polovině Čech kolem 20.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
9: Na D1 z Brna směrem do Ostravy dejte pozor za sjezdem na Slavkov. Na 214. kilometru stojí v odstavném pruhu auto. A na pražském okruhu směrem na letiště za dálnicí D1 pokračuje úklid po odpolední nehodě kamionu. Na 77. kilometru se projíždí jen levým pruhem. Je tam už jen krátká kolona. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
8: Alex a host.
14: Po 27 letech skončila na Nově, kde jsme ji vydávali ve snídani s Novou či v různých společenských pořadech. Na obrazovkách ale zůstala. Kromě toho se stala také kreativní ředitelkou. Gábina Partyšová, vítám tě.
15: Ahoj Alex a přeji krásné odpoledne všem divákům, nebo spíš posluchačům.
8: Alex a host.
16: Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je dnes moderátorka Gabriela Partyšová, ale spíš ti všichni říkají Gábino, že jo? Nebo ti někdo říká Gabrielo?
1: A moje maminka mi říká Gabrielko občas a jinak mi skoro všichni říkají Gáby, Gábino, Gabčo a takový ty zkráceniny, protože Gabriela je prostě na dlouho.
0: Ale to krásné jméno.
1: Mám to moc ráda a dokonce i profesně mám ráda, když mi vlastně třeba ti, co mě představují, říkají Gabrielo.
0: A takže by si spíš brala, kdyby ti někdo, protože mi taky nikdo neřekne Alexandro.
1: Ano,
0: každý
1: ano.
0: Mi řekne, každý mi říká Alex.
1: Ano,
0: tak,
1: ano.
0: Ale tak brala by si to, kdyby ti říkala, ahoj Gabrielo.
1: Ahoj Alexandro.
0: No, tak
1: jo, proč ne?
0: Aspoň pro sebe si to tady uděláme hezké. O tobě je známo, že jsi velmi pracovitý člověk.
1: Děkuji.
0: Teď ale už nejsi pracovitý. Tá, myslím tím, nejsi tolik zaměstnaná, co by maminka, protože syn ti vyletěl z hnízda, takže už nemusíš chystat ty svačiny, dělat tu taxikářku. Tak čím vyplňuješ čas?
1: Prací, já jsem trošičku workoholik a vždycky jsem pracovala na více úrovních, na více místech, nikdy jsem nebyla zaměstnaná, já říkám, že já jsem nezaměstnatelný člověk, protože potřebuju tu svobodu a já vlastně mám více takových poloh, více rolí, které žiju v tom pracovním světě, takže ta jedna a ta mě doprovází už skoro 30 let, budu mít, tuším, že letos výročí 30 let v televizích, no a různých televizích a tak ta televizní branže tam mě moc baví a to je můj takový jako ústřední pilíř prostě té mojí práce. No a potom moderuju různé akce, pomáhám vlastně v marketingu různým firmám, teď se věnuju i influenceringu a všemu, co vlastně nějak ta moje profese, co má ta moje profese vlastně, k čemu má blízko. No a většinou to bývá ten mikrofon, to je to pojítko.
0: Takže jsi tu dnes jako doma.
1: No, mám to ráda, ty studia, máte to tady krásný, takový velký, velkorysý a cítím se tady hezky, děkuju.
0: Ty jsi spíš spojená s novou, nebo když se řekne Gábina Partyšová, tak se tě každý nebo většina asi lidí zařadí do Novy, ale možná už si málo kdo vzpomene, že jsi začínala v České televizi, že jsi byla v České televizi.
1: Je to tak, ano, já jsem rodačka z Brna. A ráda to říkám i s tím su. A já jsem vlastně ano začínala v České televizi, ale v dabingu v 9 letech a to má takový krásný příběh, protože moje sousedka z paneláku byla produkční v dabingu a my jsme si hráli takhle venku všechny děti, bylo mi 9 let a ona říkala, děcka, pojďte všichni zítra na casting, Česká televize dělá vlastně casting do jednoho seriálu Klementýna Klementýnka a no a kdo to vyhraje, tak vlastně ten bude dabovat a my jsme to nikdo neznali, tak nás tam nahnala do toho studia, jsem to vyhrála a hrála jsem Klementínku nebo dabovala a to byla husa. Takže moje první role dabingová byla husa. No a potom jsem se dostala pomalinku jakoby do rádia, Krokodýl brněnskýho, no a potom vlastně do televize.
0: A nabírala si zkušenosti. No, ještě si něco přeskočila, ještě si pak střihla také roli v četnických humoreskách.
1: To je pravda, ano, to bylo krásný, režisér Moskalik mě oslovil a jeho parta mě oslovili a hrála jsem tam médium, kdy jsem se vznášela, levitovala jsem nad zemí, to bylo takový jako hodně vtipný a musím říct, že občas jsem si zahrála také, nepovažuji se za herečku, protože jsem to nestudovala, ale zahrála jsem si i v seriálu Vyprávěj a různých takových malinkých rolí se mi dostalo a to je taky krásná branže, musím říct, že mě taky velmi bavila.
0: Krásná branže, u které si ale nezůstala. Myslím tím, že ten směr si změnila. Původně si ale počítala s tím, že budeš herečkou, že se herectví budeš věnovat, že to vystuduješ, že to bude tvoje profese?
1: Já jsem chtěla herectví kombinovat se zpíváním, protože jsem od 4 let chodila do hodin zpěvu a klavíru a hudební nauky a ta hudba mě prostě úplně pohlcovala. Takže jsem chtěla studovat původně zpěv, ale v Brně byla studium jenom operního zpěvu, co se týče konzervatoře a to jsem nechtěla, tak jsem si potom brousila zoubky po střední škole, to jsem studovala soukromé gymnázium v Brně, tak jsem si brousila zoubky na JAMU, jenomže obor muzikál tedy, ale tam jsem se nedostala, protože už mě pohltila práce na Nově.
0: A k té se dostaneme za malou chvíli. Naším hostem je Gábina Partyšová.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, která 27 let strávila na Nově. S Novou si absolutně úzce spjatá. Kdo tě vlastně přivedl v 19 letech?
1: Ano, ano.
0: Na Novu.
1: Je to moje domovská televize a přivedla mě tam Lenka Hornová, která tuším, že dnes je programovou ředitelkou televize Prima nebo tak něco. No a takže se to všechno tak jako míchá a mění. A Lenka v té době byla moderátorkou televize Nova a vlastně i dramaturgem a vymýšlela různé pořady. A já jsem shodou okolností tenkrát u firmy Monitor EMI, která byla vlastně největším tady vydavatelstvím hudby, a která vydávala CDčka, tenkrát ještě Luce Bílý, Střihavkovi, Iloně Čákový a vedl to pan Kočandrle, tak mě vlastně vydali moji desku první, která se jmenovala Hledej lásku, protože já jsem uspěla v jedné soutěži talentový na České televizi a vlastně tam mě objevil hudební skladatel Pavel Vaculík, který mě vlastně napsal hudbu k mojí první desce, já jsem si psala tenkrát texty. No a s touhle deskou já jsem byla ve snídani s Novou jí promovat a jsem se zmínila, že vlastně v rámci studia jsem přecvičuju aerobik. A Hanka Kynichová tenkrát, cvičitelka, tak ta vlastně s televizí Nova dělala takový nějaký audiokazety nebo videokazety na řeckém ostrově Kos a protože Lucka Výborná a Lenka Hornová a všechny tady ty hvězdy vlastně moderátorský tam měli jet s tou Hankou Kynichovou a Lucka Výborná onemocněla, tak já jsem jakousi náhodou zhodou okolností měla jako pozvánku, že jestli nechci místo ta Lucky Výborné. Takže vlastně možná i Lucka Výborná mi zařídila tu kariéru moji, protože tam jsem se potkala s Lenkou Hornovou. No a jak už to tak bývá, tak jsme se dali do řeči. Ona tenkrát, my jsme obě byli kuřačky, ona měla tuším, že oheň a já cigarety nebo opačně. No a tak jsme si tam povídali a ona tenkrát plánovala pořád Prásk na televizi Nova o celebritách a jejich vlastně domovech a různých chatách a zázemí a soukromí. No a vzala mě jako redaktora do tohohle pořadu. Byť jsem to nikdy nestudovala, tak ona mě vlastně provázela tím a vlastně v reálu.
0: Takže si dostala školu. No a pak, že kouření je vždycky škodlivé. Tak někdy něco i dobrého přinese.
1: Jo, jo, vtipně někdy říkám, že jsem se do televize dostala přes kouření, ale všichni chápeme, že tohle to bylo jiný kouření.
0: Takže si dostala tak a právě tahle ta nabídka tě odklonila nebo změnila ty plány, ty přijímačky na jamu
1: ano,
0: a tak.
1: Ano.
0: Tím to všechno vzalo za své.
1: Přesně tak. Já jsem vlastně tenkrát už dostala smlouvu na Nově, začala jsem vydělávat nějaké peníze a nějako zalíbilo se mi v Praze a říkala jsem si tak třeba někdy, třeba za rok, třeba za dva a už jsem se k tomu studiu zpátky nevrátila, už jsem se nevrátila ani do Brna, a i když teď po x letech se tam trošku vracím, protože tam mám teď partnera, takže vlastně mě Brnečko volá teď.
0: A srdíčko
1: A srdíčko směrem zpátky, tak to je taky jako moc pěkná kapitola. No a já jsem už potom ani nechtěla, protože na Nově se mi velmi zalíbilo a já jsem pochopila, že to je moje cesta a vlastně jsem se i dostala k tomu zpívání, takže jsem potom i vydávala jakoby další desky a zůstala jsem i u zpívání i u té redaktořiny a postupem času vlastně jsem se z té redaktořiny dostala i do moderátorské role, vlastně tedy před mikrofon, ne za mikrofon a nebo před kameru. A takže ta moje cesta byla dlouhá, trnitá a řekla bych taková opravdu jako vysoká škola v terénu, kdy jsem si všechno odpracovala. Já si dneska vážím každého střihače, vážím si každé profese v té televizi, protože opravdu vím, jako co zatím stojí. A já jsem byla ještě v době, kdy jsme to opravdu jako natáčeli reportáž, která třeba trvala 4 minuty, tak jsme ji natáčeli jako den a pak jsme ji stříhali 2 dny a 2 noci. Jo? Takže já jsem zažila opravdu ještě takové to řemeslo televizní a jsem tomu moc ráda.
0: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, někdejší výraznou tváří televize Nova. Ty jsi zmiňovala to období, kdy jsi moderovala různé bulvární nebo společenské akce. To, co se dělo, to trvalo většinou třeba do noci, že jo? To byly různé večírky a podobně.
1: Je to
0: tak? Jak se ti potom druhý den stávalo? Nebo co na to tvoje tělo, řekněme?
1: Aha. My jsme si říkali takový laskavý bulvár, takže jsme nikomu neubližovali, ani jsme nestříhali potom ve střižně nic, tak aby někdo z toho vylezl jako špatný. Takže ta laskavost mě tam se líbila, protože bych nerada někomu svoji práci ubližovala, což jsem samozřejmě já ochutnala i na svém těle. No a ty večer a to noční natáčení bylo náročné, ale já jsem byla v té době taková ta noční, prostě ten noční tvor a strašně mě to bavilo, no a přes den jsem třeba pospávala, nebo jsem byla ve střižně.
0: Nebo jsi byla ve střižně. No dnes, kdyby ti řekl někdo, pojď moderovat takové akce, tak jdeš do toho? Nebo
1: ne,
0: už je
1: ne.
0: Prostě
1: ne, ne, ne.
0: Doba je minula, doba
1: ne,
0: je jinde.
1: Ne, už jsem příliš velká holka na to, abych něco takového moderovala, to ne. Mám ráda, moderuju ráda společenské akce, kdy mě různé firmy zvou na jejich akce, abych odmoderovala večírky, tak to mám ráda. Ale musím říct, že mnohem těžší období moje 7leté televizní bylo právě ve Snídani s Novou, kde jsem stávala 3:45, protože já jsem ještě bydlím na okraji, na periferii Prahy, takže jsem jezdila nějakou 3/4 hodinku nebo půl hodinku ráno do práce. No a tam ta porada před 5 a začátek vysílání od 6 do 9, musím říct, že 5x v týdnu stávačka. Nebylo to jednoduchý, celý víkend jsem se z toho dostávala a myslím si, že moje játra, ledviny a všechny vnitřní orgány dostaly dost zabrat za těch 7 let.
0: Vím přesně, o čem mluvíš, slyšela jsem to v České televizi, to brzké vstávání, ale třeba já jsem skřivan, tak mě to takové problémy nedělalo. Ty jsi sova?
1: Já jsem sova. A řekla bych, že potom těhotenství a mateřství ze mě udělalo vlastně skřivana. A možná i sovu dohromady. Ale je to o zvyku. Já jsem potom milovala ta rána, kdy prostě nikdo nejel, jenom kamioni a já do práce. A vlastně jsem se dívala na prostě ty ranní východy slunce a tu romantiku. A měla jsem to období moc ráda. Na druhou stranu jsem vždycky popisovala lidem, když se mě ptali, a jaký to je, jaký je ten týden, takhle brzy vlastně nastartovat ten mozek, jo, a 3 hodiny jet v tom přímém přenosu, kde se ti střídají různí lidé různých profesí, ne, tak to bylo velmi náročné a já jsem opravdu ty dny, kdy jsem v 9 odešla z práce, tak už jsem téměř nic nemohla dělat, ani cvičit, ani nic, protože jsem to přirovnávala k takovému jetlagovému stavu, kdy se přiletíš ze oceánské nějaké země a vlastně a nemůžeš nic, jsi prostě úplně vyřízená.
0: Takže no. Dny pro tebe sice byly delší, ale ne tak kvalitní.
1: Přesně tak, ano, bylo to někdy přežívání trošku.
0: A je to ta stejná Snídaně s Novou, ve které si ve svých 18 letech tehdy promovala svoji desku. Ty jsi potom po mnoha a mnoha letech začala moderovat.
1: Přesně tak. Já jsem byla hodně dlouho vlastně v těch celebritních pořadech. A potom jsem si odskočila i do Primy asi na 5 nebo 6 let. Tam jsem moderovala taky jeden pořad takhle o celebrita. A pak jsem si vlastně porodila, nebo ne, Prima byla až když jsem porodila, takže v 29 jsem porodila, to jsem rodila kojela a pak mě vlastně stáhla Prima k sobě a když jsem skončila na Primě, tak asi měsíc na to mi volali znovu, že by mě vlastně chtěli do pořadu Snídaně s Novou a tam jsem pak byla 7 let.
0: 7 let, to tak házíš těma 7 let tam, 5 let tam, to tak, to tak rychle utíká. Tak, ale pak přišlo to rozhodnutí odejít z Novy, definitivně zabouchnout dveře a o tom, jak si k němu dospěla a vlastně vůbec to samotné učení s tebou udělalo, o tom budeme mluvit za malou chvíli. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si v pořadu Alex a host povídám s moderátorkou Gabrielou Partyšovou, výraznou tváří televize Nova. Před 2 lety, už jsou to 2 roky, co jsi se rozhodla opustit svoji domovinu a vrhnout se do něčeho nového, do něčeho jiného. Jak moc těžké bylo to rozhodování? Přece jenom 27 let, to je téměř tvůj celý dospělý život.
1: Je to pravda, mezi tím jsem byla odskočená do té Primy, ano. Takže tam jsem si dala takovou pauzu. A já jsem a dodnes mám moc ráda moji domovskou televizi, televizi Nova, zažila jsem tam prostě, jak říkáš, spoustu krásného a mám tam spoustu přátel, ale já už jsem na mě tlačil čas, takovej ten... Jakože vlastně bych chtěla něco mít trošičku i svýho, ne pod diktaturou někoho, dramaturgovat si ty věci a už se překlopit do takové víc jako vizionářské role nebo té scenaristické, dramaturgické a chtěla jsem vlastně víc předávat ty zkušenosti třeba mladým moderátorům. No a to se mi povedlo, dostala jsem potom nabídku vlastně před 2 lety do Praha TV, že bych mohla dělat kreativní ředitel této televize a zároveň mít svoje 2 pořady, taky s celebritami nebo s lidmi zajímavými, známými. No a téhle nabídky já jsem využila a musím říct, že já jsem z těch televizí i z Novy byla několikrát vyhozená. Já jsem ten člověk, co mě vyhodíš jako oknem a já vlezu prostě komínem. Jo.
0: Oknem, jo,
1: takže opravdu jsem jako mnohdy zažila, protože jsem tak vychovaná, že si nenechám všechno líbit. Takže jsem i říkala mým šéfům věci, které se jim nelíbily a byla jsem jako mnohdy vyhostěná, pak zase zpátky navrácena, tak musím říct, že vlastně jsem se poprvé dostala do pozice, kdy já jsem šla s tou výpovědí, jo, protože jsem jako xkrát dostala tu výpověď já a bylo to takový jako osvěžující pro mě, jo. Bylo to vlastně hrozně fajn a těšila jsem se na nové a na nový kolektiv a na menší kolektiv, no a jsem tomu strašně ráda, já si myslím, že některé kapitoly se prostě mají uzavírat a já jsem na ní byla připravená, takže jsem to nesla velmi statečně a vlastně takže i s úsměvem.
0: I s úsměvem, takže když si opravdu přišel ten den D, zabouhla si ty dveře definitivně, nebyly slzy, nějaké emoce, rozlučka s kolegy, bylo něco
1: jo,
0: takového?
1: To všechno bylo, ale já jsem věděla, že jsem prostě udělala ten krok jinam a že jsem šla sice pomyslně, profesně, nebo jako z té velké televize.

0: ty a za kterou ti lidé ocení tím, že se na tebe podívají.
1: Tak ano, doba je jinde. Málo kdo už dnes sedí u té televize a přesně na ten čas, kdy ten pořad začíná, tak tam sedí. Takže ty jsi se posunula, rozloučila se si tam, kde jsi, v televizi Praha, kde máš svůj pořad. Řekla bych party show, se jmenuje ten pořad. Skoro bych řekla, že to je takový Alex a host televizní.
0: Je to pravda,
1: protože zpovídáš opravdu širokou škálu hostů, zajímavých profesí, nezůstáváš jenom u celebrit. Která ta sorta hostů tě nejvíce baví, ta profese? Když k tobě jde třeba lékař, nebo tam, kde se asi cítíš jako ryba ve vodě, což jsou právě nějaké celebrity, zpěvačky, herci?
0: Musím ti říct, že já vlastně tam mám dva pořady. Jeden je i s reportážemi, to znamená, že tam zpovídám toho hosta kratší dobu a mezi tím jsou reportáže. My se soustředíme na různé vernisáže, výstavy a vlastně už to neděláme, takže bychom tam jako natáčeli ten večírkovský svět, ale spíš takový ty trošičku už věci, které vlastně nikde v médiích moc nejsou. A nejvíc, abych odpověděla na tvoji otázku, tak mě baví ta barevnost těch hostů, ale zároveň u těch velmi známých jmen, tak já už se zpovídala prostě milionkrát. Takže vlastně, když přijde někdo, kdo není tolik známý, ale je zajímavý a dostatečně pro ten formát vlastně už trochu i známý, tak to mě nejvíc baví, protože mě baví to, že vlastně nevím, co odpoví a že ho vlastně neznám. Takže asi to se netýká té profese, ale týká se to toho neznámého pro mě.
1: Takže objevuješ, nejen pro diváky, i pro sebe.
0: Ano.
1: Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host, je s námi Gábina Partyšová, pardon, Gabriela Partyšová, moderátorka, nově také kreativní ředitelka v televizi Praha. Ty už si zmiňovala, že moderuješ tam dva své pořady, plus tedy se podílíš, nebo podílíš se na tom, jak to bude vypadat. Trochu mluvíš do scénáře, do dramaturgie, takže teď si profesně naprosto spokojená?
1: Ano, ano, to mě baví, že

0: Jsem trošičku i vlastně nejen před tou kamerou a nejsem jenom ten kašpárek, ale jsem vlastně i ten kreativec, který vymýšlí hosty, vymýšlí témata a to mě moc baví. Mě baví ta kreativa kolem toho celého.
1: Takže oči máš i uši máš nastražené, oči otevřené do kořán a napadne tě třeba tip na hosta v nějaké neúplně situaci, kdyby se to očekávalo, třeba, že vůbec nepřemýšlíš nad hosty a buď někoho potkáš, nebo někoho vidíš, někde něco čteš.
0: A musím říct, že asi sociální média jsou pro mě takovým velkým zdrojem, protože samozřejmě ten mobil v ruce mívám dost často taky a to, co jsem, to, co všechno jako vnímám, tak mě třeba zaujme to téma. Většinou já jdu po tématech, ne tolik po hostech, ale po tématech, takže mám pocit, že když mě něco zajímá jako tematicky o tom člověku a něco se o něm dozvím právě skrze třeba sociální sítě, tak si řeknu, jo, to by bylo fajn vlastně v tom pokračovat třeba, že by mě zajímaly ještě otázky kolem toho.
1: Řekni mi, jaká je výhoda malá televize proti tomu velkému kolosu jménem Televize Nova?
0: Já si myslím, že celkově jsou tam lepší vztahy, bych řekla, protože prostě je tam méně lidí, kteří tě můžou pomlouvat.
1: Bližší vztahy, takové rodinné?
0: Jo. Pohybuješ se v takové malinké prostě rodince. No a jinak, ale já to neberu, že jsem šla prostě od někud, kde jsem prostě se necítila dobře, někam, kde se teď cítím dobře, ale spíš opravdu jakoby profesně jsem pro sebe postoupila, můžu rozhodovat víc já jakoby o určitých věcech, o kterých jsem rozhodovat na Nově nemohla.
1: Tak jak už jsem v průběhu toho rozhovoru, myslím, že jsem zrovna v úvodu říkala, tak ty už si, samozřejmě maminka si stále, ale už nejsi ta maminka, která musí být denodenně chystat, učit se se synem, chystat svačiny a tak dále. Už ti syn vylétl z hnízda, tak se to říká. Jak jsi to nesla?
0: Nesla jsem to statečně a je to rok, kdy můj syn Kristián odešel do skotského St. Andrews studovat IB program, což je vlastně takový dvouletý program ukončený mezinárodní maturitou, kterou on si chtěl udělat, takže on pokračuje dál ve studiu střední školy, kterou tady načal, ale pokračuje dálkově s tím, že ještě studuje tuhle tu prestižní školu, takže toho studia má opravdu dost. Ale on je studijní typ a on si tu školu sám vybral, sám si udělal zkoušky, které trvaly asi rok. COVID zařídil to, že vlastně všechny tady ty programy nebo tady ty školy vlastně s vámi dělají online ty zkoušky, takže nemusel ani tam jet, ale dělal jakoby různé práce, které musel odpracovat a trvalo to nějaký čas. A má perfektní angličtinu, protože studoval bilingvně základní školu s Hany Kennedyen, no tak měl předpoklady a vlastně chtěl a já jsem si říkala, protože to moje jediné dítě, tak jsem si říkala, jaký to bude, víš, a na to se nepřipravíš, to je prostě jako porod, jo, nebo jako se připravit prostě na roli mámy třeba, to se prostě nepřipravíš. A takže měla jsem stažený žaludek hodně, tak 3-4 měsíce předtím, než odletěl, potom jsem teda měsíc předtím, to už jsem skoro ani nespala. A pak tam odletěl, já jsem ho tam odvezla a nechala jsem ho tam toho mýho malýho přerostlýho chlapečka, že jo, 1,86 m nebo kolik má, tak jsem ho tam nechala a v tom Skotsku studeným, no a odjela jsem a asi po týdnu mi volal, mami, já to tady miluju, to je prostě místo, kde prostě je mi tak strašně dobře, kantoři výborní, všechno. Takže ono, Alex, strašně záleží na tom, jestli to dítě, jak se tam s tím popasuje a jakou ti dává zpětnou reakci. A když ta zpětná reakce je takhle přívětivá a krásná, tak se ti obrovsky uleví a vlastně mu to přeješ. A přeješ mu, aby mohl roztáhnout ta křídla a aby mohl letět prostě. A víš, že letí sám už na vlastní pěst. A to je teda strašně krásný pocit té maminky, protože vlastně mám pocit, že kdyby se mnou cokoliv stalo, tak prostě už roztáhl ty křídla a letí.
1: Takže když je dítě šťastné, ať je kdekoliv, tak je maminka šťastná. Čeká mě to dvakrát, tak jsem chtěla vědět, jak to bude probíhat, ale jak jsi říkala, to je nepřenosná zkušenost. Aha. Gabriela Partyšová je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s moderátorkou, také kreativní ředitelkou televize Praha, Gabrielou Partišovou, maminkou, která ale už je sama, nebo respektive její dítě se osamostatnilo. Tvůj syn Christian zamířil na studia do Skotska. Hodně se řeší bezpečnost v evropských městech. Řešila jsi i ty?
1: Ano, řešila Alex, protože sleduju, co se děje v evropských místech a městech, a u Christiana byla volba i nějaké předměstí Londýna a dokonce i Londýn samotný a pak tady skotské menší městečko St Andrews, a já jsem byla ráda, že si vybrala kompaktnější městečko, malinký, je to jenom univerzitní město, je tam strašně moc studentů a golfistů, dokonce je tam nejstarší golfové hřiště a můj syn je velkým golfistou a já jsem taky milovnicí golfu.
0: Potom takže to asi má, jsem chtěla říct.
1: No, a celá jako moje rodina, můj přítel a všichni hrajou golf, takže to nás jakoby spojilo a musím říct, že je to výborný právě z hlediska té bezpečnosti, protože když jsem se tam byla několikrát podívat, tak jsem se i já cítila jako velmi bezpečně právě tím, jak je to malinký a ten golf je bezvadný v tom, že on pojí ty místní lidi a zároveň ty, to město žije golfem a ty kluci a ty holky chodí prostě si větrat hlavu od toho studia, protože ty školy jsou tam poměrně náročné, jsou prestižní a je tam toho studia hodně a ta větračka hlavy je prostě úplně úžasná. Christian mi dokonce říkal, že když by tam neměl větrání hlavy v podobě toho golfu, takže by to psychicky pro něho bylo jakoby daleko náročnější.
0: A myslíš, že se ti Christian někdy vrátí domů? Myslím, natrvalo, nebo jo, už jo. Se s ním můžeš rozloučit?
1: Spousta lidí mi říká, jako no, tak to se najde nějakou skotku, a já říkám, ne, to asi, to nevím, jako zrovna jestli. Já nevím, neznám, jaká bude cesta jeho duše, ale když mi říkal, že půjde potom, až udělá tu IB maturitu, ten program vlastně ukončený mezinárodní maturitou, takže by chtěl jít do Ameriky, tak na to jsem se netvářila úplně dobře, protože pro mě už přeci jenom za oceánem, jako by se mi vracel méně často, takhle se mi vrací každých 7 neděl, mám ho tady týden doma, takže ta škola i v tomhletom je vlastně velmi schovývavá k rodičům, takže my se vidíme dost často a za tím oceánem by to pro mě bylo jakoby těžší, ale je to dost člověk a moji rodiče mě prostě taky nechali odejít z Brna do Prahy a nechali mě prostě, ať já si najdu svý partnery. Nikdy mi nemluvili jakoby do výběru ať už vzdělávání nebo mých partnerů a já si myslím, že tak to má být a že to je prostě už na něm. A tak ve skrytu duše vlastně maminkovské doufám, že nebude moc daleko a že budou vnoučátka a že prostě si užiju i ještě vlastně ten život té babičky.
0: Život té babičky, neumím si ti představit, teď určitě ne. A možná ještě hodně dlouho ne, ale když se ti syn Christian po 7 týdnech vrátí domů, tak jak ten týden nejraději trávíte a plánujete třeba, protože máme samozřejmě začátek června, za chvilku je tu léto, prázdniny, tak plánujete nějakou společnou dovolenou?
1: Ano, určitě. Asi tě překvapím, ale vždycky, když se vrátí, tak jsme hodně na golfu.
0: Větráte.
1: Takže pořád větráme ty hlavy. No a golf je bezvadným jako takovým trenažerem psychiky, takže jsme hodně na golfu a povídáme si, protože na golfu vlastně by člověk neměl mít ten mobil v ruce, tak to je taky jako bezvadný point toho sportu. No a takže jsme často na golfu a povídáme si. My jsme hodně, máme důvěrný vztah, říkáme si věci, povídáme si, zajdeme někam na něco dobrého k jídlu a my máme moc pěkné vztahy. Já děkuju Pánu Bohu, že vlastně i moje rodiče, i veškerý ty vztahy, kde já se pohybuju, tak jsou moc pěkný a pracujeme na nich, protože na vztazích se prostě musí pracovat. Je to taky práce.
0: Je to také práce, někdy to rádo zabrat, někdy ano. Naopak. Tak léto je budeš trávit ještě v posledních pár vteřinách.
1: Prozrad. Já budu léto trávit. Ano. My chceme cestovat hodně po Francii, tam jsou krásná golfová hřiště, na kterých jsme ještě nebyli. Potom letíme na Malorku, protože tam má zase dům můj partner, takže tam to je taky ráj, prostě kolem baráku máme asi 6 golfových hřišť, takže zase budeme na greenu. No a tak.
0: Děkuju moc. Já moc přišla. Už si léto, ať se ti daří.
1: Ty taky, já moc krát děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Český voják skončil v izolaci po návratu z Konga, kde se šíří ebola. Ostravský případ syntetických drog ukázal rozsáhlé škody na životním prostředí. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Po návratu z mise v Kongu skončil český voják v izolaci. Informaci deníku N potvrdil ministr obrany za hnutí SPD Jaromír Zuna. Ve středoafrické zemi se šíří ebola. Voják je ve vojenském centru v Těchoníně na Orlicko-Ústecku preventivně a nemá žádné příznaky nemoci. Podle Zuny jde o standardní postup, když se voják vrací z exotické země.
2: Ten voják nemá žádné příznaky, je naprosto v pořádku. Samozřejmě, protože ta africká oblast je riziková, pokud je i o tyhle ty nakažlivé nemoci, tak byl naprosto standardně umístěn do Těchonína, do karanténního režimu. To děláme s každým vojákem.
0: Voják se do Česka vrátil předminulý pátek. Podle armády bude v izolaci ještě několik dní. V pražské nemocnici Bulovka taky zůstává americký lékař, který se dostal do kontaktu s ebolou na hranici Ugandy a Konga. Příznaky nemoci se u něj i nadále neobjevily. Tisíce litrů nebezpečných chemikálií skončily v polích, lesích i na okrajích Ostravy. Podle soudu šlo o důsledek činnosti drogového gengu, který v nelegálních laboratořích vyráběl syntetické drogy pro mezinárodní trh. Při výrobě vznikaly velké objemy toxického odpadu, který pachatelé likvidovali bez jakékoliv kontroly. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil tresty od 12-letého vězení po podmínku. Ostravská policejní mluvčí Eva Michalíková potvrzuje, že právě nelegální odpady tuto kriminalitu provází.
3: Každopádně se může jednat i o ekologický problém, a to proto, že výrobce se může zbavit odpadu, který při výrobě zbyde, vylitím do volné přírody, a to zatěžuje životní prostředí.
0: Obnovou střešní krytiny a fasády pokračuje rekonstrukce Kendeho vily v Českých Budějovicích. Židovskou kulturní památku město koupilo před 3 lety za 20 milionů korun od soukromého vlastníka. Na letošní opravy radnice vydá 8 milionů. Další stavební práce potrvají 2 roky. Pokračuje náměstek primátorky z TOP 09 Tomáš Bouzek.
4: Příští rok se bude dělat elektroinstalace, to ještě nemáme vysoutěženo, ale už máme hotový projekt nebo studii na úpravu zahrady. A to budeme dělat hned v těch dobách následujících, protože ta zahrada je vlastně stejně důležitý prostor jako ten dům. Sport.
0: Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním zápase finálové série České ligy Pardubice 81-73 a udělali první krok k obhajobě titulu. Další zápas se odehraje v Nymburku zítra od 18 hodin. Série se poté přesune do Pardubic.
1: Počasí.
0: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 směrem do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 13 směrem do Chomutova dejte pozor na konci Klášterce nad Ohří. Na vozovce se tam pohybují lidé, tak zpomalte. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání otevřel úspěšný kalifornský nováček 37letý John Pardy. Je jako pán sobotní noci Mr. Saturday Night, jak se jmenuje nejen tahle písnička, ale celé album, které se objevilo mezi novinkami v letošním září. 3 roky před jeho narozením, tedy před rovnými 40 lety, se mezi majitele samostatného alba konečně zařadil i pražský Pacifik s velrybářskou výpravou.

Tony Linhart, Josef Blažejovský, Hanka Sýkorová, Marcela Voborská, Ota Banda, Skajanovský, Miloš Tůma, Vladimír Vodvářka, Václav Maršálek se svou manželkou solovou Helenou Maršálkou, tedy zřejmě nejrozsáhlejší ze všech sestav Pacifiku a vytrvale zelená blátivá cesta z roku 82. O 30 let později se v zámořské hitparádě poprvé objevilo jméno John Pardy a v roce 2015 se na její vrchol vyhoupl z hůru nohama Boots Overhead.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

Zakladatel a kormidelník Pacifiku Tony Linhart s Helenou Maršálkou a Hankou Sýkorovou a stovky vlaků v nahrávce staré rovných 40 let. Stejně jako další pacifický evergreen a jedna z prvních úspěšných písniček Tony Linharta Orinoco.

Václav Mašálek, původně člen folkových Drnkačů, a další ze stálic dílny Tony Linharta, Hej kočí. O 15 let později přisoudil kormidelník pražských grošáků Karel Zápotocký stejný název honky-tonkové klasice Oklahoma Hills, kterou už v roce 1945 vynesl do hitparádového trůnu Jack Guthrie.

Možná je to poslední noc tvé samoty, Last Night Lonely, další kousek ze 14-dílné sestavy alba Mr. Saturday Night Johna Pardio, který vyletěl do čela žebříčku nejhranějších countryovek. Odehrává se v baru, podobně jako tu, a najít nové místo, kde se napít. New place to drink.

0: Country dostavník Mirka Černého.
1: Dokud tráva bude růst, řeky po

Václav Maršálek a další evergreen, který přivedl do zpěvníku svého Pacifiku Tony Linehart, Dokud tráva bude růst. Ovšem podstatně vytrvalejší kousek nabídl Pacifiku původní člen Taxmenů, kytarista Pepa Blažejovský, společně s Helenou Maršálkovou, Jeanovou láskou.

Gasíkorová se silně šansonovým jarem nad Bretaní. Jedna ze 14 nahrávek prvního solového alba pražského pacifiku Tony Linharta, které vyšlo před rovnými 40 lety. A ještě jednou se vypravíme mezi čerstvé novinky rodáka z kalifornského Dixonu, Joe Pardyho, majitele jednoho platinového alba a 7 stejně hodnocených singlů. Tentokrát za ryze honky-tonkovou výzvou Vrchovatě dolej, Fill It Up. Fill it-

0: Ani jsme se nenadáli a dnešní Kádr dostavník pomalu zaparkuje. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a co nejpříjemnější zbytek večera, do něhož vás příjemně naladí jazzová píseň Tony Linharta. Tak dobrou noc.
1: V zatuchlém domě sedí u klavíru.

zatuchlém domě otevřete okna a vpusťte klidně dovnitř ptačí zpěv. Přivítá ráno i zaprášená loutna, věnce a okřídlený lev.

probudíte štěstí, které dnes čeká někde opodál. Napište jednou místo overtury.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Premiér Babiš jednal s ministrem obrany Zůnou o červencovém summitu NATO. Ústečtí kriminalisté uzavřeli vyšetřování požáru v mostecké restauraci. Navrhli obžalovat dva lidi. Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou za SPD. Mluvili třeba o mandátu na červencový summit NATO v Ankaře. O složení delegace ale nejednali. Zůna to řekl ve 20 minutách radiožurnálu. Vysvětlil taky, proč rozhodnutí o tom, jestli na summit pojede i prezident Petr Pavel, padne až po aliančním jednání ministrů obrany NATO v polovině června.
3: Budeme mít další hlubší podklad k tomu, abychom to naše stanovisko a pozici České republiky, kterou bude premiér představovat na summitu NATO v Ankaře, tak abychom mohli ještě kvalitněji zpracovat. Takže je docela logické, že jsme posunuli to finální rozhodnutí právě až za tento horizont o pár dní.
2: Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s loňským požárem v restauraci v Mostě. Tehdy zemřelo 7 lidí. Hořet začalo poté, co jeden z hostů nešťastnou náhodou převrhl plynové topidlo na nelegálně postavené terase. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala, z obecného ohrožení z nedbalosti, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
4: Jako zásadní porušení bylo shledáno umístění zahradních topidel do prostor neskódované terasy, a to v rozporu s pokyny prodejce topidel k jejich obsluze. Obě osoby jsou obviněny ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě soudem uznané viny hrozí obviněným trest odnětí svobody až do výše 10 let.
2: O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. V Měnině na Brněnsku nejspíš vznikne největší fotbalová akademie v Česku. Plánuje ji tam vybudovat Zbrojovka Brno. Areál za stovky milionů korun by mohl mít až 15 hřišť. Vedení klubu dnes záměr představilo obyvatelům Měnína. Ti se v debatě ptali třeba na míru osvětlení areálu v noci, případný světelný smog nebo na spotřebu vody na údržbu hřišť. Podle generálního ředitele Zbrojovky Jana Mináře s připomínkami budou pracovat.
5: Připomínky jsou legitimní, já myslím, že většinu jsme schopni jako vyřešit nějakou technologií, zejména to osvětlení a podobně. Co se týče vody, tak to je o nějakých propočtech, které jsme se zatím nedostali. My otevřeme nějaký komunikační kanál, lidé tam budou moct posílat ty dotazy a pan architekt sám říkal, je to pro něj zadání, aby ty dotazy vyřešil a mohli jsme je odprezentovat na příštím setkání.
0: Počasí.
2: Zítra bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami. Během dne bude od západu srážek a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 15 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na kilometru 62,5 ve směru do Brna stojí porouchané auto. A na silnici 27 z Plzně do Žadce čekejte komplikace za křížením s dálnicí D6. Ve Strojeticích narazilo nákladní auto do domu. Průjezdné je to Kyvadlově jedním pruhem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek má bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlešťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padlí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Myslí mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédly se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles!
8: Že by snad přece!
7: Fricku, co to děláš? Tady buď!
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Frýcek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští. Nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy býval.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavu.
7: Vivant professores. Tak. To je v pořádku.
6: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
9: To já nerozhoduju. To musíš tady.
6: Pane strýčínku, uctivě prosím.
7: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
2: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
10: Slyšel jste? Viděl jste?
11: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
10: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
2: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
10: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
12: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
10: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
12: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
10: Třeba je rozehnat.
11: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
10: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
12: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
2: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta k fortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
10: To se nestalo, co je filozofie, filozofií!
2: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila, jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde
Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winklář v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Preiss, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl.

0: pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu při práci provědu, jak

ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká. My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to svět.

jenom 2 míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po prati, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají.

0: za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
1: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
0: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
0: Zlatý kříž.
1: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
0: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
0: Cože?
1: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
0: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
0: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
0: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutý, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí capat. Nemůže si pomoct.
1: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodlaje o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
1: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, všetci čtyři.
1: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde, samé?
5: O co jde? Nač chce mít číslo?
0: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
0: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špice a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
1: Tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
3: Kde je strážník?
7: Od pumpu s nima!
8: Pitrové,
0: davači! Tohle si odpikáte!
1: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
7: Jsou to špislové.
0: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
0: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. seberte si peníze za jízdu a hejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se už stávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
1: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny procestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
1: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
7: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
0: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak nahoru, nahoru, nahoru.
1: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
0: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
1: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova, okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme, taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
0: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
0: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
0: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane.
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš. Slavná doba, pane. A vy?
6: Winkle, Nathaniel Winkle.
9: Sportovec, pane?
6: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
6: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
0: To je prav zvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
9: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
8: Tapman, Tracy Tapman.
9: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
1: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima děvče, pane.
8: Velice.
9: Anglické dívky ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti. Vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
8: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
8: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant. Jediná dcera, Dona Kristýna. Skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
8: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane. Mrtva.
8: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
8: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
1: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
6: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
1: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
0: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
1: Načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píč nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
0: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
6: A byl bych rád viděl jeho psa.
1: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic. Ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
10: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
11: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prý líčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pohromu zahrádkářů na mšice. Vypravíme se mezi chovatele akvarijních rybek a poradíme se zateplením stropu a střechy domu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky. Každý z nás má nějaký sen. Někdy je malý, někdy se splní brzy, jindy na něj čekáme dlouhé roky. Občas nám do cesty vstoupí povinnosti, starosti nebo prostě není ten správný čas. A pak jednoho dne přijde okamžik, kdy si můžete říct, konečně se to podařilo. Právě o takových chvílích si budeme dnes v noci povídat. O splněných snech. Jaké přání jste si nosili v srdci možná celé roky? Co jste se slíbili, že jednou uděláte, zažijete nebo dokážete? A jaký byl pocit, když se váš dlouho odkládaný sen konečně stal skutečností? Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že mohou být inspirací a povzbuzením pro ostatní posluchače, kteří na splnění toho svého snu teprve čekají. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a možná můžeme přidat telefon 731 800 900. Kdo ho ještě nezná z paměti nebo nemá uložený, tak to je to kouzelné číslo, které vás přivede sem za mnou do vysílání. linka@rozhlas.cz, to je e-mail, a můžete najít také náš formulář na webu rozhlas.cz/linka. Když se mi splnil dlouho odkládaný sen, právě to je dnešní téma.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc všem posluchačům Noční linky Českého rozhlasu. Někdy si něco přejeme tak moc, že už skoro přestaneme věřit, že se to někdy splní. A pak nás život překvapí. Dnes si budeme společně povídat o dlouho odkládaných snech a přáních, která se nakonec stala skutečností. Co jste si přáli vy? A jaké to bylo, když ten okamžik konečně přišel? Paní Staňka je s námi, vítejte.
1: Děkuji pěkně, paní Jaruško, srdečně vás zdravím a zdravím posluchače. Co jsem si přála? Přála jsem si řidičský průkaz. Ale jak to bývá v mnoha rodinách, manžel ten si hodně zakládal na autičku. No a jako když se bál mě ho půjčit, tak jsem ho respektovala, až jednou se stalo, že známa, který auto neměli, šla si dělat ten řidičský průkaz. Já jsem se říkala, no tak když ho bude mít Jiřinka, by to nemůže být nic tak těžké. Proč bych to nemohla mít taky? No a když jsem přišla domů a řekla jsem, že jsem se přihlásila do autoškoly, tak to byl v první řadě smích. Naše maminka půjde dělat řidičák. No tak jsem se říkala, no jen se smějte, manžel i děti. Jo, měli z toho opravdu jundu. No já jsem ten řidičák udělala, sice ne na poprvé, ale na podruhé, poněvadž prý na poprvé to udělá každý cvok až intelektuál, prý až na podruhé. Já jsem udělala testy za plný počet bodů, no ale přede mnou stálo auto na křižovatce, odjelo. No a já jsem viděla křižovatku prázdnou, tak jsem měla taky místa, abych zůstala na té stopce stát, na té křižovatce. No tak samozřejmě za křižovatkou hned mě vyhodil pan policajt. No a já jsem šla tedy paní Bartové šéfce i autoškoly a říkám, vyhodili mě. A byl tam druhý komisář, tak se na mě dívá a já říkám, ale lepší prý je rozbit auto, autoškoly než vlastní. Jo. No a
0: no
1: za týden
0: je to
1: jsem
0: pravda,
1: šla.
0: Staňko.
1: Ano, za týden jsem šla dělat opravku. Jo. To jsem už udělala, už jsem věděla, že na té stopce musím stát. Jo, no a ta paní Jiřinka tedy neudělala ani jízdy a ani testy. Já jsem se říkala, tak co teď? Na podruhé udělala testy a měla hrůzu z těch jízd. Já říkám, Jiřinko, nic z toho nedělej. To uděláš. Nesmíš mít trému z toho komisaře. Když to bude starý, tak si ho představ, že je v bombardákách. A když to bude mladý, takže je ve slipech. No jenže ta paní učitelka, která nás učila, ta paní Lenka, tohle řekla v kanceláři u šéfky. A byl tam ten starší komisař opět. Tak paní Jiřinka tady ty jízdy udělala na podruhé.
0: Ano.
1: No a já když jsem tam přišla do té kanceláře, tak se na mě podívá a říká, to jste vy, která jste tak strapnila toho mého kolegu. Já zůstala na něj koukat, říkám, já a jak? No prosím vás, on přijde do služby a všichni se ho ptají, jestli má slipy.
0: To je povedené.
1: No, tak, jo, takže takhle vlastně byly začátky a konce mojí autoškoly. Potom jsem samozřejmě jezdila dálkové do zahraničí služebně. Jo, když jsem odešla tady ze zdravotnictví, tak kvůli tomu, že jsme měli nemocného chlapce, tak jsem nějakou dobu dělala i jako funkci redaktorky. No a potom už trošku někde jinde. No a pak jsem jezdila tady hodně do ciziny, po republice. No a najela jsem spoustu kilometrů. A když manžel zemřel v 51 letech a dcerka po střední škole šla na práva, tak se mě opravdu ta autoškola hodila a teprve tehdy jsem plně ocenila, jako, jaký to má význam.
0: Jaké to má benefity. No, to byl krásný příklad toho, že se člověk nemá vzdávat po prvním neúspěchu. Mnoho lidí by to možná pak vzdalo, ztratilo odvahu, ale vy jste do toho šla znovu a vyplatilo se. A věřím, že radost z řidičského průkazu byla o to větší pak, když jste věděla, kolik úsilí vás to stálo. A ten krásný příběh k tomu. A Jiřinka jezdila pak taky statečně bez nehod?
1: Jezdila, dokonce i taxikářku dělala.
0: Cože?
1: Ano, dělala taxikářku. Jo, takže opravdu jezdila, no a taky ale mladá odešla poměrně z tohoto světa. Jo, takže už Jiřinka není mezi náma. No a říkám, moje první autíčko byl Fiat Tempra a druhý Kroma. Takže...
0: Staňko, milé, tak já vám přeji, ať vám řízení stále přináší radost, svobodu a spoustu hezkých zážitků.
1: Už nejezdím, já jsem loni prodala autičko. Z velkých aut jsem pak jezdila, 3 roky jsem měla staré auto. Byl to Volkswagen Up. Jo, a už ho nemám, loni jsem se ho zbavila, prodala. Poněvadž čekám na druhotnou operaci šedého zákalu. Na levém oku pravé už mám a nechtěla jsem ve svém věku opravdu něco nemilého opravdu
0: riskovat. Zatím
1: nebyla jsem si jistá už.
0: Paní Staňko, mějte se hezky, pozdravujte své blízké a děkujeme, že jste byla součástí dnešní noční linky. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná právě teď poslouchá někdo, komu se splnilo přání po mnoha letech čekání. Zavolejte nám a podělte se o svůj příběh. Dnes si povídáme o snech, které dozrávaly hodně dlouho. Jaký byl ten váš?

0: Vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnes nás zajímají splněné sny. Takové, které jste si nesli životem celé roky, než konečně přišla jejich chvíle. Je s námi pan Milan, vítejte, krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače Noční linky i vás, paní moderátorko.
0: Máte prostor.
1: A začal bych s tím, že mým velkým snem bylo vidět moře. Já jsem se tam dostal až 35, proto to trvalo tak dlouho. Moře v Itálii bylo velice krásný. A vydělával jsem na to, jako dřel jsem, hodně jsem dřel, aby tam rodina mohla jet. A další můj sen je práce na majáku, rád bych strávil třeba měsíc na majáku. Mm-hmm.
0: Tak Milene, pojďme postupně. Takže právě Itálie byla vaším snem, nakonec splněným. Říkáte, že jste si to přál celé roky. Co vás tam tak lákalo? A hlavně splnilo to očekávání?
1: Finančně. Prostě moře, to má každýho skoro.
0: Takže to bylo skutečně pohled na to moře, tak proč zrovna ta Itálie? Proč ne třeba jiná země?
1: Protože my jsme měli malé děti a to bylo tak finančně dostupné, víte? Ale bylo to tam velice pěkné. Pak jsem viděl majáky a začal jsem se zajímat o práci na majáku.
0: No dobře, tak to je teda ten druhý sen. Tak to nám musíte rozvést.
1: To je ten druhý sen, práce na majáku. Byl jsem ve Žraloši hlídce taky. Mě tam pustili.
0: Milane, já nevím, co to je Žraločí hlídka. Tak odpuste mi tu neznalost, můžete nám to popsat?
1: No to je, že jste na pláži, vylezete na takový sedátko a koukáte na moře a musíte dávat pozor, jestli tam je žralok nebo ne. A když je, tak udělat poplach, aby všichni lidi rychle opustili.
0: No počkejte, tak já jsem si myslela, že to bude práce nějakých hlídačů, plavčíků možná. Tak vy jste tam teda byli jako turista, vás teda zaměstnali, ano, nebo jak to myslíte?
1: Byl jsem tam jako turista, potkal jsem tam jednu Češku, která měla manžela, který to dělal, tak mě vzal sebou.
0: Mhm. No a to se vám tak zalíbilo?
1: Ano, zalíbilo.
0: Že byste to chtěl dělat znova, jako myslíte třeba, že byste se tam odstěhoval někdy?
1: Chtěl bych to dělat jako na furt. A potom ještě mám takový sen strávit, nebo taky dělat na hradě, víte, třeba hradního pána. To je taky zajímavá práce, ta historie.
0: Ano, já jsem si myslela, že myslíte, že byste chtěl být prezidentem, že byste chtěl na hrad. Takže jste to dovysvětlil. My jsme dnes měli pana prezidenta tady u nás ve Zlíně na návštěvě, navštívil i rozhlasové studio, které zrovna bylo v terénu v rámci Zlín Film Festivalu, takže s námi dnes vlastně trávil čas, bylo to milé, ale to, promiňte, musela jsem to říct, protože jsem těch emocí plná, ale zpátky k vám. Třetí sen, to rozvedeme?
1: Třetí sen je moderovat v rádiu, ale to se neuskuteční, to je jedno. Je to prostě sen.
0: Průpravu máte dobrou, Milane, respektive to už je čtvrtý. To přece byla Itálie, maják, hradní pán a moderování. Víte co, kdybyste měl cestu do Zlína, tak přijeďte, protože zrovna zítra si to můžete tady v parku Komenského vyzkoušet. V rámci filmového festivalu je Český rozhlas Zlín pro vás v terénu každý den od 9. až do 19. A tam si právě hrajete na to, že jste moderátorem. Takže kdyby náhodou, tak jste srdečně zván, stejně jako všichni ostatní posluchači. Milane, děkuju vám. Přidáme ještě pátý sen?
1: Ještě sen pilotovat letadlo, ale to je taky takové už. Na vojně jsem to udělal jednou a bylo by to pěkný, no. Ale to se mě nesnělo skutečný.
0: Milane, všechny vaše sny byly hezké. Jsem ráda, že ten krásný...
1: Ten maják a ten hrad, ten by byl nejlepší, no.
0: Mm-hmm. Ten krásný sen s tím mořem se splnil.
1: A když byl na tom hradě, tak by mohl tam mít i to rádio, že jo, moderovat. No.
0: Přesně tak. Taký rozhlas na hradě. Mějte se dobře, zase někdy.
1: Děkuju, naslyšenou. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin, 23 minut, tady je noční linka Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc. Každý z nás má někde v sobě seznam věcí, které by jednou chtěl zažít. Některé se podaří brzy, jiné si dávají na čas. Dnes mluvíme právě o těch druhých, o snech, na které jsme si museli dlouho čekat, než se splnili. Kdo je s námi? Kdo s námi bude teď chvilku vysílat a odpovídat?
1: Přeji krásný večer. Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířských Janovic.
0: Jaké přání vás provázelo roky, nakonec se splnilo, pane Miloslave?
1: No hlejte, já vám to řeknu. Já když jsem byl malý kluk, tak jsem zbožňoval Karla Gotta. Ale protože jsem ho nikdy neviděl, tak jsem ho chtěl taky někde potkal. A mně se to povedlo, když jsem jezdil do Berouna, do školy, do učení, tak jsem musel jezdit přes Prahu. A právě v Praze na Václaváku, tam jsem jednou čekal na elektriku, že jo, na tramvaj. A jak tak čekám, tak najednou koukám, že šel takový elegán, jo, a lidi se za ním strašně otáčeli. A já tak si říkám, sakra, Hergo, to je nějaký fešák, ten jde snad ze zábavy, nebo co, strašně vyfiknutý. A povídám ty jedný paní, povídám, paní, prosím vás, kdo to je? A ona se na mě podívala a povídá, toho neznáte? Vždyť je to Karel Gott? Já jsem ho nikdy neviděl. Ale jen se mihnul okolo mě, jo, a už běžel dál, jo. Takže já jsem byl strašně překvapený, jaký to byl fešák, jo. Já jsem říkal, no tak takového člověka teda, to jsem si nikdy nepředstavil, takže tohle to je ten Gott.
0: No, člověk si někdy představuje, jak si se svým idolem popovídá, vyfotí se s ním a nakonec stačí takový krátký okamžik, pár vteřin a radost zůstane na celý život.
1: No, ale já jsem dostal opravdu paf, jo. Já jsem říkal, dítě, já jsem ho nikdy neznal, ale takovýhle fešák, povídám, no Ježíš, ten je vyfiknutej, ten jde snad stanečních, jo. On chodí vždycky jako vyfešákovaný, že asi.
0: Ano.
1: Ale já jsem ostal opravdu paf.
0: Miloslave, tak to byl jeden sen, který se splnil. Máte nějaký další?
1: No tohle to byl jeden a největší. Mm-hmm. Ale helejte, ale protože já skládám básničky a už jsem o Karlu Gottovi jich složil 8, tak tady mám právě zrovna dneska o Karlu Gottovi jednu.
0: Dobře, tak nám ji můžete přednést.
1: Tak, s Karlem Gottem byl zpět prýma, teď na něj je svět vzpomíná. Nebude tu větší hvězda, co by zastínila Karla. On byl hvězdou největší, nikde už nepřečí. Všude, kde se Kája ukázal, všude ho lid miloval. Hezky se s ním pobavili, o podpisy ho požádali. Někdy přišli s kytičkou pozdravit se s hvězdičkou. Vždyť on přece skvělý byl, o tom všechny přesvědčil. Zpíval tady u nás doma, jezdil taky po světě. Proto ho tu všichni znali i na celé planetě. Já pro tuhle skvělou hvězdu složil básní celou 8. Na památku zpívávám Kája jako elegán.
0: Pane Miloslave, děkuji vám za vaše zastavení v dnešní noční lince i za ty verše, které jste nám přednesl. Tak já si myslím, že bychom si mohli Karla Gotta teď pustit, když jsme o něm mluvili. Co vy na to?
1: Určitě, já bych byl strašně rád.
0: Podařilo se mi během pár sekund najít hezkou písničku. Dáme si třeba tu, kterou zpívá s Lucí Bílou. Tak ať se nám to všem hezky poslouchá, si popřejme. Krásnou noc a loučíme se.
1: Moc děkuji všem, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli nám v noční lince Českého rozhlasu. Máme 11:30. Já se půjdu podívat na e-mail, jaké tam máme příspěvky. Téma je jasné splněné sny a vyjadřuje se k němu paní Marie z Krkonoš. Já jsem si celý život přála podívat se k moři. Pořád byly důležitější věci, děti, práce a pak zase peníze. Nakonec mě dcera vzala k mým 70 do Chorvatska. Když jsem poprvé stála na pláži a dívala se na moře, měla jsem slzy v očích. Byl to krásný pocit a dodnes na to vzpomínám. Paní Anna z Petřvaldu píše, já jsem si dlouhá léta přála najít svou spolužačku ze základní školy. Ztratili jsme na sebe kontakt a nevěděla jsem, kde žije. Před 2 lety mi pomohl najít vnuk přes internet. Dnes si spolu pravidelně telefonujeme a několikrát jsme se už setkali. Mám z toho velkou radost. A z Uherského Hradiště posílá vzkaz pan Jaroslav. Mým snem bylo naučit se hrát na harmoniku. Jako kluk se mi obdivoval, ale doma na ní nebyly peníze. K harmonice jsem se dostal až v důchodu. Občas si i dnes zahraju pro radost, v sobě nebo i sousedům. Člověk by neměl přestat snít ani ve vyšším věku. Děkujeme, pane Jaroslave, to je hezká tečka s vaším vzkazem. A teď si dáme hezkou písničku. Bude od Marty Kubišové a já doufám, že se brzy ozvete i vy další, naši posluchači, a to k tématu splněné sny. Pojďte nám zavolat, kdy se vám splnil váš tajný sen. Povídáme si právě o těch snech, které dozrávaly hodně dlouho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, vítejte. Každý člověk nosí v srdci něco, co by rád, kdyby se mu jednou splnilo. Nějaký tajný sen. Někdy k tomu vede dlouhá cesta a právě o těchto cestách si dnes v noci povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Teď je s námi pan Robert, na koho podle volba. Vítejte a povídejte.
1: Dobrý večer. Tady je pan Robert Olomouce, chci vám zaprvé poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost, s tím začnu. No a teď s těma snama, tak dva se mě splnili, jeden se nesplnil, tak kterýma mám začít, co se splnilo nebo nesplnilo?
0: Ideálně splnilo.
1: Tak ten první, co se splnil, chtěl jsem se projet na těžké motorce a to bylo u obi, už je to hodně let zpátky a měli tam motorkáři sraz. A když se člověk s někým domluvil, tak ho vzal jako spolujezdce, takže to bylo perfektní, protože Borec mě vzal a jezdili jsme spolu po parkovišti a to teda byla pecko. Takže to byl první sen, který se mě splnil. No a pak jsem měl druhý sen a ten se taky splnil. Chtěl jsem mít prima holku a měl jsem pár náhodných známostí, to nebylo ono. Ale pak jsem se oženil a s manželkou jsme byli celkem 22 let. Dva roky jsme spolu chodili, 20 let manželi, teď už jsou teda 3 roky vdovec. Ale těžko se začíná od začátku, našel jsem si kamarádku a uvidíme, jestli bude vážný stav nebo ne. Ze 49 se těžko začíná, takže ten druhý sen se mě taky splnil. Měl jsem prima holku, spal jsem jim v náruči, bylo nám spolu moc prima. Takže to byly dva, co se splnili.
0: A ten nesplněný?
1: No, ten nesplněný, tak to jsme plánovali ze ženou, jenomže už se to neuskutečnilo. Já jsem se strašně se chci projet na dvojkole. A moje žena kdysi jela na dvojkole. Aha. Ona mě řekla, ochu, abych tě nepustila za řiditka, protože to je složitý. Jelikož je dlouhý a musí se do zatáček všelijak nadjíždět. A nevím, jestli je v Olomouci půjčovna dvojkol, nebo jestli někde nějaká taková možnost. A stejně by si netroufal řídit. Musel by se mnou někdo, kdo by řídil. A teprve, až by jsem se to perfektně uměl, tak bych to možná zkusil sám. Jako jet na dvojkole. Jako strašně bych to chtěl, ale nevím, za jaký konec to vzít, aby se to splnilo. Ale modlím se za to, ale protože jsou věřící, tak já se vždycky za všechno modlím. No. Tak třeba byste mě mohla poradit, jestli víte o nějaké půjčovně dvojko, jestli Olomouc nějaká je, nevím.
0: Neznám, ale na internetu určitě najdete, Roberte. Tak když to bude dvojkolo, s kým vyrazíte?
1: No možná s někým, kdo mě to naučí, možná, jo, to... Jestli to bude na dopravním hřišti, tak to je jedno, jestli to bude instruktor nebo instruktorka, ale chtěl bych si to jenom prostě vyzkoušet.
0: Dobře, no tak já myslím, že to je sen poměrně reálný, že by se dal naplnit. Tak my vám budeme držet pěstě, aby to tak bylo, vám se sny plní, jak jste o tom vyprávěl. Tak vám přejeme krásnou noc a posíláme písničku od Miroslava Špirky.
1: Na závěr, jestli můžu jenom krátce, chtěl bych pozdravit Ludmilu z Brna, Oldu Včelaře, Vlastičku z Krnova, všechny, co jim hraju vždycky, no a vám taky nechám zahrát, tak se dovolám do písniček.

0: vysílání. A taky chci poděkovat za nádhernou knižku o přírodě. To setka si upočila, čteju. To je úplně perfektní, to jsem vyhrál.
1: Předpokládám na stanici Olomouc. Tak Roberte, děkujeme a loučíme se.
0: Jo, nashledanou, děkujem.
1: Vlasta z Prahy píše na web. Dobrý večer, je mi 81 a píší poprvé. Dnešní téma je tak pěkné, že jsem neodolala a musím napsat. Prožila jsem krásné dětství na malém sídlišti na okraji Ostravy. Televize ani počítače ještě nebyly, takže jsme přišli ze školy a byli jsme až do večera venku. Dnešní děti už to tak nemají. My jsme jezdívali po okolí na kolech, hrávali jsme vybíjenou, kterou jsme hráli na silnicích, kde jsme si nalajnovali hřiště. Tehdy ještě nebylo tolik aut, takže jsme si mohli hrát, kde jsme chtěli. V létě jsme se koupali v potoku, v zimě jsme na potoku bruslili, když led začal roztávat. Pak jsme ho rozbili a velké kry, na těch jsme plavali. Někdy jsme v létě v potoce chytali ryby, raky ze dvou cihel a starého plechu jsme si udělali ohniště a na něm ve velké plechovce od zavináčů ve vodě z potoka jsme si ty raky uvařili a potom je snědli. Je to nesplněný sen, aby se to dětství vrátilo? No, tak Vlastičko, ano, myslím si, že toto je sen, který by si přál každý z nás, abychom se mohli alespoň třeba na jeden den vrátit do dětství. Myslím si, že to máme společné i to, že se nám to nesplní. Teď je tady Miroslav Žbirka. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková. Volejte noční linku.

0: Miroslav Žbirka až do posledních tónů ve vysílání Českého rozhlasu. Za 13 minut je tady půlnoc, právě teď paní Vlasta z Ústí nad Labem. Krásnou noc přejeme.
1: Já přeju taky krásnou noc a já bych chtěla říct v jednom nesplněném snu.
0: Dobře, takže posluchačům můžeme připomenout téma splněné sny, ale určitě můžeme mluvit i o těch nesplněných.
1: Tak já jsem se spletla, tak já myslím, že ve nesplněných.
0: Vlastičko, klidně začněte nesplněným a potom třeba najdeme i něco, co se vám třeba po dlouhých letech splnilo, co jste si přála.
1: No, tak nesplněný je, že když jsme byli v Chorvatsku Baška vodě a já jsem si pořád přála, že bychom tam ještě jednou jeli, protože tam byla loď, která jezdila podle břehu a vedle té lodě jezdili kola. No a tak jsem si myslela, že bychom tam takhle strávili jedno odpoledne. No takže do té Baška vody jsme pak už po druhý nikdy nejeli.
0: Aha. A teď nějaký splněný sen najdeme?
1: No, takhle. Splněný sen bylo narození mýho syna. Narodil se 9 měsíců po svatební noci.
0: Aha.
1: No a teda takhle. Všichni ho chválí, je to docela vážený lékař, tak jsem na něj pyšná.
0: Tomu rozumíme, asi určitě právem. Vlasti, tak je teď nějaký sen, nemusí to být nějaký velký, ale jenom nějaké drobné přání, které máte do následujícího období. Je něco takového?
1: No tak jako drobné přání už asi nebude, protože já už jsem nechodící, jo. Chodím jako o chodítku a myslím si, že jako už se mi nepodaří jako zlepšit tenhle ten stav, že bych jako líp chodila, no.
0: No tak drobný sen může být i to, že se třeba přejete, aby vás po dlouhé době někdo navštívil.
1: No tak to jo, to by mohl být.
0: Nebo abyste třeba po dlouhé době potkala někoho, koho jste dlouho neviděla.
1: No.
0: No možná, kdybyste měla chvilku no, tady, na přemýšlení, tak byste na někoho přišla, vidíte.
1: Já tady v domově potkala svoji spolužačku z 8. třídy, jo. Ale jako, jak bych to řekla, nemám moc zájem se mnou kamarádit.
0: Aha, no tak možná, že k sobě postupně cestu najdete a třeba společně zavzpomínáte. No jinak věnujte svoji pozornost těm, které máte blízko a kteří jsou za to rádi.
1: No,
0: já jsem ráda, že jste teď s náma vysílala, Vlastičko, bylo to milé.
1: No a ještě vám řeknu, že ten syn má jako dojčata, jo, těm bude 21 a ty oba studují Praze na vysoké škole.
0: Tak to se máte, že máte. Ať se vám daří, Vlastičko, pojďme si poslechnout kapelu Queen, ano?
1: Ano, budou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Už za 2,5 minuty je tady půlnoc, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u tématu zůstaneme i po půlnoci. Mluvíme o splněných snech. Možná i vy máte doma fotografii, suvenýr nebo vzpomínku, která vám takový splněný sen připomíná. Pojďte nám ten poklad popsat. Mluvíme o vzpomínkách na ty nejkrásnější zážitky. A je s námi paní Veronika, vítejte.
1: Krásnou noc. Přeji všem posluchačům a vám. A ráda bych vám jenom o těch svých splněných snech. Tak já jsem od mládí dělala lehkou atletiku. Takže mým největším jsem chtěla vyhrát olympijské hry. Měla jsem to vypočítaný, to mě bylo 17, někde na Atlantu a bylo by to v jehu na 100 metrů nebo v hale na 60, to by bylo 60 metrů v hale, to by bylo jakoby snadnější, těch 100 metrů to už no a skákala jsem do dálky a tak jsem měla takový sen, chtěla jsem přeskočit 5 metrů a to mi bylo nějakých 14 let a vlastně já jsem od těch 12 chodila na atletiku trénovat, to jsme trénovali 5x týdně, fakt jsme běhali v sobotu, jsme běhali fartleky a tak. A dokonce jsem potkávala na malém stadionu na Strahově pana Alfreda Strejčka, protože mým idolem byla Jarmila Nigerinová, to byla krásná paní a takže vlastně oni se potom vzali, takže no a já jsem chtěla teda skočit, aspoň měla jsem ten sen, chtěla jsem skočit přes těch 5 metrů. A to se mi tedy podařilo. Já měla celýho naší skupiny tréninkových, kdy jsme prostě měli ty tréninky každý den v tom týdnu. Takže to se mi podařilo na ulici asi 14 letech jsem těch 5 metrů skočila jsem 500 metrů, teda 501 cm a měla jsem hroznou radost, no a jako, a potom, protože jsem měla takový už vybroušený ten skok, už to prostě, už se mi to nikdy víc nepovedlo, ale byla jsem za to šťastná, mě ta atletika hrozně bavila, prostě a potom jsme byli na mistrovství České republiky družstev, jako družstev a bylo to v Jablonci a protože zrovna to je zajímavé, zrovna se mi dostal oštěp do ruky, to jsem už možná říkala, ale to nevadí, neruším nebo můžu...
0: Pokračujte.
1: Takže tam jsem dostala oštěv a tam jsem neskákala dáku. Tam byla jedna moje kamarádka, ta mě začala dohánět a potom skočila ještě 560, to byla ještě menší než já a ta skočila 568 nebo předtím potom, ale já jsem teda dostala ten oštěv a protože jsem už předtím ho trénovala, tak to bylo zajímavé, tak vzhledem k tomu, že jsem to vůbec neměla natrénováno, tak jsem přehodila. Teda, no skončila jsem třetí, hodila jsem 30 metrů 80 cm a skoro celý závod jsem vedla. Vlastně teda ještě pátým, šestým pokusem přehodili, ale skončila jsem třetí. A prostě uteklo nám to asi o 10 bodů dostat se na mistrovství Československa družstev a bylo nám to hrozně líto, protože to bylo opravdu vofou, tak jsme se tam nedostali, ale jako byla jsem hrozně jako šťastná, že jsem tomu družstvu mohla pomoct a že jsme si to jakoby užili, bylo to takový prýma. Takže nesplněným snem mi tedy byly, že jsem chtěla mít miminko a chtěla jsem ho chtěla jsem mít plánované rodičovství a prostě můj muž prostě byl tak, no prostě no. Se to nepovedlo, takže to byl takový můj, ale mám děti hrozně ráda s nima hraju a já nevím, prostě mám děti, mám k ním takový, až bych řekla možná, mateřský vztah i víc než některý maminky, no.
0: Mm-hmm. Tak no. To je určitě osobní a citlivý příběh. Ano, jsou sny, které se splní, i takové, které nám život z různých důvodů nesplní, ale i to k životu patří. A vy tady kolem sebe máte nějaké dětičky, jestli jsem pochopila, když k ním máte takový vztah, takže možná vaše rodina, sousedi a kamarádi, takže jste si nějaké takové polo adoptovala. A ještě o nějakých snech budeme vyprávět?
1: Jaruško, já už mě nic, ale jo, ještě bych mohla říct, že jsem, ještě jsem chtěla říct, že jsem ještě chytala pstruhy do ruky, to bylo zajímavé. Vždycky, když jsme splněný, to byl taky splněný sny. Když jsme s maminkou a s tátou jezdili a bráchou, jezdili s Trabantem po vlastech českých, tak jsem chytala pstruhy a vždycky, když jsme zastavili, když jsem už byla v potoce a chytala jsem raky. A to je taky zajímavé, musím říct, maminka jednou jsem chytila nějakého raka, maminka ho on má na zadečku takových pět šupinek a ta uprostřed pět, jsou dvě a ta uprostřed se vytrhne a to toho raka zabije. A potom jako maminka ho uvařila, ale to bylo tak výborný, to bylo, a on byl celý červený a to bylo tak výborný a mě to trápilo, že toho raka jakoby, ale jakoby je to zajímavý, ale ty pstruhy, ty mě bavily. Druhé jsem ani jednoho nezabila, ty jsem všechny pustila a bylo to prostě, to mě hrozně bavilo. To jsem byla nadšená.
0: Veroniko, to já si taky pamatuju, dělali jsme to samé, hezky vždycky pod břeh strčit ruce a potom čekat a v pravý čas chytnout pstruha a potom opět na ohni. Děkuju. To je teda sen, který se vám plnil, poměrně často se asi plnil. Jsem ráda, že jste teď s náma vysílala v Noční lince. Pojďme si poslechnout píseň od Jakuba Smolíka. Ano. S tou se přesuneme do druhé části dnešní Noční linky. Už máme 5 minut po půlnoci.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, my vstupujeme do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o splněných snech a přáních, na které jsme někdy čekali dlouhé roky. A jak už jsme slyšeli od našich posluchačů, někdy stačí malá věc, jindy je to sen na celý život. Možná i vy máte svůj příběh. Co jste si dlouho přáli a nakonec se vám to splnilo? Jaký byl ten okamžik? A změnilo vám splnění snu nějak život? Zavolejte nám do vysílání 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo přímo na stránky Noční linky rozhlas.cz/linka. Od mikrofonu vás zdraví Jarka Barboříková a těším se na další noční povídání s vámi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Stanislav Hložek je před námi. Bude zpívat píseň Taková je láska má, ale ještě předtím uvítám návštěvu z Malanovic u Zlína. Prosím, představte se, dobrý večer.
1: Jmenuji se Josef a jsem z Malanovic u Zlína.
0: Josefe, dnešní téma jsem... jsou splněné sny, tak povídejte, co ano. K tomu máte.
1: Já znova to opakuju, už ty starší sny si nespomínám, ale že dneska jsem prožil několik snů, které si splnili. Takže říkám, chtěl jsem potkat pana prezidenta na filmovacího, což se mi podařilo v parku ve Zlíně.
0: Ano, tomu jsme mluvili dnes.
1: Pak jsem si chtěl koupit plyšáky, koupil jsem si plyšáky, můj taky sen a pod hlavou to budu mít, ty plyšáky. Pak jsem měl sen nebo přání nebýt dneska večer sám. A na diskotéce festivalové jsem potkal velice charismatické stvoření, jmenovala se paní Jitka a celou diskotéku jsme si propovídali, takže to bylo velmi příjemné. Potom jsem měl přání v minulosti před 14 dny být na koncertě skupiny Panoptiko. Doporučuji si to vyoutubkovat. Panoptiko je to velice zajímavá skupina a vystupovali ve Vizovicích až Leoše Mareše jsem tam zastihl. Takže toto by bylo. To ještě od dřívější přání jsem si vzpomněl, že jsem si přál, aby se vnuk narodil ve stejný den jak dcera, jeho matka. A promodlil jsem to a podařilo se mi to teda, že mají narození 12. června oba dva ve stejný den. A poslední přání, aby děti byly ukotveny v katolické církvi nebo sem a chodí do kostela, je to v pořádku, takže to je taky můj velký splněný sen. A dneska jsem potkal vašeho Pavla a máte velice...
0: Ano, teď, víte co, to je velmi vtipné, protože teď to znělo, jako byste potkal toho pana prezidenta, předtím jste začal a teď mluvíte o Pavlovi. To je hezké slyšet, že se vám plní sny v podstatě na počkání, dneska to byly asi tři, tak to je hezký pohled na život, že si člověk má užívat i těch drobných okamžiků a vážit se těch malých splněných snů, protože díky nim si pak uvědomí, kolik dobrých věcí ho potkalo. Tak já děkuju, že jste teď s náma vysílal noční linku. Telefonní číslo si můžete uložit, ozvěte se zase příště, až bude prostor.
1: Skutečné.
0: Ano?
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Přeji pěkný večer a dobrou noc.
0: To je hezké. Když člověk řekne, že se mu plní sny, tak to je vlastně věta, která znamená, že člověk nepřestává mít přání, neustále se těší na nové věci, což je možná recept na to, jak si udržet radost ze života.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásnou noc. Někdy stačí jediný den, aby se splnilo něco, na co jsme čekali polovinu života. Dnes nás zajímají v noční lince Českého rozhlasu právě tyto příběhy velkého i drobného štěstí. Je s námi paní Maria, která volá ze Slovenska. Vítejte.
1: Děkujem. Tak já vám chci povedat, že tak jak ten pán ze začátku, který volal, že chcel do Talianska, tak a já jsem mala strašnou túhu do Talianska jíst. A se mi to podarilo.
0: Nádhera, takže vidět moře bylo to hlavní.
1: No víte co, já jsem tam potom už chodila, nebo já jsem rodila na železnici a já jsem tam už potom chodila hoci kedy.
0: Do Itálie?
1: Áno.
0: No,
1: já jsem tam měla totiž strýca v Taliansku. On tam bol kňaz.
0: Aha.
1: A on tam utekel jako po vojně hned. A tam studoval za kněza. A on tam potom bol jako ten kňaz, ale my jsme tam nesmeli jít. Jako jeho rodina.
0: Aha.
1: A jedině na devízový prísup.
0: Rozumím.
1: A ten devízový prísup nám nechceli dát, preto lebo on jako tam utekel, on tam ušel.
0: Ano, rozumím.
1: No a tak potom po prevrate, jak se prevratilo, tak potom jsme tam mohli chodit. A v 68. roku jsme tam mali, já jsem ještě tedy chodila na učňovku a zajedno jsem nemala ani peněze, ani teda jakože sami tam nechcelo, bo ještě jsem neměla, nebyla tak stará, aby jsem tam mohla sama jít. No a sestra tam bola, tá tam jako, no ja som jej tak závidela. No a potom teda sa mi to pošťastilo, bola som tam aj ja, ale už som tam potom chodívala aj, niekedy aj za týždeň som tam išla.
0: To zní velmi dobře. To si teda neumím představit, že bych kdykoliv takto se zajela do Itálie. To jste měla krásné zážitky. Tak to byly ty splněné sny, podívat se do Itálie, čekat na to otevření hranic, to muselo být neuvěřitelné.
1: Já jsem ani
0: nejde
1: tak jakože do Itálie, ale já jsem jako za tím strýckem toužila jít.
0: Rozumíme. A dál, Mário, najdeme ještě nějaký sen? Který byl splněn.
1: No, víte, se těch snů bylo všelijakých takých dost, ale některé se splnili, některé se nesplnili. Víte, odešel ode mě muž, strašně jsem toužila, aby se vrátil na zpátky, ale to se mi nepodarilo.
0: Mm-hmm. Mário, tak i to jsou ty těžké životní zkoušky.
1: No, tak musíte to brát tak, jak to je. Teda, ale toto bol taký najväčší, lebo on odešel, keď mal 3 roky, keď som mala ja 3 roky, ten strýko.
0: Ten strýc.
1: A ja som ho tak strašne chcela vidieť ešte.
0: A po kolika letech ste ho tedy potkala? Dokážete to v rýchlosti spočítať?
1: To bolo, on odešel v 50. roku, myslím, a ja som sa narodil v 47, tak som mala 3 roky, keď odešel. A on došel k nám, keď išiel ako prec. A on ale nezradil nám, že odchádza. No a zabúchal na okno, ja som sa zobudila, som bola malá, tedy trojročná. No a táta vyšli ven a oni sa vyprávali, ale ten táta nám nikdy nezradili, že ten strýček ako desú. Že utekli. Jemu jedinému, tému mojemu tatovi, to jedinému jemu povedali, že neodchádzajú.
0: Ano,
1: no a ten tata ich aj odvádzali, ale oni nechceli, lebo oni boli v tej vojne a tam oni boli strašné, ako v tej bitke veľké, aj konia im tam zabili. A oni povedali, že keď to prežijú, tú vojnu, takže pôjdu študovať za toho kňaza. No ale tuto to nebolo možné vtedy. Tu boli ako tí komunisti a to tedy ničili tých sestrický a tých kňazov a tak, takže oni odesli tej starinke, dali duchnu, jako duchny vola, kedy jak boli na postele, a dali tú duchnu a donesli taký igelit a ta starinka im zasývali tú duchnu do toho igelitu. A oni preplávali Moravu.
0: Mm-hmm.
1: No, a išli do Rakúska, tam mali sesternicu a tak u tej sesternici boli, lež zas mohli prejít do toho Talianska. A tam dvakrát sa vracali do toho Rakúska, co nemohli prejít, co tam by ich boli jako zadržali. Tak nemohli nejako, až potom sa im to podarilo.
0: Mário, to by bylo už k inému tématu. Jsem ráda, že jste to zmínila, protože to k němu svým způsobem patřilo a ta láska, kterou jste ke svému strýci cítila, je neuvěřitelná a neobyčejná, když si pamatujete i ty okamžiky, když jste měla 3 roky a on odcházel. Tak jsem ráda, že jste o tom mluvila, protože to sem patří přímo k tématu. Je to nádherný splněný sen. Kéž by se jich v životě splnilo více, vidíte. Mějte se dobře, Mário, budeme se loučit. Ať se vám daří.
1: No, dobré, dobrou noc teda.
0: To byla paní Mária, trošku jsme přetáhli čas, ale my jsme si to chtěli doposlouchat. Tak doufám, že nám to odpustíte. No a teď si pustíme písničku z domoviny paní Márie i pro vás. Posíláme kapelu Elán, Že mi je luto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Vítám další milou návštěvu. Krásnou noc. Haló, haló. Pozdravte nás.
2: Olin tady, zdravím vás.
1: Olin z Kopřivnice. Srdečně vítejte, téma Splněné sny. Co k tomu máte?
2: Co k tomu mám? Já momentálně nejsem v Kopřivnici, jsem v Lázních Karlova Studánka.
1: Aha.
2: Tak na okraj.
1: Toho se máte.
2: Ale už končí pomaličku. No tak v Lázních jsem vždycky pro nějaký neduch, jak se říká, zdravotní, a to je jedno. V mým snu od malička to veznu. V době, když byl jako mezi náma klukama aktuální Vinetu, tak jsem měl veliké přání mít knížku o Vinetovi, Olze Trendovi a Pokladna Střevené jezeře. Tak jsem tak nějak tušil, že to asi dostanu na Vánoce. Našel jsem je a ještě než byly Vánoce, jsem to všechno přečetl. Takže to byl sen splněný dřív, než jsem se k němu mohl dostat. Potom jako kluci na vesnici, na městečku Žeravice, musím jako, nechci to zazovat, my chtěli mít holubí s klukama. Měli jsme takového pana ředitele ve škole, takový, on byl fakt dobrý, už to byl starší pán. Splnil nám sen, my jsme měli školu v takovém jakoby zámečku, protože tam u nás měli takové letní sídlo Rod Petřevaldů, kteří sídlili na hradě Buchlov. Ten byl nedaleko od nás, já nevím, 25 kilometrů. Takže na půdě tohoto zámečku jsme si udělali holubník, krásný. A pan ředitel nám dokonce dal peníze, dovezl nás do Uherského Brodu na burzu, kde jsme si nakoupili holuby a chovali jsme holuby. To bylo dětství. Velikou, nebo myslím, že jsem se potkal s nějakýma kamarádama, kteří byli na Krétě, na ostrově Kréta, jako na Řeckém, a navštívili tam soutěsku Samara. No Samaria, tak správně. Samaria. Tak to jsem teda měl velikánské přání se tam dostat. Potom jsem se teda tam na tu Krétu dostal s kamarádama a navštívili jsme tu soutěžku. To je úžasná soutěžka, ona je nejdelší údajně v Evropě, má 16 kilometrů. To vás ráno přivezou na horní, jakoby řekl, před bránu, kde té soutězky, koupíte si lístek, dostanete, tam jsou tři útržky, jeden si utrhnou teď, na tom začátku, potom utrhnou na konci a vy musíte tu soutězku projít do 16. hodiny odpoledne, protože pak nasedáte na trek, který vás odváží k parkovišti, k autobusu, které vás dovezli tam nahoru. Ale v té soutězce je příroda taková, jaká byla kdysi na celé Krétě. Tu Krétu totiž, jak bych to řekl, slušně vydrancovali okolní státy, Turecko a tak dále, z Afriky tam jezdili pro dřevo, protože tam ta Kréta měla úžasnou tu přírodu. Oni to tak krásně vyplenili, vydrancovali, že tam opravdu zůstali vlastně jenom ty olivovníky, kterých jsou tam velikánské plantáže. Ale ta pravá, jak bych to řekl, panenská příroda je právě v té soutěžce Samaria. Takže to jsem navštívil. Na tom ostrově potom je to jeskyně Diova, kde se narodil ten Bůh Dios. No potom, co bych ještě, Rodos, to je další ostrov, na který jsem se těšil kvůli výletu na ostrov Simi. Potom na údolí Motýlu. Údolí Motýlu je místo, kde se od května, myslím, do července přiletají tisícovky, a já bych řekl, že miliony motýlů, sedají tam na stromy a vy procházíte mezi nimi. To je prostě zážitek

0: že oni přijedou na to parkoviště pod tím klášterem a k tomu klášteru bude na 150 schodů. A oni musí po kolenou vykráčet, prostě vystoupat po těch schodech. Na každém tom schodu se musí pomodlit a prostě tady toto oběť pro to svoje přání musí donést přímo až nahoru, do toho kláštera. Tam je taková, bych se řekl, modlitelva, nebo jak bych to, no je to klášter. Tak tam nosí potom, a ve moc případech se vlastně jim to podařilo, že se jim narodili děti. Oni tam potom přinášejí.
1: Já vám chci říct, že se to perfektně poslouchá, vy jste dobrý vypravěč, ale ten čas trošku pokročil, tak kde bychom, prosím, mohli přejít k pointě.
0: No tak mé přání, které mám, se snažím vždycky nějakým způsobem splnit co nejrychleji, protože vím, že za chvilku bude další přání. Takže já jsem takový čekatel na přání nebo na to splnění těch mých přání. No, velkým koníčkem samozřejmě ještě hraní. Tam pán říkal, že se učí hrát na harmoniku, já taky zkouším haligonku. No a jinak máme partiu krásnou muzikantů s kytarama, s benžama, s harmonikama, kde se scházíme pravidelně, skoro každý týden, pátek a sobotu hrajeme. To je taky velikánské přání, aby nám to vydrželo co nejvíc. A teď já jsem v těch lázních, ještě maličkost, byl jsem na Potlachu v sobotu, Potlach to vidíte, setkání dramských osad a kamarádů Drambu. Bylo to tady nedaleko v Břidličné, dramská osada Zlomená Podkova, tam měli slavnostní výroční oheň u příležitosti 56. výročí založení této osady. 56 roku se tam ti chlapi schází. Takže to bylo velice krásné, mám to na fotce, nemám úžasné snímky. Potkal jsem se tam s kamarádama, se kterým právě někdy hráváme na Kletné. A ti teda byli překvapení, co tam dělám. Jako, takže jim řekli, že jsem tady kousek vlázní, tak mě záviděli. Takže končím. Já vám děkuji za prostor.
1: My děkujeme za návštěvu. Užívejte si toho klidu v lázních, té nádherné přírody kolem Karlovy studánky. Jste tam proto, abyste se teď nechal opečovávat, tak vám přeju, aby vám to přispělo k lepšímu zdraví. Mějte se dobře a loučíme se.
0: Moc krát vám děkuji za prostor, mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcel Zmožek, láska je největší dar. Za minutu bude 3:15. Já vítám paní Janu, která volá z Jirkova. Krásnou noc i vám.
1: No, krásnou dobrou noc vám, paní Ruško, všem posluchačům.
0: Jaký dlouhý odkládaný sen se nakonec podařilo uskutečnit vám, paní Jano? Dnešní noc je o splněných přáních a radosti z nich.
1: Ano, tak ten sen se mi splnil loni, loňského léta konkrétně to bylo. A byl to sen obléct kroj a zúčastnit se některých krojovaných hodů, což se mi podařilo obojí. Měla jsem tu čest obléct židlochovický kroj a navštívit krojované hody v Žabticích. A určitě nebude vadit, když zmíním také pana posluchače Pavla, který tento sen se mnou absolvoval a rovněž oblékl kroj a rovněž se mnou navštívil krojované hody. A bylo to opravdu moc pěkné, moc jsem si to užila se vším všudy, s krásnou moravskou hudbou i s tancem. Všecko se nám to vydařilo, no. Moc ráda na to vzpomínám.
0: To je hezké. No a vy se znáte s panem Pavlem právě díky Duční lince, jestli se nepletu.
1: Tak, ano, ano.
0: Což znamená, že vlastně my jsme vám splnili ten sen.
1: Ano,
0: je to sice teda bráno hodně okliko,
1: ano, určitě,
0: ale mám radost.
1: Samozřejmě.
0: A víte co, to je moc hezký sen.
1: Že?
0: To se mi líbí. Máte spoustu foteček na památku, můžete se pochlubit známým?
1: Ano, mám.
0: Rodině.
1: Máme. Dala jsem si to já i pan Pavel na Facebook, ukazovali jsme tady přátelům z noční linky. Ještě bych zmínila taky pan František, posluchač stálý, nás tam vlastně dovezl na ty krojované hody, tak tímto bych mu taky ráda poděkovala, že nám to takhle zprostředkoval pěkně, protože jinak bychom to měli o dost dražší tu cestu. Takže tady tímu děkuju, no a ještě takovým mým velkým snem by jednou bylo vidět festival ve Strážnici, no, to je taky hodně velká paráda folklorní.
0: A to se taky splnilo?
1: Ne, to ještě ne, to právě je mým budoucím snem, to bych ráda, aby se splnilo, no.
0: Mhm. No, tak někdo sní o dalekých cestách, někde o kroji nebo návštěvě festivalu folklorního. To je samozřejmě naprosto v pořádku, že každý má to svoji vlastní cestu. A ještě mi řekněte, pořád přemýšlím nad tím, proč ten kroj, byla to nějaká rodinná tradice, chtěla jste si zavzpomínat, obdivovala jste ho od dětství, nebo co to pro vás znamenalo a co jste cítila, když jste si ho poprvé oblékla?
1: Dá se říct, že ano, protože babička pocházela ze Slovenska a v její mládí ještě v té době se tam nosily kroje, takže ta na to často vzpomínala, vypravovala mi o tom. No a tak nějak myslím, že ve mně vypěstovala takovou nějakou tu lásku k tomu kroji. No a samozřejmě, když jsem se oblékla ten kroj, tak to byla pro mě velká podsta, protože vlastně my, jak jsme dojeli tam na ty hody, tak i lidi k nám chodili, ptali se, odkud máme kroj, tak jsme říkali, že je to židlochovický polosváteční kroj a že jsme to takhle vykládali a měli jsme z toho velkou radost, že můžeme takhle město Židlochovice reprezentovat. No, velká podsta to pro nás oba byla určitě.
0: To je... Jak ne, no. Vlastně to vypovídá o tom, že kroj není jenom kus oblečení, je to často symbol domova, tradice, vzpomínek. Tak já vám děkuju i za tuto připomínku. Mějte se
1: já
0: hezky,
1: taky.
0: Janí, loučíme se, děkujeme za návštěvu.
1: Naslyšenou zase někdy, Jaruško, dobrou noc.
0: Zkusíme stihnout ještě jeden telefonát, pojďte, ať jsme do jedné hotoví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvilečku bude jedna hodina, budeme přepojovat zlínské vysílání do Prahy, ale ještě stihneme jeden telefonát. Já jsem zvědavá, kdo s ním přijde. Krásnou noc.
1: Moment.
0: Je to paní Anička z Miroslavy, která si s námi bude povídat na téma splněné přání. Dnešní noční linka je totiž o radosti z toho, že některé sny skutečně stojí za to čekání. Tak paní Aničko, máte slovo jako poslední dnes.
1: Chtěla říct jeden takový případ nebo příběh, který se mi splnil. Máme syna, který je už dávno dospělý, ale on jako dítě byl vždycky, když se ho někdo zeptal, kam, co bude, k čím bude a co bude pracovat, tak říkával, ještě neuměl mluvit, že on bude jako doktor Wagner lovit v Africe žirafy. A musím vám říct, že tu práci dělá.
0: Neloví
1: žirafy. Ano, on pracuje ve dvoře Králové, má na starosti, teď momentálně má šelmy na starosti a dělá tam zoologa a je členem mezinárodní knihy, plemenné knihy. Takže má docela vysoké postavení a pracuje tam. On tam šel pracovat, co by student zmaturoval na gymnáziu a pak se dostal na vysokou školu a tam si 2 roky udělal a pak šel dělat krmiče a staral se o zvířátka. No a po nějakých letech si šel školu dodělat. Takže jemu se sen splnil a on je takový, opravdu si ho tam lidé váží a je tam taková, bych řekla, stálice a pracuje tam už více jak 40 roků.
0: Teda, Aničko, tomu se říká nádherný splněný sen a je to v podstatě sen, který se sice splnil mu, ale je to takový splněný sen pro celou rodinu, protože vy jste s ním ten sen žila celý život.
1: Ano. Ale přitom doma jsme zvířata měli jenom ty obyčejný.
0: No a jak na to teda přišel?
1: A on šel dál a chtěl africky. Takže tam našel si i ženu, která je do toho taky zapálená a jsou to dva nimrodi, jak já jim říkám. Ale on by zvíře nezabil, zvíře neulovil, on o zvířatech ví hodně. On jezdí i po mezinárodních konferencích o zvířatech, rozváží potom zvířata taky po Evropě a do Afriky a prostě se tomu věnuje. A je to jeho splněný sen.
0: To je krása.
1: Já jsem chtěla být optičkou, ale to se mi nesplnilo. Protože jsem měla brzo 2 děti, tak se mi to nesplnilo. Takže to by byl takový můj to, ale jemu jsem to ze srdce, z velikého srdce jsem mu to přála a jsem na to pyšná, jsem na to hrdá, že šel za svým cílem a udělal si práci, vybral si práci takovou, která se mu líbí a kterou dělá a je spokojený.
0: A hlavně Aničko, samozřejmě i vy na to máte velkou zásluhu, protože jste ho v tom snu podporovala s vaší rodinou. Tak děkuji za vaši návštěvu, opatrujte se, přejeme krásnou noc a krásné ráno.
1: Děkuju, já taky děkuju a všichni zdravím, mějte se, dobrou noc.
0: Naše dnešní noční linka se chýlí ke konci. Povídali jsme si o splněných snech, o přáních, která si musela na svůj čas počkat, ale také o těch, která se splnila nečekaně a třeba i docela obyčejně. Děkuji všem, kteří jste zavolali, napsali nebo s námi jenom vzpomínali při poslechu. Vaše příběhy ukázaly, že sny nemají věkovou hranici a že nikdy není pozdě udělat krok k tomu, po čem člověk touží. Loučím se a těším na příště. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, milé děti. Vítám vás tak docela záměrně. Nesnad, že by nás teď nějaké děti poslouchali, to asi ne, ale já si myslím, že v každém z nás zůstalo něco z dětství. Něco, o čem třeba ani nevíme, ale ono se to někdy tak jakoby samo přihlásí nebo probudí. Vidíte? Co třeba právě teď, díky pohádkám Františka Nepila. Pěkný poslech.

Karel Gott šel sice cestou Václava Čtvrtka rovnou do lesa Řáholce za Křemílkem a Vochomůrkou, do jejich pařezové chaloupky, ale víte vy, jak se vůbec chodí do pohádky, nebo jak se dělá pohádka a písnička? Něco málo o tom prozradí Václav Neckář.

0: O co, že nevíte, jak se dělá pohádka? Hm? A jak písnička? Jo, víte. Nevíte. To si jen myslíte, že to víte. Například písnička. To se musí rozemlít sušený saxofon na prášek, do toho se přidá jazyček ze stříbrného slavíka, pak se předsedí světlo z večernice do tyglíku. Kdybyste tak věděli, co je to tyglík, že ano. A z tyglíku se to musí propasírovat tichem z holčičího, klučičího a mamínčího ouška a pak se s tím dělá ještě tisíc věcí, zrovna tak jako s pohádkou. A těch tisíc věcí se nesmí zpřeházet a poplést. A úplně nakonec to všechno povaříte na sluníčku nebo při měsíčku podle toho, o co jde. To je prostě úplné čarování.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tak to vidíte a už to víte. Václav Neckář dnes ještě dostane slovo, ostatně i tohle pohádkové čarování mu připsal František Nepil. Stejně jako Janu Pivcovi dvě následující pohádky o tom, proč má datel červenou čepičku a proč dělá jelen po lese zrcátka.
3: Dobrý večer, děti. Kdysi býval datel celý černý do modra, jako třeba vrána nebo kos, poletoval po lese a nic mu nescházelo. Ale jednou zabrousil až k nádraží, posadil se na zahradě pana přednosty a nestačil žasnout. Za plotem jezdily černé lokomotivy, dým se jim valil z komína a pana přednostu poslouchali na slovo. Zastavili i odjížděli podle toho, jak jim dal znamení a ještě mu uctivě zahoukali na pozdrav. A pan přednosta, jaký ten byl krasavec. Nikdo zdaleka široka se mu nepodobal. Vždyť měl na sobě uniformu modrou do černa a co hlavně, nosil červenou čepici. Tu bych taky chtěl mít, rozteskněl se datel. Já bych taky chtěl, aby mě vlaky poslouchaly na slovo a houkaly mi uctivě na pozdrav. To nejde jen tak, vysvětloval mu pan přednosta. To bys musel umět vyťukávat Morzeovu abecedu. Až bys to uměl, dostal bys červenou čepici. Vlakům bys vyklepal zprávu, že je u tebe volné nádraží, pak bys je šel v červené čepici přivítat a řekl bys jim, co mají dělat dál. Toho, kdo nemá červenou čepici, poslouchat ani nesmějí. Co pak ťukat, to nic není, myslel si datel. Ťukat bych se naučil snadno. Ale kde vzít červenou čepici? A svěsil zobák a lítostivě hleděl, jak pan přednosta vyklepává vlakům zprávy a ty přijíždějí a odjíždějí a uctivě mu houkají na pozdrav. Jednou se zase tak skormouceně díval a co neviděl? Panu přednostovi vyložili na nástupišti hromádku. On si svlékl kabát, pověsil ho na hřebík, sundal červenou čepici, pověsil ji také na hřebík a šel si pro trakas, aby hromádku odvezl. Datel hleděl okouzleně na opuštěnou červenou čepici a napadlo ho, já mu ji seberu. Já mu ji seberu z hřebíku, posadím si ji na hlavu a uletím do lesa. Proč bych to neudělal, když se nikdo nedívá? A opravdu to udělal. Sebral čepici z hřebíku, posadil si ji na hlavu a uletěl do lesa. Hodně hluboko do lesa, aby ho náhodou pan přednosta nezahlédl. Tam zapadl na starou jedli a hned začal klapat zobákem do kmene. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám volné nádraží u staré jedle, pošlete sem vlak. Ťuk, ťuk, ťuk. Čekal chvíli, čekal ještě chvíli, ale vlak nikde. Ťuk, ťuk, ťuk, spustil znova. Tady přednosta datel. Tak co pak je s tím? Co pak je s tím vlakem? Ťuk, ťuk, ťuk. jenže vlak zase nepřijel. Datel tedy přeletěl na jinou jedli a spustil. Ťuk, ťuk, ťuk. Tady přednosta datel. Mám červenou čepici a volné nádraží. Čekám. Ťuk, ťuk, ťuk. Ale vlak nepřijel ani potom, ani odpoledne, ani večer, ani za týden, ani za měsíc. A datel do dneška poletuje se stromu na strom v červené čepičce. Ťuká, ťuk, ťuk, ťuk, tady přednosta datel a nemůže pochopit, proč za ním dosud nepřijel ani jediný vlak, aby mu uctivě zahoukal na pozdrav, když má tu správnou červenou čepičku, jak se na přednostu stanice sluší.

V hlubokých lesích stála hájovna, kde žila Vendulka Hajných, ta Vendulka, co měla vlasy zlaté jako len a dlouhé až do půly zad. Večer co večer chodíval k myslivně mladý lesník a tomu dovolila, aby se díval, jak si je rozčesává před zrcadlem a jak jí pod hřebenem jiskří jako zlatistý splav. Jednou ji tak spatřil jelen samotář a nemohl od oken lesovny ani očí odtrhnout. Ta Vendulka je ale krásná, žasnul. Ta je tak líbezná, že to až není k uvěření. A od té doby denně přicházel po soumraku k oknům hájenky, okouzleně hleděl, jak Vendulka se svými vlasy čaruje, jak je rozplétá a nechává stékat po zádech a ještě si k tomu hezky pobroukává. Potom chodil do bílého rána po lese a vzdychal, až se to nedalo poslouchat. Kdybych tak já směl u Vendulky večer co večer stát a dívat se, jak se svými vlasy čaruje, jenže ona si je češe pro lesníka, má ho plnou hlavu a se mnou nestratí ani slovíčko. Jednou už to nevydržel a když věšala na zahrádce prádlo, přistoupil k plotu a povídal: Dobrý den, Vendulko, to se nám dneska vyčasilo, viď? Mohla bys mi povědět, čím to, že se ti tak líbí mladý lesník? A proč to chceš vědět? Začervenala se Vendulka. Protože já bych také chtěl být vedle tebe večer co večer, přiznal se jelen samotář. Také bych se chtěl dívat, jak se svými vlasy čaruješ a jak si k tomu hezky pobroukáváš. Já bych chtěl být, Vendulko, s tebou pořád. A sklopil uši a sklopil oči. Vendulka viděla, že jelen je trochu hloupý, ale upřímný a hodný a že by měla velký hřích, kdyby ho ranila nějakým ošklivým slovem. Proto mu odpověděla: Líbí se mi, protože nosí myslivecký klobouček. Opravdu? Rozářil se jelen. Je-li tomu tak, nechám si místo parohů narůst myslivecký klobouček. Když narostl na hlavě lesníkovi, proč by nenarostl mně? Byl opravdu trošku hloupý. Nevěděl, že myslivci věšejí svůj klobouk přes noc na věšák. Domníval se, že jim na hlavě narůstá jako jelenům paroží. V lese vyhledal mladého lesníka a zeptal se ho: Dobrý den, pane lesník, to se nám dneska vyčasilo, viďte. Poraďte mi, jak to udělat, aby mi na hlavě narostl takový myslivecký klobouček jako vám. Schoď parohy a potom hledej po lese hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou najdeš, ukousni jí klobouk. Začas naroste na hlavě tobě. Lesník jelena balamutil, ale jelen samotář mu věřil všechno do písmene. Schodil tedy parohy a hledal hříbky, bedly a holubinky. Jak nějakou našel, snědl jí klobouk. Když přišlo léto, řekl si: Jestli pak mi už na hlavě roste zelený myslivecký klobouček, jestli pak už smím Vendulce na oči, musím se podívat do zrcátka. Jenže kde vzít v lese zrcátko? Budu si ho muset udělat. A oloupal kus kůry na kmeni starého smrku a udělal si právě takové zrcátko, jaké viselo v komůrce Vendulky Hajných. Díval se do něho zblízka i zblizoučka, ale co to? Na hlavě neviděl žádný myslivecký klobouček. Na hlavě měl nové parohy. Že to zrcátko špatně ukazuje, konejšil se. Že ono špatně funguje. Oloupal si na jiném smrku jiné zrcátko, ale tomu ukázalo to též. Pro pánička, čím to, že mi rostou zase parohy a ne klobouček? Snad to bude tím, že bylo zatím hříbků, bedel a holubinek málo. Nerostly vlastně celé jaro a začaly až v podletí.
Teď jich bude dost celý podzim a já to všechno doženu. Ukusoval tedy celý podzim houbám kloboučky a když les zapadal sněhem, oloupal si zase zrcátko na starém smrku. Pro pána Jána, vyděsil se, vždyť mám na hlavě pořád parohy, že to zrcátko zase špatně ukazuje, že zase špatně funguje. Ale oloupal si druhé, třetí a páté a všechno mu ukázala parohy a ne zelený myslivecký klobouček. Schodím je a začnu znovu, rozhodl se nakonec jelen. Takhle nemohu vendulce na oči. Třeba to letos dopadne líp, namlouval si. Ale nedopadlo to líp. Dopadlo to úplně stejně. A tak jelen samotář dělá každé léto a každou zimu po lese zrcátka a čeká, kdy mu na hlavě začne růst myslivecký klobouček. Vůbec netuší, že se trápí zbytečně, že by vendulku ve staré myslivně stejně nenašel, protože už dávno měla svatbu s mladým lesníkem v mysliveckém kloboučku. A svými zlatými vlasy čaruje v jiné lesovně.

jsme dávno dospělí, když se slétnem podýmelí, soulad vybělí, co si v nás. Prostřem bíle stůl, srdce svého náhle půl dál.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Když si tak dnes v našem rozhlasovém divadle pouštíme nebo přehráváme některé z pohádek Františka Nepila, dlužno podotknout, že František jako pohádkář neměl jenom ten svůj vlastní originální svět plný fantazie, ale čas od času přijal pozvání třeba, aby pro pana Spejbla, Hurvínka a Máničku napsal rozvarné dialogy plné vtipné češtiny a jazykového vtipkování.
2: Tak, jste připraveni?
3: Já jo, tati.
4: Já jsem prosím také připravena, pane Spejble.
2: Kleště, kladívko, hřebíky a metr máte?
4: Máme, pane Spejble.
3: Máme, taťuldo.
2: No tak, já vezmu pilu a jdeme.
3: Vem, tati, taky pušku.
2: Žádnou pušku.
3: Vem, tati, patrony a bouchačky a já něco bouchnu.
2: Já ti dám, že něco bouchneš.
4: Přece by si neměl to srdce, abys něco zastřelil, Hurvínku.
3: Vem pušku, já takhle přimhouřím jedno oko a prásk. To bude petarda až
2: ti poskočí hlava. Zamknu si pořádně?
3: Pořádně, tati.
2: Tak si dej klíč do kapsy. Nestrkej ho do kapsy jen tak.
3: A jak, tati?
2: Nejdřív se přesvědč, jestli ji nemáš děravou.
3: Nemám, tati.
2: Jarnaj, aspoň si do té kapsy sáhni.
3: Hele, mám tam džuznu, tati.
2: No tak vidíš, máš v kapse díru a strčil bys tam klíč, tak ho strč do té druhé.
3: Jsi měl vzít aspoň 3 patrony.
2: Řekl jsem žádnou abasta. Já přece nejsem u myslivců jenom proto, abych zastřelil všechno, co mi vleze do cesty.
3: Jsi ještě nic netrefil, tati.
2: To by tak vypadalo, kdyby každý člen myslivecké jednoty jenom střílel.
4: Ano, a kdyby žádný nedělal krmítko, jako uděláme dneska my, vidíte, pane Spejble, aby v zimě lesní zvěř nezahynula smrtí, že ano?
2: Velice správně, Máničko, velice správně. Ale, děvenko, my nebudeme dělat krmítko, nýbrž krmelec.
3: Kotrmelec.
2: Krmelec.
3: Aniž to krmítko je pro ptáčky a krmelec pro zvěř, víš?
2: No právě.
3: Proč by myslivci krmili ptáky, když střílejí akorát jeleny, kance a medvědy, viď, tatí?
2: No to ne, pro bažanty a pro koroptve se taky dělá krmítko, jenomže se mu neříká krmítko, ale zásyp.
3: Cože?
2: Zásyp.
4: Zásyp, pane Spejble.
2: Ano, zásyp, jako dětský pudr.
3: Protože se tam chodí bažanti pudrovat, viď, tatí?
2: Někam se nechodí pudrovat. Zásyp se tomu říká proto, že jelikož se tam sype zrní, proto je to zásyp.
4: A kam se tedy chodí bažanti pudrovat, pane Spejble?
2: Nikam se nechodí pudrovat, jsem říkal.
3: Jenom málo kdy, viď?
2: Hernaj, vůbec nikdy.
3: Nikdy?
2: No bodeč. Bažanti a koroptve se musí přikrmovat, že ano, tedy v zimě. Proto se jim na podzim postaví zásyp se střechou, tam se nasype zrní a plevy a ono jim to v zimě nezapadá sněhem.
4: A co kdyby přišel do toho zásypu jelen, pane Spejble?
2: Tak by zase odešel, protože by se tam nevešel. Zásyp je nízký, víš, to by se tam jelen musel plazit jako šťovka.
3: A bažan by ho klofnul, viď?
2: A nikoho by neklof.
3: Kdyby myslel, že je to šťovka.
2: Ale on by nic nemyslel.
4: Ale kdyby se plazil, ten jelen.
2: Ale on by se neplazil.
3: A co kdyby se přeci jen plazil, tati?
2: Ale nikam by se neplazil, protože jeleni se neplazí. Nač by se plazil k zásypu, když bude mít krmelec, že ano? A v krmelci seno.
4: A co kdyby mu ke krmelci přišli bažantové a vyzobali mu všechno seno?
2: Co by dělali v krmelci bažanti, Máničko? Bažanti mají svůj zásyp a krmelec je pro jeleny, pro srnce, pro daňky, muflony, no prostě pro čtyřnohou zvěř.
3: A co kdyby přišel ke krmelci čtyřnohý bažant?
2: Cože?
3: Co kdyby tam přišel čtyřnohý bažant?
2: Jak to?
3: Tak to, čtyřnohý bažant.
4: Bažantové přece mají jenom 2 nohy, Hurvínku.
2: Žádní bažantové, ale bažanti, ti mají jenom 2 nohy.
3: A kdyby byl tenhle čtyřnohý?
2: No tak tvoje starosti bych chtěl mít. Máš plnou hlavu hloupostí. Hele, no prosím, teď jsme na místě a uvidíš, že si něco doma zapomněl, anebo ztratil.
3: Co bych ztratil? Hřebíky mám, kladívko a metr taky.
2: Kleště kde jsou?
4: Ty nesu já.
2: Tak to všechno tady položte, tadyhle, na pařic to polož, na pařic, hurvajs. Hodíš to všechno do listí a všechno se pak postrácí.
4: Já dám kleště také na pařez, pane Spejble.
2: Pochopitelně. A přines hurvinku, tamhle ten sloupek, uřízneme ho, tak ať to frčí, ano?
4: A co budu dělat já, pane Spejble?
2: Ty nám ho budeš přidržovat, Máničko.
3: Majstr, ten je těžký.
2: Jakej pak těžký? Takovej velký kluk a sloupek je na něj těžký. Já, když jsem byl jako ty, tak jsem nosil třikrát těžký sloupky a žádný nebyl těžký.
4: Čím ho budete přeřezovat, pane Spejble?
2: Hernajs.
3: Kde je pila?
2: No jo.
3: Tu jsi měl na starosti ty, tatí.
2: Měl na starosti? Já mám na starosti všechno. Ze všeho mám hlavu jako nůši a pila se teď nechala doma.
3: Se nechala, ty jsi zapomněl.
2: Zapomněl, ale proč? Protože máš takových řečí porád. To je pořád, vem pušku, vem patrony a...
4: Já vám pro pilu doběhnu, pane Spejble.
2: Ale vždyť nevíš, kterou, Máničko.
3: Tak pro ní skáknu já, tatí.
2: Jo, a Bůh ví, jakou bys přines a kdyby ses zase toulal. Já si přinesu sám. Počkejte tu na mě, ano, já si přinesu sám.
3: A přines taky pušku, tatí.
2: Jo, pušku, rákosku.
4: Naschledanou, pane Spejble.
3: Ahoj, tatí.
2: Naschledanou a nedělejte tu žádný brikule.
4: To má pan Spejble smůlu.
3: Ale taťulna už se na ní zvyknul. On jí má každou chvíli.
4: Představ si, hurvínku, kdyby pan Spejble nebyl pan Spejble, ale Vlašťovka, tak by jen takhle zatřepal křidélkama a za chvilku by tu byl s pilou na zpátek.
3: Jenomže kdyby byl Vlašťovka, tak by to už vůbec nebyl. To už by dávno odletěl do teplých krajin.
4: Jak to?
3: Ty nevíš, že Vlaštovky odlétají do teplých krajin?
4: Nevím.
3: A špačci, a čápy, a kukačky.
4: A jeleni?
3: Jeleni neletějí nikam. Co pak jeleni lítají?
4: Ale to já vím, že chodí.
3: No tak, kdyby každý jelen lítal, tak by z toho byl každý jelen.
4: A neodejdou do teplých krajin.
3: Se ví, že ne. Ani jelen, ani srnec, ani daněk, ani zajíc, ani králík.
4: Já jsem si myslela, že jim třeba v zimě zima a že jdou proto pro zahřátí do teplých krajin.
3: Jim naroste pro zahřátí teplejší srst. Rozumíš, když přijde podzim, že ano, když zažloutne listí a stromy opadají, tak jim vypadají letní chlupy, rozumíš, a narostou zimní chlupy. To nevíš?
4: Nevím.
3: Tak si to pamatuj.
4: Já myslela, že stromům nikdy nerostou chlupy.
3: Šmankote, ne stromům, zvířatům, aby jim v zimě nebyla taková zima.
4: A hlad mít taky nebudou, když je pan Spejble bude přikrmovat senem, viď?
3: No, a taky řípou a kaštanama. Oni jedí, člověče, kaštany.
4: To já, kdybych byla srna nebo jelenice, tak bych kaštany nejedla. Já bych jedla kremrole, řízky a koprovou omáčku, kdybych byla jelenice. Chtěl bys být jelen, hurvínku?
3: Já ne. Já bych chtěl být ježek, anebo medvěd, anebo jezevec.
4: A proč?
3: Protože ti celou zimu spí, v létě jsou venku a na podzim začnou tlout špačky.
4: A vždyť si říkal, že špačkové odletěly do teplých krajin.
3: Začnou tlout špačky, to se jen tak říká, jakože klimbát, podřimovat, víš? Si představ, že kdybych byl medvěd, tak bych od prosince do jara ve třídě spal. Je, to by bylo žůžo, šlobrdo, já bych byl medvěd, paní učitelka by byla medvěd, kluci by byli medvědi, holky by byly medvědi.
4: Místo lavic byste měli postýlky, víš?
3: No, místo tabule pařez.
4: A na jaře by zasvítilo sluníčko, vy byste se probudili.
3: A šli bychom domů, jelikož by začínaly jarní prázdniny.
4: Podívej se, pan Spejble už jde. Tomu to ale trvalo dlouho.
3: A je, Máni. Ten má špatnou náladu.
4: Jak to?
3: Ten je našňupnutý. To já na něm poznám na dálku.
4: A proč by se šňupal, Hurvínku? Vždyť ho snad nic špatného nepotkalo.
3: Je. Šlobrdo, ten kroutí ošklivě oči má, ten má špatnou náladu.
4: Dobrý den, pane Spejble.
5: Dobrý.
4: My jsme si mysleli, že už dneska nepřijdete.
3: Nazdar, tati, ty jsi rozlobený, viď?
5: Bojeď bych nebyl. S tebou se tak do něčeho pouštět. To mi čert napískal.
3: Jak to, tati, vždyť?
5: No, pro co jsem šel?
3: Pro pilu.
5: No a mám pilu?
3: Nemáš, proč si nepřines, tati?
4: Vy jste ji nemohl najít, že ne, pane Spejble?
5: Nevíš, proč jsem ji nepřines?
3: Ne.
5: Tak hádej.
3: Se dám podat.
5: Já mám taky chuť si tě podat. Vždyť jsem se vůbec nedostal do baráku.
4: Proč ne, pane Spejble?
5: Vždyť mi Hurvínek zapomněl dát klíč. Jak jsem se měl dostat dovnitř? Já přiletěl jako jelen a klíč nikde.
3: Kdyby jsi zbyl býval řek, tak bych ti ten klíč byl býval dál, tatí.
5: To si musím o všechno říkat?
3: Mně to nenapadlo, že tě to nenapadne.
5: Všecko musím nosit v hlavě já?
3: Řekni, tatí, nenosíš nic, tak...
5: Tak.
4: A co budeme dělat, pane Spejble, když nemáme pilu?
5: Nic nemůžeme dělat. Za chvilku se smrkne. Půjdeme domů a zítra, abychom sem šli znova.
4: Vždyť ta divá lesní zvěř krmelec ještě nepotřebuje, že ne?
5: Nepotřebuje, ale potřebuju já lítat sem a tam.
3: Kam sem?
5: No sem.
3: Kam tam?
5: No domů pro pilu.
4: Však to zítra uděláme, pane Spejble. Já vám pomůžu.
5: No jo, ale mohlo to být už dneska.
3: To neva, tatí. Zítra nezapomeneme ani pilu, ani kleště, kladivo a hřebíky a metr. A pro jistotu si rozhodně vezmeme i bouchačku. To bude pet!

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Věřili byste, jak milou a příjemnou vypravěčkou pohádek dokáže být zpěvačka Maria Rotrová? Zrovna jako by ty příběhy Františka Nepila vyprávěla doma svým dětem do postýlky. A přitom je paní Maria natočila už kdysi na gramofonovou desku. Pro všechny posluchače bez rozdílu věku. Pro děti i dospělé, kteří nikdy nepřestali dětmi být.
2: Největší práci dá skřivánkovi žito. Oves je nejlepší, ten má krátké stvoly. Ječmen také ujde. Ale pšenice, to by vám skřivánek nepřál. A žito ani se neptejte. Na jaře to s každým obilím jde, jenom zima je špatná a předjaří jak by smet. Jen to zkuste přepočítávat řádky obilí, když pomrzává, když tu a tam ještě polehává sníh. Jen to zkuste prohlédnout každé zrníčko, jestli vzešlo nebo nevzešlo. Které nevzešlo, to zastydlo. To musí skřivánek zahřát, to musí vysedět jako vajíčko. A představte si, jaký je to pro něho asi med zahřívat semínko, když jemu samému leze zima do peříček.

Skřivánkem a nestarat se o vysvědčení. Jenomže Skřivánek si nelétá na nebesa pro vlastní potěšení. Skřivánek tam létá kvůli stéblování. Musí dožní celé pole vystéblovat. Až do prázdnin se může ovsu, ječmenu, pšenici i žitu nechat zelené stéblo. Do prázdnin zelená stébla stačí, ale pak se musí vyměnit za zlatá. A víte, co to znamená? To musí Skřivánek vyletět co nejvýše ke sluníčku, uštípnout mu kousek paprsku a ten vyměnit za zelené stéblo. To se rozumí, že sluneční paprsky by se daly odštípnout taky hned nad zemí. Ale ty by nebyly k ničemu. Tyhle konečky jsou tenké, třepí se, ty se snadno lámou a takový klas by neunesly. Proto Skřivánek létá co nejvýš. Proto je celý upocený a uřícený. Proto má celý zobáček popálený a proto ho bolí každé peříčko. Zvláště, když uštipuje paprsky na žitná stébla. Ty jsou dlouhé, ty jsou vysoké jako kluci z 9. třídy. A těžké jsou jako cent. A víte, kolik je jich potřeba pro takový lán naštípat? K nespočítání. Takže, až uvidíte letět Skřivánka pro paprsek, neříkejte, ten se má. Nebo si o vás pomyslí něco, co byste si za rámeček nedali.

0: Už na začátku jsem tu dnes sliboval pohádku s Václavem Neckářem. A sliby se mají plnit, tak tady je. Zůstala v původním záznamu trochu ztracená a jakoby stranou. Možná je to na té nahrávce z hlediska technické kvality slyšet, ale na druhou stranu, když ona se ta pohádka jmenuje Štědrovečerní. A Vánoce jsou vždycky na dohled a taky vždycky daleko. To podle toho, kolik nám je zrovna let. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví.
1: Byl jednou jeden vojáček. Díval se z okna budějovických kasáren, jak venku se sype sníh, a říkal si: Vánoce jsou přede dveřmi a já hned, jak přijedu domů na svátky, prometu mamince pěšinky a vysypuje popelem. Stojí už chudinka sotva na nohou, jenže v tu chvíli vkročil do světnice kapitán s šavlí po boku a křiknul:
2: Co pak tu stojíme? Co pak tu koukáme? Co pak se nám to honí hlavu? Že my si myslíme, jaké budeme mít pěkné Vánoce? Jenom, že nebudeme. Za prvé, nemáme zapnutý knoflík a voják musí mít zapnuté všechny knoflíky. Za druhé, nestojíme v pozoru dost rovně a voják musí stát v pozoru dost rovně. A za třetí, půjdeme na stráž, protože naše jasná císařovna nesmí mít o svátcích, co? No, co? Starosti!
3: Vždyť já byl na stráži o Vánocích už loni, koktal vojáček. A tenkrát se mi slíbilo, že letos na stráž nepůjdu.
1: Ale kapitán zavelel a vojáci pochodovali. Ale jakou dálku? Mašírovali přes Lišov, Štěpánovice, Třeboň, Starou Hlínu a Mláka na Jemčinu. A teprve tam, u potoka pod Kočičím vrchem a Jezevčím vrchem, se skočil kapitán z koně a řekl vojáčkovi:
2: Tohleto je lávka přes potok. Tu budeme hlídat, aby o ní neměla naše jasná císařovna starost. Každého, kdo na ní vkročí, zastřelíme. Bum! Rozumíme?
1: A nasedl zase na koně, dal vojákům čelem vzad a pochodovali naspátek na Mláka a Starou Hlínu, Třeboň, Štěpánovice a Lišov až do Budějovic. To jsem dopad, jak hoplovic kotě, litoval se vojáček v červeném kabátu. Loni jsem byl na stráži a letos musím zas. Ale já vím co. Já tu lávku budu hlídat ze všech sil a jak na ní někdo vkročí, hned ho zastřelím. Bum. Třeba se mi za to dá pochvala a hlavně dovolená. Ale jak sněhu bylo víc a víc a jak přituhovalo, začal přemýšlet jináč. Nač je vlastně zapotřebí tahle dřevěná lávka? Chodí tu jen babky na klest, hajný a dřevorubci. To oni si ji postavili pro sebe. Nikoho střílet nebudu, stejně se o svátcích nikdo střílet nemá. Pak si vzpomněl na maminku. Já vím, co zastřelím, napadlo ho. Zastřelím mamince zajíce. Jestli tudy půjde zajíc, bude mít maminka Vánoce, o jakých se jí ani nezdálo. Sníh padal a padal a v lese se za dva dny neobjevila živá duše. Až třetí den se stal malý zázrak a objevily se živé duše hned dvě. Jednu velice malou dušičku měl v sobě Kalousek z Pastoušky, který věděl něco, co by měl vědět vojáček v červeném kabátu. Druhou, o něco větší, měl v sobě zajíc na trh Ouško. Kalousek z Pastoušky měl malou dušičku, protože si uřízl vánoční stromek a bál se, že ho chytí hajný. Jestli uslyším ránu z ručnice, znamená to, že v lese hajný je. To pak nepůjdu přes lávku a raději celý les obejdu, říkal si Kalousek. Zajíc na trh Ouško myslel na to, že má ze všech zajíců na světě největší hlad a zahnat ho, že nemá čím. Tak dohopkal až k lávce, kterou vojáček hlídal. Ten se zaradoval. Zalícil, ale kohoutek nestiskl. Nestiskl, protože o Vánocích se nikdo střílet nemá. Rána nepadla a proto se na lávce objevil Kalousek. Co pak tu děláš? Začal se vojáčka vyptávat. Všichni vojáci odešli a jen ty tu stojíš ve sněhu. Jak to odešli? Vždyť mě musí někdo vystřídat. Já chci přece na Vánoce domů. Nikdo tě nevystřídá, protože pochodovali prý až do Jaroměře a na tebe tady zapomněli. Seber se a běž domů. Ráno jede Fafejta s poštou z Kardašovy Řečice do Červené Řečice, ten tě sveze, kam budeš chtít. Kam jinam bych chtěl na Vánoce, než domů, do Vintířova, rozzářil se vojáček. Pak strčil ručnici pod lávku a poprosil Kalouska. Vyměň mi svou hazuku za můj červený kabát, ať na mě není k poznání, že jsem vlastně voják. Mohl bych přijít k potrestání. A Kalousek mu ji vyměnil rád, protože červený vojenský kabát nebyl zdaleka tak chatrný jako jeho hazuka. Vojáček přespal v pastoušce a ráno dostal na cestu dvě jablíčka, dva oříšky a dvě hrozinky. Víc mu dát nemohli, to by děti neměly nic. Fafejta přijel včas. Jeli spolu na pluhu v Žďár, na Jiřnou a Deštnou, jeli od vesnice k vesnici. A vůz se čím dál tím víc plnil. Ráno vůní vánoček a perníkového cukroví, v poledne vůní mandlí, anýzu a vanilky, na večer vůní rybí polévky, zajíců a kaprů na černo, a když se setmělo, naplnil se i vůní jalovce, františků, vosku a jehličí. A to už se zastavili před Vintířovem u chaloupky, u které byly neprometené a nevysypané pěšinky. Když vrzly veřeje, zdvihl se ze stoličky drobný stín. Můj synáčku, co pak, že jdeš tak pozdě, řekl ten stín. Už jsem se strachovala, že tě zase postaví do stráže jako loni. Pak vojáček postavil na stůl stromeček, který si uřízl v lese u lávky, a pověsil na něj dvě jablíčka a dva oříšky. Ten stín, maminka, přinesla hrách, čaj a vánočku a tu ozdobili těmi dvěma hrozinkami. Nemáme toho moc, řekla, ale když jsi přišel ty, tak mám tak bohatý štědrý večer, že se mi o tom ani nezdálo. Opravdu toho neměli moc, ale když vojáček vysypal z hazuky všechny vůně, co nazbíral cestou, nechybělo jim vůbec nic. Nic. Jenom promést a vysypat ty pěšinky. Ale do toho se dal vojáček až ráno. A jestli neumřel, prometá je dodnes.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.